Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

strašný a cudný, mnohá se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pás, do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, máme tu další z našich folkových pohlazení, tedy pořad plný muziky a písniček, které jindy v jiném vysílání neuslyšíte. Prý pro menšinovost tohoto žánru, ale my o tom víme svoje. Protože se nám rozjela folková sezóna, tak samozřejmě dnes nebudou chybět pozvánky na některé festivaly, které nás teď v červnu nejbližší době čekají. A začneme náš pořad tradičním pohledem do kalendária folkových osobností. 15. června 1955 se narodil Ivo Viktorín, veliký hudební kouzelník, majitel nahrávacího studia V ve Zlíně, samozřejmě člen, a řeknu i duše AG Fleku, legendární zlínské kapely. A člověk, který je podepsán pod zvukem mnoha výjimečných alb a projektů na naší scéně, v našem žánru, nejen tam. Člověk, který stále má co říci a tvoří, například i teď se svým triem, vystupuje v komornější sestavě a stojí to za to. Vřele doporučuji. Veliký mistr, kterého osobně nesmírně obdivuji. Ivo Viktorín. Gratulujeme a tady máme něco z jeho tvorby.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let na desce Jetroota. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal.

Předpokládám, že není třeba představovat autorku a protagonistku této rozverné tramp country písně, i když to nebyla její normální poloha běžná. Zuzana Navarová, samozřejmě. Písničku jsme si pustili hlavně proto, že si připomínáme narozeniny. Zuzana Navarová se narodila 18. června 1959. Moc nám na této scéně chybí, možná v souvislosti s tím nedávným jubilem jejího odchodu se trochu protrhl pytel se všemi těmi podstami, projekty Zuzaně Navarové, točí se alba. Mnozí muzikanti mladší generace zkouší zpívat písničky Zuzany Navarové, oprášit je. Je to dobře, i když samozřejmě ne vždycky se to setkává s pochopením, tak já jim moc fandím a myslím si, že Zuzana by jim taky fandila. Jde o to, že to ukazuje nadčasovost její tvorby a hlavně díky tomu nás pořád ještě jako neopouští úplně. A to je dobře, to je dobře.

Kytky stále ještě voní. Stařičká žalmanovka, ve které mám mnoho vzpomínek, mnoho emocí ukryto na všechny ty krásné festivaly, kam jsem jezdil jako kluk, které mi zalezly pod kůži a které způsobily asi to, že se celý život věnuju folkové hudbě. Tu písničku jsem si pustil také proto, abych se trochu namotivoval. Příští víkend se totiž koná náš domácí vymazlený festival tradiční folkové chvojení ve Vysokém Chvojně u Holic v nádherném lesním arboretu, které pořádáme se skupinou Marien a hlavně vlastně agentura Supergram, náčelník toho festivalu Ivan Kurtev, který to celý vymyslel a který nás k tomu přizval. A já dělám dramaturgii a postupně tam všichni členové Marien nosí bedny, staví, vaří, trhají lístky, prodávají CDčka, prostě dělají všechno možné s partou báječných lidí říznutý tábornictvím. Je to hodně staromilský festival, ale přesně podle našeho gusta. Nejsem si zcela jist, jestli jsou ještě nějaké lístky, možná se třeba na část programu pátečního dá ještě dostat. Jinak to bývá festival vlastně vyprodaný, protože ten areál není nafukovací. Dovolte mi, abych vás pozval. V pátek 19. června vlastně startuje folkové chvojení v 17 hodin úžasnou mladou country kapelou, moderní country Lucien Hangover. Pokud neznáte, tak prosím vás, doplňte si vzdělání. Po nich zahrají ostravské Topinky, také velice pozoruhodná formace z Ostravy, hrající folk na pomezí šanzónu, bluegrassu, nové akustické hudby. Finále pátečního programu bude patřit ale legendám, známým osobnostem. Nejprve Slávek Janoušek se svou kapelou zahraje, zaspívá a utrousí aktuální moudra, protože toho on se nikdy nebojí. A pak od 20 hodin se bude slavit Žalmanovi 80. V minulém pořadu už jsme zmiňovali, že bohužel kvůli nemoci Romana Horkého jsou zrušeny všechny koncerty skupiny Kamelot. Držíme palce. Zkoušíme pro vás na pátek vymyslet ještě nějaké překvapení, ale Žalmanova 80. stojí na to tomu věnovat i větší prostor, takže to vypadá, že nám zahrají i v rozšířené sestavě, kterou měli speciálně pro program výročního koncertu v Lucerně. Tak, v sobotu 20. června pak startujeme v 11 hodin Hluboké nedorozumění. Pavlína Jíšová a její rodina, sestava Bohadlo, Nestor, portovní muziky Jirka Vondráček se svým novým triem. Na co se těším, tak určitě na jihočeské obejváky, což je objev na poli bluegrassové hudby, a to nejen v našich zeměpisných šířkách, ale uspěli i v zahraničí teď. Oporou programu bývá devítka Manžele Brožovi,

nich něco nového z východočeského oblastního kola Porty, písničkářské duo Petra Žalmanova a Richard Rezek. A pak se moc těším třeba na melodický fukanec z Nového Města nad Metují, nebo Dou na boso z Vysočiny, Trio veselých ženštin, básník Jan Žambok se svými žambochy přijeli ze Vsetína, Samson se svou partou z Plzně, brněnští cymbál klasici, manželé Štruncovi samozřejmě se svým cymbálem, housličkami a pohlazením po duši. Finále sobotního programu Folkového chvění bude patřit přátelskému klání dvou stejně starých kapel Epidemie a Marien. Dvou stejně starých, stejně souznějících kapel Epidemie a Marien. Moc se na to těšíme, na společné zpívání. Folkové chvění 19. a 20. června ve Vysokém chvění u Holic. Srdečně zveme.

ještě odstřihnou šňůru a zastaví proud. Je ti zima a ty se ztrácíš.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: mě čeká, osada spí a já se políbelu.
1: Kousavá deka, úžasné dílo, nádherná písnička z dílny Ivana Mládka, když tohle je původní verze, z alba Mládek zpívá Svěráka a naopak, takže lze tušit, že pod ní není autorsky propsán jen Ivan Mládek, ale druhý génius naší kulturní scény, pan Zdeněk Svěrák. Prosím vás, úžasné spojení. Kousavá deka je fantastický, když to slyším, musím se tlemit, ať to slyším v jakékoliv verzi. Ale to byl asi účel, jsou to moc chytří a moc vtipní pánové. Kdybyste chtěli, prosím vás, Ivana Mládka a jeho band slyšet naživo, tak teď máte možnost, třeba 19. června zahrají na vítání léta na Slatiňanské plovárně od 20 hodin banjo band Ivana Mládka. Před nimi je od 18 hodin Rozálie Havelková s kapelou Plovárna Slatiňany 19. června.

Standa Vobědaněk bohužel také patří k interpretům, které už nemáme možnost na festivalech slýchat naživo, nicméně možná se zaznamenali, že existuje Vobědaněk tribute, v podstatě kapela hrající jeho písně velice dobře. To Alfik vede. Společné zpívání s nimi pak na festivalu nepochybně vytváří jako hezkou atmosféru, hezkou chvilku. Díky tomu jsem vlastně fanouškem těch revivalových kapel, pokud to má samozřejmě hlavu a patu a smysl a umí to zahrát. Vidím, že Vobědaněk tribute se teď potkají třeba s Brontosaury Revival, což je také docela šikovná kapela, ale vedle nich samozřejmě fenomenální Jared, Jindra Kejak, Poslední šance Míry o šance, písničkář Monty, Goliben, David Kourek a Tereza Homolová, Rubina vedlejší kolej a Flereti třeba akusticky. Prosím vás, to je velice zajímavý playlist krásného festivalu, který se jmenuje Hříšné folkové léto, koná se v Zámeckém parku v Oslavanech a to 26. června až 27. června tohoto roku. Tedy vemte v potaz, koukněte na internet, najděte si Hříšné folkové léto, Oslavany, Zámecký park. A teď pořádající skupina, která si říká Hřích.

A také Robert Křesťan, jeho písnička, kterou napsal s Ivo Viktorínem, Kouzelnice, má posloužit jako pozvánka na akci, tentokrát na akci velmi významnou a dokonce akci jubilující. Je to festival, který patří k základním oporám toho našeho žánru. V podstatě ten žánr definoval portovní hudba, je právě folková, country a tramská, převážně, i když se nebrání nějakým vlivům odinut, ale málo kdy se ujmou, úplně zcela publikum je specifické, a to bude tou zelenou náturou. Porta slaví letos 60 let, je to neuvěřitelné. Lesní divadlo v Řevnicích proto bude letos nabité k prasknutí, a to nejen diváky, ale také účinkujícími, kteří budou vzpomínat. Je se zváno mnoho hostů, mnoho zajímavých kapel, které tam třeba už i dlouho nehrály, které třeba v minulosti uspěly. Už víme kde, tedy v Lesním divadle v Řevnicích. Musím říct, kdy? 26. června až 28. června. A teď se podíváme do programu, který je samozřejmě navíc prokládán soutěžícími letošního ročníku finalisty soutěže Porta, ale z těch jmen, které by vás mohly zlákat, je tady v podstatě celá plejáda současných hvězd tohoto žánru. Nezmaři, Robert Křesťan s Druhou trávou i s Trapery, Pavlína Jíšová, Spiritual Quartet, kterému budou hostovat Zdeňka a Jiří Tichotovi, Honza Nedvěd s příbuznými, Přelet MS, Marie Tilšarová, Věra Martinová, Malina Brothers, Samson tam bude chybět, Madaleni s Petrem Bendem, Marko Čermák se Zelenáčem a přijde zazpomínat, Cupáci, Epidemie, Marien, Vojta Kyďák, Tomáško, také písničkáři, kteří prošli Portu a prorazili ve světě hudebního průmyslu, Xindl X, Tereza Balonová, také se přijdou zazpomínat na Portu. No tak nezbývá než zopakovat, že 60. narozeniny matičky Porty tohoto úžasného festivalu se budou slavit 26. až 28. června v Lesním divadle v Řevnicích. Thank you.

0: Více pozvánek se do dnešního vydání pořadu Folková polazení opravdu nevejde. Mějte se, přátelé, opatrujte se, za týden se naslyšenou bude těšit Vítěz Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Vítejte u nás, je připraven i dnes host, se kterým se vždycky dobře povídá, a kdo ho dobře zná, tak si bude moci vysoutěžit opět jednu z našich knížek humoriádnické edice. Tak hezkou hodinu bez starostí, blbé nálady a s úsměvem přeje Patrik Rozehnal, dnes i Marušce Radkové, vítám.
6: Pěkný den všem.
5: A dodatečně všechno nejlepší k narozeninám.
6: Děkuji.
5: To už víte, že asi kolem toho se otázka točit nebude, ale připravte se na to, že budeme chtít znát znalosti o Marušce Radkové.
0: Humoriáda.

0: Taky si to, Maruško, říkáš, že za všechno může čas?
1: No, je to pravda svým způsobem, jo, jo.
0: Co a jakým časem až kam půjdeme v historii, když si budeš vybírat první ukázku? Koho vybereš?
1: Moc ráda bych slyšela pana Jiřího Suchého. Legendu, neuvěřitelnou legendu, jsem moc ráda, že jsem měla možnost ho poznat. Je to úžasný člověk.
0: Lexikon bytostí tu máme, nejrůznější.
2: Balada, která bude následovat, nese název Bludička a mně v ní byla svěřena nikoliv bezvýznamná role mocný lesů pán. Já touto cestou všem, kteří se zasadili o to, abych zmíněnou roli dostal. Zvláště pak ředitelství divadla Semafor, to nejsilněji děkuji. A doufám, že odvedu výkon opravdu jakostní. V neposlední pak řadě chci zdůraznit, že se vynasnažím, aby mě kolektiv divadla nesklamal. A aby i nadále, i když nejsem na podobných rolích závislý, myslím jako existenčně, protože shodou okolností slavím dnes určité triumfy na poli vědeckém. Jo? Mám na mysli ku příkladu svůj vědecko-populární spis Lexikon pro zamilované, který vyjde v nakladatelství Československý spisovatel, že? Dále pak vědecko-populární spis Lexikon bytostí nadpřirozených, který zatím nevyjde, že? Protože je pouze v rukopise. Teď se dívám, že rukopis mám shodou okolností u sebe. A tak si říkám, že by možná bylo dobré, kdybychom si v něm zalistovali, protože balada Bludička se nadpřirozenými bytostmi přímo hemží. Přečtěme si třeba, co jsou to takové jezinky. Jezinky, lesní ženky, obyvatelky vlhkých jeskyň, zanedbané, tady v závorce uveden lišej a j. Méně cenné a mravně pokleslé. Lákají do svých slují lesní adjunkty a jiné zaměstnanci. V nouzi se spokojují i s nezletilými. Tady je uveden Smolíček Pacholíček. Nebo je tady heslo Trpaslík, drobný tvor s plnovousem. Budí dojem, že jde o maketu starce 1:10. Na jednu sněhurku jich připadá 7. Mnohdy bývá nesprávně označován slovem Trpajzlík, což je ve skutečnosti malý noční podnik.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Kdy naposledy jsi, Maruško, byla ve fázi, že jsi takhle musela o takových bytostech mluvit, někomu říkat pohádku nebo číst nebo tak? A ty teď budeš mít asi možnost.
1: No, ano. Už je to teda chvilka, co jsem četla vnukům, těm je 15 a 13, tak ti už jsou trošku jako z obliga, ti většinou s mobilem.
0: Ano, ty jako už pohádku. Se dívají na jiné žínky teď.
1: No a teď se těším, protože na dohled mám vlastně 3 od synovce, 2letýho chlapečka a pak mám od vnuček 3 nedělního sebíka.
0: Hezky.
1: A 8měsíční Amálku. Tak si chvilku počkám,
0: ano.
1: A těm budu číst určitě.
0: Myslíš,
1: nebo vyprávět.
0: Si, že to bude ještě ta generace, která si nechá číst a vyprávět, že jim náhodou někdo nepustí z nějakého tabletu nebo něco animovaného?
1: Musím
0: něco
1: říct, že jako u nás celkem v rodině se od těch tady těch různých
0: elektronických,
1: správně děkuji za to slovo, držíme dál, takže děti zatím tablet ne. Ty malé.
0: Co Večerníček z nostalgie? Někdy díváte se, ty se ho uváděla.
1: Večerníček, já jsem měla teď oslavu a s kamarády, se kterým jezdíme na lyže, na kola, a hlavní jako gratulant mi vetknul na hlavu papírovou večerníčkovskou čepici. Ostatní měli taky. Pustili hudbu k Večerníčku a zpívali a přáli mi. A to bylo tak dojemný, že jsem úplně měla slzy na krajíčku.
0: Říká Maruška Redková, náš dnešní host. Vybrala si lexikon bytostí Jiřího Suchého. Můžeme v tom výčtu těch bytostí ještě pokračovat, budete-li chtít? A nebo přijde s příhodou s Bolkem Polívkou Miroslav Donutil? V další ukázce to nabízím proti já jako variantu B. Ačko Jiří Suchý, Bčko Miroslav Donutil. Už víte tedy obsazení toho dnešního prvního souboje a stačí už jen volat nebo psát. Volat na číslo 731 800 900, posílat SMSky s heslem Humor Mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Tak do toho.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: S Marií Redkovou vysíláme dnešní humoriádu, taky s vámi. Teď se dostáváte ke slovu, ještě máte šanci do éteru promluvit a dát hlas buď Jiřímu Suchému, nebo Miroslavu Donutilovi. 731 800 900, to je náš telefon sem do studia. A komu ho zvedáme? Dobrý den, přeju.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
6: Dobrý den.
4: Zdravíme na Slovensko.
5: Hlasujem za Ačko.
6: Děkujeme.
5: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
6: I vám. My vám.
4: Ať se vydaří úsměv na rty samozřejmě. Kdo další je tu? Dobrý den.
7: Halo.
4: Ano, jste to vy.
7: Dobrý den, zdravím vás oba, tady Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
6: Děkujeme.
4: Jiří Suchý, další bod, moc děkujeme za hlasování. V tuto chvíli se přesouváme za někým dalším, kdo pak tam je?
8: Dobré odpoledne, Patriku. Standa Zemník, vás zdraví, paní Redkovou.
6: Dobrý den.
8: Pejuj, taky všechno nejlepší, asi to bude k narozeninám.
6: Ano, už byli, ano, děkuju.
8: Ať se jí pořád daří.
6: Díky.
8: A chtěl bych taky Ačko.
4: Taky Ačko, taky Jiří Suchý.
8: Mějte se krásně.
4: Ano, i vy. Tak kdo to ještě pomůže rozhodnout? Dobrý den. Někdo tam je?
6: Halo,
4: možná překvapen,
6: dobrý
4: že se
6: den.
4: Dovolal, ještě mu dáme šanci.
9: Ano, to jsem já.
4: To je dobře.
9: Tak zdravím Patriku, zdravím Marušku Redkovou.
6: Dobrý den.
4: A?
9: Přeju si Ačko.
4: Přejete si Ačko.
6: Děkuji.
4: Dobře, tak rozhodnu to. Budeme pokračovat. Jiří Suchý vyhrává nad Miroslavem Donutilem, dál lexikon bytostí.
10: Dále zde máme heslo Víly, ale nezdržuju vás nějak. Víly, neobyčejně štíhlé a subtilní báje slovné bytosti vilných mravů. Své útlosti docelují hryzáním odtučňovací kůry. Nemají téměř pas, takže nemohou téměř vycestovat. Dále je zde heslo Ohnivý muž. Dle svědectví některých členek souboru, ohnivý muž se už dnes nevyskytuje. Kecaj. Naposledy se dostáváme až k heslu Bludička. Bludička je seskupení světelkujících bahenních plynů do tvaru děvčete. Zatímco v jiné formě unikají plyny pozornosti dřevorubců. Tyto atraktivnější naopak vzbuzují jejich zvědavost a chtíč. Dřevorubce tento úkaz překvapuje, neboť jejich manželky většinou nesvětelkují. A tak ochotně zavředávají do bahna. Díky bludičkám dochází k přirozenému etickému výběru. Dřevorubec, nepodlehající svodům, je nám zachován, zatímco dřevorubec nemrava hyne. Tento výběr má však svou stinnou stránku. Zapříčinuje kritický nedostatek dřevorubců.
0: Humoriáda.
4: Když jsme u těch bludiček, zabloudila ty se někdy, Maruško, někdy, ať už v lese, nebo na dovolené, ve městě někde, nebo jsi bloudící typ?
6: Ne. Moc ne, mám celkem vyvinutý orientační smysl.
4: Jakože zachráníš ty ostatní?
6: No tak jako vím, kterým směrem se dát a tak. Jo. Ale stalo se mi jednou na chalupě, kde to notoricky mám procourané, znám

0: navigaci v telefonu, tam se dá i tu pěší verzi dá třeba, nebo spoléháš
1: používám
0: na ten svůj nos.
1: Navigaci v telefonu, ale manžel musí mít šustivou mapu. Aha, takže šustivou. On to, no, musí mít papírovou mapu, a aby to viděl z kraje až do konce.
0: Měřítko, aby si udělal.
1: Všechno to prostě, takže musí mít papírovou a já to jistím.
0: A jde se podle navigace manžela nebo tebe?
1: No, jednou se nám stalo, že manžel zabloudil a já ne.
0: No a my možná se teď tvého manžela trochu dotkneme, protože je tu soutěž.
1: Ano.
0: Jednu z našich knížek, už jich máme 5 v té edici Humory jádnické, jsou to ty Klukoviny Uršily Klukové, pak to byly Kulišárny Josefa Dvořáka, přišli na řadu Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadí Konvalinkové a loni poslední. Prozatím tak to jsou Děkovačky Libuše Švormové. Hraje se o jednu z knížek, vybírat si může ten, kdo správně odpoví za chvíli na telefonu, který je zatím zavřený, jak já říkám. 731 800 900, telefon, který uvolním za chvíli a ten, kdo se jako první dovolá, má šanci odpovídat na soutěžní otázku, kterou jsem trochu naznačil, ale ještě úplně neprozradil. Tak telefon už znáte, myslím si, že dost času na to, aby to číslo případně vyťukali i ti, co ho vůbec nikdy neslyšeli, tak uvolňuji telefonní linku a schválně, kdo byl ten první, nebo ta,
2: Halo?
0: Nevím. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den.
2: Tady je Vladimír.
0: Vladimír odkud?
2: Z Prahy.
1: Dobrý den, Vladimíre.
0: Tak, Vladimíre.
2: Dobrý den.
0: Takový, dokonce jsem slyšel, že byl i test, tady se pochlubila na tom Maruška Redková, že k souvislosti s jejími narozeninami vyšel a měla 10 bodů z 10.
1: Je to pravda.
0: Tak nevím, jestli tam byla tato otázka, ale já to na vás zkusím. Můžu klást otázku?
2: Ano.
0: Jakého povolání je manžel Marie Redkové? Za A lékař nebo za B pekař?
2: Já jsem lékař.
0: Myslíte si, že lékař, Maruško?
1: Je to tak.
0: I když pekaře mohl by být.
1: Nemohl. Nemohl, ohřeje maximálně v mikrovlně.
0: Dobře, Vladimíre, no tak máte to právo si vybrat. Už jste přemýšlel, která knížka by vám udělala radost a měla by být výhrou?
2: No, tak pana Josefa Dvořáka.
0: Takže Kulišárny, dobře, udělá to Pepovi radost. Tak máte ji mít, vy nám ještě samozřejmě klasicky, jak říkáme, vždycky vydržte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, ať víme, kam knížku poslat. Máte už i jinou, nebo tohle bude první z edice?
2: Tohle snad bude první, tohle bude první určitě.
0: Aha, takže pak rychle budete dokupovat i další. Ještě jsou k dostání přes stránky humoriada.cz. Vladimíre, děkujeme a gratulujeme. Jsme rádi, že jste se dovolila, že jste vyhrál taky, že můžeme dát výhru. Mějte se.
2: Děkuju.
0: Další otázka samozřejmě zase zítra. V pátek vždycky ještě boj o digitální rádio. To dáme někomu z těch, kdo vyhráli v daném týdnu. Na to nezapomeňte.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vladimírovi ještě jednou velká gratulace a držím palce vám všem ostatním. V červnu probíhá ta soutěž. Až do konce června máte možnost vyhrávat jednu z pěti knížek. Teď má před sebou jiný seznam, ne knih, ale ukázek, ještě Maruška Redková. Tak co vybereme teď?
2: Jsem moc ráda, že je v nabídce Marek Eben. Můj oblíbenec, vrstevník vlastně. Dobře jsem znal, vlastně ještě než se seznámili s ženou Markétou, tak jsem Markétu znala, jezdili jsme spolu tramvají. Kdysi dávno, jak já říkám, za starodávna. Tak jsem ráda, že Marek je v nabídce.
1: Dobře, tak se ho dopřejeme. On se asi možná teď dost soustředí třeba na ten filmový festival. Řekl bych, že to nebo už se připravuje. A my si dáme ukázku z roku 1999 z Šance, nazvanou Velký kulový.
3: Pořad Šance je sice pořadem zábavným, ale já si myslím, že i v takovém pořadu by mělo být místo pro trochu hlubší ponor. A tak jsme se rozhodli, že vám dnes umožníme zážitek, který nebude ani z oblasti divadelní, ani z oblasti hudební, bude se jednat o zážitek z oblasti výtvarného umění. Budete svědky takové malé vernisáže. Já bych vás ale rád předem upozornil, že objekt, který máte právě před sebou, a který bude zanedlouho odhalen, je, a to zdůrazňuji, pouhou zmenšenou maketou toho, jak bude celé dílo vypadat ve skutečnosti. Je to dílo, které je určeno především pro náměstí, pro velká veřejná prostranství a pro sídlištní prostory, které, a to je nutno si připustit, ještě velice často působí prázdně a neutěšeně. Schází nám tady něco, na co by váš zrak s radostí pohleděl. A právě to něco teď máte před sebou. Jak vidíte, jedná se tady o velký kulový. Je to výsledek dlouholeté spolupráce architektů, urbanistů a výtvarníků, který bude znamenat naprostý přelom v tom, jak bude vypadat tvář našich měst v budoucnosti. Tam, kde ještě dneska váš zrak bezcílně bloudí a hledá, čeho by se zachytil, už zítra najde velký kulový. Přitom, přátelé, se tady nejedná o nějaké studené abstraktní umění, ale naopak o něco lidského, teplého, co každý z nás důvěrně zná, co je mu blízké. Říká se, že za vším je třeba vidět člověka. A za čím jej spíš uvidíte, než právě za velkým kulovým. Přátelé, já si ovšem troufám tvrdit, že toto je pouhý počátek nové éry, že přijde doba, kdy tuto pozoruhodnou věc budou vlastnit i jednotlivci. Možná, že ze začátku půjde jenom o takový menší kulový, ale vzhledem ke stále rostoucí životní úrovni jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy budeme mít všichni velký kulový i doma. A já bych vám k této perspektivě rád upřímně blahopřál. A nyní dovolte, abychom přikročili ke slavnostnímu odhalení. Poprosil bych váš potlesk.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A velký kulový zmizel před očima diváků.
2: Umím si představit, jak velký kulový vypadalo. A zajímavý je, jak Markovi se změnil hlas trochu.
1: Ano.
2: Je, jako samozřejmě ten tembr tam člověk slyší, ale jako ten hlas je vyloženě...
1: No jo, tak pracuje.
2: Pár desítek let mladší.
1: Ano. Když se slyšíš ty v nějakých záznamech z dřívější doby, je tam taky rozdíl, vnímáš to?
2: Jo, vnímám. Vnímám. Jo. No, nedá se nic dělat. Člověk stárne po všech stránkách.
1: Ale tak říká si, že třeba hlas se tolik nemění. Nebo já si myslím, že ne tak rychle, jako vizáž.
2: Ano,
1: třeba.
2: To je pravda. Ale... Při pohledu na mě to říkáš.
1: To jsem si zastavil. Obecně jsem myslel.
2: Ano, samozřejmě obecně.
1: Pokud někdo není kuřák třeba, nebo někdo, ale taky jako jsou chlapi a byli muži a herci, kteří takhle v úvozovkách o svůj hlas pečovali, že prostě měli ten takový ten chlapácký hlas, tak někdy k tomu přispěly i ty cigarety nebo doutníčky.
2: To říkal Miroslav Moravec.
1: Ano,
2: mnoho galonů whisky.
1: Ano, Jirka Bartoška taky.
2: taky.
1: A podobně, ale tak tam se to třeba mění rychleji, ale myslím si, že ten hlas není zase takový, jako že by, no asi zpěváci by mohli vyprávět, když pak v pozdějším věku už některé pasáže třeba v těch výškách nevyspívají, nebo je to obtížné. Pouštíš ty si ty záznamy nějak svoje, nebo ne vůbec?
2: A
1: máš nějakou audiotéku nebo videotéku?
2: Nemám.
1: Nemáš ani schovaný,
2: mám obálku takovou velkou, ve které mám staré fotky. A dneska zrovna mi dcera poslala fotku jednu moji starou, kterou jí do ordinace přinesla pacientka. A
1: chtěl jí podepsat.
2: Ne, ale jako v upomínku, že dělala doma organizaci a že našla tuhle tu fotku. A to teda, já jsem dceři psala, vidíš, jaký jsem byla hubený. Jako ty.
1: A teď ty jsi pořád hubená.
2: No, ale byla jsem daleko hubenější.
1: Daleko ne.
2: Jo.
1: Maruška Redková je náš
2: host. Už to nevyželíš.
1: Že jo.
2: Ne.
1: Marek Eben je ve hře, vážení. Má Ačko. A proti zkusím někoho silného, co se týká men a ukázek. Tak Jiřinu Bohdalovou, Vladimíra Dvořáka, můžu?
2: No, skvěle.
1: Dobře, tak to je varianta B. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho, je to Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jedeme dál s druhým soubojem, ještě nekončíme, šanci vám dáme, můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900 v Humoriádě, koho byste rádi slyšeli. Jestli jednu historku s mobilem a s fotografováním od Marka Ebena, a nebo scénku s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Takže ještě jednou 731 800 900 a zdraví vás Patrik Rozehnal a taky
2: Marie Redková. Dobrý den.
3: Dobrý odpoledne, tak jsem tam zase po druhý, pana Donutila jste mi nedali, nevyhrál.
2: No,
3: ale Mirek ze Svitav.
1: A co vybíráte teď?
3: A teď bych dal zase Dvořáka s tou Bohdalovou, protože to Ačko, to je, když to čte, no, to mi to se mi moc nelíbí, no.
2: Dobře.
1: Dobře. Je to proto na výběr, ať si vyberete. Tak do další, dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje Stanislava, posluchačka vaše, vám Patriku a srdečně zdravím paní Redkovou.
2: Já vás
4: strašně ráda.
2: Děkuji, dobrý den.
4: Dobrý den, ráda vás poslouchá v nočním mikroforu.
2: Děkuji.
4: Přeji vám teda hodně zdraví, pohody a štěstí. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře, naslyšenou, děkujeme moc. Kdo se teď přidá?
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych si dal velký kulový.
2: Dobrý den.
1: To znamená, Marka Ebena, velké kulový skončil, ale chápu. Hlas Ačko, zapisu a ještě někdo. Dobrý den.
6: Ano, dobrý den, zdravím pana Patrika i vašeho hosta, paní Redkovou.
2: Dobrý den.
6: Zdravím vás a prosila bych paní Bohdalovou.
1: Zapisuji bod a můžu už teď prozradit, že to vyhrála i s Vladimírem Dvořákem v tomhle druhém souboji. Bílá paní je tu.
7: Přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel, profesor Švandrlík, vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní, a to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem se stoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o spojení, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau? Are you here, white lady? Signora Bianca, víc už neumím. Zdá se, že je tady. Dobrý den. Já nevím, kde je. Dobrý den, milý strašidlo. My jsme přijeli vás požádat s kamerou o malý rozhovor. Jsme z Československé televize.
8: Ale ne. To snad, abych se přímo zhmotnila.
7: No, to by bylo dobře.
8: Já myslela, že jste z rozhlasu.
7: Ne, ne, my jsme právě z televize.
8: Pozor, ukážu se, bacha, abyste se mi nebáli.
7: Ne, my se nebojíme, my v televizi se nebojíme. To bychom jináč po některých programech ani nesměli mezi lidi.
8: Tak co? Jak se ti líbím, živáčku?
7: No, musím říct, pardon, vy máte vestavěný mikrofon zřejmě. Musím říct, že vypadáte skutečně tedy...
8: No tak, na to, že mi za měsíc bude 611, vypadám pořád celkem příšerně.
7: Jo, to jo, ano, ano, to jo. Já bych měl první otázku. Naše diváky by zajímal váš původ. Ano. Zdali račte být bílá paní Rožmberská či Čachická?
8: Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé strany.
7: Ach, tedy ano. Bílá paní Malostranská. No. To je výborné.
1: Tady zastavujeme ukázku, zdali ji dokončíme, bude na vás, až vám nabídneme ještě ukázku proti, abyste mohli přemýšlet. Tam ten pojem vestavěné mikrofony. Mě napadlo, s jakými mikrofony ty jsi se, Maruško, setkala v televizi? Jaké byly tehdy na začátku? Jaké jste měli v té hlasatelně? Byla to nějaká konstrukce jeřáb, nebo jste měli něco na stole položený
2: ne,
1: mikrofon?
2: Ne, na stole jsme měli mikrofony, ale nemůžu říct, že by ty mikrofony prodělaly nějaký dramatický vývoj.
1: No pak jste asi měli takzvané klopáky, ne?
2: Nebo no, ale v hlasatelně ne. Ne. Tam byly mikrofony na štendrech, neboli na těch... Správně, ale ty klopáky to jsme používali třeba při přímém přenosu nebo tak, ano. Když jsme se pohybovali, ale jinak byly tedy... fix, ano, jo, na jo. Pevné.
1: Celou tu dobu.
2: Ano.
1: Přišlo pak i čtecí zařízení, všechno, ano,
2: no,
1: ale mikrofony to, pořád stejné.
2: Mnohem později.
1: No to já ano, vím, ano, to vím. Ano. To vlastně
2: mikrofony stejné, takže na stejném místě ty jsem nevnímala, že by skutečně
1: a
2: prošlo.
1: A zapli ti někdy mikrofon dřív než kameru? Že bys třeba byla slyšet
2: ne.
1: A něco řekla, co jsi neměla?
2: Ne, to říct nemůžu. Jenom někdy se stalo, že prostě to světlo tam sice zhaslo, ale přišla jsem vedle do režie a tam byla pořád ta židle, ze které jsem vstala. Takže jako to se stávalo zvlášť, když se třeba zkoušela.
1: Ale byla jsi oblečená celá.
2: To jsem byla.
1: Nebylo vidět, jak se zvedáš a třeba...
2: No, nahoře blůza, dole otrhaný džíny, ano, ano.
1: Vzpomíná Maruška Redková. Vy nám teď vyberte to pokračování. Tak dokončíme tuhle scénku, dopřejeme si ještě bílou paní Malostranskou nebo jakoukoliv jinou, anebo nám Zdeněk Izer sehraje scénku s Tinou Pletánkovou Autobusák na záchytce. To je varianta B. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 na SMS-kovém 90 011 04 a samozřejmě humor mezera A nebo B, tedy posílejte co by textovkaři. A pozor, to poslední ukázka, pak už budeme jenom připomínat, že soutěžíme v červnu a nezapomeňte poslouchat i v pátek, tak ale teď máte šanci ještě si vybrat tu poslední ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A rovnou vítáme dalšího hlasujícího, stále v Humoriádě. Vybíráme poslední ukázku buď s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem, nebo se Zdeňkem Izerem a Tinou Pletánkovou. Kdo tam je teď? Dobrý
2: den. Takže tady pejskař a hadrovej panák na hraní pro svého psa.
1: A co vybíráte? Ačko nebo Bčko? Co
2: zdravím jste? Paní Marušku a Patrika a vybírám... Kdo pak to je tam?
1: Bohdalová, Dvořák nebo Izera Pletánková?
2: No, tak si dáme... Budeme pokračovat.
1: Dobře, děkuji. Tak jo, zapsáno. Dobrý den dalšímu.
3: Ano, dobrý den, pozdravuju všechny a prosila bych pana Izera, děkuju.
4: Děkujeme.
1: Děkujeme za ten hlas pro něj, předáváme slovo dalšímu. Kdo volá, hlasuje?
5: Z Prahy 8, zdravím vás, Patriku, i paní Marušku.
4: Dobrý den.
5: Jak jste se tam bavili o té technice, podívejte se na kotvu přívozu, že paní Řecková?
4: Ano. Ano, je to
5: tak. Malinko je to tam uhezčený, ale jinak takhle to v tom blázinci my, protože já tam ještě taky pořád dělám v televizi, fungujem.
1: Dobře. A co vybíráte?
5: Pondělí, sobota a tím pádem ozvučená bílá paní.
1: Dobře, děkuji. Tak bude, je tady.
6: Slečna.
7: A bílá slečna, malostranská.
6: Já jsem se ještě nevdala.
7: Nevdala, ano. No tak za 611 taky nemala
6: šanci. Oni mi tady kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře.
7: Ano.
6: Ano, nějakého Krištofa ze Špíny. Ano. Ale on to byl rytíř bez hlavy.
7: Ale, ano.
6: Pak jsem dělala taky známost s jedním upírem. Podívej. Taky nám to neklapalo.
7: Ne.
6: Já jsem na bílý a on byl jenom červený.
7: No jo, no tak jistě.
6: Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertovky.
7: No, tak. Co?
6: Ten mi ale chudák utonul.
7: Ale vodník, to je divný.
6: No, on neutonul ve vodě.
7: Jo, tak.
6: On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Ale byl to sexy hastrman.
7: Sexy.
6: No. Tomu nekapala voda ze šosu, jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu, jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy.
7: To je velmi, ano, velmi historicky vtipné, bych řekl. Já bych měl další dotaz.
6: Prosím.
7: Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy?
6: Ne, já se ti přiznám, hochu, já už nestraším.
7: Ale?
6: Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila.
7: Ale co pak to?
6: No tak, ono toho nějak po Praze straší moc.
7: Jo.
6: Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý no. Objížďky, nečekaný díry, že...
7: Ano, já bych se zeptal...
6: Telefonní budky ano, bez
7: já,
6: oken, přeplněný
7: to stačí, já bych
6: popelnice.
7: Se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného?
6: Jednoho z Prahy 1. Šel zřejmě ze schůze.
7: Jak jste to poznala?
6: Byla z ní cítit minerál.
7: A.
6: A já jsem... Já jsem na něj vybafla zpoza rohu a zkuhrám, jak dlouho tady bude ještě strašit tohle pitomý lešení.
7: Jo. No. A co on na to?
6: A on mi odpověděl, hleďte, soudružko bílá.
7: Jo.
6: Tyhle problémy přece nebudeme řešit na ulici.
7: No jistě.
6: Ostatně věřte mi, nevím, kde mi hlava stojí. No.
8: A já jsem vykřikla, Krištofe, má první lásko.
6: Vím, že jsem se spletla. Zase, samozřejmě, on hlavu měl. On o ní akorát nevěděl. Ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili.
7: No,
6: ale hochu,
7: no.
6: To lešení je tam furt.
7: Ano, já no. Ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko
6: no,
7: líp.
6: A co takhle u vás v televizi? Ale tam asi od ucha nestojíte.
7: Ale jo, jo, to jo, ale televizní diváci vám nějak nemají... Duchy v lásce.
6: Aha.
7: Televizní diváci jsou ano. Na duchy přímo alergičtí. A my v televizi, my se My si držíme za drahý peníze vlastní strašidlo.
6: Vlastní? Ano.
7: Říkáme mu Silvestr.
6: Neznám.
7: No, já nicméně vám děkuji za rozhovor. Náš čas, jak my odborně říkáme, vypršel.
6: Není za nic.
7: Ale je za nic, je za nic.
6: Přijď zase. Ale no, nejsem.
7: Ne.
6: Tady už mě nenajdeš. Já to chci zkusit v Brně.
7: Ale?
6: Na té strojírenské výstavě, víš?
7: Ano.
6: Tak čau.
7: Čau.
1: Humoriáda. I my se loučíme, Patrik Rozena, Marška Redková. Děkuju.
4: Já děkuju a všechno dobré přeju.
1: Mějte se krásně.
6: Jsi.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Ráno se sejde Bezpečnostní rada státu, zúčastní se i prezident Pavel. Zavřený zimní stadion v Neratovicích nahradí pronajaté mobilní kluziště. Dnes bude převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Je středa 17. června. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Nová koncepce České armády do roku 2040. To by mělo být jedno z témat dnešního jednání Bezpečnostní rady státu. V květnu se kvůli armádní koncepci sešel s ministrem obrany za SPD Jaromírem Zunou premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Po jednání řekl, že má ke koncepci připomínky. Vadí mu hlavně podle něj podhodnocené cíle v navyšování počtu vojáků.
2: Pokud oni nabrali za 4 měsíce tohoto roku 1800 vojáků a mají v plánu v té koncepci nabrat 1400, tak já říkám, proč tam nemáte 2000? Jo, takže já chci, aby tam bylo aspoň 2000.
1: Jednání Bezpečnostní rady státu se zúčastní i prezident Petr Pavel. Připojí se na část týkající se právě obrany a bezpečnosti. Nefunkční zimní stadion v Neratovicích nahradí od října mobilní kluziště. Původní halu nechala radnice kvůli špatnému technickému stavu zavřít vloni v srpnu. Novou plochu si chce pronajmout od soukromé firmy, cenu zatím neuvedla. Podle mluvčí města Barbory Walterové bude mít stadion rozměry 18 x 33 metrů.
3: Kluziště bude vybaveno mantinely, osvětlením a rolbou pro úpravu ledu. Počítá se také s možností zastřešení nafukovací halou. Provoz by měl začít letos v říjnu a pokračovat až do března příštího roku. V letních měsících bude ledová plocha překryta speciálním plastovým povrchem pro hokejbal a další míčové sporty.
1: Výstava Největší záhady a tajemství světa dnes začíná na zámku v Lešanech na Benešovsku. Představuje známé předměty, které mají jedno společné. Okolnosti jejich vzniku nebo účelu nejsou dodnes objasněné. Jsou mezi nimi například kopie turínského plátna, křišťálová lebka nebo socha z Velikonočních ostrovů. Výstava potrvá do 28. září, říká kurátor výstavy Petr Lukas.
4: Je to soukromá sbírka mistrovských replik, modelů, maket, faksimilí. Prakticky se neliší od originálů, které jsou rozptýlené po celém světě. Sport.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 0,3 svůj čas z diamantové ligy v Římě.
0: Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno, ojediněle se objeví přeháňky. Večer čekáme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
5: Ranní silnice ve středních Čechách a v Praze jsou vlhké. Mými slovy, nebo mojí intonací, vlhké. Tak buďte opatrní, ať se nám nesklouznete. Aquaplaning, to je prvý.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
5: Ano, skvělé, blahé ráno. Máme středu 17. června, čas přesně 4 minuty po 5. hodině. První zpravodajskou relaci máme za sebou. Lenka vypadá, že je vyspalá do růžova. Triko tomu odpovídá. Irtěnka, dobré ráno.
6: Růž, dobré ráno.
5: Růž. No tak se ptej.
6: Jaký byl koncert včera?
5: No boží.
7: Dobré ráno.
5: Bylo to krásné se Soňou Jindrovou, jinak přezdívanou TŽV Bardotka Jindrovou. No tahle písnička tam taky byla, i když David na nás koukal zhora. Taky byla i tahle.

0: Já zpíval a nikomu to nevadilo.
1: Protože tě neslyšeli.
0: No, pravdu má ta holka, pravdu má. Je ale fakt, že na jednu písničku nedošlo a já ji mám fakt od ní moc rád. Velmi srdečná a vzpomínací. Oficiálně zahajujeme dnešní vysílání. Naše společná cesta bude do 9 rána.
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.
0: Jestli víš, o kom to je? Vy, posluchači, taky hádejte, když uhodnete, máte u mě malé bezvýznamné plus, ty větší.

0: 5 hodin 13 a půl minuty, skvělý den s Českým rozhlasem, samozřejmě i dneska jste na té správně vlně, protože tahle vlna vám bude nabízet nejen písničky, u kterých jste vyrůstali, ale také něco ze zpravodajství, něco o počasí, něco pro zábavu, zkrátka pro každého něco.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 17. června. Svátek má ušlechtilý vlk Adolf a tady je Petr Jungmann. Dobrý den. Doktorát filozofie byl na Karlo Ferdinandově univerzitě, dnešní Univerzitě Karlově v Praze, udělen první ženě před 125 lety. V roce 1901 byla tou první Marie Zdenka Baborová. Jedno z velkých setkání české, slovenské a federální politické reprezentace o státoprávním uspořádání Československa se odehrálo před 35 lety v roce 1991 na zámku v Kroměříži.
3: Jak podotkl Pavel Rychetský, v demokracii není ani možné, aby se všichni shodli.
2: 22 stran a hnutí se tam sešlo, aby jednali, jestli země bude zemí spolkovou, federativní nebo konfederativní.
3: Například Václav Klaus si před chvílí postěžoval, že to jde všechno hrozně pomalu.
2: Další milník maratonu jednání jen vyostřil už tak napjaté vztahy mezi českou a slovenskou stranou.
4: Pán prezident, kam nás vedete?
2: Takto reagoval Václav Havel.
5: Mně záleží na našich národech, kam se chtějí ubírat. Já jsem poslední, kdo by komukoliv upíral základní svobody a práva, které má.
2: Ještě před 5 lety stála a fungovala v obci Hlubině na Příbramsku poslední telefonní budka u nás. 17. června 2021 se slavnostní demontáží uzavřela éra veřejných telefonních automatů u nás, která odstartovala o 110 let dřív. Mobilní telefony pro ně byly příliš velkou konkurencí. Z budky v Hlubini se bez tak už 2 roky nevolalo. 2 roky. Ani jeden hovor. 1,80 má dneska jeden z nejlepších cyklistů všech dob. Legendární Belgičan Cannibal Eddy Merckx. 46 má starší z tenisových sester Williamsových Venus a já přeju hezký den.
0: Ročník 1943 je taky zpěvák, skladatel, lamač ženských srdcí Barry Manilow.

0: Probíhá ranní mazlení. Dinuško, pojď ke mně, pojď tady k páničkovi, pojď ke mně, teda k náhradnímu páničkovi. Ahoj, štěkni taky do vysílání. No štěkni, hav. No hav. Ona je tak ráda, že mě vidí. No nebudu tě hladit, až štěkneš. No, tady mi se neklepej. Tady jsou alergici v tom studiu, taky tady bývají. No, mi ten kufr. Vidíte, než bude mazlení, bude počasí.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Po ránu vlhko a přes den až 26.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Do pondělí daleko, zatím střed pracovního týdne. Jestli jsem si někdy vylámal na těch nejmenších dětech zuby, tak to bude právě s tím dnešním dílem. A to jsem se zeptal na takovou úplně obyčejnou věc. Kdo může být členem hudební kapely?

0: Dneska to bude doslova hudební blamáž. A to jsem se jenom zeptal, kdo může být členem hudební kapely.
1: Kvavír. Krvavírista. Ten těm dá třeba tun tun tun tun tun. Bubnováč.
2: Že bubeník.
3: A

0: Dnešní den spíš slunečný, ale i smrky a na teploměru i 26. A další zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral jeho výrok označil za skandální. Převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet schválila vláda v pondělí. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odmítl, že by vláda chtěla obsah vysílání kontrolovat. Rozhodnutí kabinetu kritizují šéfové televize a rozhlasu i opozice. Ke změně systému nevidí důvod ani prezident Petr Pavel. Vodohospodáři upřesnili podmínky pro kotvení rekreačních lodí v novém přístavišti v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi. Plavidla tam můžou zastavit kvůli nástupu lidí. Doba ale nesmí překročit 3 hodiny a nesmí bránit výletním lodím. Dělníci dokončili opravu Kmochova domu v Kolíně. Rekonstrukce rodného sídla hudebního skladatele Františka Kmocha začala loni v květnu. Město za ni zaplatilo kolem 40 milionů korun. Na více než polovinu ceny získalo dotaci. Dům bude v provozu od září. Zájemci o bydlení v Praze 2 se můžou zapojit do další elektronické aukce. Městská část v ní nabídne k pronájmu 12 bytů. Lidé se můžou hlásit do 18. června. Samotná dražba nájemného bude 22. června. A dnešní počasí bude převážně oblačno, ojediněle i s přeháňkami. Teploty dnes vystoupají až k 26 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Nemám hlášené nějaké zásadní komplikace a ta, která byla, už je zase pryč. Zlikvidováno. Auta odjela, policie nepřijela, asi se vyplňovalo růčo. K Barandovu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Kam se podíváme za chvíli?
1: Na místě, kde v Česku začínal internet, teď odborníci stavějí základy kvantové komunikace.
0: Ach bože, to bude tak složité.
1: Už za chvíli se s námi můžete vydat do nové laboratoře pražské ČVUT.
0: Ani obloukem bych tam nebyl přivítán s úspěchem.

0: hodin 39,5 minuty. České vysoké učení technické má novou zkušební laboratoř pro kvantové přístroje. Tam teď zkoumají kvantové šifrování a podle odborníků budou kvantové technologie brzy stejně důležité jako internet. Ten v Česku ostatně před 3 desetiletími začínal úplně ve stejné budově.
1: My jdeme až do -2. podlaží. Úplně nejníž, aby byly, řekněme, stabilní z hlediska otřesu.
2: S Jiřím Vodrážkou a dalšími odborníky z ČVUT sestupujeme po schodech Fakulty elektrotechnické v Praze Dejvicích. Kvantová laboratoř totiž pracuje s křehkými částicemi, jednotkami světla, fotony.
3: Tady si stavím ten svůj zdroj hledelných fotonů.
2: Křehké kvantové jevy a fotony se dají prakticky používat jako pomůcka při bezpečném šifrování zpráv. Stačí se na foton jenom podívat a už se to odrazí na jeho vlastnostech. A tím se prozradí každý pokus o odposlouchávání, ukazuje Jiří Weiss.
4: Například teďka Alice kóduje a Bob, tak bude měřit. Padouch začne ovlivňovat signál jdoucí k Bobovi. Podobí se jako zvýšená chyba, razantně zvýšená chyba.
2: Fotony slouží jen jako poslové, kteří nesou šifrovací klíče. Samotné zašifrované zprávy ovšem zatím jdou klasickou cestou, vysvětluje Leoš Boháč z Fakulty elektrotechnické.
5: Král z jednoho království chtěl přenést poklad truhle do druhého. V podstatě jsme uzamkli truhlu, poslali to k tomu druhému království. A v ideálním případě klíč a alternativní cestou.
2: Trasy pro kvantové posly se po Evropě teprve budují. I v Česku, ukazuje na mapě Jiří Weiss.
4: Tato laboratoř by měla být napojená na naší páteřní síť.
6: Z Prahy.
4: Z Prahy až do
6: Brna, přes Olomouc do Ostravy.
4: Česká Třebová, Olomouc.
6: Česká Třebová je tady a tady mezi
4: Čáslav
6: a Žďár nad Sázavou. To by člověk neřekl, že...
4: Oni tam musí být. Ty systémy mají omezený dosah. Ty fotony se prostě ztrácí cestou.
6: Tam to připomíná historii, když se zaváděly poštovní spojení, tak bylo nutné přepřáhat koně.
4: Takhle standardně teda přepřáháme klíče, ano.
2: V budoucnu by Česko mělo být křižovatkou kvantových cest ze severu na jih Evropy a ze západu na východ. Jenže to ještě nějaké roky potrvá. Odborníci to srovnávají s počátky internetu v Česku, které se mimochodem odehrávaly také na Fakultě elektrotechnické.
1: Dřív se vlastně ty linky internetové dělaly pomocí telefonních modemů, jo? Telefonní komunikace.
2: Kvantová komunikace by teď podle odborníků potřebovala například sjednotit standardy. Přístroje pro kvantové šifrování vyrábí více firem a všechny nefungují stejně. Z Fakulty elektrotechnické Martin Srb, Český rozhlas.

0: Klid, pohoda, žádný spěch, žádný stres, to jsme my. To je Český rozhlas.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dobrá, budu trochu obsáhlejší. Máme po dešti ve středních Čechách, ten déšť vrátí se. Otázka do Pranice, ale úplně bych si tím místí nebyl. Ohledně předpovědi, středa spíš bude převládat oblačná obloha, jen výjimečně se objeví slabá přehánka. K večeru se mraky začnou trhat a oblohy bude postupně více obsahovat zapadající sluníčko. Odpolední teploty sympatické letní 23 až 26 a vítr slabý až mírný od severozápadu nebo západu. A dá se krůček po krůčku, oteplování je tu.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: V hudebním plánu Daniel Landa, Valdemar Matuška, kapela Roxette a taky Óda na kulturu, středeční a středočeskou od Denisy. Počkejte si. Čas 5.47.
2: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Vyrazte do středočeské knihovny na Kladně. Koná se tu netradiční zahradní slavnost. Čeká vás imerzivní večer inspirovaný světem Václava Havla. Během něhož se knihovna promění v živý prostor plný divadelních scén, nečekaných situací a setkání s herci. Návštěvníci se stanou součástí děje a zažijí divadlo v bezprostřední blízkosti. Večer vyvrcholí koncertem kapely Mutanti hledají východisko, nominované letos na cenu Anděl. Akce začne v 17 hodin. Navštivte Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou a prohlédněte si letní výstavu autorky Marie Mrňákové. Čeká vás poetický svět originálních loutek, textilních bytostí, ilustrací a kouzelných příběhů, které vznikají v jedinečném ateliéru v Kamenickém Šenově. Slavnostní vernisáž se uskuteční v 18 hodin. Přijďte se ponořit do světa fantazie, poetiky a poctivého řemesla. Knihovna Václava Štěcha ve Slaném zve malé čtenáře na knihožrou. Díky zajímavé a naučné přednášce se z nich stanou detektivové. Společně se hravou a zábavnou formou seznámí s detektivním žánrem, zjistí, kdo je detektiv, co všechno musí umět a jak vlastně takové napínavé příběhy vznikají. Nebudou chybět hádanky, stopy ani tajemství, která čekají na rozluštění od 15:30 odpoledne. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Informaci tady mám. No přátelé, i dneska se bude soutěžit o volné vstupenky na příští týden, na úterý večer do Kulturáku v Čelákovicích, protože Roučou rozhlas jede za vámi, přijede. Já tomu říkám cirkusové šapito Aleše Cibulky a jeho hostů, ale vzhledem k tomu, že tam bude i náš nejvyšší, tak zase dost srandy, že jo?
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
5: Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Na trať z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku se vrátí osobní vlaky. První vyjede 27. června. Dnes bude převážně oblačno, ojediněle s přehánkami a teplotami do 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senát se začne zabývat zpřísněním úřední změny pohlaví. Skupina senátorů, zejména z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o tranzicích rozhodovaly i soudy. Dnes to posuzuje sexuolog. Cílem je podle předkladatelů najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Pokračuje jedna z předkladatelek Daniela Kovářová.
6: Zaprvé se mi nelíbí ten legislativní stav neexistence po té, co ústavní soud zrušil před těmi skoro dvěma lety část paragrafu 29 občanského zákoníku. A potom se mi nelíbí ta sociální nákaza tím nesouladem sexu nebo pohlaví a mentální orientace.
5: Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Třeba předseda sexuologické společnosti Libor Zámečník upozorňuje, že návrh by mohl zhoršit dostupnost péče. Organizace Transparent pak upozornila, že povinné roční psychoterapie by mohly vést ke státem řízeným konverzním terapiím. Návrh dnes v Senátu míří do prvního ze dvou čtení. Po více než 4 letech se vrátí osobní vlaky na trať z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku. Půjde o 3 páry spojů v sobotu a v neděli. První vyjedou 27. června. Objednala je sama obec, která za ně zaplatí 60 tisíc korun měsíčně. Pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
7: Každý z provozních dnů pojedou 3 vlaky z Vraňan a stejný počet v opačném směru. I když jde o samostatné spoje mezi Vraňany a Lužcem, bude motorový vůz pokračovat jako další vlak směrem na Straškov okolo Řípu.
5: Návštěvníci Středočeské knihovny v Kladně si dnes připomenou uměleckou tvorbu Václava Havla. Pořadatelé připravili koncert a několik divadelních představení. Ta lidé uvidí při průchodu budovou knihovny. Podle jejího ředitele Romana Hájka je akce inspirovaná Havlovým dramatem Zahradní slavnost.
8: Součástí toho komponovaného programu je takový netradiční divadelní zážitek na motivy hry Václava Havla, během které si budou moci zažít diváci něco na vlastní kůži, ale zároveň během toho divadelního představení objevit nejrůznější zákoutí naší knihovny.
2: Počasí.
5: Dnes bude převážně oblačno, ojediněle se objeví přehánky. Večer čekáme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ach, můj středočeský dopravní bože, to tady dlouho nebylo. No, máme středu, pomaličku začne ranní špička a kde nic tu nic. Jako ano, hustý provoz už je, ale žádná blamáž.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Dívám se do scénáře dnešního vysílání a budeme mít zastávku, a to u 170 mladých lidí. No fakt, navíc jsou to zlatíčka. Vysvětlíme za chvíli.
9: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6 hodin a 11 minut. Skoro 170 mladých lidí letos u nás získalo zlatou úroveň mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. No a není to jen další diplom do šuplíku, prosím pěkně. Za oceněním stojí měsíce dobrovolnictví, sportu i překonávání sebe sama. Jak vlastně cesta za zlatým oceněním vypadá? No každý z letošních držitelů zlaté úrovně za sebou má stovky hodin práce na sobě i pro druhé. No a pojďme si je představit. Neříkám, že máme čas na všech 170, ale tak souhrně...
1: Odznak a certifikát převzali mladí lidé, kteří dokončili zlatou úroveň programu, kterému se zkráceně říká DOFE. Alespoň 18 měsíců se pravidelně věnovali aktivitám, které si sami vybrali. V součtu přes 200 hodin. Třeba 18-letá Anna Zouharová pravidelně navštěvovala jednoho starého pána.
2: V průběhu těch let, jak jsem tam opravdu docházela každý týden a vlastně sdílela s ním nějaké moje zážitky ze života, tak se to potom propojilo až právě do té úrovně, vlastně kdybych ho málem považovala svého vlastního dědečka.
1: Každý si taky musí vybrat nějakou dovednost a sport. Vojtěch Straka ze Zlína hrál na saxofon a jezdil na kole.
3: Na začátku jsem si říkal, že to bude jednoduché, prostě každý týden se tomu budu věnovat a pohoda, ale pak vlastně časem jsem zjistil, že je to pravidelnost, která vlastně je pro DOFE nutná, tak je celkem výzva.
1: A každý z oceněných vyrazil na nějaký delší pobyt. 21-letá Šárka Hrbáčková jela s účastníky DOFE z dalších zemí do Finska za polární kruh,
4: kde jsme společně měli cíl vytvořit větší podvědomí u vlastně mladší generace v rámci jakoby environmentality. A dělali jsme si navzájem workshopy, navzájem jsme se edukovali, každý vlastně z jiného kraje, nějak to jakoby vysvětloval nějakým jiným způsobem.
1: V Česku se loni do programu zapojilo 9 000 mladých lidí ze základních a středních škol, sportovních klubů, z domů dětí a mládeže nebo dětských domovů. Společně v rámci dobrovolnictví odpracovali 85 000 hodin a sportu věnovali dalších 122 000 hodin. Mezinárodní certifikát může získat kdokoliv ve věku od 13 do 24 let, říká ředitelka DOFE v Česku Gabriela Drastichová.
5: Mezinárodní cena vévody z Edinburghu jako to ocenění může mít hodně praktický přínos pro mladý lidi ve chvíli, kdy prostupují vzdělávacím systémem nebo vstupují na trh práce, protože to je důkaz toho, že se naučili něco nad rámec školy. Je to takový jako validovaný důkaz výsledku neformálního učení.
1: Program založil princ Filip, tehdejší vévoda z Edinburghu před 70 lety. V Česku funguje přes 30 let a zapojili se do něj už desítky tisíc mladých lidí. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.

0: Sympatické ráno přeji všem, kdo jste si pustili naše vysílání, tu rozhlasovou krabičku, ze které se linou tóny, nebo linuly tóny od Michaela Jacksona.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ostřím na hodiny 6:19. Středa přidává další stupně navíc, převládat bude oblačná obloha, jen výjimečně se objeví slabá přehánka k večeru.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

úsměvem. Pěkné ráno, máme středu 17. června. Izera to chce. Zdeňka Izera. Velký, oddaný posluchač Českého rozhlasu Střední Čechy. Zdeňo, dobré ráno. Vyspali jsme se do Růžova. Bolí. Tělo, celé tělo bolí. Proč?

0: A ty jsi tam něco přimalovával. Tatínek volá na chlapečka a říká, Jendo?
1: Já.
0: Ty jsi slistoval v té velké knížce, jak je na ní nápis Kama Sutra?
1: Já.
0: A ty jsi tam něco přimalovával?
1: Trošku.
0: Tak mi pojď pomoct rozmotat maminku.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
3: Jasné, úderné a ze života. No i když. Chtěl bych to vidět na vlastní oči. Zprávy v 7:30 za 4 minuty.

0: ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Koukám, co tady máme nového. Ano, další přihrádku muziky. Taky tady máme informaci o tom, že Aleš Cibulka sice přijede příští týden v úterý do Čelákovic, ale ten sál zdá se být ještě takový služebně prázdný, abyste tomu rozuměli. Ne, že by nebylo prodáno, ono je, ale je tam taky dost rezervováno pro vás, posluchače ranního vysílání. Takže do pátku mezi 5. a 9. po výzvě volejte 221 553 777. Kdo bude třetí volající, už je ve vysílání s Macíkem. Ten rozhovor přežijete, nebojte, já nekoušu a pak lístky jsou vaše.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Dosavadní přístup Česka k řešení závislostí je podle Globální komise pro protidrogovou politiku úspěšný. Komise složená z bývalých prezidentů a premiérů to napsala v dopise adresovaném premiéru Andreji Babišovi z hnutí ANO. Varují ho před dopady změn, které česká vláda nedávno oznámila. Kromě přesunu protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví plánuje česká vláda taky zpřísnit postupy. Komise ale kabinetu doporučuje jednat s odborníky a zvolit jiné řešení. Mezi členy komise je i Pavel Bém, dosavadní protidrogový koordinátor, kterého z funkce odvolala současná vláda. Divišovna Benešovskou pokračuje ve výměně veřejného osvětlení. Sodíkové výbojky nahrazují technici LED světly. Nové lampy jsou už ve všech osadách a v polovině městyse. Dosud radnice zaplatila za výměnu 2,5 milionu korun. Necelých 150 milionů korun na rozvoj dostupného bydlení dostane od magistrátu Praha 5. Za peníze nechá opravit bytové domy v Plzeňské ulici a na Bělidle. Radnice chce zateplit fasády, vyměnit okna a vybudovat výtahy. Díky nim bude byty v těchto domech nově nabízet i seniorům. Známý tunel spojující Karlín a Žižkov by se v příštích letech mohl změnit v netradiční galerii. Pražští radní schválili smlouvu, která umožní spolku Žižkovského tunelu začít s přípravami uměleckých instalací. Cílem projektu je nejen zatraktivnit místo, ale taky zvýšit pocit bezpečí pro chodce a cyklisty. A dnešní počasí bude převážně oblačno, ojediněle i s přeháňkami. Teploty dnes vystoupají až k 26 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Čerstvá nehoda, dálnice D4, opatrně 13,5 km směr Strakonice, to znamená před sjezdem k Heleně. Velmi opatrně, po nehodě jsou tam dvě auta a pozor, i v Praze Čínská ulice, tak i tady je kolize dvou aut. Držte se, kdyby něco, volejte, čekáme na vaše zprávy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: No nebudu říkat, Řitku, nebudu. To je mi milejší, teď je Heleně. Pověz, co bude dál?
2: Zemědělci na Nymbursku sklízí rané brambory. Pěstování se jim ale letos nejen kvůli suchu prodražilo. Více si povíme za chvíli.
0: Zalévají se. Jsem v životě neslyšel a neviděl, že by se brambory zalévaly. Jako myslím uměle. Jo? Každopádně reportáž máme, tak počkejte si na ní, jinak článek, fotografie i na našem webu středníčechy.rozhlas.cz. Teď Petr Kotwald, Kde kdo je dál, nebo Michal Tučný a Boty z kůže toulavých psů. 6.33, pěkné ráno.

0: Není to tak dávno, co se probírala stolice ve Veselé a zdravě, druhý stolice. O tom nechci ani až tak hovořit, ale řekl bych, že to úplně to číslo, kde je to úplně jako švihem ven, tak to přesně může následovat, když pojím z jara nebo tak na začátku léta rané brambory, cibulku, podmáslí. A hodně, hodně, hodně. Jo, a ty české brambory jsou fakt nejlepší. Když přijedete do světa, kdo jste nebyli, věřte mi, nedávejte si brambory, nejsou dobré. My máme speciální vytříbené chutě. Pojďme k bramborám, protože brambory jsme probírali i v průběhu včerejšího rána, ale to bylo tak, jakože se děje. Ale pěkně pohromadě máme pro vás i reportáž přesně na tohle téma. A abych byl přesný, tak brambory se zalévají v roce 2026, rozhodně nestojí 9,50 ve výrobní ceně. Trochu nám podražili a zcela určitě se dá říct, že ta sklizeň zemědělců v Polabí, tam se začalo sklízet úplně naplno, no to nepřetržité zalévání opravdu šlo do peněz. Úroda se očekává podobná jako loni, sucho a drahé pohonné hmoty podle farmářů. Zatím se neprojevily na cenách brambor, ale kdo ví, jestli existuje něco jako burza brambor světová.
1: Na pole u Hradištka na Nymbursku přijíždí traktor se sklízecím kombajnem. Farmáři tu začínají vyorávat brambory vždy brzy ráno, říká řidič traktoru pan Bogdan.
2: Půl pátý vyjezdíme na pole kvůli tomu počasí, protože máme mladí brambory, aby oni jako nečernili na tom sluníčku.
1: Zhruba 20-hektarové pole podle něj sklidí za několik hodin. Rychlost a množství sklizených brambor závisí na poptávce zákazníků.
2: Záleží od objednávky, jako máme velkou objednávku, jako máme těch vozů víc, tak jedeme úplně brzo a když máme trošku těch vozů míň, tak jedeme jako trošku později.
1: Dodává řidič traktoru pan Bogdan. Brambory tu pěstuje společnost Bramko. Podle vedoucího výroby Václava Mikuly bude úroda dobrá.
3: Co se týče daných brambor, tak jsme výnosově asi tak podobně, jako jsme byli loni. A co se týče těch pozdních, tak to je ještě spoustu času, aby jsme to mohli zhodnotit.
1: Minulý rok sklízeli kolem 40 tun raných brambor na 1 hektar. Aby měli zdejší farmáři úrodu srovnatelnou s loňskem, museli letos kvůli suchu brambory častěji zavlažovat.
3: Ta plodina je vlastně svým způsobem dražší, protože jsme museli více zalévat.
1: Práci jim zkomplikovala válka na Blízkém východě a dražší pohonné hmoty. Na cenu brambor v obchodech to podle něj zatím výrazný vliv nemělo.
3: Ta cena je v tuto chvíli už o něco nižší, než byla v loňském roce. A vzhledem k vyšším vstupům bychom samozřejmě byli radši, kdyby ty ceny byly přece jenom o něco vyšší.
1: Dodává Václav Mikula. Podle předsedy Českého bramborářského svazu Josefa Králíčka stojí kilogram raných brambor v obchodech kolem 20 korun.
4: Ta startovací spotřebitelská cena byla kolem 30 korun nebo víc. Uvidíme, jaký vývoj to bude mít.
1: Kvůli teplu a suchu začnou někteří zemědělci sklízet později. Podle kontrolních odkopů totiž brambory zatím nedorostly do ideální velikosti.
4: Ty hlízy díky tomu suchu nebyly v tržní velikosti. Ty pěstitelé budou čekat, až dorostou.
1: To by mělo podle předsedy Králíčka trvat 2 až 3 týdny. Z Hradištka Alena Junová, Český rozhlas.

0: Ale ano, černé brýle jsou k dispozici, máte je sundat? Ne, zase zpátky, nechci vidět váš zánět spojivek, to není úplně OK, takže vykapeme očička. No a není to z toho, že by vás pálili oči nebo pálilo oko z toho, že jste něco viděli, zahledli, co jste neměli, prázdnou peněženku nebo drahou polovičku, která když spí, tak vypadá směšně, cokoliv.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Tak po ránu převážně oblačno, během dne může ojediněle být nějaké to H2O, tedy přeháňka, jinak zůstane většinou bez deště a večer začne oblačnosti ubývat. Maxima zatím to jde sympaticky, 23 až 26, to se můžete i seznamovat v trávě s klíšťaty a chytat lelky, odpočívat, možná nějaký ten bronz na sebe. Ono totiž půjde do tvého, jestli se nic nezměnilo, o víkendu bude až 35. A to je teda...
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pojďme se podívat na silnice. Tomáš Kolmistr dnes hlídá dopravu. Nějaké změny?
2: Hezké ráno. V Liberecké do centra počítejte se silnějším provozem, a to od sjezdu na Letňany až do Nové Povltavské před Blanku. Zdržení je okolo 10 minut. V Ekbalské směrem do Hloubětina se popojíždí od Koubenovy k Poděbradské, tam je to také na 10 minut. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se jede pomalej od Hradecké D11 přes Štěrbohovskou spojku až za Europark. V opačném směru se popojíždí na jižní spojce od Lanového mostu. A postojíte v Bělohorské, a to od Břevnovského kláštera až k Vypichu.
0: Čas pomodlit se, no, když jedeme kolem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tak co ty zatracený Čelákovice?
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zaboralem. Rozhlas jede za vámi. 23. června v 19 hodin v kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlas.cz.
0: A nebo v našem ranním vysílání do středních Čech na téma Střední Čechy. No, do 9. hodiny soutěžit budeme, nebo soutěžit, to bude spíš taková bleskovka. Třetí z vás po 8:45 a zase bude mít tu možnost získat dvě vstupenky. Známe

0: Jak to, že herec Ivan Vyskočil k životu nepotřebuje nic? Nebo tak maximálně to setkání, posezení, ale jinak nic. Tady je vábnička k dnešnímu odpolednímu vysílání. Ivan Vyskočil bude hostem Alex.
1: Já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a byl, my jsme měli jako i krásný vztah jako kamarádi a on říkal, táto, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl? Já jsem se zamyslel, říkal jsem, a víš, že nic, já vlastně nic nepotřebuju. A já byl takový krásný, a říkal, no a to auto je krásný, a je to drahý, a to, já to nepotřebuju, jo, já spoustu věcí už nepotřebuju.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Jednání dnešní Bezpečnostní rady státu se zúčastní i prezident Pavel. Peníze na stavbu přírodního koupaliště v Milovicích znovu projednají zastupitelé. Dnes bude převážně oblačno, ojediněle s přehánkami a teplotami do 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Řekl, že ho budou zajímat témata jako výdaje na obranu, nová koncepce a modernizace české armády nebo poučení z krizí z nedávné doby, jako byl blackout nebo povodně.
4: Samozřejmě jako vrchního velitele, ale taky člověka, který se v této oblasti pohyboval celý život, tak mě zajímá, jak se k tomu vláda bude stavět. A samozřejmě bych tomu taky možná rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí.
2: Bezpečnostní rada státu by se dnes mohla zabývat například i možným zpřísněním režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru. Milovičtí zastupitelé budou dnes večer jednat o penězích na výstavbu přírodního koupaliště. To má vzniknout s tobogánem, zážitkovým bazénem a dalšími sportovišti v Ostravské ulici. Biotop za 100 milionů korun měli dělníci začít stavět letos, ale na prosincovém jednání vyřadili zastupitelé peníze na jeho stavbu z rozpočtu na letošní rok. Vysvětluje nezávislá místostarostka Kristýna Bukovská.
5: Jedná se vlastně o projekt, který současné vedení města připravilo. Ten projekt už má i stavební povolení, ale v současné době nám chybí dostatek peněz v rozpočtu, abychom mohli vlastně to vysoutěžit a začít realizovat.
2: Nefunkční zimní stadion v Neratovicích nahradí od října mobilní kluziště. Původní halu nechala radnice kvůli špatnému technickému stavu zavřít v loni v srpnu. Novou plochu si chce pronajmout od soukromé firmy. Cenu zatím neuvedla.
1: Sport.
2: České softbalistky v historicky prvním utkání na domácím mistrovství světa nestačily v Praze na Australanky, kterým podlehly na úvod skupiny 1-7. Nadhazovačka Kateřina Kindermanová za víc než půl zápasu inkasovala 3 doběhy a držela svůj tým před více než 300 fanoušků na dostřel.
6: Určitě jsme byli nervózní všichni, protože fanoušci tady byli kolem areálu, fandili, bylo to hlasitý. Ale já jsem ten typ, který moc to nevnímá naštěstí, který vypne a soustředí se na balón. Jsme se snažili i udělat dobrý dojem, bohužel to nedopadlo.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně oblačno, ojediněle se objeví přehánky. Večer čekáme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
7: A honem na silnice vypadá to, jak ve středních Čechách, tady vidím kolegyně přijela z Unoště, cesta dlouhá a byla bezproblémová. Všechno OK. Paní vedoucí, cesta byla jaká? Ukazuje, že jsem jednička. Ale jako opravdu jednička, ne cokoliv jiného. Takže šťastnou cestu i z tohoto směru. Kdo pojedete D6 bez kolon? Nebo jste jela tou druhou? Ne. A letiště dobrý? Ne, tam jste nedohlédla. Na vypichu? Krásný. No prosím vás, takhle se dneska jede blaze.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Tak Řekněme si na rovinu, úplně nonverbální, nebo to je znaková řeč, kolegyně. No anděl, jste anděl, opravdu.
8: Dobré ráno, střední Čechy.
7: Vy potřebujete obejmout, to jsem pochopil.
9: Ne.
7: Tak potřebujete ke svému životu, a to už vím, hydru. Tohle je hydra. Ten zvuk, co? Máte pocit, že hydry málo? No, je jich ještě míň, protože hydry skončily v pravidelném provozu. Motorové vozy 854. Je teda pravda, že tam jste si to moc nenapovídali. Ano, morálně zastaralé, ale měli popelníčky. To mě vždycky bavilo. O hydrách to bude za chvíli.
8: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Dívám se do aktuálního provozu Pražské integrované dopravy, kde se co děje, případně nějaké omezení. Ne, nic, se všechno jezdí jak má. Ano, odklon cyklohráček, to už jsme informovali a stejně to je jedno, protože pojedeme až do bodu B, takže projedeme se, nevidím tady zkrátka nic, takže můžeme popojet, můžeme přidat informace na téma hydra, prosím vás, a není to nadávka, ano, hydra to je motorá.
1: Region Express.
0: Hydry dojezdily v naší republice, víceméně už slouží jako provozní zálohy na tratích nejen ve středních Čechách, ale i po celé republice. Bylo jich dost, ale teď už půjdou, neříkám ani do důchodu, půjdou většinou do šrotu. Nedá se nic dělat, takový je život. No hydra, pojďme si připomenout, ono, když se do ní nasedalo, dobré, ale na druhou stranu ten řev, ten byl tedy obrovský. Žádné telefonní spojení, ne, nedalo se.

0: motorové vozy vznikly modernizací motoráků vyrobených na konci 60. let ve vagonce, ve studence. Obsluhovaly taky vnitrostátní rychlíky, spěšné osobní vlaky a z provozu, ale postupem let pochopitelně mizí. No ale pozor, máme tady jeden kousek. No a tomu se říká majstrštyk, protože spolek Zubačka se o své historické vozy opravdu skvěle chová. Tak jedna hydra je i tam v Kořenově.
1: Motorový vůz zvaný Hydra znají pochopitelně velice dobře také cestující ve středočeském kraji. Tento motoráček jezdil z Prahy na Mladou Boleslav dále do Turnova. Objevoval se také na trati do Nymburka. Teď ho má tedy jeden z nich ve vlastnictví Zubačka z Kořenova, tedy společnost Zubačka z Kořenova. No a pokřtila ho, aby mohl znovu jezdit v provozu.
2: Teď nás nezlobí a my ji taky zlobit nebudeme.
3: Je to dáma v letech o 10 let starší než
4: budeme šetřit.
1: O motorovém vozu Hydra více prozradil strojvedoucí Tomáš Dvořák. I on stál za tím, že byl tento vůz znovu uveden do provozu.
5: Tenhle konkrétní model tak prošel v roce 2004 kompletní modernizací, kdy vlastně z původního vozu zůstala jenom holá karoserie, pojezd a převodovka. Jinak je tam spalovací motor nahrazený jiný, je kompletně udělaný nový interiér, to původní provedení už bylo vysloužilý. Tím, že je to čtyřnápravý vozidlo dlouhýho rozvoru, tak je to celkem pohodlný vozidlo. Jsou tam to pohodlný sedačky, má to stávací okna, což my máme rádi, protože prostě si tu jízdu můžeme užít.
1: K motorovému vozu Hydra mají pochopitelně vřelý vztah nejen ti nejstarší, ale i ta mladší generace. Tu první zastupuje Václav Prázek, tu druhou Vilém Erlebach.
6: Jízdní vlastnosti v tom kontextu doby, kdy byla vyrobena, tak docela dobrý.
7: Hydry jsem zažil v provozu naposledy zhruba v mých 15 letech. A byly to moje oblíbený motorák, jezdil jsem s tím moc rád.
1: A kde všude bude právě Hydra během letních měsíců k vidění?
8: Tento motorový vůz bude letos nasazen zejména na vlacích Liberec, Stanwald, Kořenov při akcích Zubačky. Další takové nasazení bude 4. a 5. července a pak při modelářské a borůvkové sobotě na Zubačce.
1: Doplnil jednatel společnosti Zubačka Petr Prokeš. Pavel Petr, Český rozhlas.
9: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Mé hydří srdéčko plesá. No, nedá se nic dělat, je to tak. Mimochodem na hodinách 7 hodin 17 minut, za chvíli dáme počasí, další zelenou vlnu a přiblížíme se k těm nejmenším, kteří vám vysvětlí, kdo se může stát, co

0: Hezky jsme si zahoukali po Region Expressu. Pojďme ke slíbeným informacím. Téma je jasné, jak bude a taky, jak je na silnicích.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Máme slunečno.

0: Ať víme, jak se jezdí v Praze a nejbližším okolí právě teď. Rádio si dejte víc na hlas. Vlastně nemusíte, to jsme vám dali sami. Automaticky.
1: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště zpomalte za sjezdem na Vestec. Na 3. kilometru se zastavuje, fronta se tahne až na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelů a silným provozem za nimi. Na východní části okruhu ve směru na Běchovice se zastavíte za sjezdem na Hradeckou D11. Kolona pokračuje přes Štěrboholskou spojku za Europark. Zdržíte se asi půl hodiny. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou až do Nové Povltavské, tam je to na 30 minut. V Blance směrem na Troju stále překáží stojící osobní auto v levém pruhu na konci tunelu. Regulují proto vjezdy do tunelu, včetně Mrázovky, postojíte proto v Dobříské, Patočkově a Svatovícké. Ve Strakonické směrem do centra se zastavuje u závodiště, fronta pokračuje až k Barandovskému mostu a v Bělohorské směrem z centra postojíte mezi Břevnovským klášterem a Vypichem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
3: Herečka Kateřina Winterová se narodila v Benešově. Mládí pak prožila v Mělníku. Možná právě tahle místa stojí za její láskou k zahradničení a k vaření všeho, co příroda nabízí. Nás přijde pozvat nejen do svého herbáře.
2: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
0: K létu patří holky a my nějaké máme v archivu. Nejmenší děti tentokrát budou odpovídat na téma hudební skupina nebo kapela, kdo se může stát jejím členem, které hudební nástroje si sebou může vzít a vůbec jak se jmenujou, jaké zvuky vyluzují, všechno se dozvíte. Ale řeknu vám, je to jedna velká hudební blamáž teda. Lezlo to z nich jak z chlupaté Larisy.

0: bubnovač,
1: že bubeník a Anička hálovač,
0: houslač, takovej s mikrofonem a říká, co má dělat. Oni se to učejí.
1: Pěvák.
2: Protože když se poskládá hudební skupina, tak pak složej hudební skupinu.
3: Jo, když hudební skupina je pohromadě, tak složí hudební skupinu. Tak to máme motor dnešního dne. Zprávy v 7:30 za 2,5 minuty. Pěkné ráno.

0: ale tak to není. Není. Hezky se nám představ do středních Čech. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vy nevidíte. Já ji vidím ultra mega HD, bez brýlí a růžově. A to nemá růžovou před očima. Lenka Bokatá.
1: Půl osmé. Naděje na dožití v Česku rostla za posledních 20 let nejrychleji v okresech Praha Východ a Praha Západ. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. U mužů byl nárůst zhruba 5,5 roku života, u žen kolem 4,5 roku. Nejvíc se pak lidé dožívají v Praze a zmíněných okresech. Přírodní koupaliště Pilař ve Voticích zítra zahájí sezónu. Je to později než v jiných letech. Zpočátku jara nebyl v koupališti kvůli suchu dostatek vody, pak přišlo ochlazení. Ceny jsou stejné jako loni. Dospělí zaplatí za celodenní vstup 100 korun, děti polovinu. V provozu by mělo nově být třeba i koupaliště ve Vlašimi a Divišově. V podchodu nedaleko pražského hlavního nádraží je nově pomník lhostejnosti, který vytvořil výtvarník Jakub Janovský ve spolupráci s platformou pro sociální bydlení. Betonová socha ve tvaru polštáře má upozorňovat na problematiku bezdomovectví a připomínat lidi, kteří na ulici žijí a umírají bez povšimnutí okolí. V Italském kulturním institutu v Praze si můžou lidé ode dneška prohlédnout výstavu obálek knihy Pinokiova dobrodružství ze 40 zemí světa. Výstava je součástí oslav 200. výročí narození spisovatele Karla Collodiho, který pohádkovou knihu napsal. Institut k jeho výročí připravil taky scénickou instalaci ve své zahradě inspirovanou Pinokiovým příběhem. Kouzelná zahrada v srdci malé strany, jak ji institut pojmenoval, bude otevřená do 12. září. A dnešní počasí bude převážně oblačno, ojediněle i s přeháňkami. Teploty dnes vystoupají až k 26 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Aktuálně problémy na dálnici D4, 13,5 km ve směru ven z Prahy, to znamená už na té 130, 120, ježišmarja, teď mi to úplně vypadlo, jaká je maximální rychlost auta? No, na dálnici.
1: 120, ne?
0: No určitě, samozřejmě procházíme autoškolou tady středočeskou. Každopádně tam, kde je ta rovinka, tam, kde je ta benzínka, tak těsně před ní dopravní nehoda, dvě auta v sobě blokují provoz. Taky velmi opatrně i na trojce, tam je štrůdl aut skoro už od začátku měřeného úseku, to znamená hned za kamerami, ale pojedete na neutrál, budete se nervovat asi 20 minut, než najedete na dálnici D1. Pak tady vidím jenom vozidla údržby, jo, a čerstvá informace taky dorazila, a to už tady vidím, Strahovský tunel ve směru ke Smíchovu, prosím pěkně opatrně, po dopravní nehodě, provoz omezen, ale jede to.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: No, podíváme se zase do historie. V reportáži Věra Hájková nás tam zavede.
1: Přesně tak. Dnes začíná totiž na zámku v Lešanech na Benešovsku výstava s názvem Největší záhady a tajemství světa. No a co všechno na ní můžete vidět, to prozradíme už za chvíli.
3: Znáš, milý?

0: Největší záhady a tajemství světa. Prosím pěkně, to je název výstavy, kterou můžete ode dneška navštívit na zámku v Lešanech na Benešovsku. Vystavené předměty, jako třeba kopie turínského plátna a křišťálová lebka, mají jedno společné. Okolnosti jejich vzniku nebo účelu nejsou dodnes objasněné. Výstava je ve Středočeském kraji úplně poprvé.
1: Tak my jsme se přišli podívat do výstavních prostor Lešanského zámku. Tady začíná výstava Největší záhady a tajemství světa.
2: Petr Lukas, kurátor výstavy.
1: Je to soukromá sbírka mistrovských replik, modelů, maket, faksimilí. Prakticky se neliší od originálů, které jsou rozptýlené po celém světě.
2: Tady to, na co se díváme, to je ta Tutanchámova stříbrná válečná trubka.
1: Je to přesně tak. A říká se o ní, že když Tutanchámon na tuto trubku v boji zatroubil, takže jeho protivníci se dali na útěk.
2: A teď už přicházíme, jak jsem četla, k nejvzácnějšímu, možná i nejtěžšímu exponátu, což je tedy Mitchell Hedgesova křišťálová lebka, váží prý 9 kg.
1: Přibližně takto. Ten originál byl nalezen v bývalém britském Hondurasu. Je to takový tajuplný exponát, nejsou na něm, tak jako na ostatních křišťálových lebkách, vidět stopy po nástrojích, které ty křišťály opracovávaly.
2: Ondřej Rea, další, dá se říct, spolumajitel té sbírky. Tady je turínské plátno.
3: Je to opravdu oficiální kopie, pokud vím, tak možná jediná ve střední Evropě. Je vidět i s videomappingem a lidé na něm vlastně opravdu uvidí i tu siluetu animovanou Ježíše Krista, kde přesně leží, a můžou si to pak porovnat vlastně s tím otiskem toho plátna.
2: A s Petrem Lukasem se přesouváme z hlavních výstavních prostor ještě dál, protože výstava pokračuje taky ve dvou kaplích.
1: Míříme nejprve do dřívější proboštské soukromé kaple.
2: Děkuji.
1: To je takzvaná mumie z Mexika. V Mexiku se totiž před časem našly dvě takovéto zvláštní figurky, které připomínají na první pohled nadpozemskou bytost.
2: A hned naproti je tedy další kaple. Počítám tedy, že toto je kopie sochy z Velikonočních ostrovů.
1: Ano, ta socha měří 4 metry zhruba.
2: Tajemných předmětů na zámku v Lešanech uvidíte ještě mnohem více. Výstavu tady můžete navštívit až do 28. září. Z Lešan Věra Hájková, Český rozhlas.

0: To je teda opravdu na pochvalu. Máme to přesně ve 7:45. Co na to říkáte, Michale Žáku? Dobré ráno.
1: Dobré ráno. No tak to je skvělé.
0: Já bych se jednou ptal Pavla Karase, jestli by se jako něco stalo, tak jako kdybyste to počasí trošku nepatrně protáhli a události začaly později. Co by se dělo?
1: Ne, tak záleží, co znamená to trošku. Je to o 5 sekund, 15 sekund nebo 50
0: tak, takhle,
1: sekund.
0: Takhle, jako když máte ticho ve vysílání v našem případě, což se čas od času může stát, samozřejmě jedině technickou chybou, tak takových 5 vteřin je pro mě 50 let v kuse. Jo? Takže jasne. Těžko říct, jak to vnímá televizní obrazovka, protože to víte, už dneska ta proutěná věc, ten košík s těmi koťátky a přestávka, to už není, že? Takže leda zamrzlý obraz, anebo simultánní tlumočnice, která čeká, až začne někdo mluvit, tak ta má ruce tak jako Angela Merklová a čeká, a čeká. No asi, tak co ale. Se stane? Co se stane? Nic? Pan režisér bude bu.
1: No určitě, začne se ozývat režisér do toho ucha takzvaného, do věcího zařízení, ať už to ukončíme
0: okamžitě,
1: a jdeme pryč.
0: Okamžitě o toho pryč. Marcela Augustová čeká, chce domů. Tak.
1: Přesně.
0: Řekněme si, v redakci o počasí dnes panuje jaká nálada?
1: No tak relativně příznivá.
0: No a máme taky příznivé počasí po ránu, ne?
1: Je to tak, je celkem slunečno, i když není jasno, je takové, řekněme, polojasno, nebo až oblačno, ona ta oblačnost je poměrně hodně vysoko, takže taková ta průsvitná.
0: Takhle, buďme přesní, co znamená vysoko, kilometr, 100 metrů?
1: No to znamená spíš třeba 7-8 kilometrů.
0: Dobře.
1: Takže docela vysoko.
0: Řekněme si, v těch 9. 8 kilometrech je vlastně kolik třeba stupňů?
1: To třeba -40, -45.
0: To se mi nelíbí, to mi je sympatičtější dnešní předpověď, protože je taková mileletní.
1: Ano, je to tak. Taková, řekl bych, odpovídající roční době, protože teploty přes den dnes vystoupí na 23 až 26 stupňů, takže už na některých místech dočkáme se i letního dne. No a na nebi bude polojasno, oblačno, možná přechodně krátce i zataženo, ale přehánky se pravděpodobně tady ve středních Čechách dnes objeví jen výjimečně. No a večer pak začne oblaků postupně ubývat. A vítr teď je slabý, v průběhu dne bude přechodně mírný, většinou od severozápadu.
0: No a svatý Petr sehnal evidentně něco do krbu nebo do topení, jako velmi lacině, protože začne topit úplně takhle. No to. Než to roztopí, tak půjdeme krůček po krůčku a budeme fakt u těch tropů?
1: Budeme. Zítra to bude spíš takový letní den, slunečný letní den, bez přeháněk a teploty odpoledne, ale mezi 26 a 29, možná už i o jedněle 30 se zítra dostaneme. A v pátek každopádně už se dostaneme nad tu 30, protože tam by se ty nejvyšší denní teploty měly pohybovat mezi 29 a 33 stupni Celsia.
0: Chtěl bych jenom tak připomenout nenápadnou formou, že existují deodoranty, že zase je můžeme začít používat v průběhu léta, protože koho neskolí to, co jste teď řekl, tak Táňa avizovala, že to může být i horší.
1: Může ještě o víkendu teploty mezi 30 a 35 stupni. Vypadá to, že nejteplejším dnem bude ta sobota, neděle nepatrně, ale opravdu nepatrně chladnější a právě v neděli je také větší šance na přehánky a bouřky, ale nemělo by to být tak, že by se objevily celý den, takže i v neděli bude dlouho, kdy, nebo dlouhá doba, kdy nic padat nebude.
0: Já už jsem se opravdu i z vás spotil z toho, co jste řekl, takže půjdeme se vykoupat a schladit. Stále zůstává nějakých 19 stupňů, 20 stupňů v maximech?
1: Zatím ano. Myslím, to voda.
0: To jistě.
1: Ano, je to tak. Zatím ano, ale v těch příštích dnech se pochopitelně voda začne prohřívat a postupně se možná dostane k těm 23 stupňům Celsia na konci týdne.
0: Vyhřátá předpověď počasí. Děkujeme za ní. Odpoledne naslyšenou.
1: Budu se těšit. Krásnou středu.
0: I vám a samozřejmě i vám, milí řidiči, kdo jste na cestách, tak pojďme se taky podívat na to, jak se jezdí, nejezdí v hlavním městě. Máme i takové informace.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ještě se podívám jenom tak jako očkem do středních Čech, jestli tam není něco zásadního, jestli něco nepřibylo, ale jo, pane jo, nehoda třeba na 118 na Dukelských Hrdinů, tam opatrně po kolizi osobní auto, asi to bude nehoda větší, protože tady vidím hlásku přímo z auta. Kolony aut na 608, kdo jedete Letčice Nová Ves, tak nehybná kolona. Případně zavolejte z kolony, jak dlouho se kocháte výhledem do polí, strání anebo lesů místních, ale spíše asi těch polí a možná nějakých jabloní a jak dozrávají meruňky, toho byste si taky mohli všimnout. No, ale teď zcela vážně, Tomáš Kolmistr.
3: Přesuny kolona za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu ve směru na Běchovice se po pojíždí od sjezdu na Hradec Králové přes Štěrboholskou spojku Záveropark zdržení asi 30 minut. V Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu na Hloubětín přes Libereckou až do Nové Povltavské předlanku zdržíte se 30 minut. V Blance směrem na Troju stále stojí nepojízdné osobní auto v pravém pruhu na konci tunelu. Regulují proto vjezdy do všech tunelů. Kolony se tvoří hlavně v Patočkově, tam už je to od Břevnovského kláštera na půl hodiny a také v Dobřížské už od Baranovského mostu. Plná je Povltavská a to od Čuprovy k Bulovce a Vekbelské směrem do Hloubětina se popojíždí od sjezdu na Prosek až k Poděbradské zdržení asi 20 minut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Těší se na vás Oskar Hess.
0: No, aby se nám kluci neoprali, těší se na vás taky Aleš Cibulka a to o den později a večer a v Čelákovicích, ale ve středních Čechách, takže prosím pěkně, Roučou rozhlas jede za vámi, když je to u nás, tak taky s dovolením i volné vstupenky pro vás. Zasloužit si je můžete jen přímým zavoláním do studia 221 553 777, třetí volající po čtvrt na devět získává tyhle volné vstupenky a můžete si užít nejen Aleš, ale taky moderátorku Světlanu Vitovskou, dorazí Libor Dvořák, komentátor, hrabě František Kýnský, se kterým strávíte další léto, nebo léto 2026. Rozhodně získáte i možná i nějaký ten pocit toho, že byste si mohli zasoutěžit o DAP Radio, protože vysílání v digitálu. To je nejlepší.
4: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: 7.56.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 17. června. Svátek má ušlechtilý vlk Adolf a tady je Petr Jungmann. Dobrý den. Doktorát filozofie byl na Karlo Ferdinandově univerzitě, dnešní univerzitě Karlově v Praze, udělen první ženě před 125 lety. V roce 1901 byla tou první Marie Zdenka Baborová. Jedno z velkých setkání české, slovenské a federální politické reprezentace o státoprávním uspořádání Československa se odehrálo před 35 lety v roce 1991 na zámku v Kroměříži.
3: Jak podotkl Pavel Rychetský, v demokracii není ani možné, aby se všichni shodli.
2: 22 stran a hnutí se tam sešlo, aby jednali, jestli země bude zemí spolkovou, federativní nebo konfederativní.
3: Například Václav Klaus si před chvílí postěžoval, že to jde všechno hrozně pomalu.
2: Další milník maratonu jednání jen vyostřil už tak napjaté vztahy mezi českou a slovenskou stranou.
4: Pán prezident, kam nás vedete?
2: Tak to reagoval Václav Havel.
5: Mně záleží na našich národech, kam se chtějí ubírat. Já jsem poslední, kdo by komukoliv upíral základní svobody a práva, které má.
2: Ještě před 5 lety stála a fungovala v obci Hlubině na Příbramsku poslední telefonní budka u nás. 17. června 2021 se slavnostní demontáží uzavřela éra veřejných telefonních automatů u nás, která odstartovala o 110 let dřív. Mobilní telefony pro ně byly příliš velkou konkurencí. Z budky v Hlubini se bez tak už 2 roky nevolalo. 2 roky. Ani jeden hovor. 1,80 má dneska jeden z nejlepších cyklistů všech dob. Legendární Belgičan Cannibal Eddy Merckx. 46 má starší z tenisových sester Williamsových Venus. A já přeju hezký den.
6: Nebuď sobec, my jsme tu taky. Lenka Vokata, dobré ráno.
7: Dobré ráno.
6: A Honza Macon, zprávy v 8 za minutu a půl.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Změny rozpočtových pravidel dnes míří do Senátu. Horní komorou zřejmě novela neprojde. Projekt obědy do škol bude v Rakovníku pokračovat i příští rok. Dnes bude převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátoři projednají změny rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se od příštího roku nepočítali do limitu schodku státního rozpočtu dopravní stavby. Výjimka teď platí pro část výdajů na obranu a pro peníze na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Opoziční strany už při projednávání ve sněmovně novelu kritizovaly. A v Senátu, kde mají většinu, tak návrh zřejmě narazí. Pokračuje předseda ústavně právního výboru Tomáš Goláň z klubu ODS a TOP 09.
5: Došlo k systému, kdy se některá čísla, některé investice nebudou vůbec hlídat. A co to znamená? Že když to nehlídám, tak to můžu utratit někde jinde a dostanu do ekonomiky obrovské množství peněz, nastartu inflaci, budou se držet vysoké úrokové sazby.
3: Výbory doporučily schválit Goláňův pozměňovací návrh, který má umožnit vyvést jen část peněz na infrastrukturu. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO ale tvrdí, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. I příští rok bude v rakovnických mateřských školách pokračovat projekt obědy do škol. Rozhodli o tom radní města. O příspěvek na stravování svých dětí můžou žádat rodiče ve finanční nouzi do 11. prosince. Podle rakovnické mluvčí Kateřiny Hradilové se projektu zúčastní 4 školky.
6: Každoročně žádají ředitelé našich škol a školek o tuto dotaci. Rada města jim uděluje souhlas zřizovatele, který je nutné doložit k žádosti. Mimo mateřskou školu v Lukách a mateřskou školu Vinohrady se schválila také žádost první mateřské školy v Hradbách a mateřské školy Klicperova.
3: Praha 10 vybrala novou podobu náměstí Svatopluka Čecha. Projekt počítá s úpravou tramvajových zastávek a jejich okolí, kde vznikne místo pro setkávání obyvatel a na pořádání kulturních akcí. Součástí úprav je i pořízení většího množství nové zeleně. Na úpravu náměstí radnice vyčlenila 300 milionů korun, říká její mluvčí Jan Brunotrop.
7: Vítězný návrh výrazně posiluje množství kvalitní zeleně, počítá s rozsáhlou novou výsadbou stromů, souvislé plochy zeleně mají poskytovat více stínu, omezovat přehřívání prostoru během letních měsíců a přispívat k vyšší odolnosti lokality vůči extrémům počasí.
3: Finální projekt vybrala odborná komise jednomyslně z 21 podaných návrhů. Městská část chce s návrhem seznámit obyvatele v létě na veřejném setkání. Kdy práce začnou, není jasné. Sport. Čeští fotbalisté už jsou v Atlantě, kde je zítra čeká druhý zápas na mistrovství světa. Od 18 hodin našeho času budou hrát s Jihoafrickou republikou.
1: Počasí.
3: Dnes bude převážně oblačno, ojediněle se objeví přehánky. Večer čekáme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
8: No je to zapeklité, stojící kolona na 608, prosím vás, nesjíždět z dálnice D8 na starou 608. Vůbec se to nevyplatí. Pan řidič si trhá své poslední vlasy, které má.
0: Řekněte v rádiu, ať lidi nesjíždějí v té roudnici na té D8, se ne na Prahu a nejezdějí po starý, protože tím, jak tam začali všichni sjíždět, jak to tady totálně všechno ustali a je to tady pomalu ještě horší, než si to vystát na té dálnici.
8: Řidiči, nejezděte nám po starý.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
8: Rozhlas jede za vámi, Aleš Cibulka, generální ředitel Českého rozhlasu, René Zavoral, hosté, ať už zpívající, anebo mluvící, moderující, zábavní, také s chutí něco prohrát. Všechno pro vás máme v Čelákovicích, v Kulturáku za lidové vstupné. Pořiďte si vstupenky, pobavte se s Českým rozhlasem, bude to stát za to, my se tam taky přijedeme podívat a kdyby náhodou nebyl čas pro vás, natočíme určitě reportáž. Zadarmo u toho můžete být. Střední Čechy jsou sice velké, pravda, ale i z Rakovníka se vyplatí tam dorazit do Čelákovic. Dvě volné vstupenky pro vás mám, po čtvrt na devět bude váš čas. 221 553 777. Rozhlas jde za vámi. To je už vlastně několikaletá show Českého rozhlasu, která tak putuje po naší krásné republice.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: On a downtown street, motorbike ride

0: 8 hodin a 16 minut. Kdo jste byli na nějaké té oslavě v pondělí a teď se teprve probíráte k životu, protože už nejste nejmladší, tak nebudeme si tím nalhávat, řekněme si to jasně, ale už máme středu, jo, pozor na to, a dokonce 2 minuty po 8:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A Michal Žák nám řekne, jak bude?
2: Celkem slunečno, i když není jasno, je takové, řekněme, polojasno, nebo až oblačno, ona ta oblačnost je poměrně hodně vysoko, takže je taková ta průsvitná. No to znamená spíš třeba 7-8 kilometrů. Odpovídající roční době, teploty přes den dnes vystoupí na 23 až 26 stupňů, takže už na některých místech dočkáme se i letního dne. No a na nebi bude polojasno, oblačno, možná přechodně krátce i zataženo. Přehánky se pravděpodobně tady ve středních Čechách dnes objeví jen výjimečně. A večer pak začne oblaků postupně ubývat. A vítr teď je slabý, v průběhu dne bude přechodně mírný, většinou od severozápadu.
0: Ale je fakt, že se bude topit dál. Ne, že budeme topit Pánu Bohu do oken, není zapotřebí, Pán Bůh bude topit nám.
2: Zítra to bude spíš takový letní den, slunečný letní den, bez přeháněk a teploty odpoledne, ale mezi 26 a 29, možná už i ojedněle 30 se zítra dostaneme. A v pátek každopádně už se dostaneme nad tu 30, protože tam by se ty nejvyšší denní teploty měly pohybovat mezi 29 a 33 stupni Celsia.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Nakouknu ještě do středních Čech, jestli nějaká změna v rámci dopravy, jestli nějaká podpásovka dopravní. No, nehoda třeba z Rakovníka je hlášená, konkrétně mezi křižovatkami ulic Krokova a Bojanova. Nehoda, kde se čeká na hasiče, až dojedou. Na místě policie, možná i záchranná služba, kolona na dálnici D8. Pozor, od 7. kilometru už budete postávat před Prahou. Bylo by dobré nesjíždět na starou 608. Už jsme tady měli posluchače, už hlásil, pojďme si jeho slova připomenout.
3: Jde řekněte v rádiu, ať lidi nesjíždějí v té roudnici na té D8, se jde na Prahu a nejezdějí po starý, protože tím, jak tam začali všichni sjíždět, jak to tady totálně všechno ustali a je to tady pomalu ještě horší, než si to vystát na té dálnici.
0: A dál.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je to na vás, číslo znáte. Tak popojedeme dál, myslím, že máme pro vás dobrou zprávu, pro vás ne ani tak, kdo rád soutěží nebo získává něco zadarmo, i když je to taky kouzlo, přesto pobavit se s námi, s Českým rozhlasem, proč ne?
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude herec Ivan Vyskočil.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
0: Rozhlas jede za vámi do Čelákovic příští úterý v 19 hodin v místním kulturním domě. Budete u toho? Tak musíte být třetí volající 221 553 777. A než se provoláte a než zvednu toho třetího volajícího, myslím, že budou stačit šrouby a matice a budeme zpátky.

0: Šrouby a matice, to jde dohromady, přináší to štěstí, prý Marii.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Maruško, vítejte u nás ve středních Čechách, máte se dobře?
2: Dobrý den, mám se zatím dobře.
0: Čekáte to horší? Říkáte zatím?
2: No, tak nevím, co mě čeká.
0: Nebojte, nic vás nečeká. Jedině teda, když budete s námi při poslechu vysílání, tak klid, pohoda, žádný stres, no stres. Nic takového, jako u čeho byste se měla... Nebo u čeho se rozčílíte, zaručeně rozčílíte?
2: Tak momentálně nevím. Já jsem docela klidná.
0: Jo, to říká každý a potom jej, toto letí z těch úst. Ale každopádně, ať je to jakkoliv, ať máte prýma den, takový akorát, já bych se svalil do trávy, posnídal, seznámil se s klíšťaty místními, no a užil si to, trochu chytal bronz, užíváte sluníčka, chytáte Dčko?
2: No, tak zatím moc ještě ne, ale snažím se, pokud jako to největší slunce je, tak nejdu ven až potom pozdějc.
0: No a když jsou ty nejvyšší teploty, co nás čeká o víkendu, slyšela jste Michala Žáka, až 35?
2: No, tak to máme v plánu jet na chatu, 3 gramy.
0: Pergola, vínko, nebo kafe, nebo něco.
2: Ano.
0: Klid, pohoda a hlavně nemluv, nech mě chvíli rozjímat. Takhle bych to viděl já. Ať to bude jakkoliv, užijte si to.
2: Děkuju.
0: Nemáte zač. Ať se daří, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Maruška, ta taky vyrazí. S kým, to už se ptát nebudu, třeba to bude kamarádka, sousedka, soused, manžel, kdo ví. Není podstatné, ale místo mají rezervované. 2 místa v Čelákovicích v kulturním domě příští týden po 19. hodině rozhlas jede za vámi. A z Nymburka do Čelákovic, prosím vás, vlakem jste tam za chvíli.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: To se mi to líbilo. Tak, Honza splnil úkol a zítra další 2 vstupenky i ve čtvrtek 18. po 8:15.

0: Bandu. To je taková něha. A jak když vám řeknu, že dneska středa 17.6. a máme světový den krokodýlu, aligátoru. A jeden mě napadá, pan prezident.
1: Já mám mobilní telefon, který mě věnovali moji přátelé, jmenuje se Aligátor.
0: Jo. Lenka Vukata, zprávy v 8:30, připravené, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
4: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
0: Stručné zprávy, už za moment.
1: Jo.
2: Půl deváté.
5: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení české protidrogové politiky. Zasedne poté, co kabinet před měsícem schválil bez předchozího projednání přesun agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Debata by se měla vést i o chystaném akčním plánu z kroky do roku 2028 nebo o podobě adiktologického zákona. Ještě před zasedáním se premiér Andrej Babiš z hnutí ANO chystá oznámit opatření proti kratomu. V Příbrami končí rekonstrukce ulice na Leštině. Zprovoznit by se měla během června. Práce začaly před rokem. Dělníci opravili vodovod a kanalizaci a obnovili vozovku a chodníky. Kolaudace je plánována na příští týden. Práce měly vyjít podle dřívějších informací na 22 milionů korun bez DPH. V Benešově je znovu otevřený charitní obchůdek. Původní kompletně vyhořel na začátku února. Nově ho lidé najdou v ulici Jiřího Horáka. Dnes v 15 hodin ho vysvětí kněz Marcel Tymko. Lidé do něj můžou přinášet oblečení, dětské vybavení a drobné předměty do domácností. Věci pak můžou dál sloužit lidem v nouzi. Do dnešní půlnoci můžou lidé rozhodnout, jaká skladba jako první rozezní nové svatovítské varhany. Zítra v Praze zazní premiéra díla napsaného přímo pro tento nástroj. Hlasovat je možné na webu Českého rozhlasu Vltava. A dnešní počasí bude převážně oblačno, ojediněle i s přeháňkami. Teploty dnes vystoupají až k 26 stupňům.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Teď mi tu skočila středočeské informace, nebo ty pražské, úplně jedno. Informace z Prahy, Wilsonova ulice, těsně před Václavským náměstím, nehoda autobusu a auta, nebo nějaká kolize, snad Ťukanec, kde je ale docela dost nepořádku, o tom zase referujete vy. Kdo projíždí Barandovem a chce na okruh, bude to s obtížemi.
6: Dobrý den, čerstvá nehoda v ulici k Barandovu směr Pražský okruh za křížením z ulicí k Austisu v levém pruhu dvě auta v sobě a bude se to asi štosovat. Ty osobní vozidla, ale to jedno je opravdu hodně pobačkaný, takže než to odstraní, nemůže odjet podle mě, takže to tam bude dlouho.
0: Hlavně, že se nikomu nic nestalo.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Po ránu se nedívám do zrcadla, když vstávám, protože to byste viděli teprve, co je pomačkaný. Povídej.
2: Největší světové konference se od roku 2028 budou moct konat i v Praze. Umožní to nová hala kongresového centra, která se brzy začne stavět. Podrobnosti doplníme už za chvíli.
0: Níša už myslel, že už je dávno postavená. Nevadí. Reportáž na to téma máme. Přidáme taky předpověď počasí, výhled na víkend. A jako vítr přichází Lucie Vondráčková a potom zdlouhavý Valdemar Matuška.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: teď přemýšlím nad tím, jak by dopadly sny v mých kapsách. Vypadly by ven, protože mám děravé, takže tady se také vysvětluje, proč Honza neustále něco ztrácí, ale to není teď na programu věci. Nehmotnou věc pro vás mám. Poslechněte si reportáž na téma vlastně nového objektu, který ještě není postaven, teprve se kopne. V červenci totiž začne v Praze stavba nové výstavní haly kongresového centra a bude se nacházet přímo u stávající budovy, a to směrem k Pankrátskému náměstí. Sloužit má především mezinárodní lékařské a vědecké akce. Tam se vejde.
1: Ta stavba sama o sobě je de facto taková levitující stavba ve vzduchu.
2: Popisuje budoucí výstavní halu kongresového centra projektový manažer stavební firmy GEMO Petr Baulovič. Stavba má vypadat jako ležící kvádr vyvýšený podpěrnými sloupy.
1: Je to jedna obrovská hala, která se dá rozdělat na 5 menších částí mobilními stěnami a víceméně pod ní vznikne takový podloubí.
2: Dovnitř se vejde až 1500 lidí. Navýšení kapacit kongresovému centru podle jeho ředitelky Lenky Žlepkové umožní pořádat i ty největší světové konference a výstavy.
3: My máme v tuhle chvíli výstavní prostory jenom vlastně na těch širokých foaje a dohromady nám to dá nějakých 7,5 tisíce metrů čtverečních čisté výstavní plochy, ale ty velké mezinárodní kongresy potřebují více jak 10 tisíc metrů čtverečních.
2: Takové akce jsou podle Žlepkové dobrou příležitostí třeba pro české vědce a studenty, aby prezentovali svou práci před kolegy z jiných zemí. Pokud ale musí cestovat na kongres do zahraničí, účast se jim velmi prodraží a nikdo jim ji nezaplatí.
3: A když je to v té destinaci tam, kde vlastně studují, tak jsou většinou takzvané legacy programy, že třeba 100-200 studentů může se zúčastnit té konference vlastně zdarma nebo jenom za minimální poplatek.
2: Od loňska je jediným akcionářem kongresového centra Pražský magistrát. Velké mezinárodní akce mají hlavnímu městu přinášet i dlouhodobé ekonomické zisky, říká radní pro oblast financí Zdeněk Kovářík z ODS.
4: Kongresová turistika je vlastně čistě vydělané peníze, je to znalostní záležitost, je to věc, která vlastně přináší vysoce přidanou hodnotu, tak je to nejen ekonomická, ale i společenská záležitost.
2: Stavba nové haly vyjde na 1,4 miliardy korun. Práce mají skončit na podzim roku 2028. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
6: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
5: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
1: Máme písničky, které nestárnou, taky Ivetu, která nestárne. Ano, i dneska středočeské dopoledne, už v 9.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Počasí ve středních Čechách.
1: Ano, a můžete si k tomu i zaspívat třeba tu od Jiřího Korna. Svítí slunce nad námi, že? Nebo nad hlavou. Bude to fajn, sluníčka bude dost, i když taky ty mraky dneska budou. 23 až 26 na teploměru. No a hezký západ slunce prý dneska bude a červánky nějaké. Vítr slabý, během dne mírný, severozápadní až západní. Užijte dne. Co zítra, Michale Žáku?
2: Zítra to bude spíš takový letní den, slunečný letní den, bez přeháněk a teploty odpoledne, ale mezi 26 a 29, možná už i ojedněle 30 se zítra dostaneme. A v pátek každopádně už se dostaneme nad tu 30, protože tam by se ty nejvyšší denní teploty měly pohybovat mezi 29 a 33 stupni Celsia.
1: No a teďka já se normálně orosím. A co dál?
2: Může ještě o víkendu teploty mezi 30 a 35 stupní. Vypadá to, že nejteplejším dnem bude ta sobota, neděle nepatrně, ale opravdu nepatrně chladnější. V neděli je také větší šance na přehánky a bouřky, ale nemělo by to být celý den, takže i v neděli bude.
1: Nepatrně se nám ochladí, nepatrně.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště se popojíždí za sjezdem na Vestece. Mezi 3. a 19. kilometrem je to kvůli regulaci vjezdu do tunelů a silným provozem za nimi. Ve směru na D1 se sune kolona za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se sune kolona od Hradecké D11 za Europark zdržení půl hodiny. Cínovecké směrem do centra se zastavíte za sjezdem na Hloubětín. Kolona pokračuje až k Blance do Nové Povltavské, zdržení je tam také půl hodiny. V tunelu Blanka směrem na Troju už se podařilo odtáhnout porouchané osobní auto na konci tunelu. Stále ale regulují vjezdy do všech tunelů, kolony jsou v Patočkově, hlavně od Břevnovského kláštera, tam už je to na 40 minut. Před Mrázovkou se popojíždí na jižní spojce od sjezdu na Krč přes Barandovský most a Dobřískou, plná je Radlická, Odinonic a také Plzeňská, Vrchlického a Duškova. A ve Strakonické do centra se jede pomalu, a to od závodiště k Barandovskému mostu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Plná je i Iveta Chlumská, to si řekněme na rovinu, nejen úsměvu, šarmu a vůbec takové té mimořádné aury, kterou má a která se hezky roznáší do našeho kraje. To je jedno, kopcovitý terén, rovinka, Polabí. Bude s ní fajn, i písničky se vzkazem v pravé poledne s láskou naservíruje. Plná je taky informací z našeho kraje a plná je taky i, protože si dala pecen chleba, jako každé ráno. Tak s úsměvem pro vás do nového dne středy 17. června. Hodinu před půlnocí naslyšenou.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Vyrazte do středočeské knihovny na Kladně. Koná se tu netradiční zahradní slavnost. Čeká vás imerzivní večer inspirovaný světem Václava Havla. Během něhož se knihovna promění v živý prostor plný divadelních scén, nečekaných situací a setkání s herci. Návštěvníci se stanou součástí děje a zažijí divadlo v bezprostřední blízkosti. Večer vyvrcholí koncertem kapely Mutanti hledají východisko, nominované letos na cenu Anděl. Akce začne v 17 hodin. Navštivte Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou a prohlédněte si letní výstavu autorky Marie Mrňákové. Čeká vás poetický svět originálních loutek, textilních bytostí, ilustrací a kouzelných příběhů, které vznikají v jedinečném ateliéru v Kamenickém Šenově. Slavnostní vernisáž se uskuteční v 18 hodin. Přijďte se ponořit do světa fantazie, poetiky a poctivého řemesla. Knihovna Václava Štěcha ve Slaném zve malé čtenáře na knihožrou. Díky zajímavé a naučné přednášce se z nich stanou detektivové. Společně se hravou a zábavnou formou seznámí s detektivním žánrem, zjistí, kdo je detektiv, co všechno musí umět a jak vlastně takové napínavé příběhy vznikají. Nebudou chybět hádanky, stopy ani tajemství, která čekají na rozluštění od 15:30 odpoledne. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Senát se začne zabývat zpřísněním úřední změny pohlaví. Dobříž spustila projekt Adoptuj si strom. Dnes bude převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro úřední změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby se k posouzení sexuologa přidal ještě soud a psychoterapie. Zdůvodňuje to ochranou jiných lidí. Předseda klubu SEN 21 a Pirátů Václav Láska novelu považuje za zbytečnou.
3: Ten návrh není o ničem jiném, než o tom znepřístupnit, zkomplikovat lidem tranzici. Jediné, co mě napadá, že se snažíme jít po vzoru zemí jako Maďarsko nebo některé další, které vlastně povolování tranzice soudem vzali jako předstupeň k úplnému zakázání.
2: Návrh novely občanského zákoníku dnes v Senátu míří do prvního ze dvou čtení. Lidé, spolky i firmy si můžou v Dobříši adoptovat strom. Město spustilo projekt s cílem podpořit péči o městskou zeleň. Zájemci můžou za minimální příspěvek 2000 korun symbolicky převzít patronát nad vybranou dřevinou a přispět tak na její odbornou údržbu.
4: První adoptované stromy v lokalitě za židovským hřbitovem už označují informační tabulky se jmény jejich adoptivních rodičů. Do budoucna chce Dobříš projekt rozšířit také do dalších lokalit, například mezi školy nebo směrem na Bzdinku. Z Dobříše Laura Hájková, Český rozhlas.
2: Praha pořídí a nainstaluje 51 nových bezpečnostních programů za 46 milionů korun. Ty by měly lépe chránit data, informační systémy i digitální služby jednotlivých městských částí. Vytíženější a často kyberneticky napadané radnice získají záložní zabezpečení pro 24-hodinový provoz. Technici by nové systémy měli nainstalovat do konce letošního roku, říká primátor hlavního města Bohuslav Svoboda z ODS.
5: Obnova podpory této technologie znamená, že Praha bude mít k dispozici bezpečnostní aktualizace, opravy zranitelnosti i garantovanou servisní podporu a dokáže rychle reagovat na moderní typy útoků. Sport.
2: České volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů v Manile soubojem s Itálií. Zápas začne za necelou hodinu, tedy v 10. Volejbalistky se na Filipíny přesunuly z Číny, kde na prvním turnaji elitní soutěže vyhrály 3 ze 4 zápasů. Podle plánu nahrávačku Pavlu Šmídovou vystřídala Anna Pragerová z Dukly Liberec. Po duelu s Italkami se české volejbalistky pokusí zítra navázat na loňské překvapivé vítězství proti Spojeným státům americkým. V pátek je čeká čtvrtý tým světového žebříčku Japonsko a v neděli Dominikánská republika. Počasí. Dnes bude převážně oblačno, ojediněle se objeví i přehánky. Večer čekáme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu ve směru na letiště počítejte s kolonou za sjezdem na Jesenici mezi 1. a 19. kilometrem. V opačném směru, tedy na D1, se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. A na východní části okruhu směrem na Běchovice se brzdí za sjezdem na Hradeckou D11. Fronta se sune přes Štěrboholskou spojku až k Europarku. Zdržíte se asi 20 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už startuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: Krásný den.
1: Středočeské dopoledne.
6: Středočeské dopoledne, středa 17. června. Jsme rádi, že jste na našich vlnách, na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Kozí pelíšek, to je takový bezpečný domov pro kozy, které jsou buď handicapované, nebo už je nikdo nechce. Už 10 let funguje v Jílovém u Prahy a my se tam společně podíváme už za chvíli. No a když se dívám na muziku, tak koho nabídnu? Slza, taky Michal Tučný, Meky Žbirka a další. Mějte se moc hezky.
1: Do české dopoledne.

0: 16 minut po deváté, krásné středeční dopoledne v naší společnosti. Edík, Marcelka, Anetka nebo Karlička, to nejsou jména dětí, i když klidně by mohla být, ale některých obyvatel Kozího Pelíšku v Jílovém u Prahy. Před 10 lety ho založil Lubomír Černý pro kozy handicapované nebo pro ty, které už nikdo nechce. Snaží se tak vytvořit o chlup laskavější svět pro zvířata. V Kozím Pelíšku loni natáčela kolegyně Jolana Nováková a protože se kozy zrovna někde pásly, museli po nich s Lubomírem nejprve trochu pátrat.
1: Mé.
2: Nikdo se neozývá.
1: Zatím ne.
2: Kozy mají tři oblíbená místa, tak schválně na kterém je najdeme. Na druhém místě nebyly, na třetím místě nebyly. Máte kozy vůbec?
1: To uvidíme za chvilku. Kde jste byli?
2: Kozy žijou.
1: Našli se. Sami se našli. Jdu pojď sem. Pojď a omluv se. Pojď. Kde jste byli?
2: No, ahoj.
1: Tohle to je Edík, jednorožec.
2: A tohle?
1: Natálka, Jitka, Markétka, Klárka, Lojza.
2: Ahoj.
1: Zadý šéf, taky děda.
2: Uh-huh.
1: A tohle? Tohle je Jovanka, ta nemá kloub zadní noze, ta je taká handicapovaná. Tu paní nechtěla, pač se nehodí už do chovu, nikdo si nekoupí, ale už neměla tu srdce jí zabít, tak si ji zbavila, donesla k nám.
2: A takhle to bývá, že to jsou kozy, které už nikdo nechce, nepotřebuje?
1: Každá má jiný příběh. Například tahle tam Tomáš, to koupili rodiče pro děti jako na hraní. Všechno už mají, nic je nebaví, tak jim koupili pareček koz. A samozřejmě po měsíci jich přestali bavit, že jo. No, tak co s nima, tak si nás našli a donesli jich sem. No a tady vlastně můžou dožít až do důstojného stáří. Vlastně každá koza, která k nám přijde, tak už nás zůstává.
2: Dokonce už 10 let máte výročí letos. A proč jste si vybral zrovna kozy, to mě zajímá.
1: Oni si mě našli, paní rušila chov tady a zeptala se mě, jestli jako nevím o někom, kdo by si vzal kozu, že měla takovou jednou kozičku, která byla jej oblíbená, ale mala iba jedno vejmínko, protože se jí zranilo to druhé. A tu kozu už by si nikdo nevzal, šla by na pekáč. No a my jsme chtěli kozu, a tak jsme si ji vzali. Od toho vlastně vznikl ten nápad, když máme jednu takovou, pořídíme si další a pak se to rozrostlo do tohto stavu.
2: Do stavu 18 v současné době.
1: Bohužel nemůžeme mít jich momentálně víc, protože máme ten pozemek, má jen takovou velikost, kde se víc koz nevejde.
2: A kdo by chtěl, tak vám může pomoct.
1: Je takové židovské pořekadlo, kdo zachrání jeden život, ten zachrání celý svět. Samozřejmě nemůžeme zachránit každé zvíře, ale těch pár, které vlastně se k nám dostanou, tak můžou dožít v bezpečí, důstojně a tak.
2: Mrkev jsem vám přivezla. Dáte si? Holky, kluci?
1: Lajzíku! Dej si.
2: Z Kozího Pelíšku v Jílovém u Prahy Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
1: A je ňamka.
2: Chutná to. Tak kdo ještě neměl? Pojďte.
0: Tak. Mrkev chutnala. No a kdybyste vy chtěli trochu pomoct, můžete se stát třeba certifikovanou kozí vílou, virtuální kozí maminkou nebo taťkou, anebo si pořídit metr kozího ráje. Jednou za 14 dní v neděli se taky do Kozího Pelíšku můžete přijít podívat. Další informace i s fotografiemi najdete na našem webu středníčechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: V každé první třídě s víc než 15 žáky bude muset být od září asistent pedagoga. Dětem i učitelům to má pomoc při zvládání začátku školní docházky. Školy ale upozorňují, že asistenty často nedokážou sehnat. Podrobnosti přidáme za chvíli.
4: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších a v mozku žít? A kde hledat pomoc, když klasická léčba selhává?
2: Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda.
1: S panem docentem Zdeňkem Fíkem o moderních možnostech léčby a cestě ven z labyrintu neustálého zvuku.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

že kostel svatého Jakuba v Církvici na Kutnohorsku patří mezi nejvýznamnější románské sakrální stavby na území České republiky. Osada Jakub pravděpodobně kdysi stála na svatojakubské cestě do Santiago de Compostela ve Španělsku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dneska je věc kouzelná, zpívali Plavci nebo chcete-li Rangers na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Když bude v nějaké třídě na základní škole 15 a víc prvňáků, nesmí tam chybět ani asistent pedagoga. Tohle pravidlo bude platit už od nového školního roku, tedy za necelé 3 měsíce. Na první pohled to vypadá jako výrazné posílení podpory pro učitele i děti na začátku školní docházky. Jenže školy zároveň upozorňují na problém, který může celou změnu zkomplikovat. Asistenty pedagoga totiž není snadné sehnat.
1: Můj syn je, my říkáme aspík, má trošku prostě odlišnější chování v určitých situacích, je trošku senzitivnější a je občas trošku sociálně nezdatný.
2: Syn Jany Stejskalové má Aspergerův syndrom, tedy poruchu autistického spektra. Asistentka pedagoga ho provází už od školky. Teď je ve 2. třídě a při přechodu na základní školu mu prý hodně pomohla.
1: To bylo takový uklidňující v tom, že na to nebude úplně sám, protože tam bude mít tu asistentku, která ho uklidní, seznámí ho s tím vším novým, u čeho my jako rodiče být nemůžeme a podpoří ho v případě, že on si není jakoby jistý.
2: Doteď byli asistenti pedagoga ve školách přidělováni na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a podle individuálních potřeb žáků. Od září budou povinně v každé první třídě s více než 15 žáky. Ministerstvo školství pravidlo zavádí i kvůli zpřísnění odkladů školní docházky. Některým školám se ale asistenty nedaří sehnat.
3: Nikdo vlastně z těch životopisů, co teďka nám chodí, nesplňuje požadavky, tam jde o nějaký to vzdělání a tak dále. I když to se dá pak doplnit, ale jak říkám, tam prostě se objevují, že mají třeba nějakou střední školu, dělali někde třeba na poště nebo něco prodávali.
2: Říká ředitel pražské základní školy Botičská Ondřej Machů. Problém sehnat kvalitní asistenty pedagoga potvrzuje i prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
4: Já říkám, že dobrý asistent je k nezaplacení, špatný asistent je další dítě do třídy, takže jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro to učitele a hlavně pro ty děti podporou.
2: Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje. Školy si podle něj můžou pomoci i z vlastních řad, třeba vychovatelkami ve družině. Problémy mohou mít některé regiony s nedostatkem pedagogů nebo Praha, kde je na nižší plat obtížné někoho nalákat. Mluvčí úřadu Ondřej Macura zároveň upozorňuje i na další změnu, která se týká všech ročníků.
5: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň 2 asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek.
2: V minulém školním roce chodilo podle ministerstva do základních škol přes 157 tisíc žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Odpracované hodiny jejich asistentů naplnili celkem 17 tisíc úvazků. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Kdo by neznal Hujera, Šlajse, Tučka, Hliníka nebo profesora Hrbolka? Postavy a hlášky z filmu Marečku Podejte mi pero žijí svým životem už půl století. Přesně před 50 lety měla legendární komedie Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka premiéru. Za okamžik na film zavzpomínáme i my, tak buďte u toho.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hliník se odstěhoval do Humpolce. Hujer, metelesku, blesku. Už je čas? Musíme jít, pane profesore. No, když Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák psali film Marečku, podejte mi pero, netušili, že se v něm zrodí desítky hlášek. Od premiéry legendárního filmu v režii Oldřicha Lipského uplynulo právě dnes 50 let. Poprvé ho viděli diváci festivalu pracujících v pražském kině Blaník.
1: Marečku, podejte mi pero.
2: Když jsme končili natáčení Samoty, tak jsme běželi do auta, které nás vezlo na Marečka. Vzpomínám si, že jsem Láďovi říkal, Láďo, my nejen, že jdeme z filmu do filmu, ale my běžíme.
3: Zdeněk Svěrák vzpomíná na to, jak v roce 1976 současně točili nejen Marečka, ale s Jiřím Menslem i film Na samotě u lesa. S Ladislavem Smoljakem Svěráka pojilo kromě přátelství i to, že byli oba bývalými kantory, a tak se rozhodli napsat film ze školního prostředí.
2: My jsme obdivovali předválečné filmy ze studentského prostředí podle těch žákových knih a říkali jsme si, že by si škola zasloužila zase nějaký film. A teď jsme stáli před otázkou. Když to bude o dětech na základce, tak budou chtít, aby tam byla pionýrská organizace. Když to bude o Gimplu, tak tam budou muset být svazáci. A protože jsme oba měli zkušenost s tím, že jsme učili starší lidi, než jsme my, tak jsme si říkali, když to bude o dospělých, tak tu stranu tam nedají.
4: Hujer, jděte si po svých. Hujer, metelesku, blesku.
2: No a hodilo to spoustu zajímavých situací, jako třeba to rodičovské sdružení.
5: Kam až sahají Hujerovi?
6: Hujer, studuje tady Hujer.
3: Žáky večerní školy si zahráli Josef Kemr, Iva Janžurová nebo Zdeněk Srstka, který pokaždé pouze jednoho spolužáka omlouval.
5: Hliník se odstěhoval do Humpolce.
2: Buď jsme tam dávali jména svých spolužáků dávných, třeba je tam Svátek, to byl můj spolužák. Někdy jsme taky šli do telefonního seznamu a zalistovali a to jsme netušili, že se to stane celonárodně populárním a že už ten Hujer se píše s malým H a je to pojem pro šplhavce.
7: Soudru, profesore, za minutu bude zvonit.
5: No a co?
7: Že už začne hodina.
5: Ano.
7: Už je čas, musíme jít.
3: Hlavní úlohu Jiřího Kroupy, který si potřebuje dodělat maturitu, si zahrál Jiří Sovák. Tomu autoři text napsali přímo na tělo. A proč se vlastně film jmenuje Marečku, podejte mi pero?
2: To se odvíjelo od názvu prvního filmu Jáchem hoďo do stroje. Ten se původně měl jmenovat Vysoká fáze. Tak já jsem zalistoval ve scénáři a našel se tam větu Jáchym hodil do stroje. No a pak jsme na tomhle schématu stavěli ten další. Marečku, podejte mi pero.
3: Dodává Zdeněk Svěrák a připomíná, že Františku Kovaříkovi, který hlášku o Marečkovi pronášel, bylo při natáčení právě tolik let, kolik je mu nyní 90. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: 11:30 a bude tu 10. hodina. Samozřejmě s tímto časem i další zprávy s Lenkou Vokatou. Po 10. vám povíme, že zemědělci na Nymbursku sklízí rané brambory. Pěstování se jim letos nejenom kvůli suchu pěkně prodražilo. A víc vám povíme, když zůstanete s námi. A hlavně mějte hezký den.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: O prázdninách se zloději zaměřují hlavně na byty. Počet vloupání roste až o 20%. V Benešově dnes požehnají novému charitnímu obchůdku. Bude převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Celkový počet vloupání do bytů, rodinných domů i chat v Česku od roku 2022 klesá. Každý rok jich stovky ubývají hlavně díky výrazně lepšímu zabezpečení objektů. Léto a zejména období letních dovolených je ale nejrizikovější částí roku, říká Jan Zigáček z policejního prezídia.
3: V rámci těch dovolených za ten 7. a 8. měsíc z toho kalendářního roku ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytu.
1: Podle České asociace pojišťoven roste výše škod způsobených vloupáním, protože stoupá hodnota samotných nemovitostí a jejich vybavení. Podle asociace tak 7 z 10 českých domácností nemá byt nebo dům pojištěný na dostatečně vysokou částku. Při vloupání nebo živelní škodě jim pak pojištění nepokryje všechny škody. V Benešově je znovu otevřený charitní obchůdek. Původní kompletně vyhořel na začátku února. Nově ho lidé najdou v ulici Jiřího Horáka. Dnes v 15 hodin ho vysvětí kněz Marcel Tymko. Lidé do něj můžou přinášet oblečení, dětské vybavení a drobné předměty do domácností. Věci pak můžou dál sloužit lidem v nouzi. Nefunkční zimní stadion v Neratovicích nahradí od října mobilní kluziště. Původní halu nechala radnice kvůli špatnému technickému stavu zavřít vloni v srpnu. Novou plochu si chce pronajmout od soukromé firmy, cenu zatím neuvedla. Podle mluvčí města Barbory Walterové bude mít stadion rozměry 18 x 33 metrů.
4: Kluziště bude vybaveno mantinely, osvětlením a rolbou pro úpravu ledu. Počítá se také s možností zastřešení nafukovací halou. Provoz by měl začít letos v říjnu a pokračovat až do března příštího roku. V letních měsících bude ledová plocha překryta speciálním plastovým povrchem pro hokejbal a další míčové sporty. Sport.
1: České softbalistky v historicky prvním utkání na domácím mistrovství světa nestačily v Praze na Australanky, kterým podlehly na úvod skupiny 1-7. Nadhazovačka Kateřina Kindermanová za víc než půl zápasu inkasovala 3 doběhy a držela svůj tým před více než 300 fanoušků na dostřel.
5: Určitě jsme byli nervózní všichni, protože fanoušci tady byli kolem areálu, fandili, bylo to hlasitý, ale já jsem ten typ, který moc to nevnímá naštěstí, který vypne a soustředí se na balón. Jsme se snažili i udělat dobrý dojem, bohužel to nedopadlo.
2: Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno, ojediněle se objeví přeháňky. Večer čekáme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na dálnici D4 na kilometru 42,5 směrem do Prahy blokuje levý jízdní pruh porouchané nákladní auto. A na Pražském okruhu ve směru na letiště dejte pozor za sjezdem na Vestec. Na 3. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje až na 19. kilometr a regulují vjezd do obou tunelů. Nárazově tak zastavíte i v levém pruhu. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Posloucháte středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: A jsme rádi, že nás posloucháte. Hezký den.
2: Středočeské dopoledne.
6: Teploty nám začnou stoupat, možná budete také třeba o víkendu grilovat, kdo ví. Správně marinovat maso určené na grill, to se musí umět a naučí nás to Jarka Vykoupilová. Tak si na to počkejte, tedy na babské rady. No a taky vám povíme, že zemědělci na Nymbursku sklízí rané brambory, pěstování se jim letos nejen kvůli suchu prodražilo, podrobnosti přidáme za chvíli. A taky příjemnou muziku Davida Dejla, Věru Martinovou, kapelu Lucii a další.
2: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 16 minut máme po 10. hodině, krásné středeční dopoledne vám přejeme. Pojďme teď za zemědělci do Polabí. Začaly naplno sklízet rané brambory. Kvůli suchu, ale letos museli téměř nepřetržitě zalévat. Úrodu očekávají podobnou jako loni. Sucho a drahé pohonné hmoty se podle farmářů na ceně v obchodech zatím neprojevily.
1: Na pole u Hradištka na Nymbursku přijíždí traktor se sklízecím kombajnem. Farmáři tu začínají vyorávat brambory vždy brzy ráno, říká řidič traktoru pan Bogdan.
2: Půl pátý vyjezdíme na pole kvůli tomu počasí, jakoby sluníčko to, protože máme mladí brambory, aby oni jako nečernili na tom sluníčku.
1: Zhruba 20-hektarové pole podle něj sklidí za několik hodin. Rychlost a množství sklizených brambor závisí na poptávce zákazníků.
2: Záleží od objednávky, jako máme velkou objednávku, jako máme těch vozů víc, tak jedeme úplně brzo a když máme trošku těch vozů méně, tak jedeme jako trošku později. Ale jako jedem slavíme normálně ráno.
1: Dodává řidič traktoru pan Bogdan. Brambory tu pěstuje společnost Bramko. Podle vedoucího výroby Václava Mikuly bude úroda dobrá.
3: Co se týče raných brambor, tak jsme výnosově asi tak podobně, jako jsme byli loni. A co se týče těch pozdních, tak to je ještě spoustu času na to, aby jsme to mohli zhodnotit.
1: Minulý rok sklízeli kolem 40 tun raných brambor na 1 hektar. Aby měli zdejší farmáři úrodu srovnatelnou s loňskem, museli letos kvůli suchu brambory častěji zavlažovat.
3: Ovlivnilo nás to minimálně, co se týče organizace práce a vůbec náročnosti. Ta plodina je vlastně svým způsobem dražší, protože jsme museli více zalévat.
1: Práce jim zkomplikovala válka na Blízkém východě a dražší pohonné hmoty. Na cenu brambor v obchodech to podle něj zatím výrazný vliv nemělo.
3: Ta cena je v tuto chvíli už o něco nižší, než byla v loňském roce. A vzhledem k vyšším vstupům bychom samozřejmě byli radši, kdyby ty ceny byly přece jenom o něco vyšší.
1: Dodává Václav Mikula. Podle předsedy Českého bramborářského svazu Josefa Králíčka stojí kilogram raných brambor v obchodech kolem 20 korun.
4: Ta startovací spotřebitelská cena byla na velmi dobré úrovni, například byla kolem 30 korun nebo víc. Uvidíme, jaký vývoj to bude mít.
1: Kvůli teplu a suchu začnou někteří zemědělci sklízet později. Podle kontrolních odkopů totiž brambory zatím nedorostly do ideální velikosti.
4: Ty porosty mají nasazený dostatečný počet hlíz, ale ty hlízy díky tomu suchu nebyly v tržní velikosti. Ty pěstitelé budou čekat, až dorostou.
1: To by mělo podle předsedy Králíčka trvat 2 až 3 týdny. Z Hradištka Alena Junová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Zatím máme středu, ale víkend se nám blíží a bude velmi teplý a slunečný. Možná přemýšlíte, kam se uchýlíte do stínu a dáte si třeba něco dobrého na grilu. Ale to musíte umět, správně marinovat maso. Jarka Vykoupilová vás to už za chvíli naučí.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Ivan Vyskočil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Správně marinovat maso určené na grill se musí umět a proto Jarka Vykoupilová nás to teď naučí doslova během minuty.
1: Babské rady.
2: Marinování masa na grill zajistí výraznější chuť a zachování šťavnatosti. Základ kvalitní marinády je tuk. Tím bývá nejčastěji rostlinný olej, který pomáhá rozpouštět aromatické látky z koření a přenášet je do masa. Důležité je i koření. Paprika, pepř, kmín, tymián, oregano, rozmarín či chili. Záleží na vašich preferencích. Chuť skvěle zvýrazní česnek, cibule, hořčice nebo sojová omáčka. Pro kuřecí maso se výborně hodí kombinace citronu, medu a bylinek. Vepřové maso získá zajímavou chuť díky česneku, hořčici a paprice. Hovězí často potřebuje pouze jednoduchou marinádu s olejem, pepřem a rozmarínem. Doba marinování závisí na druhu masa. Kuřecímu stačí několik hodin, zatímco hovězí a vepřové může odpočívat v marinádě přes celou noc. Maso je vhodné před grilováním vyndat z lednice alespoň půl hodinky předem, aby se následně rovnoměrně propeklo.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Lásko, vítej a Hana Zagorová, za chvíli třeba bitva o Karlův most a Michal Prokop a další příjemná muzika. Taky se podíváme do kalendáře, zjistíme, jaké události v minulosti přineslo datum 17. června. Mějte hezký den.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Dana K. s písní Nebe, minutu před 10:45. Dívám se do kalendáře, německé jméno Adolf nám tedy ozdobilo datum 17. června. Má svůj doslova ušlechtilý původ, souvisí i s ušlechtilým životem křesťanských biskupů, kteří byli nositeli tohoto jména. Herečka Zuzana Kajnarová-Říčařová nebo divadelní režisér, dramatik a herec Jiří Havelka slaví den narozeninový. Všem oslavencům všechno nejlepší, další události připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can. Středa 17. června. Svátek má ušlechtilý vlk Adolf a tady je Petr Jungmann. Dobrý den. Doktorát filozofie byl na Karlo Ferdinandově univerzitě, dnešní univerzitě Karlově v Praze, udělen první ženě před 125 lety. V roce 1901 byla tou první Marie Zdenka Baborová. Velkou senzaci zažili fotbaloví fandové v roce 1962. Naši fotbalisté jeli na šampionát do Chile jako outsideri. 17. června ale nastoupili v památném finále proti Brazílii. Josef Masopus náš tým poslal do vedení. Kanárci ale kontrovali třemi góly. Přesto stříbro z mistrovství světa je historicky nejlepším výsledkem našeho týmu. Jedno z velkých setkání české, slovenské a federální politické reprezentace o státoprávním uspořádání Československa se odehrálo před 35 lety v roce 1991 na zámku v Kroměříži.
3: Jak podotkl Pavel Rychetský, v demokracii není ani možné, aby se všichni shodli.
1: 22 stran a hnutí se tam sešlo, aby jednali, jestli země bude zemí spolkovou, federativní nebo konfederativní.
3: Například Václav Klaus si před chvílí postěžoval, že to jde všechno hrozně pomalu.
1: Další milník maratonu jednání jen vyostřil už tak napjaté vztahy mezi českou a slovenskou stranou.
4: Pán prezident, kam nás vedete?
1: Tak to reagoval Václav Havel.
5: Mně záleží na našich národech, kam se chtějí ubírat. Já jsem poslední, kdo by komukoliv upíral základní svobody a práva, které má.
1: Ještě před 5 lety stála a fungovala v obci Hlubině na Příbramsku poslední telefonní budka u nás. 17. června 2021 se slavnostní demontáží uzavřela éra veřejných telefonních automatů u nás, která odstartovala o 110 let dřív. Mobilní telefony pro ně byly příliš velkou konkurencí. Z budky v Hlubini se bez tak už 2 roky nevolalo. 2 roky. Ani jeden hovor. 1,80 má dneska jeden z nejlepších cyklistů všech dob. Legendární Belgičan kanibal Eddy Merckx. 46 má starší z tenisových sester Williamsových Venus a já přeju hezký den.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Od poetických tónů až po burácení takovou gradaci umožňují nové Grenzingovy svatovícké varhany. Podrobnosti přidáme po 11. hned po zprávách s Lenkou Vokatou. Nenechte si to ujít a mějte hezkou středu.

Víte, že hrad Kokořín byl po 30-leté válce označen jako prokletý hrad a nesměl se udržovat, aby neohrozil moc panovníka? Zachránila ho až rekonstrukce ve 20. století. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 pečuje o druhé, teď ale potřebuje pomoci sama. Alena Mihulová jako obětavá zdravotní sestra ve filmu Domácí péče. ČT2. Proč mladé ženy vyrážejí dobýt osmitisícovky navzdory nebezpečí i nepochopení svého okolí. Premiérový dokument Ticho nad osmitisíci. A ČT Art. Chvilkové selhání mu zničilo život i slibnou kariéru. Příběh básníka Antonína Sovy v premiérovém dokumentu o milkování, lásce a zradě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Víc než polovina Čechů je pro omezení nenávistného projevu. Peníze na stavbu přírodního koupaliště v Milovicích znovu projednají zastupitelé. Dnes bude převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Zhruba 70% Čechů si myslí, že lidé můžou v Česku svobodně vyjadřovat své názory na veřejnosti. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Víc než polovina respondentů považuje debatu v Česku za svobodnou, ale myslí si, že by zároveň měla mít své hranice. Názory se podle vedoucího Centra pro výzkum veřejného mínění Matouše Plňáčka liší i mezi voliči jednotlivých stran.
4: Voliči stran jako Spolu, STAN nebo Pirátská strana se častěji objevují v největší skupině, která svobodu slova vnímá jako funkční, ale zároveň podporuje určité hranice. Naopak mezi lidmi, kteří mají pocit, že svoboda slova je u nás omezená a zároveň odmítají další hranice, jsou nadprůměrně zastoupeni zejména voliči SPD, motoristů a také hnutí Stačilo.
3: Voliči hnutí ANO jsou názorově na pomezí těchto dvou skupin. Průzkum na přelomu dubna a května prováděla agentura Median. Zúčastnilo se ho přes 2000 respondentů. Podrobnosti má zpravodajský server irozhlas.cz. Milovičtí zastupitelé budou dnes večer jednat o penězích na výstavbu přírodního koupaliště. To má vzniknout s tobogánem, zážitkovým bazénem a dalšími sportovišti v Ostravské ulici. Biotop za 100 milionů korun měli dělníci začít stavět letos, ale zastupitelé na prosincovém jednání vyřadili peníze na jeho stavbu z rozpočtu na letošní rok. Vysvětluje nezávislá místostarostka Kristýna Bukovská.
5: Jedná se vlastně o projekt, který současné vedení města připravilo. Ten projekt už má i stavební povolení, ale v současné době nám chybí dostatek peněz v rozpočtu, abychom mohli vlastně to vysoutěžit a začít realizovat.
3: Praha 10 vybrala novou podobu náměstí Svatopluka Čecha. Projekt počítá s úpravou tramvajových zastávek a jejich okolí, kde vznikne místo pro setkávání obyvatel a na pořádání kulturních akcí. Součástí úprav je i pořízení většího množství nové zeleně. Na úpravu náměstí radnice vyčlenila 300 milionů korun, říká její mluvčí Jan Bruno Trop.
6: Vítězný návrh výrazně posiluje množství kvalitní zeleně, počítá s rozsáhlou novou výsadbou stromů, souvislé plochy zeleně mají poskytovat více stínu, omezovat přehřívání prostoru během letních měsíců a přispívat k vyšší odolnosti lokality vůči extrémům počasí.
3: Finální projekt vybrala odborná komise jednomyslně z 21 podaných návrhů. Městská část chce s návrhem seznámit obyvatele v létě na veřejném setkání. Kdy práce začnou, není jasné.
2: Počasí.
3: Dnes bude převážně oblačno, ojediněle se objeví i přeháňky. Večer pak čekáme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na Pražském okruhu ve směru na letiště se brzdí za sjezdem na Vestec. Nesouvislá kolona pokračuje až na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdů v obou tunelech a silnému provozu za nimi. V opačném směru trvá silnější provoz za sjezdem na Plzeň. Mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně. A v Praze v Dobřížské ulici blokuje po nehodě levý jízdní pruh dodávka. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
7: Hezký den všem. Středočeské dopoledne.
8: A v něm stále pohody a dobré nálady, hodně. No, takovou dobrou náladu můžete umocnit třeba i v sobotu 20. června. Koná se totiž 41. ročník tradičního pochodu krajem Oty Pavla. Jak vypadají přípravy, dozvíte se, protože na místě máme naši reportérku, stopařku Žofí Nováčkovou a ta nám to přiblíží. A taky dva hrací pulty, jeden nahoře na kůru, druhý mobilní, připravený k varhanám optickým kabelem. I takové vymoženosti nabízí dnešní varhaní technologie. De facto z jakéhokoliv místa katedrály je možné hrát i na nové svatovícké varhany. Jak intenzivně zní jednotlivé rejstříky a jak dlouho trvalo nástroj naladit, tak to uslyšíte za chvíli v našem třetím díle našeho seriálu právě o svatovícké katedrále a o nových varhanách.

0: Aba nám dohrála, dospívala a taky řekla bych přispěla příjemnou muzikou do středečního dopoledního vysílání. No a my teď přispějeme od poetických tónů až po burácení. Ano, takovou gradaci umožňují nové Grenzingovy svatovícké varhany. Právě jim patří seriál Českého rozhlasu, který pro vás vysíláme tento týden. Posledním krokem před rozezněním byla jejich intonace a ladění, které trvalo 900 hodin a vyžadovalo naprosté ticho. Varhanáři proto přicházeli do katedrály v noci. Teď už v chrámu nástroj stojí a my jsme si ho byli poslechnout.
1: Ondřej Valenta, svatovícký varhaník, teď sejmul ochranný kryt z klaviatury. Ty klaviatury jsou hned 4.
2: Ano, tady jsme u mobilního hracího stolu, který teda vypadá totožně jako ten, který je na kuru, ale má ten rozdíl, že se s ním dá pohybovat v 25-metrovém okruhu po katedrále, protože je připojen kabelem.
1: Takže teď jsme vlastně v samém srdci katedrály, uprostřed v té hlavní lodi, ale můžete ho posunout kamkoliv tady po tom prostoru.
2: Přesně tak. A jak jste říkal, jsou tady 4 klaviatury pro hraní rukama a jedna pro hraní nohama. Tady slyšíme, že tam je ještě nějaký tón mimo.
3: To je Gčko
2: a to bude potřeba doladit k sobě, aby tam to chvění mezi dvojicí tónů nebylo.
1: Jak dlouho se vlastně tento nástroj ladil?
2: Ladění probíhalo od konce září loňského roku do 22. prosince.
1: Jak to vypadá? Bere se skutečně píšťala po píšťale? Jak dlouho trvá naladit jednu píšťalu?
2: Přesně tak, musí se jít jednu po druhé, takže těch necelých 6 tisíc musí každou z nich vzít varhanář do ruky a trošku na ní zapracovat. Varhanáři si spočítali, kolik je tady na to času a vydělili to počtem píšťal, že jim to vyšlo, že mají na každou 50 vteřin nebo tak něco.
1: Takže to není mnoho.
2: Museli postupovat velmi efektivně.
1: Jak často se musíte varhany ladit i v závislosti na počasí?
2: Samo o sobě zhruba tak jednou za měsíc, jednou za 6 týdnů, ale když jsou třeba koncerty nebo větší mše, tak před každou takovouhle akcí je potřeba to zkontrolovat a doladit, co není úplně v pořádku.
4: Takhle? Hraj to?
2: Máme tady širokou výbavu rejstříků, když předvedu ty základní zvuky od píšťal, které i vidíme ze zdola. Jsou tyto, to jsou rejstříky, které se jmenují montr. Jsou to teda ty píšťaly, které vidí všichni návštěvníci katedrály ze zdola. Ale za nimi je samozřejmě schována velká řada píšťal, kde jsou třeba i vysoké. Když mačkám stejné klávesy, které jsem mačkal u těch předchozích rejstříků, tak teď to hraje mnohem výš. A nebo i úplně jiným charakterem. Tady budou moc taky ještě pánové trošku doladit. Ten rozptyl, dynamik, kterou ty varhany nabízí, je velmi široký od takto slabých. Nevím, to možná ani neslyšíme. Ale máme tady i baterii speciálních jazykových rejstříků. To jsou píšťaly, které leží horizontálně, tak aby mohly co nejsilněji hrát do prostoru a to zní takhle.
1: Kdybyste tam dal tu ty?
2: To vypadá...
5: Jak vypadala veřejná sbírka na svatovícké varhany, příběhy některých donátorů, kteří se adoptovali píšťaly, představíme v zítřejším pokračování seriálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy.
0: A jak už tu zaznělo, v sobotu se koná 41. ročník tradičního pochodu krajem Oty Pavla. Jak vypadají přípravy, to se dozvíte už za chvíli od naší středočeské stopařky Žofie Nováčkové. Tak si na to počkejte, teď vás s Ksindlem X zveme na vodu. Hezký den všem.
7: Můj člun ase trpí závadou, je častějc na dně.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Hudební kariéra Karla Kahovce se začala psát už v 60. letech minulého století. Písniček i zážitků k vyprávění má víc než dost. Třeba o Big Beatu, o sestře Vlastě i o spolupráci s Petrem Novákem.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ota Pavel do Branova a okolí jezdil od dětství a své zážitky pak zachytil ve svých knihách, které kromě sportu jsou často o zdejší nádherné přírodě. Právě z Branova u Rakovníka každý rok vyráží pochod na počest Oty Pavla. Jak to bude vypadat letos, tak to na místě zjišťuje naše středočeská stopařka Žofie Nováčková, se kterou jsem teď ve spojení. Žofie, hezké dopoledne přeji.
2: Pěkné dopoledne.
1: Pověz nám a přibliž nám, jak je Branov se spisovatelem Otou Pavlem spojený?
2: No, se mnou je tady Libuše Vosátková z pamětní síně a ta o něm určitě ví víc než já. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já se vás zeptám, jak je tohle místo spjaté s Otou Pavlem?
3: Tak stojíme u převoznického domku, ve kterém bydlel legendární Karel Prošek a k němu právě Ota Pavel se svými rodiči a se svými bratry jezdili na ten takzvaný letní byt. A tady Ota Pavel se naučil chytat ty ryby, tady je přesně to místo, ta řeka, kde se válely ty štiky jako polena, jak píše ve svých dílech, a kde prožil ty krásné dětské příběhy, o kterých píše ve svých knihách.
2: Děkujeme.
1: Pověz nám, kdy tedy pochod startuje, jaké má trasy a hlavně kudy povedou?
2: Pochod krajem Oty Pavla vyráží v sobotu kolem 10. dopoledne od Sokolovny v Branově, kde je umístěná pamětní deska Oty Pavla. Lidé se ale budou scházet už od 7 od rána. No a startovné pro dospělé je 50 korun a pro děti a pro důchodce 30 korun. Pro účastníky jsou připravené tři různé trasy. Jedna vedou 10, 14 a 21 kilometrů. Oproti minulým rokům ale došlo k velkým změnám, hlavně na těch dvou kratších trasách, se pořadatelům podařilo omezit úseky, které vedou po asfaltu. No a cestu je možné absolvovat taky na kole. Pořadatelé ale vybízejí k vzájemnému respektu s pěšími. No a akci bude doprovázet taky bohatý kulturní program a na několika místech se dá cestou občerstvit. Já ale doporučím určitě mít aspoň pití sebou a určitě taky něco na hlavu. V sobotu nás totiž čeká tropické počasí, má být až 35 stupňů, tak na sebe buďte opatrní.
1: Počasí opravdu má přát. Můžeš nám tedy, Žofie, prozradit, jak se do Branova nejlépe dostat?
2: Určitě, těch možností je víc. Buď je možné přijet sem autem a zaparkovat tady u Sokolovny, nebo se dá přijet buď přes Beroun nebo přes Rakovník vlakem do Roztok u Křivoklátu a pak do Branova jít třeba i pěšky takovou procházkou, je dlouhá asi 4 kilometry. Můžete to pojmout jako rozcvičku před pochodem, já jsem si to dneska taky prošla. No a k vlakům do těch Roztok ráno budou přistaveny ještě taky autobusy a zase naopak pojedou autobusy odsud ve 14 hodin zpátky do Roztok.
1: Z Branova, odkud v sobotu tedy ráno odstartuje pochod krajem Oty Pavla, se nám do vysílání přihlásila naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. Děkujeme ti za informace, hezké dopoledne a naslyšenou.
2: Hezké dopoledne, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jsme rádi, že tu káru táhnete s námi na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. No a rozhlas, ten vyjíždí také za vámi. A tentokrát navštíví kulturní dům v Čelakovicích, a to 23. června od 19 hodin. A přiveze hosty, moderátorku Světlanu Vitovskou, hrabě František Kinský bude hostem, taky rozhlasový komentátor Libor Dvořák nebo zpěvák Tomáš Klus. Zasoutěžíte si o DAP rádia, proběhne autogramiáda, chybět nebudou ani dárkové předměty a výtěžek ze vstupného bude věnovaný místnímu kulturnímu domu. No a jestli chcete dvě vstupenky vyhrát, tak musíte poslouchat tento týden ranní vysílání Honzy Macouna od 5 do 9 a dvě vstupenky můžou být vaše. Tak já vám budu držet palce. No a co můžete dnes podniknout? Třeba vyrazit do Středočeské knihovny na Kladně, taky do Městského muzea v Kralupech nad Vltavou, nebo do knihovny ve Slaném. Kam všude tedy za poznáním prozradí Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Vyrazte do Středočeské knihovny na Kladně. Koná se tu netradiční zahradní slavnost. Čeká vás imerzivní večer inspirovaný světem Václava Havla. Během něhož se knihovna promění v živý prostor plný divadelních scén, nečekaných situací a setkání s herci. Návštěvníci se stanou součástí děje a zažijí divadlo v bezprostřední blízkosti. Večer vyvrcholí koncertem kapely Mutanti hledají východisko, nominované letos na cenu Anděl. Akce začne v 17 hodin. Navštivte Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou a prohlédněte si letní výstavu autorky Marie Mrňákové. Čeká vás poetický svět originálních loutek, textilních bytostí, ilustrací a kouzelných příběhů, které vznikají v jedinečném ateliéru v Kamenickém Šenově. Slavnostní vernisáž se uskuteční v 18 hodin. Přijďte se ponořit do světa fantazie, poetiky a poctivého řemesla. Knihovna Václava Štěcha ve Slaném zve malé čtenáře na knihožrou. Díky zajímavé a naučné přednášce se z nich stanou detektivové. Společně se hravou a zábavnou formou seznámí s detektivním žánrem, zjistí, kdo je detektiv, co všechno musí umět a jak vlastně takové napínavé příběhy vznikají. Nebudou chybět hádanky, stopy ani tajemství, která čekají na rozluštění od 15:30 odpoledne. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: No a ode mě taky ještě jedna pozvánka za 11 minut k poslechu poledních zpráv, které pro vás chystá Lenka Vokatá. A pak samozřejmě po 12. hodina příjemné muziky, k písničkám ráda přidám vaše vzkazy. Pak je můžete posílat do naší SMS brány na číslo 90 01 04 a to ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo k tomu využijte náš webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.

Víte, že nedaleko Liběchova na Mělnicku u obce Želízy se jen kousek nad silnicí tyčí monumentální do skály vytesané reliéfy, kterým se říká Čertovy hlavy? Do pískovcových skal je v polovině 19. století vytesal sochař Václav Levý. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: V době dovolených přibývá vloupání a taky pojistných podvodů. Veterináři odhalili týrání psů v pražském psím hotelu. Bude převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V době letních dovolených podle policejních statistik každoročně přibývá vloupání asi o 20% oproti zbytku roku. Ve stejném období stoupá i počet pojistných podvodů. Nejčastěji klienti předstírají, že došlo k vloupání a hlásí škodu značné hodnoty. Druhým nejčastějším podvodem je pak případ, kdy se klienti snaží pojistit už vykradenou nemovitost, říká Jiří Mašek z Vienna Insurance Group.
2: Zejména v letních měsících máme výrazně zvýšený počet pojistných událostí vzniklých do jednoho týdne od sjednání smlouvy. Je to důsledkem právě toho, že dochází k vloupání na nepojištěných nemovitostech a lidé se snaží takovou nemovitost dopojistit a následně předstírat, že k pojistné události došlo až v době trvání nové pojistné smlouvy.
1: Podle České asociace pojišťoven je navíc 7 z 10 českých domácností podpojištěných. Při vloupání nebo živelní škodě jim pak pojištění nepokryje všechny škody. Veterináři odhalili v psím hotelu v Praze Libni týrání zvířat. Psi byli v hotelu většinu dne zavření v malých klecích. Ven mohli jen na chvíli ráno a večer. Informovala o tom státní veterinární správa, která předá městské části Praha 8 podnět na zahájení správního řízení pro porušení zákona na ochranu zvířat. Inspekci v psím hotelu provedli veterináři na podnět městské policie. Návštěvníci Středočeské knihovny v Kladně si dnes připomenou uměleckou tvorbu Václava Havla. Pořadatelé připravili koncert a několik divadelních představení. Ta lidé uvidí při průchodu budovou knihovny. Podle jejího ředitele Romana Hájka je akce inspirovaná Havlovým dramatem Zahradní slavnost.
3: Součástí toho komponovaného programu je takový netradiční divadelní zážitek na motivy hry Václava Havla, během které si budou moci zažít diváci něco na vlastní kůži, ale zároveň během toho divadelního představení objevit nejrůznější zákoutí naší knihovny. Sport.
1: České volejbalistky v Lize národů podlehly 0-3 světovým jedničkám z Itálie. Na úvod turnaje na Filipínách tak utrpěli druhou porážku v soutěži. Další zápas v Lize národů čeká české volejbalistky zítra, kdy se utkají se Spojenými státy americkými. Počasí. Bude převážně oblačno, ojediněle se objeví přehánky. Večer pak čekáme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnice D5 na 7. kilometru je směrem do Prahy uzavřená kvůli požáru nákladního auta ve stoupacím pruhu. Na pražském okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lohkovským tunelem od 15. kilometru k Ořechu. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se popojíždí za sjezdem na Hradeckou D11 přes Štěrboholskou spojku ke sjezdu do Průmyslové. A v Bělohorské směrem z centra postojíte před Vypichem. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Teď už začínají písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
4: Přeji vám krásné poledne.
0: Písničky se vzkazem.
4: A příjemný poslech muziky, kterou pro vás máme ráda. K písničkám přidám vaše vzkazy, tak šup s nimi do naší SMS brány, můžete je posílat na číslo 90 01 04 a to ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo využijte elektronickou formu, tedy náš webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. A dobrou chuť k obědu.
0: Písničky se vzkazem.

Chráň si svoje bláznostvá, zpíval Petr Nač na úvod písniček a vašich vzkazů. Mám tu od vás první a píšete mi sluníčkový pozdrav, posíláme vám i Iveto i všem přátelům. Dnes písnička, ať potěší Veroniku, Stáňu s Alenkou, Květušku s Romanem, taky vás všechny v rozhlase. Přátelé, den si pěkně užívejte, ať je plný radosti, vzkazují Jarmily. A my děkujeme pěkně.

0: Písničky se vzkazem.
1: Stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky, přidávám váš další vzkaz. Iveto Sluníčko na nás dnes vykukuje, tak trochu laškuje, tak ho posílám vám i všem posluchačům a prosím zahrát píseň Honzům, Stáně s Alčou, Jindře, Evě, napsala Veronika z Rakovníka. No, Sluníčko dnes pravda trošku laškuje, ale myslím si, že už od zítřka přidá na své síle. A my teď přidáme i příjemnou muziku. Petra Kotvalda a Gejzír. Mějte se hezky.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá část.

od dětství a skrývá se mý svědectví, ty mladší.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Písničky se vzkazem.
2: Petr Spálený z písní Když dozrálo víno, no a písničky se vzkazem pokračují na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Píšete mi, Iveto, zahrajte Věře z Čachovic, Liběně s Vandou, Veronice, Marcele, taky Podneckým. I vám všem do rozhlasu napsali Stáňa s Alčou. My děkujeme za písničku a posíláme Marka Ztraceného.

Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi 23. června v 19 hodin v kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlasjede.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Písničky se vzkazem.
1: Máme půl jedné, stále vám na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy dělají písničky, přidávám další vzkaz, přeji pohodový a usměvavý den babi Jarce, Drahušce, Janinám, Jarmilkám, Jindřišce, Vendulce s Veronikou i vám do studia. Napsala Anička z Kutné Hory. Krásnou středu všem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Zas jsi tak smutná, kdo se má

0: písničky se vzkazem.
1: Snad jsem to zavinil, zpíval Petr Janda s kapelou Olympic. No a my máme 6 minut po půl jedné, stále vám hrajeme a přidáváme další vzkaz. A je to vlastně poděkování. Iveto, prosím, zahrá písničku pro vás a pro přátele, kteří mi přáli k mým narozeninám. Moc mě to potěšilo, napsala Hela Bukovská z Kutné Hory. Není zač.

Ano, zůstávejte s námi na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Máme tu další pozdrav. Dobrý den a celý sluníčkový, ať je, ale taky všem přeji, ať se mají fajn, taky Jarmilky. Přeji jim hodně pohody, dobré nálady od Aše až po Nízké Tatry, napsala babi Jarka z Kladna. Hello.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: písničky se vzkazem.
1: Ještě jeden vzkaz tu od vás mám. Iveto, zahrajte pro radost Janičkám, Jarmelkám, Veronice, Libušce, Liběnce, Aničkám, Květě s Romanem, taky Jarce, Maruškám, Drahušce, Stáně, Světlance, Jindřišce a všem dalším posluchačům, napsali Janiny.

Zazářil malý vůz a Ilona Čáková v našem vysílání. No a za 11 minut 13. hodina, co to znamená, další zprávy přinese do studia Lenka Vokata. Po 13. bude hostem Alex Minářové, herec Ivan Vyskočil. Já vám přeji krásný den uprostřed pracovního týdne, tedy středu s datem 17. června a užijte si ji podle vašeho gusta a hlavně se sluníčkem, v pohodě, v dobré náladě. No a zítra se mnou naslyšenou.

víte, že první turistická trasa Klubu českých turistů byla vyznačena 11. května 1889 a vedla ze Štěchovic ke svatojánským proudům? Dnes je její část, nezatopená nádržemi Štěchovice a Slapy, obnovena původním značením. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Hodin.
5: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Stávka v České televizi a v Českém rozhlase bude v pondělí 22. června. Neznámý muž v Praze lákal děti do auta, hledá ho policie. Bude převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. U zprává zvítá Lenka Vokatá. Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu se v pondělí zapojí do výstražné jednodenní stávky. Její podobu dnes oznámili zástupci iniciativy Veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky obou médií. Výstražnou stávkou chtějí dát najevo nesouhlas s plánovaným zrušením mediálních poplatků. V Českém rozhlase se k ní přihlásilo zatím přes 1000 zaměstnanců i externistů, říká Jan Herget ze stávkového výboru rozhlasu.
6: V Českém rozhlase se stávka jednoznačně projeví na všech stanicích s výjimkou dětské stanice Radio Junior. Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
4: Stávka se má podobně projevit i ve vysílání České televize. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral řekl, že zaměstnanci mají na stávku právo. Reakci ředitele České televize Hinka Chudárka zjišťujeme. Policie hledá muže, který v Praze lákal dva 12-leté chlapce do auta. Událost se stala na konci května poblíž Ortenova náměstí. Muž nabízel chlapcům popcorn a odvoz domů. Po odmítnutí se choval podrážděně. Hledanému je podle policie zhruba 40 let. Má krátké světlé vlasy, střižené na ježka a na sobě modré tričko. Policisté žádají, aby lidé informace o pachateli volali na linku 158. Kamerový záznam, na kterém je muž zachycen, je na webu policie. V Praze skončila obnova náměstí Jiřího Spoděbrat. Je na něm 120 nových stromů, 85 laviček a travnaté plochy, které lidé můžou využívat třeba na pikniky. Do provozu se vrací fontána, přibyly i další vodní prvky. Projekt stál více než 470 milionů korun a trval 2 roky, říká starosta Prahy 3 Michal Vronský z TOP 09.
7: Celé to náměstí z hlediska té modrozelené infrastruktury je navrženo tak, aby obstálo v té klimatické změně. Zatímco dřív se to zalívalo a udržovalo zelené vodou z řadu, tak teď tady jímáme vodu do podzemních nádrží.
4: Městská část plánuje náměstí využívat pro trhy a kulturní akce. Sport. České softbalistky po úvodní porážce s Australankami porazily v pražské skupině světového šampionátu Kubánky už po 5 směnách 8-0. Od 19 hodin je čekají v Bohnicích ještě Italky.
5: Počasí.
4: Po zbytek dne bude převážně oblačno, ojediněle se objeví přeháňky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Zítřejší počasí bude bez srážek a teploty vystoupají až k 31 stupňům.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na silnici 61 u Malého Přítočna na Kladensku je to po nehodě dvou osobních aut průjezdné pouze jedním jízdním pruhem. Na dálnici D10 na 14. kilometru směrem na Turnov stojí porouchaná dodávka, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Alex a host.
9: Na kontě má desítky filmových rolí, charismatický herec a ctitel žen nedávno oslavil 80 a je stále na scéně. Teď ho můžete vidět třeba jako sultána v muzikálovém zpracování pohádky Lotrando a Zubejda v divadle Broadway. Ivan Vyskočil, vítám tě.
10: Dobrý den, já jsem rád a děkuju za pozvání a samozřejmě vítám posluchače, že jo.
8: Alex a host.

0: Točit začal už jako teenager v 16 a od té doby má za sebou dlouhou řadu filmů nebo televizních inscenací. Nedávno oslavil rovnou 80. Herec Ivan Vyskočil je naším hostem. Ještě jednou vítej a snad nevadí, když ještě já ti popřeju hlavně pevné zdraví a optimismus a neutuchající zájem o ženy, Ivane.
1: Naopak, od tebe mě to velice těší.
0: Ty jsi narozen 21. května.
1: Ano.
0: Jsi ještě blíženec? Takhle, jsi už blíženec?
1: Já jsem přesně na rozhraní, kdy se bík mění na blížence. Takže já říkám, někdy jsem bík, no a někdy spíš blíženec.
0: Ale jak to, nebo co to znamená v praxi?
1: Nebyly zatím na tohle žádné reklamace.
0: No dobře, jsi skoupí na slovo trochu. K tvým kulatinám, které si nedávno oslavil, jak jsi je vlastně slavil a co ti udělalo radost?
1: Tak já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a my jsme měli jako i krásný vztah jako kamarádi a on říkal, táto, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl? A já jsem říkal, já jsem se zamyslel, říkal jsem, a víš, že nic? Já vlastně nic nepotřebuju. A já byl takový krásný. A říkám, no a to auto je krásný, ale je to drahý a to. Já to nepotřebuju. Jo, já spoustu věcí už nepotřebuju. Čili radost mě udělá, že spolu tady sedí mě, radost mě udělá, že jsem se svojí partnerkou oslavil krásně ty narozeniny, že jsme šli na večeři. Dokonce oni stále říkali, že uděláme nějakou traktaci velkou pro kamarády a tak, jenomže on každej mě blahopřál, každej mě přines nějakou flašku, já jsem teda tak zásobený, že se ze mě stane alkoholik asi, což jsem nikdy nebyl, ale teďko, kdybych najednou něco udělal, tak bych si připadal trapně, jako že to chci ještě jednou všechno, tak myslím, že jsem to tak skromně a strašně příjemně prožil.
0: Tak to je asi hlavní, že pro tebe to bylo příjemné. On ty hromadné oslavy kolikrát bývají takové, že si je ten oslavenec příliš neužije.
1: No, faktem je, že se mi tam telefon netrhnul a pak už jsem si říkal, že už mi to proboha pokoj, už já to už nebudu pořád brát. A tak konečně, Alex, co je na té 80 tak úžasného, jako to možná Květulka Fialová stále říkala, jak to stáří je nádherný. Není. Jako zaplať pán Bůh, všechno mě slouží, jako v pořádku, ale musím říct, že když mi něco upadne, tak se proto nevohýbám. Počkám, až upadne něco druhého, aby to zala jednou a nedělal zbytečný pohyby.
0: Aby to stálo za to. Dobře, a vzpomeneš si ještě třeba na oslavy svých narozenin během studií na DAMU? Byly bujaré? Rád si slavil?
1: Já jsem nikdy moc neslavil, já si vzpomínám jenom na oslavy, jako když jsem měl narozeniny jako dítě, tak jsem se na to hrozně těšil a vždycky přišel kamarád mojí maminky a přinesl mi konvalinky. A já si na tu vůni si pamatuju a já jsem od té doby už nikdy konvalinky jako neviděl prodávat. A ta vůně mě fascinovala vždycky.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je herec a dabér Ivan Vyskočil. Ještě možná zůstaňme u tvého dětství, protože ty jsi se sám do něho vrátil. Vyrůstal jsi na Žižkově se svojí sestrou. Je tam něco, ty už teďka žiješ někde za Prahou, ale když občas na Žižkov zavítáš, něco, co ti vyloženě připomíná to dětství, že ukážeš prstem a řekneš, tak tady jsme to a to.
1: Tak samozřejmě poznám ten barák, kde jsem bydlel. Byl jsem tam s bráchou a sestrou.
0: A pamětní desku na něm nemáš?
1: Ne, nedali tam zatím, je to zvláštní teda, jako, no to bude až po mý smrti a to už si to neužiju. Možná teda, ale je to, ten Žižkov je jiný, bože, to je to tak jiný. Když já si na to vzpomenu, v podstatě, ať si říká, kdo chce, co chce, ale my jsme měli šťastný dětství. Jenom tím, když si vzpomenu, jak ráno se ze všech těch baráků v té ulici se vyhrnuli děti a šli jsme opravdu jak průvod s těma taškama na zádech jsme šli, pak se jedna část oddělila do Cimburkový a druhá šla do těch kopců přes Štítnýho na Havličák, kde jsem teda chodil do školy já a vždycky, dneska, když si na to vzpomenu, oni nejsou děti. Děti nejsou. Děti je málo. Nás bylo opravdu jako smetí, to byla smečka, co jsme tam šli. Dneska možná, když jsou nějaký děti, tak je ty rodiče vozej, že?
0: Tak jsou v autech, jo. Ano.
1: A to se divím, protože v té Řehořové ulici tam stálo jedno auto. Dneska se tam nedá zaparkovat, no. Takže to je všechno jiný, to je všechno jinak. Jenom jak jsme chodili na Žižkovský vrch špinavý, tam si hrát fotbal. Prostě to, já na Žižkoperk, že jsme chodili to.
0: Takže když dnes přijedeš a zavítáš, projíždíš Žižkovem, tak co cítíš? Cítíš třeba i smutek, jako že je to pryč, je to celé jiné, nebo?
1: Já necítím smutek, ale cítím určitou sounáležitost. Jakože prostě já se furt cítím teda jako Žižkovák a s lidma ze Žižkova si většinou rozumím.
0: To je nějaká speciální sorta?
1: Řekl bych, že ano. Řekl bych, že jo. Třeba fascinuje mě, na Žižkovské radnici je úžasný obraz Bitva na Vítkově. Přes celou stěnu obrovský obraz. Tak tuhle jsem požádal jednu svoji kamarádku, aby mě tam vzala, abych se na to mohl zase podívat. A ona je taky ze Žižkova a tak jako opravdu s tím Žižkovem si rozumíme.
0: Ale nyní, jak už jsem říkala, bydlíš za Prahou.
1: Ano.
0: V přírodě, v klidu, v zelení. Co tě k tomu vedlo?
1: No jednak mě k tomu vedlo, že prostě ta Praha už je hektická. Strašně hektická. A potom mě k tomu vedlo to, že já vím, že mluvím proti svým kolegům, jo. Já vždycky se pamatuju, jak Jiří Kodec říkal, dneska je to hrozné, nemám ani na kavárnu. No a já jsem po té kavárně ani hospodě nikdy příliš netoužil. Mě fascinuje, že otevřu dveře, já jsem na louce, jo, a nemusím běhat po schodech, že mám psa a že prostě pes se mnou tam chodí, že jo, a ty sousedi jsou příjemný, i když jako dopoledne tam jdu, tak jsem tam sám, plně jako. Ale vyhovuje mi to, já jsem v podstatě asi venkovský člověk, no.
0: Ivan Vyskočil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu Zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce Zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Ivan Vyskočil. Ty jsi v 16 letech ustál před kamerou, což tedy bylo dříve, než si nastoupil na Damu, ale když jsi se před kameru postavil poprvé, už tehdy si cítil, toto je ono, tím se chci živit jednou.
1: Já bych to řekl takhle, moje maminka vždycky říkala, protože jsem dělal, parodoval jsem své pány učitele a ona řekla, maminka, ty jednou skončíš u komedianta. No a maminka má vždycky pravdu, že jo? Takže jsem u nich skončil, ale nebyl to úplně jako můj sen dětský, že jo? Dětský sny jsou jiný, jsem chtěl být popelář a strojvůdce a potápěč hlavně, ale to se mě povedlo. A jako já z toho mám takový, víš, já z toho mám takový pocit ještě, samozřejmě, že jsem tam byl a ty režiséři se mě díky, to bylo to moje štěstí, že si mě tak jako předávali, ale já bych řekl, že jsem asi nehrál. Já jsem se tam jen tak fotografoval před tou kamerou a neměl jsem ten pocit, teprve když to vlastně pro mě začalo být jakoby závažný, že to teda pro mě bylo herectví, tak to bylo o něco později. To bylo, až když jsem dělal ty filmy s Hinkem Bočanem a s panem Rážou a to prostě teprve jako pro mě najednou jako začalo být, že teda tam o něco jde a že tam musím něco předvést. A tuhle jsem se díval na četnický humoresky. Tondu Moskalika já jsem měl hrozně rád a on vždycky mě tedy nějakou roli dal a dával mě roli dobrý a tam mi dal roli dvojčat. A já jsem hrál sám se sebou. A sledoval jsem to a bylo to velice zajímavý.
0: Jak se to dělá, jak se to hraje, když jsou dvojčata, když

0: každý musí být trošku jiný.
1: Jo, tak, takže vlastně ano, teď hraješ toho druhého, to dvojče, takže pozor, trošku se, a teď si to musíš pamatovat, který je který.
0: Ano, a ten jeden byl takový jaksi razantnější a ten druhý byl takový podajný. Jo, taky je tam, taky moje ve scénáři bylo, no když mě brácha řekne něco udělej, tak já to udělám a já se neptám proč. Jo, bylo to opravdu, to bylo hezký.
1: A pletlo se ti to i?
0: Ne, to se mě rozhodně nepletlo, ale já mám velice mladou partnerku, on je o 42 let mý, a když si Honza Čenský položil otázku, a díváte se na ty Ivanovy filmy, a ona řekla, já nemám tyhle ty historické filmy. Čímž se mě trošičku dotkla, ale tentokrát se skutečně dívala. A říkala, jak jste to dělali? A líbilo se jí to, tak to mě zvlášť potěšilo.
1: A líbil jsi si i ty v mladém provedení? Nebo říkala, tak takhle ne, to by mě nebralo.
0: Je to smutný, ale líbil. Říkala, jak ty jsi byl hubenej a vlasatej a tak dále. No, to.
1: Měla se narodit dřív.
0: No jistě, samozřejmě, to je její vina.
1: Ano.
0: Mohla to chytnout dřív.
1: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a s námi ve studiu je Ivan Vyskočil. Některé jeho seriálové role jsou dnes už téměř kultovní. Jirka, Sikita, Velké sedlo. Nesměj se, z pera Jaroslava Dítla, máme tu létajícího Čestmíra, učitel, soudruh učitel Janda. Těch záhada Hlahvola mu samozřejmě Mladý muž a bílá velryba. Vyber si, který film chceš, ale vzpomeň na nějakou roli, která třeba pro tebe byla důležitá, která tě bavila, na kterou rád vzpomínáš.
1: No tak o těch dvojčatech jsem mluvil, ale já mám, a to mám opravdu rád, já mám strašně rád film Poslední propadne peklu. To dělal pan Ráža, je to historický, to je opravdu historický film, protože to je, jak si zobrazuje rok 1911 a pan Ráža byl velmi poctivý režisér a on řekl, tak tohle ne, to neodpovídá prostě tomu 17. století, to ne. A bylo to zajímavý, protože tam jsem hrál takovýho muzikanta, který chce a nechce, protože se na něj nalepí taková malá holka vlastně, kterou hrála Míša Kudláčková a on se jí chce zbavit a ona ho prostě pronásleduje, protože on údajně má nějakou zázračnou lahvičku, která přináší bohatství a tak. A bylo to velmi zajímavý a zajímavý ještě na tom bylo to, že ona si prvních týden natáčení si jí zlomili nohu. Padl na ní kaskadér a ona byla tak křehká, že jen rukou takhle, jak jako ta ruka mu jako mrtvýmu padla, tak jí zlomil nohu. No ale nemohlo se přestát, takže já jsem jí celou dobu nosil. A když jsme měli záběr v polodetailu, tak nikdo neví, že ona jakoby vedle mě šla. Ale já jsem byl ještě silnej. Ona měla vzadu takový kšandičky a za ty kšandičky jsem jí já vedle sebe nes. No. A já nevím, kolik jí mohlo tehdy být, mezi 12, 13 a možná i 14, ale ona vypadala zvlášť jako teda dítě malý. A pak jsem zjistil, že říká ve škole, víte, kdo mě nosí na záchod? Pan Vyskočil. Tak jsem řekl, tak to ne.
0: Tak to tam ne.
1: To já bych mohl mít ještě oplejtačky nějaký.
0: No tehdy možná ještě ne, ne.
1: No já myslím, že trestný by to bylo od jak živa.
0: Tak a když porovnáš režiséry, se kterými jsi pracoval, zmiňovala si Antonína Moskalika, pana Rážu, tak s kým se ti dobře pracovalo?
1: Já musím říct, že vlastně já mám takový asi takovou tu první signální soustavu a když mi je někdo sympatický, tak to většinou je vzájemný. A když je mi někdo nesympatický, tak on si mě neobsadí. Protože já neumím moc jako
0: Se přetvařovat.
1: V tomhle to neumím, no. Ale ježiš, kolik filmů jsem udělal s Jinkem Počanem, že? S panem Rážou jsem točil několikrát. S Tondou ve všech těch povídkách, jo, jsem vždycky něco hrál.
0: A byl jsi někdy vzpůrným hercem, jako že jsi třeba chtěl něco udělat po svém, proti přání režiséra, nebo to nešlo?
1: To jsem spíš byl na divadle, občas vzpůrnej. To se mi nechtělo, ale já jsem měl taky štěstí, že se mi povedlo tady v poslední době režírovat něco, dokonce jsem si jednu hru napsal a musím říct, že mě jako herci měli rádi, protože já jsem asi, nejsem krutý režisér, já jsem byl hodný, ale je to hrozná práce. To je hrozná práce, protože člověk musí furt tam sedět a oni vždycky si udělali scénu a odběhli a já tam musel sedět a koukat a chyběla mě to povídání a no, takže
0: zkušenost z obou stran,
1: ano,
0: tak.
1: Ano, na film bych se nepustil, do filmu ne. To
0: nikdy
1: je,
0: neříkej nikdy.
1: Ne, to je profese, to se musí umět.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal Ivan Vyskočil, herec, který se ale uplatnil také co by moderátor. Ještě si vzpomeneš na 90. léta a Risk, následně Riskuj?
1: No, ano, na to si samozřejmě vzpomínám. To bylo velmi dobrý, to byl velmi dobrý materiální přínos do naší rodiny.
0: Ano.
1: A ještě teda se tam člověk dozvěděl spoustu věcí, protože tam byly samozřejmě otázky takový, že ale pamatuju se, jak jsem jednou mluvil, tam byla taková mladá soutěžící, velmi pěkná, takže jsem tak jako s ní ještě potom chtěl pohovořit a mě udivilo, že ona neznala malíře, a já jsem říkal, teď přece Wermeer van Delft, to patří k nějakému všeobecnému vzdělání, a ona mě řekla, jo, a co vy víte o počítačích? Já, máte pravdu, nic. Asi každej umí něco jiného.
0: Musel jsi nějak speciálně připravovat, nebo ta soutěž motivovala tě, nebo donutila tě nějaké informace si vyhledat, vzdělávat se, otevřít encyklopedie, já nevím.
1: No tak spíš jako někdy jsem jako nějaké informace scháněl, abych, když jsem tam něco říkal, tak abych nevypadal jako úplný pitomec, ale jinak to tam bylo všechno napsané. To bylo...
0: A procházel jsi nějakým konkurzem, nebo jak jsi do té soutěže, co by moderátor
1: dostal? Tehdy to tak nějak ani nebylo, prostě mě oslovili a já jsem říkal, jo, rád to.
0: A byl jsi nepolíben, co by moderátor, nebo jsi jako, měl nějaké zkušenosti?
1: Jako televizní, no nepolíbený. Panna jsem byl.
0: To jsi panic. Tak no si to ujasněme.
1: To už ne.
0: Myslím televizní moderování.
1: Tak to ano.
0: Jak probíhaly přípravy tvoje, ty začátky? Přeci jenom asi si nepřišel hned na plac a nezačal si točit.
1: V podstatě jsme udělali dvě zkoušky nějaký, jako ještě než to začalo na ostro a oni řekli, že jo, no pak už jsem to dělal, no. Pak zase řekli, že ne, tak po nějakým čase dělal jsem to poměrně dlouho, pak mě zase někdo nahradil, pak chvilku to dělal taky Petr Svoboda, pak to zase dělal Rosák, že jo.
0: Pomohlo ti ta účast té soutěži nebo ten moderátorský post třeba k hereckým rolím?
1: To ne.
0: Vůbec?
1: Ne, to ne. To určitě ne. To je úplně vlastně jiná profese.
0: A nebo ti to třeba paradoxně naopak ublížilo?
1: Ne, to taky
0: ani
1: ne.
0: Ani to nemyslíš?
1: Ne. Jako takový to, že na kolegu, když udělal reklamu na ten vizír, tak na něj volali vizíre, tak to se mně nestalo, že by na mě volali Risku, ale... To je úplně jiná profese, zrovna tak jako jiná profese filmový herectví a divadelní herectví, že? To jsou věci rozdílné.
0: Tak a čím to, že jsi stroufnul napsat a režírovat hru? Co tě k tomu přivedlo? Bylo třeba něco, co ti chybělo na divadelních prknech, tak si řekl, tak udělám si to
1: ne,
0: sám.
1: Ne. Já jsem si udělal z toho takovou legraci, protože když jsem měl za ženu Turkyni, tak jsem, to bylo velice bouřlivý manželství, a tak jsem na to napsal takovou parafrázi jako středověkou, jo, prostě, i když samozřejmě tam byly nové věci, oni si tam dávali inzeráty a tak, ale prostě, jako že si rytíř přiveze tuhle houbatou ženskou a chce se jí zbavit. A do toho prostě sluha takový držkatej a napsal jsem to, samozřejmě jsem to odložil a asi po 5 letech, to už jsem byl dávno s Anife rozvedený, jsem to dal přečíst jednomu kolegovi a on povídal, to je legrace, prostě to musíš dopsat. No tak jsem to dopsal s třesoucím se hlasem, jsem to předložil svým kolegům, o kterých, protože já jsem to vždycky tak psal, že jsem jako někoho v tom viděl, jo. A oni se u toho strašně smáli a řekli, jo, do toho jdeme, no, tak jsme to udělali. A musím říct, že mě to hrozně těšilo, protože se tam lidi se bavili, smáli se, no a to člověka potěší, když udělá lidem radost. Já v tom nehrál.
0: A Anife?
1: Ne, to už ne.
0: Neobsadil jsi si.
1: Já bych jí byl tehdy obsadil, ale my už jsme byli věkově, jsme už byli mimo, jo? Já bych teda se sám do toho nehrnul, protože já nejsem Bondarčuk, abych hrál a režíroval, na to já nemám. Takže já jsem to jenom viděl, dal jsem to jako režíroval, dal jsem to dohromady a tu, vlastně tu roli, která by byla bývala pro mě, tak to hrál Ernesto Čekan, ale dělal to vynikajícně, vynikajícně. A mně se na tom taky strašně líbilo, já mám rád, že ty kluci to vzali jako do svých rukou, často improvizovali a oni to vlastně to bylo lepší, než jsem to napsal.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Naším dnešním hostem je herec Ivan Vyskočil, který pokračuje ve své herecké dráze, teď tedy muzikálem Lotrando a Zubejda, který uvádí divadlo Broadway v Praze. Ty tam hraješ sultána, režíruje Jiří Strach, který sám původně hrál v té pohádce, co by mladík. Jak se ti hraje sultán? Musel jsi třeba přibrat kvůli té roli?
1: Ne, já už jsem přibral. Já bych potřeboval spíš ubrat, ale to je takový docela roztomilý, že člověk taky přijde tak jednou za měsíc zase mezi kolegy a že teda vleze na to jeviště, ale já se ti přiznám, já už nechci hrát. Já jsem, dokud ještě žil Honza Kačer, my jsme se spolu stýkali, hodně jsem za ním jezdil a já říkám, Honzo, já ti musím říct takovou kacířskou myšlenku. Mě už to divadlo nebaví. A ten Honza, ta šajba českého divadla, řekl, mě už leta. A opravdu něco se zlomilo a já už jako rád nechci, ale tohle je takový roztomilý, taková ta pohádečka a dostanu ty turecký kalhoty prostě.
0: Ano, ano. A i ty boty? Ne.
1: Samozřejmě. No, ty s těma špičkama nahoru a tak. Takže je to takový milý, no, je to opravdu milý. Já tam nespívám, zpívají tam všichni okolo a tak jako rád to dělám.
0: Slyšíš potlesk, spokojené diváky?
1: Diváci jsou spokojení, ale pak ještě dohrávám vlastně Tři mušketýry na Broadway a to se hraje snad 20 let. Hmm. 20 let. A pořád jako je to vyprodaný, když se to nasadí, tak je to vyprodaný. A my tam hrajeme takový ty Shakespeare, to říkal, to byly ty hrobníci, jo? Jak najednou se to odlehčí nějakýma řečma, tak my to tak jako vedeme ty řeči tam. Faktem je, že nám hodně lidi tleskají, protože všichni, že je to vážný a zpívá se a tak. A my tam říkáme blbosti, no, tak je to vděčný. Ale jako tuhle mě volala jedna kamarádka, říkala, pojď s náma, výborný. A jsem říkal, nezlob se, Dano, už ne. Já už nechci.
0: Ty jsi zmínil jméno Jana Kačera. Byl to právě Jan Kačer, který stál, řekněme, u zrodu nebo na počátku tvé kariéry?
1: Ne.
0: Kdy jste se potkali?
1: My jsme se potkali v Činoherním klubu, ale vlastně já bych řekl, že u zrodu stál Pavel Landovský. Mm-hmm. Pavel Landák, s kterým jsme točili film Každý mladý muž a ten mě... To byl takový můj guru, no. Ten mě hodně zasvětil do divadelního umění a taky do... On byl hodně na ženský a velmi jsme si rozuměli.
0: Vy jste si tomu rozuměli, nebo on ti třeba předal nějaké své zkušenosti, nebo nebylo potřeba, nebo vzájemně?
1: Ne, bylo potřeba, já jsem byl ještě takový mladěch a on už měl všechno za sebou a všechno uměl a všechno mi vyradil a prostě no, jako i...
0: Takže v profesním i v osobním životě jste si zkrátka sedli.
1: Ano, jsme si sedli a já musím říct, že jsem byl hrozně rád, že jednou na jednom zájezdě mě přišel pán, který tam vždycky stojí a chce podpisy a on měl takový papír od pytlík, jako od pytlík od toho a říkal, já vám mám něco předat od pana Landovského. A on mě, Pavel vždycky říkal, jak ze Švejka, Pepek vyskoč, že jo. Vždycky Pepku. A na tom papíru bylo napsáno Pepku, ještě mě navštiv, už zatahuju. Tak jsem za ním jel a myslím, že to byla poslední návštěva, kdy jsme se viděli. Hmm. Ale byl jsem rád, že jsem tam za ním byl. A on byl taky rád.
0: Tak já se musím dnes, ale jenom pro dnešek, rozloučit s tebou a budu se někdy opět těšit v Alex a host. Ivan Vyskočil.
1: Já se taky s tebou loučím. Doufám, že to nebude, až přijde 90.
0: Určitě ne. Ještě tam je 85.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí stávkovat. Projekt Obědy do škol bude v Rakovníku pokračovat i v příštím roce. Česká tenistka Nikola Bartuňková bude na turnaji v Berlíně bojovat o účast v semifinále. A dnešní počasí v regionu stále oblačno, maxima kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí 22. června stávkovat. Chtějí tak dát najevo nesouhlas s vládním plánem na zrušení koncesionářských poplatků. Pondělní stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. Výjimkou budou dětské stanice nebo zpravodajství. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala mají zaměstnanci na stávku právo.
2: Vedení Českého rozhlasu respektuje právo zaměstnanců vyjádřit samozřejmě svůj postoj k otázce, která se bezprostředně dotýká budoucnosti veřejné služby. Naší povinností jako vedení Českého rozhlasu je zároveň ale zajistit, aby Český rozhlas i v den stávky v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné poslání vůči posluchačům.
0: Zrušení koncesionářských poplatků vláda schválila v pondělí. Argumentuje tím, že rozhlas a televize hospodaří neefektivně. Vláda zároveň počítá s tím, že budou ze státního rozpočtu dostávat méně peněz než teď z poplatků. Ředitelé rozhlasu i televize už řekli, že v takovém případě budou muset propouštět. V mateřských školách v Rakovníku bude i příští rok pokračovat projekt Obědy do škol. Rozhodla o tom rada města. O příspěvek na stravování dětí mohou rodiče ve finanční nouzi žádat do 11. prosince. Podle mluvčí města Kateřiny Hradilové se projektu zúčastní 4 školky.
3: Každoročně žádají ředitelé našich škol a školek o tuto dotaci. Rada města jim uděluje souhlas zřizovatele, který je nutné doložit k žádosti. Mimo mateřskou školu v Lukách a mateřskou školu Vinohrady se schválila také žádost první mateřské školy v Hradbách a mateřské školy Klicperova.
0: Štúrova promenáda v Praze Krči bude vypadat jinak. Vznikne tam pěší zóna s povoleným vjezdem cyklistů. Změna by měla začít platit v průběhu letošního léta. Potvrdil to radní Prahy 4 pro oblast dopravy Jaroslav Mít z ODS.
4: Na základě této změny ve značení se ještě chystá to, že v podstatě na krajích té ulice budou doplněny flexisloupky, tak aby tam mohl být integrovaný záchranný systém, ale nevýjížděly tam ostatní vozidla. Sport.
0: 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Elis Mertensovou 6-1 a 6-4 a postoupila do čtvrtfinále. Utkání proti světové 24 vyhrála za hodinu a půl. A fotbalisté Plzně se ve druhém předkole Evropské ligy střetnou s norským týmem Tromsø. Dvojzápas zahájí 23. července venku, odvetu pak odehrají o týden později na domácím stadionu. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu.
1: Počasí.
0: Oteplování v Česku pokračuje. Dnes odpoledne čekáme v našem regionu středních Čech převážně oblačno, jen ojedinělá přehánka, maxima mezi 23 a 26 stupni. Vítr mírný od severozápadu večer zeslábne. V dalších dnech se bude dál oteplovat. Na víkend citelně oblačnosti bude ubývat. Vše upřesní meteorolog krátce po 15. hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor teď na dálnici D5, a to na příjezdu do Prahy od Plzně na kilometru 6,5 odtahují vrak nákladního vozidla po požáru. Kolona je až z 20. kilometru od Loděnice. Zdržíte se, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná středočeské odpoledne dnes s Patrikem Rozehnalem.
5: Vítejte uprostřed týdne.
1: Středočeské odpoledne.
5: Mluvit budeme třeba o motorovém voze zvaném Hydra, o tom, co ho potkalo, jednu historickou návštěvu, tedy zavítáme mimo Střední Čechy, o 120 nově vysazených stromech a nové úpravě náměstí Jiřího Spodě Brat v Praze také bude řeč, a kopie turínského plátna, křišťálová lebka nebo socha z Velikonočního ostrova, tak takové předměty uvidíte ode dneška na zámku v Lešenech na Benešovsku. Začne tam totiž výstava Největší záhady a tajemství světa. Za chvíli vám k tomu řekneme víc.
1: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Vítejte v odpoledním čase ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Jsme rádi, že posloucháte. Největší záhady a tajemství světa, tak tohle je název výstavy, kterou můžete ode dneška navštívit na zámku v Lešanech na Benešovsku. Vystavené předměty, jako třeba kopie turínského plátna a taky křišťálová lebka, mají jedno společné. Okolnosti jejich vzniku nebo účelu nejsou dodnes objasněné. Výstava je ve Středočeském kraji úplně poprvé.
1: Tak my jsme se přišli podívat do výstavních prostor Lešanského zámku. Tady začíná výstava Největší záhady a tajemství světa.
2: Petr Lukas, kurátor výstavy.
1: Je to soukromá sbírka mistrovských replik, modelů, maket, faksimilí. Prakticky se neliší od originálů, které jsou rozptýlené po celém světě.
2: A my už se teď můžeme jít podívat na některé ty exponáty, jsou samozřejmě ukryty za skly. Tady to, na co se díváme, to je ta Tutanchamova stříbrná válečná trubka.
1: Je to přesně tak a říká se o ní, že když Tutanchamon na tuto trubku v boji zatroubil, takže jeho protivníci se dali na útěk.
2: A teď už přicházíme, jak jsem četla, k nejvzácnějšímu, možná i nejtěžšímu exponátu, což je tedy Mitchell Hedgesova křišťálová lebka, váží prý 9 kilogramů.
1: Přibližně takto, ten originál byl nalezen v bývalém britském Hondurasu. Je to takový tajuplný exponát, jsou na něm, tak jako na ostatních křišťálových lebkách, vidět stopy po nástrojích, které ty křišťály opracovávaly.
2: Ondřej Rea, další, dá se říct, spolumajitel té sbírky. A teď přicházíme do prostoru, který je, dá se říct, celý vyplněný, protože tady je turínské plátno.
3: Ten exponát je velmi rozměrný, protože je to opravdu oficiální kopie od organizace Stera, pokud vím, tak možná jediná ve střední Evropě, a je opravdu ve velikosti 1:1. Velkým zážitkem při této výstavě je vidět turínské plátno i s videomappingem. A lidé na něm vlastně opravdu uvidí i tu siluetu animovanou Ježíše Krista, kde přesně leží, a můžou si to pak porovnat vlastně s tím otiskem toho plátna.
2: A s Petrem Lukasem se přesouváme z hlavních výstavních prostor ještě dál, protože výstava pokračuje taky ve dvou kaplích.
1: Míříme nejprve do dřívější proboštské soukromé kaple.
2: Děkuji.
1: Zde jsme vlastně umístili nejnovější exponát, který do té soukromé sbírky přibyl, a to je takzvaná mumie z Mexika. V Mexiku se totiž před časem našly dvě takovéto zvláštní figurky, které připomínají na první pohled nadpozemskou bytost.
2: A my se tady dočteme, že všeobecně panuje přesvědčení, že mumie byly před tisícem let sestaveny ze zvířecích a případně i lidských částí.
1: Je to tak.
2: A hned naproti je tedy další kaple. To by mě teď teda zajímalo, jak jste sem dostali tady toho obra, protože počítám tedy, že toto je kopie sochy z Velikonočních ostrovů.
1: Ano, to je vždycky největší oříšek, protože ta socha měří 4 metry zhruba. Původně jsme s ní počítali přímo do těch renesančních sálů, ale všechny klemby jsou nižší.
2: Tajemných předmětů na zámku v Lešanech uvidíte ještě mnohem více. Výstavu tady můžete navštívit až do 28. září. Z Lešan Věra Hájková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Vyrazíme na výzvědy i do našeho hlavního města, protože právě tam je 120 nově vysázených stromů, 85 nových laviček nebo i fontána. To všechno na náměstí Jiřího Spodíbrat v Praze, které prošlo rekonstrukcí a je znovu přístupné. Tak podrobnosti už za pár minut.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Herečka Kateřina Winterová se narodila v Benešově. Mládí pak prožila v Mělníku. Možná právě tahle místa stojí za její láskou k zahradničení a k vaření všeho, co příroda nabízí. Nás přijde pozvat nejen do svého herbáře.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Olivia Newton-John ve středočeském odpolední, které posloucháte, a teď ho naplníme informacemi z Prahy. Dělníci tam totiž dokončili rekonstrukci náměstí Jiřího z Poděbrad. Opravy stály víc než 470 milionů korun a trvalo to víc než 2 roky, než se otevřelo. Jak to tam teď vypadá, tak na to se vyrazil podívat i náš reportér Českého rozhlasu Střední Čechy Ondřej Mikušek, kterého takhle vítám ve vysílání. Hezký den.
1: Hezký den. Jednou z hlavních myšlenek této proměny bylo podle architektů sjednotit prostor s okolím. To znamená třeba i s kostelem Nejsvětějšího srdce Páně, který je přímo uprostřed náměstí. Na první pohled mě proto zaujaly velké červené lavičky, které z tohohle konceptu očividně vybočují. Bavil jsem se s jednou paní, která tudy se synem chodí téměř každý den a celou rekonstrukci náměstí sledovala. Říkala, že jí osobně se tyto lavičky moc nelíbí, ale právě dětem by mohly. Navíc si na ně lidé podle ní musí nejdřív zvyknout, což přirovnala třeba k nedalekému tančícímu domu, který ze začátku také vzbuzoval různorodé reakce.
0: Co dalšího lidé na náměstí kromě laviček najdou?
1: Když ještě u těch laviček zůstanu, tak mělo by jich být celkem 85, ale tím nemyslím ty červené, kterých je jen několik. Pak je to více než 190 stromů, z nich 120 je nově vysazených. V provozu je po několika letech zase fontána od sochaře Petra Šedivého, přibyly i další vodní prvky jako pítka nebo mlžítka. Lidé můžou využívat i rozlehlé travnaté plochy, například pro pikniky. Městská část plánuje náměstí využívat i pro trhy a kulturní akce.
0: Podle zástupců města má nový prostor i propracovaný systém hospodaření s dešťovou vodou, tak jaké konkrétní prvky tam jsou?
1: Ano, má jít o speciální propustné povrchy a klimaticky odolné trávníky, pod kterými je systém pro zasakování a akumulaci dešťové vody. Kolem stromu je použita technologie, která pomocí silného proudu stlačeného vzduchu šetrně odkrývá a provzdušňuje kořenový systém bez mechanického poškození. Náměstí tím má být lépe připravené na horko, sucho a i přívalové deště.
0: Tak můžete nově opět po letech používat náměstí Jiřího z Poděbrad pro pikniky, posezení nebo jen zkrácení cesty z jedné ulice třeba na protější stranu. Informovala vás o tom reportér Ondřej Mikušek a já mu za to děkuju. Krásné odpoledne.
1: Hezký zbytek středy, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Vracíme se za muzikou a brzy také informace z dopravy, nebo spíš zajímavost o motorovém voze zvaném Hydra, kdysi brázdil koleje mimo jiné i ve středních Čechách. Jeden takový zrekonstruovali i v Kořenovské Zubačce. Řekneme vám o tom víc za pár minut, tak poslouchejte a zůstaňte s námi. Teď už, jak jsem řekl Michal David, každý mi tě lásko závidí.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Cindy Lauper v našem odpoledním vysílání a vy jste stále posluchači Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Region Express.
0: Motorové vozy zvané Hydra vznikly modernizací motoráků vyrobených na konci 60. let minulého století ve vagonce ve Studénce. Obsluhovaly vnitrostátní rychlíky, spěšné i osobní vlaky. Z provozu ale postupem let pochopitelně mizí. Jeden ale zásluhou společnosti Zubačka stále jezdí.
2: Motorový vůz zvaný Hydra znají pochopitelně velice dobře také cestující ve středočeském kraji. Tento motoráček jezdil z Prahy na Mladou Boleslav, dále do Turnova. Objevoval se také na trati do Nymburka. Teď ho má tedy jeden z nich ve vlastnictví Zubačka z Kořenova, tedy společnost Zubačka z Kořenova. No a pokřtila ho, aby mohl znovu jezdit v provozu.
3: Teď nás nezlobí a my ji taky zlobit nebudeme.
4: Je to dáma v letech o 10 let starší než
5: budeme šetřit.
2: O motorovém vozu Hydra více prozradil strojvedoucí Tomáš Dvořák. I on stál za tím, že byl tento vůz znovu uveden do provozu.
6: Tenhle konkrétní model tak prošel v roce 2004 kompletní modernizací, kdy vlastně z původního vozu zůstala jenom holá karosérie, pojezd a převodovka. Jinak je tam spalovací motor nahrazený jiný, je kompletně udělaný nový interiér, to původní provedení už bylo vysloužilý. Tím, že to je čtyřnápravý vozidlo dlouhýho rozvoru, tak je to celkem pohodlný vozidlo, jsou tam to pohodlné sedačky, má to stavovací okna, což my máme rádi, protože prostě si tu jízdu můžeme užít.
2: K motorovému vozu Hydra mají pochopitelně vřelý vztah nejen ti nejstarší, ale i ta mladší generace. Tu první zastupuje Václav Prázek, tu druhou Vilém Erlebach.
7: Jízdní vlastnosti v tom kontextu doby, kdy byla vyrobena, tak docela dobrý.
8: Hydry jsem zažil v provozu naposledy zhruba v mých 15 letech. A byly to moje oblíbený motorák, jezdil jsem s ním moc rád.
2: A kde všude bude právě Hydra během letních měsíců k vidění?
9: Tento motorový vůz bude letos nasazen zejména na vlacích Liberec, Stanwald, Kořenov při akcích Zubačky. Další takové nasazení bude 4. a 5. července a pak při modelářské a borůvkové sobotě na Zubačce.
2: Doplnil jednatel společnosti Zubačka Petr Prokeš. Pavel Petr, Český rozhlas.
0: Další zajímavosti ze železnice a z toho to světa, tedy šotoušů, najdete i na stránkách střednichechy.rozhlas.cz.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Kdo navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu? Tak to se dozvíte ve zprávách přesně v 15 hodin, stejně jako to, že na železnici z Vraňan do Lužce na Vltavu na Mělnicku se vrátí osobní vlaky, ať jsme ještě stále u té dopravy. A teď zase za muzikou, za tou českou, třeba s Věrou Matěronou, Stanislavem Hloškem a teď se skupinou Kabát posílá Patrik Rozehnal.

Víte, že na skalnatém návrší u Příčov na Sedlčansku se vypíná torzo větrného mlýna? Jde o zbytky jednoho z nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1 pečuje o druhé, teď ale potřebuje pomoci sama. Alena Mihulová jako obětavá zdravotní sestra ve filmu Domácí péče. ČT2. Proč mladé ženy vyrážejí dobýt osmitisícovky navzdory nebezpečí i nepochopení svého okolí. Premiérový dokument Ticho nad osmitisíci. A ČT Art. Chvilkové selhání mu zničilo život i slibnou kariéru. Příběh básníka Antonína Sovy v premiérovém dokumentu o milkování, lásce a zradě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Hodina.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Česká vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Chce například zakázat nákup přes internet. Na železniční trati z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku se už brzy vrátí osobní vlaky. A dnešní počasí stále převážně oblačno, maxima kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by Češi mohli legálně kupovat až od 21 let, teď je to od 18. Dnes to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Součástí připravovaných změn je také zákaz prodeje přes internet nebo zavedení spotřební daně. Zvýšit by se mělo také DPH. Vyšší zdanění by mohlo podle českého ministerstva financí přinést do státního rozpočtu více než 1 miliardu korun ročně. Po více než 4 letech se vrátí osobní vlaky na trať z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku. Půjde o 3 páry spojů vždy v sobotu a v neděli. První vyjedou 27. června. Objednala je sama obec, která za vše zaplatí 60 tisíc korun měsíčně, říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
5: Každý z provozních dnů pojedou 3 vlaky z Vraňan a stejný počet v opačném směru. I když jde o samostatné spoje mezi Vraňany a Lužcem, bude motorový vůz pokračovat jako další vlak směrem na Straškov okolo Řípu.
3: Středočeský kraj přestal objednávat dopravu na této trati kvůli nízkému počtu cestujících na konci roku 2021, a to i přesto, že stát nechal na trati vybudovat zhruba za 250 milionů korun zvedací most. Vedení Prahy 10 vybralo novou podobu náměstí Svatopluka Čecha. Projekt počítá s úpravou tramvajových zastávek a jejich okolí, kde vznikne místo pro setkávání obyvatel a také na pořádání kulturních akcí. Součástí úprav je i pořízení většího množství zeleně. Na úpravy náměstí radnice vyčlenila 300 milionů korun. Upřesní její mluvčí Jan Bruno Trop.
6: Vítězný návrh výrazně posiluje množství kvalitní zeleně, počítá s rozsáhlou novou výsadbou stromů, souvislé plochy zeleně mají poskytovat více stínu, omezovat přehřívání prostoru během letních měsíců a přispívat k vyšší odolnosti lokality vůči extrémům počasí.
3: Finální projekt vybrala odborná komise jednomyslně z celkových 21 podaných návrhů. Městská část chce s návrhem seznámit obyvatele v létě na veřejném setkání. Zatím není jasné, kdy práce začnou.
7: Sport.
3: Fotbalisté plzeňské Viktorie se ve druhém předkole Evropské ligy střetnou s norským Tromsø. Dvojutkání rozehrají 23. července na jeho hřišti. Odveta na západě Čech bude na programu o týden později. A Hradec Králové se ve druhém předkole konferenční ligy střetne s chorvatským klubem NK Varaždín a také bude hrát odvetu na domácím stadionu.
4: Počasí.
3: Po zbytek odpoledne čekáme převážně oblačno, jen ujediněle přehánky, maxima mezi 23 a 26 stupni a vítr mírný od severozápadu, večer zeslábne.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Pozor teď na dálnici D11, a to ve směru z Prahy do Hradce Králové. Na kilometru 63 u sjezdu na Chlumec nad Cidlinou je omezení a dojíždí se tam do krátké kolony. Trochu se tam zdržíte, tolik doprava. Český rozhlas střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Středočeské odpoledne pokračuje. S vámi je a bude Patrik Rozehnal.
8: Ano, ještě hodinu a svezeme se do Humoriády.
7: Středočeské odpoledne.
3: Mezitím ale také pustíme spoustu dobré české muziky. Dozvíte se, proč nám celý život roste nos a jaké bude počasí třeba po zbytek týdne nebo také o víkendu. Tak vydržte.
7: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, stanice, kterou posloucháte a na které teď bude podrobná předpověď počasí.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Probereme ho s Michalem Žákem, meteorologem České televize. Je už připraven, aspoň doufám. Dobrý den, Michale.
2: Hezké odpoledne vám přeju.
0: Jak ho popíšete, teploty, stav oblohy?
2: Tak ty teploty se pohybují mezi 23 a 26 stupni, ale v Průhonicích a v Břeži je téměř 27. No a na nebi máme polojasno až oblačno. Na jihozápadě, krajním jihozápadě kraje, se může ojediněle objevovat přeháňka a vítr ten teď fouká převážně od severozápadu, slabý až mírný.
0: Jak se tenhle stav počasí propíše do noci a do rána?
2: Tak v noci bude oblačno až polojasno, přehánky se vyskytovat nebudou, kránu by oblaku ale mělo ubývat, dokonce se může místy vyjasnit a výjimečně se kránu vytvoří mlha. Teploty pak klesnou na 16 až 13 stupňů a vítr je jenom slabý, proměnlivý a nebo bude klidno.
0: A zítřek přes den?
2: Zítřek bude slunečný, jasný až polojasný, možná přechodně oblačný, ale bez přeháněk. A odpoledne už bude teplo, hodně teplo, 27 až 30 stupňů. V Polabí bychom se mohli ojediněle dočkat i 31 stupně. Vítr je jenom slabý, proměnlivý, anebo od severozápadu.
0: Stále platí, že každý další den bude větší vedro?
2: Do soboty ano, takže v pátek 30 až 33, možná i 34 stupně a bude slunečno, jasno nebo skoro jasno. A v sobotu by se odpolední teploty nebo ty nejvyšší měly pohybovat dokonce mezi 32 a 35 stupně Celsia, takže opravdu už velmi pořádné horko. Navíc bude i docela dusno, takže určitě to nebude úplně až tak příjemné, pokud člověk nebude moci trávit ten den u vody nebo v klimatizované místnosti. Ono bude docela teplo i v noci na sobotu, kdy teploty klesnou na 20 až 17 stupňů a v průběhu soboty se můžou odpoledne a večer lokálně už objevovat přehánky nebo bouřky, které budou potenciálně i silné. No a v neděli bude víc přeháněk, víc bouřek a trochu se nám ochladí, tedy přes den ty nejvyšší denní teploty v neděli mezi 28 a 32 stupni, ale právě ta noc ze soboty na neděli bude asi nejteplejší nocí tohoto týdne a zatím samozřejmě i tohoto roku teploty by měly klesnout na 21 až 18 stupňů Celsia.
0: Takový bude vlastně začátek toho astronomického léta tady před
2: pohádem. Přesně tak.
0: Dobrá. Tak. Michale, děkuji za předpověď, ať se daří České televizi. Zdravím vás i kolegy.
2: Děkuju. Vám taky a krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Jedné z nejstarších bioplynových stanic v Česku hrozí omezení nebo zrušení provozu. Domácnostem v Kněžicích na Nymbursku by se výrazně prodražil i účty za teplo. O tom za

Víte, že mezi nejcennější památky v Kladně patří dům hostů Poldi House. Je to elegantní a stylová stavba z roku 1903 od vídeňského architekta Josefa Hofmana. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zaboralem. Rozhlas jede za vámi. 23. června v 19 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: Středočeské odpoledne, blok našeho vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Bioplynové stanici v Kněžicích na Nymborsku letos vyprší 20letá podpora výroby od státu. Vedení obce se obává nárůstu ceny tepla pro obyvatele. Zároveň hrozí, že výroba bude ztrátová. Víc informací nám teď do vysílání přinese naše reportérka Českého rozhlasu Střední Čechy Alena Junová. Hezký den přeju.
1: Dobrý den. Kněžice na Nymbursku jsou jednou z prvních tepelně soběstačných obcí v republice a zároveň jim plynová biostanice v obci nahrazuje čistinu odpadních vod a kanalizaci. Teplo za výhodnější cenu tam čerpá 160 domácností, základní škola i domov s pečovatelskou službou. Od 20. srpna pro provoz stanice ale skončí podpora, kterou stát přislíbil na 20 let. Nově se částka, za kterou bude obec prodávat gigajouly tepla, bude odvíjet od ceny na burze. Případné výkyvy má dotovat stát, podmínky podpory jsou ale podle nezávislého starosty Milana Kazdy složité a nákladné.
0: No a o jaké podmínky jde?
1: Aby Kněžice získaly podporu na dalších 15 let, museli by investovat 20 milionů korun do modernizace zařízení. Podle starosty Kazdy jsou ale podmínky pro modernizaci nejasné a dělníci by tu museli vyměnit některé stroje a zázemí, ačkoliv mají ještě vysokou životnost a jejich výměna není nutná. Šlo by tedy podle něj o zbytečné plýtvání obecních peněz a materiálu. Finanční kompenzace od státu navíc není pro výrobu bioplynu výhodná. Cena tepla by se tak pro obyvatele Kněžic mohla zvýšit o 100%.
0: Jaké má teď obec možnosti?
1: Vedení obce, ale i dalších organizací se snaží jednat se zástupci vlády o úpravě podmínek podpory nebo o individuálním přístupu k jednotlivým stanicím. Pokud budou jednání bez výsledku, vedení obce bude muset stanici modernizovat a udržovat provoz, i když bude ztrátový. Další možností je výrobu omezit anebo úplně zastavit. Podobný scénář letos řeší celkem 3 stanice. Příští rok skončí podpora 9 výrobnám bioplynu a v dalších letech budou čísla narůstat. Podle mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánky Filipové sice Česká republika směřuje hlavně na přeměnu stanic na biometanové, ministerstvo nicméně jedná i o možných změnách nastavených parametrů.
0: O bioplynové stanici v Kněžicích na Nymbursku jsme mluvili s naší reportérkou Alenou Junovou. Děkuju za ty informace a klidné pohodové odpoledne.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Víte, proč nám celý život roste nos? Jestli ne, tak se to dozvíte už za chvíli v našem vysílání ve Středočeském odpoledni.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších a v mozku žít? A kde hledat pomoc, když klasická léčba selhává?
2: Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda.
1: S panem docentem Zdeňkem Fíkem o moderních možnostech léčby a cestě ven z labyrintu neustálého zvuku.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Garfunkel ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a teď naše pravidelná rubrika, o kterou se stará už docela v zaběhnutém režimu Martin Písařík. Co v učebnicích nebylo?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Nosní povídání i další zajímavosti, co v učebnicích nebylo, najdete i na webu strednichechy.rozhlas.cz. Ve vysílání už za chvíli zprávy, zhruba za 20 minut a po nich tu bude pořad Humoriáda. Dnes s dalším hostem, který se už tady, řekl bych, u nás docela zabydlel. Martina Hudečková přijde a bude vybírat první ukázku. A taky s ní budeme soutěžit a hlavně s vámi opět knížky ve hře. Těch 5, které už máme a vydali jsme, ať už to byly Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky nebo Děkovačky, věnované vždy jedné osobnosti z řad humoriádníků. Jednu z těch knížek si ten, kdo vyhraje, může vybrat a dostane ji od nás jako dárek. Navíc se soutěží i o digitální rádio a to všechno v průběhu června právě v Humoriádě ve vysílání každý všední den po 16. hodině. Tak na to další kolo soutěže a dobrou zábavu se už teď těší tady ve studiu Patrik Rozehnal a taky, že si popovídáme, jak už jsem řekl, s Martinou Hudečkovou. Teď skupina Kryštof.

Víte, že na skalnatém návrší u Příčov na Sedlčansku se vypíná torzo větrného mlýna? Jde o zbytky jednoho z nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize budou v pondělí stávkovat. Premiér Babiš zásahy do obsahu médií stále odmítá. V Milovicích na Nymbursku se dnes sejdou zastupitelé města. Fotbalisté Argentiny na úvod mistrovství světa vysoko porazili Alžírsko. 3 branky dal Lionel Messi. A počasí v České republice zítra převážně slunečno, přechodně až oblačno, ale bez deště a maxima vysoká kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. Do pondělní stávky se zapojí stovky pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Chtějí tak dát najevo nesouhlas s vládním plánem na zrušení poplatků. Pondělní protest se projeví ve vysílání obou médií. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes opět odmítl, že by vláda chtěla zasahovat do obsahu médií.
2: Určitě my ani do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme a určitě chceme, aby ty média fungovaly nezávisle.
1: Vláda na začátku tohoto týdne schválila návrh zákona, který ruší dosavadní systém koncesionářských poplatků a převádí financování obou médií pod český státní rozpočet. Rozhlas i televize tak celkově meziročně přijdou zhruba o 1 miliardu a 400 milionů korun. Ředitelé rozhlasu i televize už uvedli, že v takovém případě budou muset propouštět. Zastupitelé v Milovicích na Nymbursku budou dnes podvečer jednat o financích na výstavbu přírodního koupaliště. To má vzniknout s tobogánem, zážitkovým bazénem a dalšími sportovišti v Ostravské ulici. Biotop zhruba za 100 milionů korun měli dělníci začít stavět letos. Na prosincovém jednání ale zastupitelé peníze na jeho stavbu z rozpočtu na letošní rok vyřadili, říká nezávislá místostarostka Kristýna Bukovská.
3: Jedná se vlastně o projekt, který současné vedení města připravilo. Ten projekt už má i stavební povolení, ale v současné době nám chybí dostatek peněz v rozpočtu, abychom mohli vlastně to vysoutěžit a začít realizovat.
1: Návštěvníci Středočeské knihovny v Kladně si dnes připomenou uměleckou tvorbu Václava Havla. Pořadatelé přichystali koncert a také několik divadelních představení. Ta zájemci uvidí při průchodu budovou knihovny. Podle jejího ředitele Romana Hájka je akce inspirovaná Havlovým dramatem Zahradní slavnost.
4: Součástí toho komponovaného programu je takový netradiční divadelní zážitek na motivy hry Václava Havla, během které si budou moci zažít diváci něco na vlastní kůži, ale zároveň během toho divadelního představení objevit nejrůznější zákoutí naší knihovny. Sport.
1: Fotbalisté Argentiny zahájili cestu za obhajobou titulu mistrů světa vysokou výhrou 3-0 nad Alžírskem. Všechny branky dal kapitán Lionel Messi. Norsko porazilo Irák 4-1 a Rakousko-Jordánsko 3-1. Dnes se budou hrát postupně zápasy Portugalsko-Demokratická republika Kongo, Anglie-Chorvatsko, Ghana-Panama a na závěr pak souboj Uzbekistán-Kolumbie.
0: Počasí.
1: Zítra už čekáme výrazně méně oblačnosti než dnes, má být polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, bez deště, maxima vysoká mezi 27 a 30 stupni, v Polabí až 31.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D4 ve směru z Prahy na Strakonice popojíždí kolona za Mníškem pod Brdy. Na 20. kilometru v omezení stojí nepojízdné nákladní vozidlo. Zdržení je zhruba na 10 až 15 minut. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Skoro povinně si můžete naordinovat Humoriádu každý všední den po 16. hodině. O víkendu to nahraďte hvězdnými návraty a pokaždé se setkáte s někým, kdo umí vzpomínat, umí komentovat a vybírat i dobré interprety. Dnes si tuhle roli bere na sebe Martina Hudečková. Ahoj, Martino.
3: Ahoj, dobrý den.
2: Jsi nervózní?
3: Ale no tak trošku jo, přece jenom veřejně mluvit není jen tak úplně tak.
2: Budeme spíš veřejně vzpomínat.
3: Tak to jo, vzpomínat to já už můžu.
2: A taky budeme soutěžit o knížky z Humoriády.
1: Humoriáda.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: My jsme to slíbili, že si budeme vyprávět. Tady Michal Hruza bude ti vyprávět. Tak teď chci slyšet rozhodnutí nad první ukázkou. Martina Hudečková vybírá ze seznamu Humoriádě.
1: Tak jestli si mohu vybrat, tak já bych šla po Miloši Kopeckém, panu Lasicovi a panu Satinském.
0: Dobře, jejich ukázka z pořadu Za dveřmi, tak si dáme kousek, posluchači pak rozhodnou.
2: No dobré, prostředí a nemocnice, ale tam se větě zpráva, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom jiného charakteru. Prostředí je, kde se objavují však děvčata a...
3: Je, s vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
2: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližšie však.
3: Plavár.
2: Bar!
3: Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu. Župan,
2: župan.
3: V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě, jo.
2: Mě si všimnou právě.
3: Normálně, či, no, jo. Župan.
2: A keď si vás nevšimnu?
3: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
2: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytiahol zapače si na breh a jste hrdina.
3: Celá plovárna je vaše.
2: Ano, no.
3: To samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
2: Snad zpěváčky, ale to je vlastně...
3: Ano, ano, ano, zpěváce, že musíte to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlejte. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně, oblečený vypadá.
2: Samý šperk.
3: No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu, prosím.
2: No, je to?
3: Tak to ne, asi... to není ono, ne, no, dává. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
2: Obsah se ztrácí.
3: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
2: Nepodstatné.
3: Nepodstatné, tak se řekněme. Chodidla a nohy řekněme po kolena, jo?
2: Nohy samozřejmě u mužů, však?
3: Ano, no u žen hlavu. No? Já mám vizi, že k tomu televize jednou dospěje.
2: Ano. To znamená, že ak by mal vyniknout obsah písně, zpěvák by mal být vlastně fádný, nevýrazný.
3: Já rád vidím škaredý.
2: Ano, tak to jako postavou skôr invalid však. Tak...
3: Proč se koukáte na mě přitom?
2: Jedným slovom, nevýrazný typ, aby mohl vyniknout obsah té písně.
3: Velice správně. Řekněte mě, ale prosím vás, kdo podle vás by měl tedy zpívat?
2: No, přece my!
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ústřední dvojice toho pořadu, tedy Milan Lasica a Julius Satinský, tak s někým z nich potkala se s Martinou? Viděla jsi se?
1: Potkala jsem se s panem Lasicou, když jsme s Jurajem byli na filmovém festivalu v Trenčanských Teplicích a tam pan Lasica tomu šéfoval, tomu festivalu, a měl vždycky jako v pracovní náplni večírek, vlastně večeři s hlavním hostem, a to byl tehdy Juraj.
0: Aha.
1: Byl hlavní host. A takže jsem se octla na takový večeři s panem Lasicou, paní Vašáriovou, Juraj a já. A ze začátku to bylo, ano, pane režisére, ne, paní Vašáriová, děkuji, paní Hudečková. A takové jako, inu jako na festivalu, takové strunější, takové královské. No a potom byla jedna sedmička velmi dobrého vína, druhá sedmička, pánové pak přešli, myslím, na nějaký panáčky. A končilo to strašně veselým večírkem, kdy jsme se všichni hyňali, opravdu vyhněli jak malé děti a s paní Vašáriovou jsme si vyprávěli o sestrách.
0: Ano.
1: Ona tedy mluvila o Milce, že jo, já o svý, o Lince, o svý sestře a vyprávěli jsme si, jo, a to bylo tehdy u babičky a dědečka, když jí spadla panenka do Senkrůvny. No a Milka a Senkrůvna to je taky. A teď prostě začínalo to upjatě, ano, pane režisére, ne, ano, pane režisére. A končilo to takovým rozhyňaným, veselým večírkem, ale protože to jsou noblesní lidi, tak to bylo stále na úrovni.
0: Ano, ano, takže čas a vínko pomohlo takhle zbořit některé ty společenské bariéry a zafungovalo to. A to jste byli jenom sami takhle večeře, nebo jako ještě další jenom?
1: Ne, to právě bylo takhle ve čtyřech.
0: Jo.
1: A proto to, ten začátek je takový jako...
0: Takže salonek nějaký?
1: Tak, ano, salonek, prostě high life. Bylo to všechno velmi high life, ale končilo to těma veselýma historkama o těch dědečkách a babičkách na vsi a jo, co z toho vyplývalo. A
0: nějaké společenské fópa neproběhlo, že
1: ne,
0: se někdo pokecal?
1: Jsme byli velmi všichni distingovaní.
0: Jo, jo.
1: Já jsem se teda klepala jak ratlík, protože já jako jsem schopná, moje práce s příborem je slavná.
0: Jo.
1: To já dokážu katapultovat o kyselé okurky nožem a tak, takže jako já jsem se přesně bála, já jsem skutečně, ač mi to málo kdo uvěří, jenom jobala, protože jsem si říkala, aby prostě neskončil nějaký knedlík nebo něco u pana Lasici na klíně, že jo.
0: Martina Hudečková je naším hostem. Vybrala na úvod Milana Lasicu, Julia Satinského a taky Miloše Kopeckého. Můžeme pokračovat s Lasicou a Satinským, když to zkrátím, anebo vám můžu nabídnout anekdoty z kabaretu pro pamětníky. Vy si je teď vyberte na telefonním čísle 731 800 900 nebo hlasujte SMS-kou, pak je ale posílejte na jiné číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B nám stačí, ať víme, do které kolonky to padá. Tak to je náš pořad.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: První dnešní souboj vyhlásili jsme už před písničkou, pokračujeme dál, takže Milan Nasica, Julius Satinský, varianta A, varianta B jsou anekdoty. Komu dáváte hlas? Ptáme se s Martinou Hudečkovou, vás co voláte? Tej tu telefon.
4: Dobré odpoledne, vám oběma přeje Vláďa z Hladovic a ptal bych si anekdoty, Bčko, díky.
3: Vláďo, my děkujeme vám za volání do Humoriády na číslo 731 800 900. Kdo tam je?
5: Dobrý den, tady je Martin ze Přehozdí. Zdravím vás i vašeho milýho hosta.
6: Děkuju.
5: A dal bych si Bčko.
3: Anekdoty, opět další bod. Děkujeme za to. Kdo další?
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den pro oba a volím anekdoty.
3: Taky volíte anekdoty. Děkujeme za zavolání.
6: Děkujem.
3: Přepojeme samozřejmě na dalšího, kdo využil našeho spojení. Kdo pak to je? Vítejte u nás.
8: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím paní Martinu a Patrika Rozehnala.
6: Děkujem.
8: A dáme si anekdoty.
3: Dobře, tak jo, rozhodnuto. Budou to. Na začátku to vypadalo spíš na pokračování, ale nakonec jste udělali změnu, vybrali jste anekdoty, ty zvítězili a my je tedy pouštíme.
9: Tady v tom paneláku máte takový krásný skříně ve zdi.
10: Jaký skříně? To jsou přece pokoje.
11: Obžalovaný, chcete ještě něco dodat?
10: Ani ne. Mně už těch 5 let stačí.
12: Člověče, mý dceři je zítra 15 let, tak no. Si myslím, že si s ní asi budu muset promluvit o těch choulostivých věcech.
13: Kamaráde, to budeš koukat, co se dovíš zajímavých věcí.
14: Pojďte sem, Přesličková.
15: Ano, prosím.
14: Jako ředitel vám musím říct, že tohle to není továrna, to je blázinec.
15: Kde pak blázinec? Tam je aspoň ředitel normální. Nerada mluvím, Žáno. Poknuli takto hlavou, znamená to, že přijdete. Rozumíte?
16: Ano, úplně. Taky nerad mluvím. Zakroutím-li takto hlavou, tak to znamená, že nepřijdu.
12: Poslední, nechodili my jsme spolu do obecné školy?
11: Se mnou žádnej plešatej do obecné školy nechodil.
12: Studentko Kájo, musím se vám přiznat, že je mi 8 studentů milejších než vy.
9: Mě taky, soudruhu profesore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Kabaret pro pamětníky a tedy série anekdot. Možná ještě přijdou další, až vám nabídnu další ukázku, budete přemýšlet. Tak vypráví se ještě anekdoty mezi herci, když jedu na zájezd? Nebo to
17: zcela jistě, ale můj život je tak pohnutý, že já dávám přednost historkám ze životu.
3: Ty jsou taky vtipné.
17: Ty jsou velmi vtipné.
3: To tak jako přichází samo za tebou, nebo spíš jako to nasáváš od ostatních, že si necháš vyprávět, co si jim stalo?
17: Ale ono je to takový inspirativní, že jo? Protože to je takzvaný to štengrování, že někdo řekne, no představte si, co mně se stalo. No to nic není, to já teda moje, a víte, moje sestra mi řekla, no ale to nic není, protože moje sestra mi řekla. A to potom jako, a ty historky ze života já mám tak nějak radši.
3: Jo, to mi připomnělo toho menšíka, který tady byl, slyšet, ten taky tímhletím stylem trošku vyprávěl.
17: Ano.
3: Potkala se s Menšíkem nebo ne?
17: Potkala jsem se s panem Menšíkem a pan Menšík byl shodou okolností tatínkem mé spolužačky Martiny Menšíkové a když jsem jí přenechávala o maturitě svoje taháky na maturitu.
3: A to se jako dědí takhle? Jako,
17: to se dědí.
3: Nebo to si vyžádala?
17: Já měla velmi žádané taháky, protože já jsem to napsala maličkýma písmenkama a byly naprosto geniální. Kolovali po celé konzervatoři a s mýma tahákama maturoval normálně několik jako ročníků. A
3: myslíš, Martina, že tam ještě jsou?
17: Myslím, že ne, to už nepřežili. Ale Martina byla jedna z těch, která právě jako ty taháky ode mě dostala a pan Menšík mi následně napsal, jen ať se to naučí sama.
3: Takže to bylo takovéhle setkání vlastně soukromé, nikoli herecké.
17: Ne, herecké jo. Ne, bohužel jsem s panem Menšíkem.
3: S Martinou se vídáš?
17: S Martinou se nevídám a to je mi taky líto, protože ta je taky strašně vtipná. To má po tatínkovi.
3: Jo, podědila to. Vážení, čím budeme pokračovat? Další várku anekdot, tedy tentokrát hospodskými ze Zlaté mříže, nebo nám něco povypráví, přečte kousek povídky Jirka Krampol. Vybíráte si vy. 731 800 900, naše telefonní číslo sem do studia a SMS-kové 90 011 04. Stačí heslo, nemusíte se rozepisovat, pokud píšete Humor Mezera A, hlasujete pro anekdoty, když Humor Mezera B je to hlas pro Jiřího Krampola. Tak do toho, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme s humoriádou a ještě s druhým soubojem. Ve hře jsou anekdoty a nebo povídka, část povídky v podání Jiřího Krampola. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 a naslouchá vám Patrik Rozehnal a Martina Hudečková. Kdo je tam na telefonu ukryt v téhleté chvíli? Dovolal se.
2: Haló.
1: Ano, jste to vy. Povídejte.
2: No, haló.
1: Musíte si vypnout rádio, protože vás to mate, slyšíte ozvěnu. Tak když se nám rozhodne kdokoliv zavolat, prosím, zapomeňte na rádio a mluvte jenom s telefonem. Tak povídejte, Ačko nebo Bčko?
2: Já jsem neslyšela pořádně to, co tam je to A to nebo B.
1: Ačko jsou anekdoty, no. Bčko Jiří Krampol.
2: Tak Jiří Krampol, Bčko.
1: Dobře, zapisuju a děkuju zároveň. Kdo další? Kdo pak tam je? Jde nám to stěží teď nějak.
3: Jak se to zadrhlo.
1: Prosím, nejenom, že si stěžíte rádio, ale taky po

0: nás.
1: Haló, tady Květa ze Strážnice.
0: Ano. A...
1: Než to bych prosila.
0: Tak jo, na plné čáře v podstatě Jirka Krampol, takže část tedy povídky, jak jsem řekl, z Šimka a Grossmana, jak jsme se věnovali umění.
2: Láska k divadlu však zvítězila, i když musím konstatovat, že divadelní sál v budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli na herce padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektřinu vyráběl nápověda liščím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout, přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr kozího mlíka s rumem a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozinka, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí Hradec Praha a šlápl jsem na to. Hu, zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem přitom stále křičel text do role. Hu. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Strci svou ebenovku někam, volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný par. V tom mě režisér srazil zákrtně k zemi, podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. Já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či... Humoriáda.
0: Tak než se rozhodnete psát rozhořčené dopisy a k tomu malovat fousaté obličeje, jak říkával náš chemikář, tak jde to na mou hlavu, že jsem vám pustil Miloslava Šimka, protože máme dvě varianty, ještě i s Jirkou Krampolem a mně se podařilo vytáhnout Šimka, snad nám to nebudete brát takhle za zlé a snad to vememe Krampola ještě nabídneme a můžeme si o něm aspoň popovídat.
3: Ano, o Jirkovi Krampolovi já velmi ráda mluvím, protože se mi povedlo, že jsem byla třikrát jeho hostem v pořadu Nikdo není dokonalý a třikrát jsem zvítězila.
0: Třikrát mozek?
3: Třikrát skleněný mozek, tehdy ano. Ještě, takže já mám doma tři skleněné mozky. A, no tak aspoň něco, že jo, když tu a tam člověk o svém vlastním uvažuje, tak já mám ale tři skleněné.
0: Jak je těžký?
3: No, ono to zas toho skla není tolik.
0: Je to dutý nebo plný?
3: Je to dutý.
0: Je to dutý, aha.
3: Je to dutý mozek. Je to dutý ano, mozek. Takže mám celkem čtyři duté mozky, tři skleněné, jeden vlastní. Ale je to takové dekorativní.
0: Jo.
3: Ano,
0: jo.
3: Já jsem to postavila vedle Jurajova českého lva a vypadal tam mozek velmi důstojně.
0: Tři mozky, jeden lev?
3: Jeden nebo... lev.
0: Lev hlídá mozky.
3: No, ano.
0: A práší
3: ano.
0: Se na to.
3: Práší se na to samozřejmě jako na všechny ceny, které kdy kde člověk dostane.
0: Jakou taktiku jsi zvolila, když jsi takhle třikrát vyhrála?
3: Taktiku absolutní skepse. Protože tam, že hádáte, kolik lidí z deseti to ví.
0: Ano.
3: No a teď vždycky ti lidé kolem mě, ty kolegové hádali, říkali, no tak tohle je tak lehká otázka, to bude vědět nejméně 8 nebo 7 Čechů. A já řekla 2. Zvítězila jsem. Další otázka. No to bude vědět nejméně 5 nebo 6, já žádnej. Zase jsem zvítězila. Prostě jsem šla cestou největší skepse, ano. Toto neví nikdo a měla jsem pravdu.
0: Teď už chápu, proč ty mozky skleněné jsou duté. Vážení, tak nabízím teď skutečně Jiřího Krampola.
3: No a, tak schválně.
0: A proti co, kdybychom dali proti Sandru Pogodovou?
3: Dáme.
0: Dobře, tak dáme to je varianta Sandru. Druhá, Bčko. Tak Krampol nebo Pogodová, Ačko nebo Bčko, humor, mezera, příslušné písmenko na číslo 90 01.

0: 11.04. Posílejte jako SMS-ku anebo volejte přímo do studia 731 800 900. Jdeme na to, je to na vás.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozehnal, Martina Hudečková na telefonu v této chvíli s námi. Kdo si vybírá a hlasuje v Humoriádě?
2: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás tam oba a prosila bych Krampola, děkuju.
1: My taky děkujeme za to hlasování. Dobrý den dalšímu.
3: Tady zase to strašidýlko ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano.
3: Zdravím paní Martinu a Patrika.
4: Děkuju.
1: Snad se nebudeme bát.
3: Co bylo jako druhá možnost?
1: Sandra Pogodová.
3: No tak si dáme Krampoula.
1: Dobře, ano, tak jenom to shrnu. Jiří Krampoul, Sandra Pogodová. Z těchto dvou ukázek si vybíráte, hlasujete pro některou z nich. Kdo teď třeba?
5: Dobrý den, tady je Marie Sujeza Lizovic. Já vás všechny zdravím.
4: Děkuji.
5: A zdravím paní, zdravím Karinko Flerovou z Kizbílu.
4: No to je starý hřích.
5: Ale krásný, já se to dívám pořád, každý den při obědě je to nádherné. Ale chtěla bych, když máme hlasovat, tak bych chtěla pana Krampola a moc vás tam všechny pozdravuju, krásné léto.
4: Děkujeme vám,
1: vyvede.
4: Taky.
1: Děkujeme moc za to přání. Ještě se někdo přidá? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady opět Martin ze Převozdí.
1: A?
6: Dal bych si pana Krampola.
1: Dobře, tak jo, tak já si držím palce. Snad je to teď
4: Tak schválně.
7: Tak Jirko, všichni vědí, že ty pořád nikdo není dokonalý, děláš už
8: září, to bylo 10 let.
7: To je neuvěřitelný. Těch hlášek, jak lidi odpovídají, perly.
8: Za těch 10 let. Já jsem myslel, že když přijedem do nějakého jiného města třeba, že to bude jinak. To je všude stejný. Ty kraviny, co ty lidi říkají, to vůbec si ani ve snu nikdo z vás nedovede představit, to tam nemůžeme dát prostě. To je takový torzo, co tam je, jo. Já jsem to dřív dělal, jezdili jsme a teďka už asi 3 roky nebo 4 roky dokonce to nedělám, se neptám na té ulici, protože mě nikdo nic neřekl už. My jsme přijeli do nějakého malého městečka, tam si hráli děti, důchodci krmili ptáky, já přišel do parku, to bylo jak když přijelo gestapo a všichni zdrhli. A nikdo nic neřekl prostě, jo. Tak to museli změnit, tak tam museli nasadit nějakou holku. A to jsou kraviny, které, kdybych to nezažil na vlastní kůži, tak bych myslel, že se točí spíš science fiction a ne zábavný pořad. Já vám řeknu takový perly, jo. Tak třeba, jak se jmenoval slovenský zbojník Jánošík křestním jménem? Tak bylo Zdeněk, Evžen, asi 8 lidí říkalo Laďa, to se mně hrozně líbilo, že se Jánošík jmenoval Laďa a nějaká baba povídá, že by René. Potom, to jsme točili v Praze u Vinohradské tržnice, my jsme to nemohli natočit, protože jsme se smáli jako debilové. Ten kameraman, ten se takhle klepal s tou kamerou, já jsem se smál jako vůl. Ten režisér taky, to nešlo vydržet. Takovej prapodivný chlap a já povídám, prosím vás, vy chcete, Lenka? Já bych rád odpovídal. Já jsem říkal, no prosím, tak kdybyste byl tak laskav, mohl byste nám říct, co má ve znaku Česká republika?
9: Co má ve znaku co?
7: Já pám, co má ve znaku Česká republika?
9: Zvířat?
7: Různá. Jak různá zvířátka?
9: Například antilopa nebo brablenec.
7: A otázka druhá, kdo zradil Ježíše Krista?
9: Koho pak to?
7: Já pám, Ježíše Krista kdo zradil? V Bibli se o tom hodně píše. Četl jste Bibli?
9: Ano, ano, mám Bibli doma.
8: Tak když máte Bibli doma, tak byste mohl vědět, kdo zradil Ježíše Krista.
9: Agent 007.
1: Humoriáda. Takové nějaké otázky tam byly, Martino, to si taky takhle pamatuješ? Nebo?
4: Ano, ano, ano, já vím, že tam bylo jako otázka, kdo tvoří svatou rodinu. Mm-hmm. A to byl teda nesmírně, to byl velký úkot, co všechno, kdo všechno tvoří svatou rodinu, tak to bylo velmi vtipný.
1: Domlouvali jste se dopředu s Jirkou, o čem budete mluvit v těch vstupech mezi tím, než se bude hlasovat a typovat?
4: Velmi rámcově, protože Jirka Krampol má tyhle věci hodně v rukou a hodně tím vládne dobře a rychle a umí přešaltovat a zapojit své historky do toho, takže vás nikdy v reži nenechá.
1: Nikdy, prostě zachránil to nějakým vtipem.
4: Zachránil to vždycky.
1: Nebo tak.
4: Kromě jednoho případu, kdy jsem svůj vtipný vstup založila na tom, že jsem měla takovou strašnou historku z finančního úřadu, no a ta historka šla úplně do ticha. Nezasmál se vůbec nikdo. No a pak jsem pochopila, že první 4 řady si koupil finanční úřad z toho města, kde jsme to točili.
1: Jo, tak to se nepovedlo. To jsou tak jako Holanděni.
4: To se někdy stane, ano.
1: Taková varianta. Vážení, na ty natáčení právě toho Nikdo není dokonalý vzpomínal Jirka Krampol i v té knižce, tedy Vylomeniny Jiřího Krampola, je tam tomu věnována jedna celá kapitola, kdy tedy vzpomíná, co všechno, kromě toho, co jste třeba teď slyšeli, zažil, co se provádělo a jací byli hosté a jaké otázky a odpovědi zazněly. Tak pokud ji nemáte, můžete si ji pořídit přes stránky humoriada.cz a nebo ji můžete dnes třeba taky vyhrát. Ale ve hře jsou i jiné knížky, jako jsou Kulešárny, tedy Uršuly Klukové, tedy Kulešárny Josefa Dvořáka, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Pětice knížek z edice Humoriada a soutěž právě teď, ta červnová, bude na telefonu 731 800 900, zatím je zavřený, aby startovací podmínky byly pro všechny stejné. Tak otevírám telefon a první, ten nejrychlejší, kdo se dovolá, tak má šanci odpovídat. Kdo je na telefonu? Vítáme vás v Humoriádě.
10: Eduarde,
1: já vás zdravím a vy asi tušíte, že otázka se bude týkat hosta. Dnes je to Martina Hudečková. Můžu se ptát?
10: No můžete.
1: Když budu vědět, odpovím, že jo? Koho namluvila v dabingu Martina Hudečková, s kým je spojována? Se Sophie Loren nebo s Bridget Jonesovou?
10: No. Přemýšlím.
1: Co myslíte?
10: Sophie
1: Loren, myslíte? Zůstáváte u toho? Mm-hmm. Jo? Martino?
10: Zůstávám.
1: Martino?
4: Ježiš, to by mi tak lichotilo takovou krásnou babu namluvit, ale bohužel.
1: Ajajaj, to mě mrzí. Tak snad příště bude možné vybírat některou knížek. Ale držím palce a jsem rád, že jste volal, že jsme vás slyšeli a zase se těším u dalšího třeba hlasování. Mějte se pěkně, ať se daří.
4: Naschle.
1: Tak číslo, řekněme 3 pro tento týden vyřazujeme z toho osudí na pátek, protože dobře víte, že ze všech výherců toho týdne pak ještě v pátek losujeme někoho, komu pošleme digitální rádio. To samozřejmě je stále ve hře. Další kole ještě zítra a pozítří a vůbec do konce června prostě takto jedeme v Humoriádě. Tak na to nezapomeňte a tužte znalosti o našich humoriádnících. Teď si pustíme další písničku a pak budeme s Martinou Hudečkovou vybírat další ukázku.

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Tak mrzí mě, že jsme Eduardovi nepředali knížku, neměl šanci si vybrat.
3: Škoda.
2: Měli bychom možná ale prozradit, že ta Sophie Loren nebyla úplně tak od věci, že k tomu mohlo i dojít, že to mohla dabovat.
3: Dojít k tomu mohlo, ale já jsem si netroufala, protože jsem do toho rybníčka kolegyni, jako je Růženka Merunková, paní Hlaváčová a Valerie Zavacká, které dabují, pravidelně ano. Dabovávali Sophie Loren. Já jsem se bála, že nebudu umět takový ty italský kadence, takový to do toho. A to, že nebudu dostatečně dryhačnická.
2: Ale nabídka byla.
3: Nabídka byla, ale
2: bála ses.
3: Nějak to, prostě jsem se bála, neprošlo
2: radši
3: to.
2: Radši ta angličtina. Dobře. Co vybereš teď jako poslední ukázku, Martina?
3: Vybrala bych pana Řehoře a Jaroslava Kepku.
2: Abiturientský večírek, dobře.
4: No, rádi, pšenička, ten váš pšenička, ano. Lotr a rváč, ovšem sportovně nadaný, pozor. Ano. No, přírodopis ho vůbec nezajímá. Ale myslím, že se chtěl dát na box.
5: Velice správně jste si to zapamatoval, pane profesore. Boxoval celý jeden rok, potom mu vyrazili přední zuby, natrhli levé obočí a pravé ucho, takže toho nechal. No a teď je vynikající botanik a přednáší na univerzitě.
4: Pšenička?
5: Ano.
4: Podívejte. Přednáší na univerzitě, pšenička. No... Člověk se nepřestává divit. Pšenička, no tak. No Jelínek, to byl zvláštní chlapec. Na maturitním plese nejedl párky a na školních výletech odmítal řízky. Přísný vegetarián.
5: Ano, ano. Vzpomínám si, a teď ano. Vede městská jatka.
4: Podívejte, to je zajímavé. Víte, já jsem vždycky přesvědčen, že dokážu odhadnout budoucnost každého mladého člověka podle jeho schopnosti a nátury. Ano. Podívejte, to je zajímavé. Mohu vám něco nabídnout?
5: No, děkuji, profesore.
4: Já se teďka skoro bojím zeptat se vás, co děláte vy, milí příteli Koukole. Pokud si vzpomínám, tak jste se chtěl stát kriminalistou.
5: Máte pravdu, pane profesore, to jsem opravdu chtěl, ale nakonec jsem se stal archivářem.
4: No, to tak... Taky jsem to mohl hodnout, že jo. A prosím vás, kdy bude ta naše slavnost?
5: Tak bude příští sobotu.
4: Příští sobotu.
5: V restauránu u Modrého Bažanta.
4: Ale... Proč zrovna tam? To jste si nevybrali dobré místo. Jestli bych vám chtěl doporučit něco, tak jedině restaurace u Zelené Šišky. Je to blízko a mohu vám zaručit, že strava i obsluha budou prvotřídní.
5: No tak nám je to celkem jedno, pane profesore, ale dovolte otázku, proč zrovna u Zelené Šišky?
4: Jaksi nejsou lidi a já tam jako důchodce dělám výčepního.
2: Poslední dnešní ukázka, děkujeme za pomoc, omlouvám se ještě za krampule, ano, to na to se bude jednou vzpomínat. A Martině Hudečkové děkuju za návštěvu, těším se na tu další, zase u nás u Moriádě.
3: Já se těším taky, všechny zdravím a nashledanou, krásné léto přeju.
2: Ano, užijte si ten čas i s Českým rozhlasem, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a pokud je nevyhrajete, pokud se to nepodaří, jako dnes třeba Eduardovi, můžete si je v klidu objednat i přes naše stránky toho pořadu humoriada.cz, knížky vydala Radioservis vydavatelství České rozhlasu. Posíláme ještě písničky, které půjdou před zprávama a vy poslouchejte dál.

0: Radioservis představuje knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hodina.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Penzijní společnosti v Česku kritizují některé změny, které připravuje ministerstvo financí u penzijního spoření. Projekt obědy do škol bude v Rakovníku pokračovat i v příštím roce. České volejbalistky v prestižní lize národů podlehly Italkám a počasí v regionu zítra převážně slunečno, přechodně až oblačno, bez deště, maxima vysoká kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. Asociace penzijních společností varuje před vládním plánem na změny v penzijním spoření. Konkrétně jí vadí, že jediným příjmem pro společnosti má zůstat 0,5% poplatek za správu fondů. Firmy by si přály alespoň 0,8%. Jinak podle nich hrozí omezení nabírání nových klientů.
3: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebude to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
1: Ministerstvo financí představilo změny na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Teď resort připomínky, včetně těch od penzijních společností, analyzuje. V mateřských školách v Rakovníku bude i v příštím roce pokračovat projekt obědy do škol. Rozhodla o tom městská rada. O příspěvek na stravování dětí mohou rodiče ve finanční nouzi žádat do 11. prosince. Podle rakovnické mluvčí Kateřiny Hradilové se projektu zúčastní celkem 4 školky.
4: Každoročně žádají ředitelé našich škol a školek o tuto dotaci. Rada města jim uděluje souhlas zřizovatele, který je nutné doložit k žádosti. Mimo mateřskou školu v Lukách a mateřskou školu Vinohrady se schválila také žádost první mateřské školy v Hradbách a mateřské školy Klicperova.
1: Lidé, spolky a také firmy si mohou v Dobříši adoptovat strom. Město spustilo projekt s cílem podpořit péči o tamní městskou zeleň. Zájemci mohou za minimální příspěvek 2000 korun symbolicky převzít patronát nad vybranou dřevinou a přispět tak výrazně na její odbornou údržbu.
5: První adoptované stromy v lokalitě za židovským hřbitovem už označují informační tabulky se jmény jejich adoptivních rodičů. Do budoucna chce Dobříš projekt rozšířit také do dalších lokalit, například mezi školy nebo směrem na Bzdinku. Z Dobříše Laura Hájková, Český rozhlas. Sport.
1: České volejbalistky prohrály v lize národů na Filipínách se světovými jedničkami z Itálie hladce 0-3 na sety. Pro český výběr jde o druhou porážku v této soutěži. Další zápas odehrají české hráčky zítra dopoledne proti Spojeným státům. A česká tenistka Nikola Bartuňková na travnatém turnaji v Berlíně postoupila do čtvrtfinále. V osmifinále totiž porazila Mertensovou z Belgie hladce 2-0 na sety.
2: Počasí.
1: Nadále se bude oteplovat, nejdříve ale předpověď na noc. Čekáme pozvolné ubývání oblačnosti, bude proto oblačno až polojasno, k ránu až jasno. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 16 a 13 stupni. A zítra přes den polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, ale bez deště a maxima už vysoká 27 až 30 stupňů, v Polabí až 31. K tomu slabý proměnlivý vítr. Oteplování pak čekáme i v dalších dnech. V sobotu by se maxima mohla pohybovat až kolem 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: V Praze je teď silný odpolední provoz, kolony na obvyklých místech, hodně ucpaná je mimo jiné i Kutnohorská směrem z Prahy před Mukařovem. Je tam omezení a kolony jsou už z Říčan. Tolik doprava, Český rozhlas střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná středeční den v kraji dnes s Jitkou Lukešovou.
6: Hezké odpoledne.
2: Den v kraji.
6: No a my jsme připraveni, takže startujeme a jako vždy pro vás máme opět to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak i z Prahy. A co to bude tentokrát? Například vás pozveme na balónové hemžení do Bílé pod Bezdězem. Také si připomeneme film Marečku, podejte mi pero. A třeba za chvíli to bude i zpravodajský souhrn celého středečního dne. Jako vždycky, ale začínáme písničkou.
2: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Jana Zagorová, právě dospívá Váno a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého středečního dne s datem už 17. června, který pro nás pro všechny připravil Ota Nehasil.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Meteorologové v České republice právě dnes vydali výstrahu. Je před námi tropický závěr týdne. V regionu středních Čech už v pátek mají teploty překračovat 31 stupňů. V sobotu mají stoupat více než nad 35. Podle meteorologů bude také kvůli velké vlhkosti vzduchu dusno. V sobotu a v neděli očekávají i silné bouřky. V Praze skončila obnova náměstí Jiřího z Poděbrad. Je tam celkem 120 nových stromů, 85 laviček i travnaté plochy, které lidé mohou využít například na pikniky. Do provozu se vrací fontána, přibyly i další vodní prvky. Projekt stál více než 470 milionů korun. Obnova trvala přes 2 roky. Zastupitelé v Milovicích na Nymburku budou dnes večer jednat o financích na výstavbu přírodního koupaliště. Má vzniknout spolu s tobogánem, zážitkovým bazénem a s dalšími sportovišti v Ostravské ulici. Biotop za zhruba 100 milionů korun měli dělníci původně začít stavět už letos. V Rakovníku letos v létě opraví část historické budovy v Martinovského ulici zvané Umáčkovna, kterou využívá první základní škola. Dnes to potvrdila mluvčí radnice Kateřina Hradilová. Město podle ní předpokládá začátek prací 7. července a dokončení nejpozději 21. srpna. Náklady přesáhnou 3 miliony korun. Do dnešní půlnoci mohou lidé rozhodovat, jaká skladba jako vůbec první rozezní nové svatovítské varhany v Praze. Zájemci mohou hlasovat na webu Českého rozhlasu Vltava. A na zámku v Lešanech na Benešovsku dnes začala výstava Největší záhady a tajemství světa. Představuje známé předměty, které mají jedno společné. Okolnosti jejich vzniku nebo účelu nejsou dodnes objasněné. Expozice potrvá v Lešanech až do 28. září.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tak tolik činasky a písnička Víno, jinak máme 15 minut po 17. hodině a zůstáváme v Praze. V červenci začne právě v Praze stavba nové výstavní haly Kongresového centra a bude se nacházet přímo u stávající budovy směrem k Pankráckému náměstí. Sloužit má především pro mezinárodní lékařské a vědecké akce.
1: Ta stavba sama o sobě je de facto taková levitující stavba ve vzduchu.
2: Popisuje budoucí výstavní halu Kongresového centra projektový manažer stavební firmy GEMO Peter Baulovič. Stavba má vypadat jako ležící kvádr vyvýšený podpěrnými sloupy.
1: Je to jedna obrovská hala, která se dá rozdělat na 5 menších částí mobilními stěnami a víceméně pod ní vznikne takový podloubí.
2: Dovnitř se vejde až 1500 lidí. Navýšení kapacit Kongresovému centru podle jeho ředitelky Lenky Žlepkové umožní pořádat i ty největší světové konference a výstavy.
3: My máme v tuhle chvíli výstavní prostory jenom vlastně na těch širokých foaje a dohromady nám to dá nějakých 7500 metrů čtverečních čisté výstavní plochy, ale ty velké mezinárodní kongresy potřebují více jak 10 000 metrů čtverečních.
2: Takové akce jsou podle Žlepkové dobrou příležitostí třeba pro české vědce a studenty, aby prezentovali svou práci před kolegy z jiných zemí. Pokud ale musí cestovat na kongres do zahraničí, účast se jim velmi prodraží a nikdo jimi nezaplatí.
3: A když je to v té destinaci tam, kde vlastně studují, tak jsou většinou takzvané legacy programy, že třeba 100-200 studentů může se zúčastnit té konference vlastně zdarma nebo jenom za minimální poplatek. A tím se vlastně to know-how šíří i do té komunity vlastně těch mladých lidí, jo, nebo mají tu šanci se potkat s těmi špičkami z celého světa v té vědě, v medicíně, případně s těmi nobelisty a tak.
2: Od loňska je jediným akcionářem Kongresového centra Pražský magistrát. Velké mezinárodní akce mají hlavnímu městu přinášet i dlouhodobé ekonomické zisky, říká radní pro oblast financí Zdeněk Kovářík z ODS.
4: Praha bude mít větší šanci konkurovat těm největším kongresovým destinacím, a protože kongresová turistika je vlastně čistě vydělané peníze, je to znalostní záležitost, je to věc, která vlastně přináší vysoce přidanou hodnotu, tak je to nejen ekonomická, ale i společenská záležitost.
2: Stavba nové haly vyjde na 1,4 miliardy korun. Práce mají skončit na podzim roku 2028. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zaboralem. Rozhlas jede za vámi 23. června v 19 hodin v kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: Tak tolik 12 věci a jejich písnička Kouzlo. No a teď se společně 5 minut před půl šestou přeneseme do Benešova. V Benešově mohou lidé opět chodit do charitativního obchůdku. Ten původní totiž letos v únoru vyhořel, a to včetně vybavení a zboží. A tak město charitě zajistilo nové prostory, kterým dnes slavnostně požehnal místní kněz. No a Věra Hájková byla u toho. Tak pěkné odpoledne, Věro.
1: Přeji hezké odpoledne.
0: Tak prosím, na jaké adrese tedy lidé najdou nový charitativní obchůdek a jak to v něm vypadá?
1: No tak nová adresa je Jiřího Horáka 1667. Je to doslova pár metrů od toho původního zázemí, které tady kompletně lehlo popelem. A to nejenom tedy to vybavení obchůdku, ale také zázemí pečovatelek. Já musím říct, že oproti původnímu prostoru je to tady větší a taky světlejší. Lidé tady najdou oblečení pro děti, dospělé, kočárky, nádobí, ale třeba taky kávovár nebo čističku vzduchu. To zázemí dnes požehnal, jak si říkala, i místní kněz, tak všichni věří, že ta smůla už je vybraná.
0: Přibliž přesně, jak takový obchod vlastně funguje.
1: Dá se říci, že charitní obchůdek plní více funkcí než pomoc potřebným. Za prvé předchází plýtvání, protože do něj lidé přinášejí věci, které už sami nevyužijí a ostatním se můžou hodit. Jde o oblečení, jak jsem říkala, dětské vybavení, ale i tady ty drobné věci do domácností. Lidé, kteří nemají peněz na zbyt, si je pak tady mohou pořídit za doslova symbolické ceny, které začínají u 5 koruny. No a pokud mají navíc doklad ze sociálního odboru, mohou si tady vybrat věci úplně zdarma.
0: No a kolik věcí už třeba charita od lidí získala?
1: Já jsem překvapená, jak se to tady krásně podařilo zaplnit a vůbec bych neřekla, že to je něco nového. Hodně oblečení jsem daroval, jeden obchod s použitým oblečením, další věci jsem nanosili lidé nejenom z Benešova, ale taky z okolí, s některými jsem tady mluvila, když přinášeli ty plné tašky. Říkali mi, že už jsou to tak naučení, že jak přebírají doma věci, které jsou stále funkční, donesou je sem, aby mohli ještě dál sloužit.
0: Dobře, tak tolik naše redaktorka aktuálně z Benešova, Věra Hájková. Děkuji moc, Věro, hezky a hezké odpoledne.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: No a tohle to byla skupina One More Time a jejich písnička Highland. Jinak posloucháte středeční vydání našeho magazínu Den v kraji. A teď se přesuneme do Bílé pod Bezdězem, kde už na nás čeká předseda balonového klubu Bílá hlína, aby nás pozval na zítřejší akci jménem Balonové hemžení. Tak pan předseda jménem Miroslav Nigrín je na telefonu. Pěkné odpoledne, pane předsedo.
1: Dobré

0: odpoledne všem posluchačům. No,
1: a prozraďte prosím, co se to bude tedy zítra u vás všechno dít?
0: Tak zítra ve Bělé pod Bezdězem startuje už 23. ročník Bělského balonového hemžení, který potrvá až do neděle. Je to letní fiesta horkovzdušných balonů, pod čímž si můžeme představit setkání horkovzdušných balonů, létání pro radost lidem, jsem tam i soutěžní let, aby to bylo trošku okořeněné, aby nebylo jenom letání z místa A do místa B, ale aby posádky a piloti měli i o zábavu postaráno. A plánováno máme celkem 5 letů, 1 let je v záloze, kdyby nevyšlo počasí.
1: Mm-hmm. Tak vy začínáte zítra, ale celá ta akce, jak jsem se dočetla na vašem webu, potrvá až do neděle. Ano. Tak můžeme prozradit třeba, kolik bude k vidění balónů, jaké jsou ještě disciplíny, nebo jestli budou také i pro zájemce vyhlídkové lety a tak?
0: Tak máme přihlášeno v současné době 11 balónů, možná, že ještě nějaký dorazí. A co se týká soutěžního letu, tak máme naplánován let hon na lišku, což si můžeme představit tak, že odletí první balón, ten odletí zhruba třeba 5-7 minut před ostatními, má takový náskok, někde přistane, vyloží tam kříž a ostatní následuje, honí tu lišku a hází fléry, což jsou takový metopruch látky pytlíkem písku, aby to padalo k zemi. No a kdo je nejblíž, tak ten vyhrává. Je to v podstatě jedna ze disciplín soutěžního závodního balonového létání.
1: Ano, takže ani napětí nebude chybět. No, vy jste hodně balonáři závislí na počasí, tak jaké počasí se právě v té vaší lokalitě očekává na ty důležité 4 dny pro vás?
0: No, můžeme říct, že letošní počasí zatím vypadá velmi dobře.
1: Ano.
0: Na rozdíl od předchozích ročníků, když jsme zrovna takové štěstí neměli. Mělo to být teplo, možná, že se vyskytne nějaká bouřka z tepla, ale to se necháme překvapit snad a budeme doufat, že k tomu nedojde a že opravdu budeme mít pěkné počasí s mírným větrem ze směry, které nás nezavanou nad lesy, mezi Bělou pod Bezdězem a mimo ní, protože tam se přistávat nedá. Jinak bychom museli upravit místa startu, ale to všechno se ukáže až podle aktuální meteo situace, kdy ty výhledy zatím vypadají dobře, musím říct.
1: Ano, podle aktuálních briefingů ráno a v podvečer, jak bude počasí vypadat. No, vy jste to vlastně už zmínil, vy jste z krásného kraje, tak kam budou ty lety nebo ideálně směřovat, protože pod vámi bude určitě vidět Bezděz, jezero a tak, povězte.
0: No, zatím to vypadá tak, že je to namixovaný, teďko jsou směry, které budou na Bakov nad Jizerou, nad Jizeru a tam do těch krajů, do těch končin. A lety budou i, jak jste říkala, přes Máchu jezero, přes Doxy, přes Bezděz. Tam je to trošku, musíme upatrnit, protože, jak jsem říkal, jsou tam velké lesy. Ale i tenhle ten směr by se měl povést, takže opravdu mělo by to být letos rozmanité a doufáme, že piloti i zájemci, že si vychutnají ty své lety, které budou a že nám příroda meteo počasí dovolí udělat pěkné lety.
1: Budeme držet palce. No a co se týče třeba našich posluchačů, kdyby se chtěli přijet podívat, tak kde, kam nejlépe dorazit, na které místo teda a v kolik třeba hodin, ať už zítra nebo o víkendu?
0: Tak zatím jsou plánované starty v Bělé pod Bezdězem, v hřiště u Háječku.
1: Ano.
0: Je to tam blízko obchvatu Bělé pod Bezdězem. Bude to určitě vidět, je to tam i naznačené. A tam zatím jsou plánované starty, kde budeme přistávat, to se uvidí vždycky podle větru. A pokud by byla potřeba, tak budeme muset hledat jiná náhradní místa na vzlety. Někde jižně pod Bílou pod Bezdězem, tam nějaké lokality taky máme, ale to teď opravdu nevíme a lepší je sledovat Instagram nebo Facebook, kde budou aktuální zprávy, když vždy po briefingu.
1: Jo,
0: protože na tom briefingu se dozvíme aktuální počasí, udělá se aktuální rozhodnutí.
1: Ano. Dobře.
0: A jinak ještě, jestli můžu doplnit, tak v sobotu odpoledne od 16 hodin na hřišti u Háječku již zmíněném, tak je naplánováno zábavně soutěžní odpoledne pro rodiny, pro dospělé, pro děti. Bude tam vystoupení taneční skupiny, seskok parašutistů, přelet letadel na dace metodě Vlacha z Mladé Boleslavy, hudební doprovod, no a večer 10 hodin již obvyklá ohnivá show.
1: Takže
0: bude Bude program bohatý.
1: Program bohatý, jak vás tak pozorně poslouchám, přesně tak. Takže já držím palce, přeju vydařené počasí pro vás a ať se akce líbí, ať se všechno povede. Tolik předseda balonového klubu Bílá hlína Miroslav Nigrín. No a zvali jsme vás samozřejmě na balonové hemžení do Bílé pod Bezdězem, takže nechte se pozvat. Pane předsedo, moc děkuju, ať to klapne všechno. Naslyšenou.
0: Díky moc a pěkný den a pěkné dny všem návštěvníkům, posluchačům.
1: Děkuju za ně.
2: Den v kraji.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tak tolik Eva Farna na ostří noženo a teď se podíváme do světa filmu. Hliník se odstěhoval do Humpolce, Hujer, Metelesku, Blesku, Už je čas, musíme jít. Když Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák psali film Marečku, podejte mi pero, netušili, že se v něm zrodí desítky hlášek. No a od premiéry legendárního filmu v režii Oldřicha Lipského uplynulo právě dnes 50 let. Poprvé ho viděli diváci festivalu pracujících v pražském kině Blaník.
1: Marečku, podejte mi pero.
2: Když jsme končili natáčení Samoty, tak jsme běželi do auta, který nás vezl na Marečka. Vzpomínám si, že jsem Láďovi říkal, Láďo, my nejen, že jdeme z filmu do filmu, ale my běžíme.
3: Zdeněk Svěrák vzpomíná na to, jak v roce 1976 současně točili nejen Marečka, ale s Jiřím Menslem i film Na samotě u lesa. S Ladislavem Smoljakem Svěráka pojilo kromě přátelství i to, že byli oba bývalými kantory a tak se rozhodli napsat film ze školního prostředí.
2: My jsme obdivovali předválečné filmy ze studentského prostředí podle těch žákových knih a říkali jsme si, že by si škola zasloužila zase nějaký film. A teď jsme stáli před otázkou, když to bude o dětech na základce, tak budou chtít, aby tam byla pionýrská organizace. Když to bude o Gimplu, tak tam budou muset být svazáci. A protože jsme oba měli zkušenost s tím, že jsme učili starší lidi, než jsme my, tak jsme si říkali, když to bude o dospělých, tak tu stranu tam nedají.
4: Hujer, jděte si po svých. Hujer, Metelesku, Blesku.
2: No a hodilo to spoustu zajímavých situací, jako třeba to rodičovské sdružení.
5: Kam až sahají Hujerovi?
6: Hujer,
7: studuje
6: tady Hujer.
7: Hey,
3: žáky večerní školy si zahráli Josef Kemr, Iva Janžurová nebo Zdeněk Srstka, který pokaždé pouze jednoho spolužáka omlouval.
8: Hliník se odstěhoval do Humpolce.
2: Buď jsme tam dávali jména svých spolužáků dávných, třeba je tam Svátek, to byl můj spolužák. Někdy jsme taky šli do telefonního seznamu a zalistovali a to jsme netušili, že se to stane celonárodně populárním a že už ten Hujer se píše s malým H a je to pojem pro šplhavce.
9: Soudru, profesore, za minutu bude zvonit.
5: No a co?
9: Že už začne hodina.
5: Ano.
9: Už je čas, musíme jít.
3: Hlavní úlohu Jiřího Kroupy, který si potřebuje dodělat maturitu, si zahrál Jiří Sovák. Tomu autoři text napsali přímo na tělo. A proč se vlastně film jmenuje Marečku, podejte mi pero?
2: To se odvíjelo od názvu prvního filmu Jáchem hoďo do stroje. Ten se původně měl jmenovat Vysoká fáze. Tak já jsem zalistoval ve scénáři a našel se tam větu Jáchyme hodil do stroje. No a pak jsme na tomhle schématu stavěli ten další. Marečku, podejte mi pero.
3: Dodává Zdeněk Svěrák a připomíná, že Františku Kovaříkovi, který hlášku o Marečkovi pronášel, bylo při natáčení právě tolik let, kolik je mu nyní 90. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Do České republiky začíná postupně proudit teplejší vzduch. Jak se to v noci odrazí na počasí, tak to nám řekne meteorolog České televize Michal Žák.
2: Tak v noci bude oblačno až polojasno, přehánky se vyskytovat nebudou, kránu by oblaku ale mělo ubývat, dokonce se může místy vyjasnit a výjimečně se kránu vytvoří mlha. Teploty pak klesnou na 16 až 13 stupňů a vítr jenom slabý, proměnlivý a nebo bude klidno.
1: No a co nás čeká za počasí zítra?
2: Zítřek bude slunečný, jasný až polojasný, možná přechodně oblačný, ale bez přeháněk. A odpoledne už bude teplo, hodně teplo, 27 až 30 stupňů. V Polabí bychom se mohli ojediněle dočkat i 31 stupně. Vítr jenom slabý, proměnlivý, anebo od severozápadu.
0: Den v kraji.

Brontosauři právě dohrávají, no a 18. hodina klepe na dveře a to znamená, že jsme na konci našeho středečního vydání magazínu Den v kraji. Patří se poděkovat za pozornost společnost. Do 18. hodiny něco málo muziky, pak časové znamení zprávy. Já se s vámi neloučím, po zprávách se budu těšit opět naslyšenou.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí stávkovat. Štúrova promenáda v Praze Krči se už v létě promění v pěší zónu. Fotbalisté Karviné budou mít nového hlavního trenéra a počasí v regionu zítra převážně slunečno, přechodně až oblačno, maxima vysoká kolem 29 stupňů. Zprávy jsou Tounem Hasilem, pěkný podvečer. Zaměstnanci veřejnoprávních médií budou v pondělí 22. června stávkovat. Protest potrvá celý den. Do stávky se přihlásili stovky lidí v České televizi a více než 1000 v Českém rozhlase.
3: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
4: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
3: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odpoledne řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
5: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
3: Podle návrhu má ČT přijít o miliardu a rozhlas o 400 milionů ročně. Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Štúrova promenáda v Praze Krči bude vypadat jinak. Vznikne tam pěší zóna s povoleným vjezdem cyklistů. Změna by měla začít platit ještě v průběhu letošního léta, říká radní Prahy 4 pro oblast dopravy Jaroslav Mít z ODS.
6: Na základě této změny ve značení se ještě chystá to, že v podstatě na krajích té ulice budou doplněny flexisloupky tak, aby tam mohl vjet integrovaný záchranný systém, ale nevýjížděly tam do ostatní vozidla.
2: Nefunkční zimní stadion v Neratovicích od letošního října nahradí mobilní kluziště. Původní halu nechala radnice kvůli špatnému technickému stavu zavřít loni v létě. Novou plochu si chce pronajmout od soukromé firmy, cenu zatím ale neuvedla. Podle mluvčí města Barbory Valtrové bude mít kluziště rozměry 18 x 33 metrů.
7: Kluziště bude vybaveno mantinely, osvětlením a rolbou pro úpravu ledu. Počítá se také s možností zastřešení nafukovací halou. Provoz by měl začít letos v říjnu a pokračovat až do března příštího roku. V letních měsících bude ledová plocha překryta speciálním plastovým povrchem pro hokejbal a další míčové sporty. Sport.
2: Fotbalisty Karviné opustil kouč Marek Jarolím. Slezané byli etickou komisí Fotbalové asociace České republiky tento týden v pondělí vyloučeni z nejvyšší domácí soutěže kvůli sázkařské aféře. Proti rozhodnutí se ale odvolali. Kouč Jarolím zamířil do polské Gdyně. S tamním klubem podepsal smlouvu na 2 roky. Polský tým o tom informuje na svém webu. Nového hlavního trenéra oznámí Karviná o víkendu. Píše to na svých internetových stránkách.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme převážně slunečno, k tomu teplo, bude polojasno až jasno, během dne může být přechodně i oblačno, ale bez deště a maxima už vysoká mezi 27 a 30 stupni, v Polabí až 31. K tomu slabý proměnlivý vítr. Oteplování pak čekáme také v dalších dnech. V sobotu by se maxima měla pohybovat až kolem 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Silný provoz je stále v Praze, regulují vjezdy do tunelu Blanka a tvoří se kolony a ucpaná je hodně také magistrála v centru. Delší fronty jsou ve směru z Holešovic od Florence až k IP Pavlova. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Naše vysílání pokračuje, s vámi je stále Jitka Lukešová.
8: Hezký podvečer. No a co nás čeká v následující hodině, tak i tentokrát navštívíme chrám svatého Víta v Praze na Pražském hradě a přeneseme se v něm od poetických tónů až po burácení. Takovou gradaci umožňují totiž nové Grenzingovy svatovítské varhany. Také vás pozveme do světa kultury. No a samozřejmě toho bude jako vždycky daleko více. Tak hezký poslech.

0: Lichtina Turner, která právě dospívává 15 minut po 18. hodině, to je přesný čas. No a teď aktuálně. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu budou příští pondělí stávkovat. Chtějí tak vyjádřit nesouhlas s plánovaným zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování médií pod státní rozpočet. Ke stávce se přihlásili stovky lidí z České televize a přes 1000 z rozhlasu.
1: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
2: Popsal zástupce stávkového výboru Jan Herget. Stávka se projeví ve vysílání všech stanic, kromě dětských, tedy Rádia Junior a stanice Déčko. Podle dalšího člena iniciativy veřejnoprávně Jana Moláčka neměli zaměstnanci jinou možnost, než vstoupit do stávky.
3: Hrozí masivní propouštění. V ohrožení jsou taky každodenní podmínky pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Především jejich pracovní autonomie, tedy možnost pracovat bez politických i jiných vlivů.
2: Moláček zopakoval, že obě média neporuší zákon ani kodexy. Návrh zákona, který má zrušit koncesionářské poplatky, schválila vláda v pondělí. Současný systém je podle ní neefektivní a chybí mu dostatečná kontrola. To odpoledne zopakoval i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Přece když celá Evropa a všude šetří všichni, tak si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce.
2: Na média by podle něj měl taky dohlížet nejvyšší kontrolní úřad.
4: My jsme nikdy se nesnažili zasahovat do obsahu.
2: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy ke stávce řekl, že ji respektuje.
5: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
2: Podobně se vyjádřil taky ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Management by se měl pokoušet hledat úspory na provozu, na externích smlouvách, na nejrůznějších penězích, které se vydávají z Českého rozhlasu a České televize a veřejnost mnohdy, protože jsou zcela začerněné, neví komu a za co.
2: Vedení obou médií reagovalo, že jejich zaměstnanci mají na stávku právo. Přesto je podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala potřeba vysílání zajistit.
7: Naší povinností jako vedení Českého rozhlasu je zároveň ale zajistit, aby Český rozhlas i v den stávky v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné poslání vůči posluchačům.
2: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle odhadů ředitelů by to znamenalo rušení některých pořadů a stanic a propuštění celkem až 700 zaměstnanců. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
8: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Hudební kariéra Karla Kahovce se začala psát už v 60. letech minulého století. Písniček i zážitků k vyprávění má víc než dost. Třeba o Big Beatu, o sestře Vlastě i o spolupráci s Petrem Novákem.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: To byl Vaby Daněk a písnička Na cestě. No a teď si dáme varhany. Od poetických tónů až po burácení, tak právě takovou gradaci umožňují nové Grenzingovy svatovícké varhany. Právě jim patří seriál Českého rozhlasu, který pro vás vysíláme tento týden. Posledním krokem před rozezněním byla jejich inotace, intonace a ladění, které trvalo 900 hodin a vyžadovalo naprosté ticho. Varhanáři proto přicházeli do katedrály i v noci. No a teď už v chrámu nástroj stojí a my jsme si ho byli poslechnout.
1: Ondřej Valenta, svatovícký varhaník, teď sejmul ochranný kryt z klaviatury. Ty klaviatury jsou hned 4.
2: Ano, tady jsme u mobilního hracího stolu, který teda vypadá totožně jako ten, který je na kůru, ale má ten rozdíl, že se s ním dá pohybovat v 25-metrovém okruhu po katedrále, protože je připojen kabelem.
1: Takže teď jsme vlastně v samém srdci katedrály, uprostřed v té hlavní lodi, ale můžete ho posunout kamkoliv tady po tom prostoru.
2: Přesně tak. A jak jste říkal, jsou tady 4 klaviatury pro hraní rukama a jedna pro hraní nohama. Tady slyšíme, že tam je ještě nějaký tón mimo.
3: To je Gčko.
2: To je Gčko a to bude potřeba doladit k sobě, aby tam to chvění mezi dvojicí tónů nebylo.
1: Jak dlouho se vlastně tento nástroj ladil?
2: Ladění probíhalo od konce září loňského roku do 22. prosince.
1: Jak to vypadá? Bere se skutečně píšťala po píšťale? Jak dlouho trvá naladit jednu píšťalu?
2: Přesně tak, musí se jít jednu po druhé, takže těch necelých 6 tisíc musí každou z nich vzít varhanář do ruky a trošku na ní zapracovat. Varhanáři si spočítali, kolik je tady na to času a vydělili to počtem píšťal, že jim to vyšlo, že mají na každou 50 vteřin nebo tak něco.
1: Takže to není mnoho.
2: Museli postupovat velmi efektivně.
1: Jak často se musíte varhany ladit i v závislosti na počasí?
2: Samo o sobě zhruba tak jednou za měsíc, jednou za 6 týdnů, ale když jsou třeba koncerty nebo větší mše, tak před každou takovouhle akcí je potřeba to zkontrolovat a doladit, co není úplně v pořádku.
4: Takhle? Hraj to?
2: Máme tady širokou výbavu rejstříků, když předvedu ty základní zvuky od píšťal, které i vidíme ze zdola. Jsou tyto, to jsou rejstříky, které se jmenují montr. Jsou to teda ty píšťaly, které vidí všichni návštěvníci katedrály ze zdola. Ale za nimi je samozřejmě schována velká řada píšťal, kde jsou třeba i vysoké.

0: にだから。A kdyby ste tam dal tu ty?
1: To vypadá...
2: Jak vypadala veřejná sbírka na svatovícké varhany? Příběhy některých donátorů, kteří se adoptovali píšťaly, představíme v zítřejším pokračování seriálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Veronika Filipová a Zamilovaná. No a co nás čeká teď? Relativně krátce před 19. hodinou. Jako vždy v tomto čase jsou na řadě naše tipy.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Na výstavišti v Lysé nad Labem začíná celostátní výstava Květy. Čeká vás přehlídka rozkvetlých aranžmá, zahradnické trhy i monumentální květinová kompozice, která bude dominantou celé akce. Kromě inspirace pro zahradu či balkon si budete moct zakoupit květiny přímo od pěstitelů a získat odborné rady k jejich pěstování. Výstava potrvá do 21. června a nabídne taky bohatý doprovodný program jako seniorskou olympiádu nebo hudební vystoupení kapely Galileo Band nebo zpěváka Martina Chodůra. Vydejte se do Bělé pod Bezdězem na tradiční bělské balónové hemžení. 23. ročník setkání pilotů a majitelů horkovzdušných balónů se uskuteční od 18. do 21. června. Můžete se těšit na pestrou podívanou na desítky balónů nad krajinou Máchova kraje a okolím hradu Bezděz. Akce nabídne jedinečnou atmosféru létání i setkání milovníků balónového sportu. Přijďte si užít pohled na nebe plné barevných balónů. Výstavu Našetřené, ztracené, nalezené si prohlédněte v muzeu Hořovická na Starém zámku. Expozice vypráví pozoruhodný příběh pokladu stříbrných mincí, který byl objeven v roce 1954 při úpravách sportovního hřiště v Hořovicích. Dozvíte se, komu mince pravděpodobně patřily a jaké osudy je provázely. Výstava zároveň přibližuje každodenní život i hodnotu peněz v 18. a 19. století. K vidění je až do konce října. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

A tohle to byla skupina Creedence Clearwater Revival, jejich song Who'll Stop the Rain. 19. hodina se přiblížila, znamená to, že jsme na konci našeho odpoledně podvečerního vysílání. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám vydařený večer uprostřed týdne, třeba i s našimi pořady. V tom případě přeju i hezký poslech. No a budu se těšit jako vždycky brzy naslyšenou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Na železnici z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku se vrátí osobní vlaky. Středočeský kraj odkoupí od Příbramy za více než 50 milionů korun budovu střední školy pedagogiky. A počasí v regionu zítra převážně slunečno, přechodně oblačno, bez deště, maxima vysoká kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by v celé České republice měla být od začátku příštího roku přísnější, navrhuje to vláda. Chce například zakázat prodej kratomu online nebo pro tuto látku chce zavést spotřební daně.
2: Kratom si nejspíš zároveň budou moci lidé kupovat až od 21 let. Kabinet chce taky od příštího roku zvednout na kratom DPH, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby.
2: Vláda s přísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním kratomu. Látka je podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
4: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
2: Návrh po schválení vládou zamíří do sněmovny. Tam ho podpoří třeba i opoziční piráti. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Po více než 4 letech se vrátí osobní vlaky na trať z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku. Půjde celkem o 3 páry spojů, vždy v sobotu a v neděli. První vyjedou 27. června. Objednala je sama obec, která za ně zaplatí 60 tisíc korun měsíčně, říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
5: Každý z provozních dnů pojedou 3 vlaky z Vraňan a stejný počet v opačném směru. I když jde o samostatné spoje mezi Vraňany a Lužcem, bude motorový vůz pokračovat jako další vlak směrem na Straškov okolo Řípu.
0: Středočeský kraj přestal objednávat dopravu na této železniční trati kvůli nízkému počtu cestujících na konci roku 2021, a to i přesto, že stát nechal na trati vybudovat za zhruba 250 milionů korun zvedací most. Středočeský kraj získá od Příbramy budovu střední školy pedagogiky, cestovního ruchu a gastronomie. Zastupitelé města dnes odsouhlasili odprodej budovy a pozemků za více než 54 milionů korun. Návrh už dříve schválilo také krajské zastupitelstvo. O odkoupení budovy požádalo hejtmanství, které je zřizovatelem školy a budovu má v nájmu. Změnu ve využití budovy kraj neplánuje.
1: Počasí.
0: V noci na čtvrtek čekáme v celém středočeském kraji postupné ubývání oblačnosti, bude proto oblačno až polojasno, k ránu může být i jasno. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 16 a 13 stupni. A zítra přes den polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, pršet by nemělo a maxima už vysoká mezi 27 a 30 stupni, v Polabí až 31, k tomu slabý proměnlivý vítr. Oteplování pak čekáme také v dalších dnech. V sobotu by se maxima v regionu mohla pohybovat až kolem 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Stále se zdržíte v centru Prahy, kde je stále silný provoz na magistrále, a to hlavně ve směru Florence Muzeum IP Pavlova. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas si říkávám, když vysílám v rozhlase, paní magistro, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jestli mám říct, pošlete nám vaše přání nebo pošlete nám svá přání v SMS-ce. No a tak se dneska zeptám právě na to. Nejdříve mi řekněte, co je správně. Posílejte svá přání, posílejte své hlasy nebo posílejte vaše přání, posílejte vaše hlasy.
2: Posílejte svá přání, své hlasy.
1: Dobře, tak teď to vím na 100%. A proč to tak je a jak to tak tedy je? Ale srozumitelně prosím, protože když jsem si to hledal na internetu, tak všude to bylo tak složitě, že jsem tomu nerozuměl, to jsem já.
2: Některé jevy vypadají jednoduše, ale vysvětlit je trošku komplikované, proto někdy možná ta vysvětlení nejsou jednoznačná. A on tenhle problém taky není úplně jednoznačný.
1: Aha.
2: Nebo problém, dokonce se tomu říká konkurence zvratného přivlastňovacího zájme na svůj a těch ostatních přivlastňovacích zájmen.
1: Kdo má kdy zvítězit tedy? Podle čeho se řídit?
2: Základní pravidlo existuje, to je poměrně jednoduché. A bych ho vysvětlila, je třeba říct, že když posuzujeme větu z významového hlediska, mluvíme o takzvaném agentu a patientu.
1: Je, a už jsme u těch cizích slov.
2: No, a já to teď zjednoduším.
1: Dobře.
2: Zkrátka, modelová věta, něco se děje, někdo ten děj provádí a někdo je jeho objektem.
1: Mm-hmm.
2: Jo, s někým se něco provádí, tak ten, kdo provádí, tomu dáváme to svůj. Tomu dáváme to zvratné zájmeno. Já jsem vám vytvořila jinou modelovou větu. Redaktor převzal materiál od svého kolegy nebo od jeho kolegy. Tady na tom by to trošku mohlo být
1: vidět. Dobře, no řekl bych svého kolegy.
2: Ano, od svého kolegy, protože redaktor je ten, kdo co si převzal. A když řekneme od jeho kolegy, pořád se to vztahuje k redaktorovi, ale říkáme tím, že od nějakého... od někoho jiného.
1: Kolegy, tak rozumíme si, rozumíme si. Mm-hmm. No, tak to je jednoduché, tak proč je to tak zamotané nakonec? Nebo ještě tady je nějaké ale, asi vidíte.
2: Jsou tam, řekněme, dvě ale, jednoduchá poměrně. Jedna jde o to, že ne vždycky je ten činitel děje, ten aktivní a ten takzvaně vlastník, nejsou totožní. Například, když řekneme, že si půjčujeme knihy z naší školní knihovny, tak ta knihovna není naše. My jsme jenom jedni z uživatelů. Tak tam neřekneme ze své školní knihovny. Abychom jednoznačně ukázali, že ta knihovna není pouze naše. Není
1: rozumím, naše domácí. Tak to by šlo. To je jedna výjimka. A ta druhá?
2: A ta druhá výjimka patří k větám, kde je to trochu složitější. A já bych to řekla na příkladu, to bude asi nejjednodušší. Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. Tam se jedná o, když jsem řekla to, vlastník, ten, komu se přivlastňuje, tam jsou ti vlastníci dva. Já děkuji, ale někdo jiný vyřizoval tu žádost, proto neřeknu za vyřízení své žádosti, protože já jenom děkuji v té větě, ale ten, kdo vyřizoval cizí žádost.
1: Leda bych si vyřídil sám, pak by to bylo své žádosti.
2: A děkoval
1: žádosti.
2: Si sobě, to je taky vtipné.
1: Poděkovat si sám sobě není na to někdy, víte, když vás někdo jiný nepochválí, paní magistro. No,
2: a... to by byl ale trošku jiný koutek, asi psychologický a ne jazykový.
1: Dobře.
2: Taková drobnost někdy se stane... A to jsou samozřejmě mezní případy, nejsou tak časté, ale někdy se stane, že záměnou toho zvratného přivlastňovacího zájmena a toho nezvratného může dojít k posunu významu. Cituje se takový jeden pěkný titulek z tisku. Policie podezřívala dva české potápěče z vraždy jejich kolegy. A vzhledem k tomu, že tam bylo užito to jejich, tak nebylo úplně jasné.
1: Jestli to byli kolegové policistů nebo potápěčů.
2: Nebo potápěčů. Takže někdy může dojít i k významovému posunu.
1: Ale rozumíme si většinou. Dobře, na každý pád se čte podtrženo, své hlasy posílejte na adresu Havlíčkova 292 je správně.
2: Není to nějaká reklama?
1: Ne, to jsme my tady, Český rozhlas, a posílejte své hlasy pro Dagmar Magincovou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Penzijní společnosti varují před změnami ve spoření, které chystá česká vláda. Úsek dálnice D49 z Holešova do Fryštáku zprovoznilo ředitelství silnic a dálnic. Fotbalisté Plzně i Hradce Králové znají jména soupeřů pro předkola evropských soutěží. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 29, na východě republiky kolem 25 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem, dobrý večer. Penzijní společnosti kritizují nový návrh na změny v penzijním spoření. Hrozí podle nich například omezení nabírání nových klientů, upozorňuje na to Asociace penzijních společností.
3: Ministerstvo představilo změny na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Pro penzijní společnosti by změny mimo jiné znamenaly, že jim zůstane jediný zdroj příjmů, a to 0,5% poplatek za správu fondů. Společnosti chtějí alespoň 0,82%. Snížení poplatků na 0,5% nepokryje podle asociace náklady, třeba na schánění nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
4: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
3: Ministerstvo financí bude připomínky řešit, říká mluvčí rezortu Filip Běhal.
5: Dneska končí mezirezortní připomínkové řízení. Pokud tím směrem budou směřovat nějaké připomínky, a to asi budou, tak my se těmi připomínkami určitě budeme zabývat.
3: Následně ministerstvo podle Běhala materiál předloží vládě a ta rozhodne. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Řidiči od dneška mohou jezdit po dokončeném úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Zahájení provozu ředitelství silnic a dálnic původně plánovalo na sobotu. Důvody dnešního otevření tohoto úseku upřesní mluvčí ředitelství Jan Rídl.
6: K dnešnímu dni jsme získali všechna potřebná povolení, dokumenty a usnesení, takže jsme nečekali ani minutu a otevřeli jsme plnému provozu celou dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Ode dneška je tak v předčasném užívání celých 17 a čtvrt kilometrů této dálnice.
2: Moderní postupy při operacích koleních i ramenních kloubů si mohli tento týden otestovat lékaři nemocnice v Šumperku ve speciálním kamionu. Vybavený je laboratoří se dvěma operačními sály. Upřesní primář ortopedie Jan Debre.
7: Cílem tohohle toho všeho je na lidských tkáních se to naučit opravovat nebo řešit ty operační postupy v bezpečném prostředí, bez žádných časových nebo jiných rizik, aby opravdu ti lékaři, sestřičky a ten personál se mohl vytrénovat na nečisto, když to řeknu, a pak na sále už by to měli být v rámci pohybové paměti zažitý. Sport.
2: Fotbalisté plzeňské Viktorie se ve druhém předkole Evropské ligy střetnou s norským Tromsø. Dvojí zápas zahájí 24. července na hřišti severského týmu. Hradec Králové bude hrát ve druhém předkole konferenční ligy ve stejném termínu s klubem NK Varaždín. Utkání zahájí v Chorvatsku.
1: Počasí.
2: Nadále se bude oteplovat, zítra přes den skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně i jinde oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou na hlavním tahu 9 z Mělníka do České Lípy. V zatáčkách mezi Medonosy a Dubou za Bukovcem havaroval motorkář. Počítejte s omezením a se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Na kontě má desítky filmových rolí, charismatický herec a ctitel žen nedávno oslavil 80 a je stále na scéně. Teď ho můžete vidět třeba jako sultána v muzikálovém zpracování pohádky Lotrando a Zubejda v divadle Broadway. Ivan Vyskočil, vítám tě.
9: Dobrý den, já jsem rád a děkuju za pozvání a samozřejmě vítám posluchače. Že?
1: Alex a host.

0: Točit začal už jako teenager v 16 a od té doby má za sebou dlouhou řadu filmů nebo televizních inscenací. Nedávno oslavil rovnou 80. Herec Ivan Vyskočil je naším hostem. Ještě jednou vítej a snad nevadí, když ještě já ti popřeju hlavně pevné zdraví a optimismus a neútuchající zájem o ženy, Ivane.
1: Naopak, od tebe mě to velice těší.
0: Ty jsi narozen 21. května.
1: Ano.
0: Jsi ještě takhle, jsi už blíženec?
1: Já jsem přesně na rozhraní, kdy se bík mění na blížence. Takže já říkám, někdy jsem bík, no a někdy spíš blíženec.
0: Ale jak to, nebo co to znamená v praxi?
1: Nebyly zatím na tohle žádné reklamace.
0: No dobře, jsi skoupí na slovo trochu. K tvým kulatinám, které si nedávno oslavil, jak jsi je vlastně slavil a co ti udělalo radost?
1: Tak já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a byl, my jsme měli jako krásný vztah jako kamarádi a on říkal, táto, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl? A já jsem říkal, já jsem se zamyslel, říkal jsem, a víš, že nic? Já vlastně nic nepotřebuju. A já byl takový krásný. Já říkám, no a to auto je krásný, ale je to drahý a to. Já to nepotřebuju. Jo, já spoustu věcí už nepotřebuju. Čili radost mě udělá, že spolu tady sedí mě, radost mě udělá, že jsem se svojí partnerkou oslavil krásně ty narozeniny, že jsme šli na večeři. Dokonce oni stále říkali, že uděláme nějakou traktaci velkou pro kamarády a tak, jenomže on každej mě blahopřál, každej mě přines nějakou flašku, já jsem teda tak zásobený, že se ze mě stane alkoholik asi, což jsem nikdy nebyl, ale teďko, kdybych najednou něco udělal, tak bych si připadal trapně, jako že to chci ještě jednou všechno, tak myslím, že jsem to tak skromně a strašně příjemně prožil.
0: Tak to je asi hlavní, že pro tebe to bylo příjemné. Oni ty hromadné oslavy kolikrát bývají takové, že si je ten oslavenec příliš neužije.
1: No, faktem je, že se mi tam telefon netrhnul a pak už jsem si říkal, že už mě to proboha pokoj, už já to už nebudu pořád brát. A tak konečně, Alex, co je na té 80 tak úžasného, jako to možná Květulka Fialová stále říkala, jak to stáří je nádherný. Není. Jako zaplať pán Bůh, všechno mě slouží, jako v pořádku, ale musím říct, že když mě něco upadne, tak se proto nevohýbám. Počkám, až upadne něco druhýho, aby to sama jednou a nedělal zbytečný pohyby.
0: Aby to stálo za to. Dobře, a vzpomeneš si ještě třeba na oslavy svých narozenin během studií na DAMU? Byly bujaré? Rád si slavil?
1: Já jsem nikdy moc neslavil, já si vzpomínám jenom na oslavy, jako když jsem měl narozeniny jako dítě, tak jsem se na to hrozně těšil a vždycky přišel kamarád mojí maminky a přines mi konvalinky. A já si na tu vůni si pamatuju a já jsem od té doby už nikdy konvalinky jako neviděl prodávat. A ta vůně mě fascinovala vždycky.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Naším hostem je herec a dabér Ivan Vyskočil. Ještě možná zůstaňme u tvého dětství, protože ty jsi se sám do něho vrátil. Vyrůstal jsi na Žižkově se svojí sestrou. Je tam něco, ty už teďka žiješ někde za Prahou, ale když občas na Žižkov zavítáš, něco, co ti vyloženě připomíná to dětství, že ukážeš prstem a řekneš, tak tady jsme to a to.
1: Tak samozřejmě poznám ten barák, kde jsem bydlel. Byl jsem tam s bráchou a sestrou.
0: A pamětní desku na něm nemáš?
1: Ne, nedali tam zatím, je to zvláštní teda, jako, no to bude až po mý smrti a to už si to neužiju. Možná teda, ale je to, ten Žižkov je jiný, bože, to je to tak jiný. Když já si na to vzpomenu, v podstatě, ať si říká, kdo chce, co chce, ale my jsme měli šťastný dětství. Jenom tím, když si vzpomenu, jak ráno se ze všech těch baráků v té ulici se vyhrnuli děti a šli jsme opravdu jak průvod s těma taškama na zádech jsme šli, pak se jedna část oddělila do Cimburkový a druhá šla do těch kopců přes Štítnýho na Havličák, kde jsem teda chodil do školy já a vždycky, dneska, když si na to vzpomenu, oni nejsou děti. Děti nejsou. Děti je málo. Nás bylo opravdu jako smetí, to byla smečka, co jsme tam šli. Dneska možná, když jsou nějaký děti, tak je ty rodiče vozej, že?
0: Tak jsou v autech, jo. Ano.
1: A to se divím, protože v té Řehořové ulici tam stálo jedno auto. Dneska se tam nedá zaparkovat, no. Takže to je všechno jiný, to je všechno jinak. Jenom jak jsme chodili na Žižkovský vrch špinavý, tam si hrát fotbal. Prostě to, já na Žižkoperk, že jsme chodili to.
0: Takže když dnes přijedeš a zavítáš, projíždíš Žižkovem, tak co cítíš? Cítíš třeba i smutek, jako že je to pryč, je to celé jiné, nebo?
1: Já necítím smutek, ale cítím určitou sounáležitost. Jakože prostě já se furt cítím teda jako Žižkovák a s lidma ze Žižkova si většinou rozumím.
0: To je nějaká speciální sorta?
1: Řekl bych, že ano. Řekl bych, že jo. Třeba fascinuje mě, na Žižkovské radnici je úžasný obraz Bitva na Vítkově. Přes celou stěnu obrovský obraz. Tak tuhle jsem požádal jednu svoji kamarádku, aby mě tam vzala, abych se na to mohl zase podívat. A ona je taky se Žižkova a taky jako opravdu s tím Žižkovem si rozumíme.
0: Ale nyní, jak už jsem říkala, bydlíš za Prahou.
1: Ano.
0: V přírodě, v klidu, v zelení. Co tě k tomu vedlo?
1: No jednak mě k tomu vedlo, že prostě ta Praha už je hektická. Strašně hektická. A potom mě k tomu vedlo to, že já vím, že mluvím proti svým kolegům, jo. Vždycky se pamatuju, jak Jiří Kodec říkal, dneska je to hrozné, nemám ani na kavárnu. No a já jsem po té kavárně ani hospodě nikdy příliš netoužil. Mě fascinuje, že otevřu dveře, já jsem na louce, jo, a nemusím běhat po schodek, že mám psa a že prostě pes se mnou tam chodí, že jo, a ty sousedi jsou příjemný. I když jako dopoledne tam jdu, tak jsem tam sám. Plně jako. Ale vyhovuje mi to, já jsem v podstatě asi venkovský člověk, no.
0: Ivan Vyskočil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Ivan Vyskočil. Ty jsi v 16 letech ustál před kamerou, což tedy bylo dříve, než si nastoupil na Damu, ale když jsi se před kameru postavil poprvé, už tehdy si cítil, toto je ono, tím se chci živit jednou.
1: Já bych to řekl takhle, moje maminka vždycky říkala, protože jsem dělal, parodoval jsem své pány učitele a ona řekla, maminka, ty jednou skončíš u komedianta. No a maminka má vždycky pravdu, že jo? Takže jsem u nich skončil, ale nebyl to úplně jako můj sen dětský, že jo? Dětský sny jsou jiný, jsem chtěl být popelář a strojvůdce a potápěč hlavně, ale to se mě povedlo. A jako já z toho mám takový, víš, já z toho mám takový pocit ještě, samozřejmě, že jsem tam byl a ty režiséři se mě díky, to bylo to moje štěstí, že si mě tak jako předávali, ale já bych řekl, že jsem asi nehrál. Já jsem se tam jen tak fotografoval před tou kamerou a neměl jsem ten pocit, teprve když to vlastně pro mě začalo být jakoby závažný, že to teda pro mě bylo herectví, tak to bylo o něco později, to bylo až když jsem dělal ty filmy s Hinkem Bočanem a s panem Rážou a to prostě teprve jako pro mě najednou jako začalo být, že teda tam o něco jde a že tam musím něco předvést. A tuhle jsem se díval na četnický humoresky. Tondu Moskalika já jsem měl hrozně rád a on vždycky mě tedy nějakou roli dal a dával mě roli dobrý a tam mi dal roli dvojčat. A já jsem hrál sám se sebou. A sledoval jsem to a bylo to velice zajímavý.
0: Jak se to dělá, jak se to hraje, když jsou dvojčata, když, jak říkáš, hraješ sám se sebou?
1: No, to by se musela zeptat kameramana, protože ten obraz se půlí, jo? A jednou hraješ na jedné straně a po druhé na druhé straně. Ale mluvíte na sebe a musím říct, že jako měl jsem teda pocit, že se to povedlo a že ani já jsem tam nepropadl roštem a že jsme si spolu hráli dobře.
0: Ale takže pro tebe to je jako, když hraješ jednu postavu, ale máš dva scénáře, nebo dva scénáře, tak?
1: No, hraješ jednu postavu, přestože jsme jako dvojčata, ale každý musí být trošku jiný.
0: Jo tak, takže vlastně ano, teď hraješ toho druhého, to dvojče, takže pozor, trošku se, a teď si to musíš pamatovat, který je který.
1: Ano, a ten jeden byl takový jaksi razantnější a ten druhý byl takový podajný. Jo, taky je tam, taky moje ve scénáři bylo, no když mě brácha řekne něco udělej, tak já to udělám a já se neptám proč. Jo, bylo to opravdu, to bylo hezký.
0: A pletlo se ti to i?
1: Ne, to se mě rozhodně nepletlo, ale já mám velice mladou partnerku, on je o 42 let mý a když si Honza Čenský položil otázku a díváte se na ty Ivanovy filmy a ona řekla, já nemám tyhle ty historické filmy. Čímž se mě trošičku dotkla, ale tentokrát se skutečně dívala a říkala, jak jste to dělali? A líbilo se jí to, tak to mě zvlášť potěšilo.
0: A líbil se si i ty v mladém provedení? Nebo říkala, tak takhle ne, to by mě nebralo.
1: Je to smutný, ale líbil. Říká, je, jak ty jsi byl hubenej a vlasatej a tak dále. No, to.
0: Měla se narodit dřív.
1: No jistě, samozřejmě, to je její vina.
0: Ano.
1: Mohla to chytnout dřív.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bílá velryba. Vyber si, který film chceš, ale vzpomeň na nějakou roli, která třeba pro tebe byla důležitá, která tě bavila, na kterou rád vzpomínáš.
1: No tak o těch dvojčatech jsem mluvil, ale já mám, a to mám opravdu rád, já mám strašně rád film Poslední propadne peklu. To dělal pan Ráža, je to historický, to je opravdu historický film, protože to je, jak si zobrazuje rok 1911 a pan Ráža byl velmi poctivý režisér a on řekl, tak tohle ne, to neodpovídá prostě tomu 17. století, to ne. A bylo to zajímavý, protože tam jsem hrál takovýho muzikanta, který chce a nechce, protože se na něj nalepí taková malá holka vlastně, kterou hrála Míša Kudláčková a on se jí chce zbavit a ona ho prostě pronásleduje, protože on údajně má nějakou zázračnou lahvičku, která přináší bohatství a tak. A bylo to velmi zajímavý a zajímavý ještě na tom bylo to, že ona si prvních týden natáčení si jí zlomili nohu. Padl na ní kaskadér a ona byla tak křehká, že jen rukou takhle, jak jako ta ruka mu jako mrtvýmu padla, tak jí zlomil nohu. No ale nemohlo se přestát, takže já jsem jí celou dobu nosil. A když jsme měli záběr v polodetailu, tak nikdo neví, že ona jakoby vedle mě šla, ale já jsem byl ještě silnej, ona měla vzadu takový kšandičky a za ty kšandičky jsem jí já vedle sebe nes. No. A já nevím, kolik jí mohlo tehdy být, mezi 12, 13 a možná i 14, ale ona vypadala zvlášť jako teda dítě malý a pak jsem zjistil, že říká ve škole, víte, kdo mě nosí na záchod? Pan vyskočil. Tak jsem řekl, tak to ne.
0: Tak to tam ne.
1: To já bych mohl mít ještě oplejtačky nějaký.
0: No tehdy možná ještě ne, ne.
1: No já myslím, že trestný by to bylo od jak živa.
0: Tak a když porovnáš režiséry, se kterými jsi pracoval, zmínila jsi Antonína Moskalika, pana Rážu, tak s kým se ti dobře pracovalo?
1: Já musím říct, že vlastně já mám takový asi takovou tu první signální soustavu a když mě je někdo sympatický, tak to většinou je vzájemný. A když je mi někdo nesympatický, tak on si mě neobsadí. Protože já neumím moc jako
0: Se přetvařovat.
1: V tomhle to neumím, no. Ale ježiš, kolik filmů jsem udělal s Jinkem Počanem, že? S panem Rážou jsem točil několikrát. S Tondou ve všech těch povídkách, jo, jsem vždycky něco hrál.
0: A byl jsi někdy vzpůrným hercem, jako že jsi třeba chtěl něco udělat po svém, proti přání režiséra? Nebo to nešlo?
1: To jsem spíš byl na divadle. Občas vzpůrnej. To se mi nechtělo, ale já jsem měl taky štěstí, že se mi povedlo tady v poslední době režírovat něco, dokonce jsem si jednu hru napsal a musím říct, že mě jako herci měli rádi, protože já jsem asi, nejsem krutý režisér, já jsem byl hodný, ale je to hrozná práce. To je hrozná práce, protože člověk musí furt tam sedět a oni vždycky si udělali scénu a odběhli a já tam musel sedět a koukat a chyběla mě to povídání a no, takže
0: zkušenost z obou stran,
1: ano,
0: tak.
1: Ano, na film bych se nepustil, do filmu ne. To
0: nikdy neříkej nikdy.
1: Ne, to je profese, to se musí umět.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal Ivan Vyskočil, herec, který se ale uplatnil také co by moderátor. Ještě si vzpomeneš na 90. léta a Risk, následně Riskuj?
1: No ano, na to si samozřejmě vzpomínám. To bylo velmi dobrý, to byl velmi dobrý materiální přínos do naší rodiny.
0: Ano.
1: A ještě teda se tam člověk dozvěděl spoustu věcí, protože tam byly samozřejmě otázky takový, že ale pamatuju se, jak jsem jednou mluvil, tam byla taková mladá soutěžící, velmi pěkná, takže jsem tak jako s ní ještě potom chtěl pohovořit a mě udivilo, že ona neznala malíře, a já jsem říkal, teď přece Vermeer van Delft, to patří k nějakému všeobecnému vzdělání, a ona mě řekla, jo, a co vy víte o počítačích? Já, máte pravdu, nic. Asi každý umí něco jiného.
0: Musel jsi nějak speciálně připravovat, nebo ta soutěž motivovala tě, nebo donutila tě nějaké informace si vyhledat, vzdělávat se, otevřít encyklopedie, já nevím.
1: No tak spíš jako někdy jsem jako nějaký informace scháněl, abych, když jsem tam něco říkal, tak abych nevypadal jako úplný pitomec, ale jinak to tam bylo všechno napsané. To bylo...
0: A procházel jsi nějakým konkurzem, nebo jak jsi do té soutěže, co by moderátor
1: tehdy
0: dostal?
1: Tehdy to tak nějak ani nebylo, prostě mě oslovili a já jsem říkal, jo, rád to.
0: A byl jsi nepolíben, co by moderátor, nebo no, jsi jako, měl nějaké zkušenosti?
1: Jako televizní, no nepolíbený, panna jsem byl.
0: Byl jsi panic. Tak no, si to ujasněme.
1: To už ne.
0: Myslím televizní moderování.
1: Tak to ano.
0: Jak probíhaly přípravy tvoje, ty začátky? Přeci jenom asi si nepřišel hned na plac a nezačal si točit.
1: V podstatě jsme udělali dvě zkoušky nějaký, jako ještě než to začalo na ostro, a oni řekli, že jo, no pak už jsem to dělal, no. Pak zase řekli, že ne, tak po nějakým čase dělal jsem to poměrně dlouho, pak mě zase někdo nahradil, pak chvilku to dělal taky Petr Svoboda, pak to zase dělal Rosák, že jo.
0: Pomohlo ti ta účast té soutěži nebo ten moderátorský post třeba k hereckým rolím?
1: To ne.
0: Vůbec?
1: Ne, to ne. To určitě ne. To je úplně vlastně jiná profese.
0: A nebo ti to třeba paradoxně naopak ublížilo?
1: Ne, to taky
0: ani
1: ne.
0: Ani to nemyslíš?
1: Ne. Jako takový to, že na kolegu, když udělal reklamu na ten vizír, tak na něj volali vizíre, tak to se mně nestalo, že by na mě volali Risku, ale to je úplně jiná profese, zrovna tak jako jiná profese filmový herectví a divadelní herectví, že to jsou věci rozdílné.
0: Tak a čím to, že jsi stroufnul napsat a režírovat hru? Co tě k tomu přivedlo? Bylo třeba něco, co ti chybělo na divadelních prknech, tak si řekl, tak udělám si to
1: ne,
0: sám.
1: Ne. Já jsem si udělal z toho takovou legraci, protože když jsem měl za ženu Turkyni, tak jsem, to bylo velice bouřlivý manželství, a tak jsem na to napsal takovou parafrázi, jako středověkou, jo, prostě, i když samozřejmě tam byly nové věci, oni si tam dávali inzeráty a tak, ale prostě, jako, že si rytíř přiveze tuhle houbatou ženskou a chce se jí zbavit. A do toho prostě sluha takový držkatej a napsal jsem to, samozřejmě jsem to odložil a asi po 5 letech, to už jsem byl dávno s Anife rozvedený, jsem to dal přečíst jednomu kolegovi a on povídal, to je legrace, prostě to musíš dopsat. No tak jsem to dopsal s třesoucím se hlasem, jsem to předložil svým kolegům, o kterých, protože já jsem to vždycky tak psal, že jsem jako někoho v tom viděl, jo. A oni se u toho strašně smáli a řekli, jo, do toho jdeme, no, tak jsme to udělali. A musím říct, že mě to hrozně těšilo, protože se tam lidi se bavili, smáli se, no a to člověka potěší, když udělá lidem radost. Já v tom nehrál.
0: A Anife?
1: Ne, to už ne.
0: Neobsadil jsi si.
1: Já bych jí byl tehdy obsadil, ale my už jsme byli věkově, jsme už byli mimo, jo? Já bych teda se sám do toho nehrnul, protože já nejsem Bondarčuk, abych hrál a režíroval, na to já nemám. Takže já jsem to jenom viděl, dal jsem to jako režíroval, dal jsem to dohromady a tu roli, která by byla bývala pro mě, tak to hrál Ernesto Čekan, ale dělal to vynikajícně, vynikajícně. A mně se na tom taky strašně líbilo. Já mám rád, že ty kluci to vzali jako do svých rukou. Často improvizovali. A oni to vlastně to bylo lepší, než jsem to napsal.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Naším dnešním hostem je herec Ivan Vyskočil, který pokračuje ve své herecké dráze, teď tedy muzikálem Lotrando a Zubejda, který uvádí divadlo Broadway v Praze. Ty tam hraješ sultána, režíruje Jiří Strach, který sám původně hrál v té pohádce, co by mladík. Jak se ti hraje sultán? Musel jsi třeba přibrat kvůli té roli?
1: Ne, já už jsem přibral. Já bych potřeboval spíš ubrat, ale to je takový docela roztomilý, že člověk taky přijde tak jednou za měsíc zase mezi kolegy a že teda vleze na to jeviště, ale já se ti přiznám, já už nechci hrát. Já jsem, dokud ještě žil Honza Kačer, my jsme se spolu stýkali, hodně jsem za ním jezdil a já říkám, Honzo, já ti musím říct takovou kacířskou myšlenku. Mě už to divadlo nebaví. A ten Honza, ta šajba českého divadla, řekl, mě už leta. A opravdu něco se zlomilo a já už jako rád nechci, ale tohle je takový roztomilý, taková ta pohádečka. A dostanu ty turecký kalhoty prostě.
0: Ano, ano. A i ty boty? To, ne.
1: Samozřejmě. No, ty s těma špičkama nahoru a tak. Takže je to takový milý, no, je to opravdu milý. Já tam nespívám, zpívají tam všichni okolo a tak jako rád to dělám.
0: Slyšíš potlesk, spokojené diváky?
1: Diváci jsou spokojení, ale pak ještě dohrávám vlastně Tři mušketýry na Broadwayi a to se hraje snad 20 let. Hmm. 20 let. A pořád jako je to vyprodaný, když se to nasadí, tak je to vyprodaný. A my tam hrajeme takový ty Shakespeare, to říkal, to byly ty hrobníci, jo? Jak je najednou se to odlehčí nějakýma řečma, tak my to tak jako vedeme ty řeči tam. Faktem je, že nám hodně lidi tleskají, protože všichni, že je to vážný a zpívá se a tak. A my tam říkáme blbosti, no, tak je to vděčný. Ale jako tuhle mě volala jedna kamarádka, říkala, pojď s náma, výborný. A jsem říkal, nezlob se, Dano, už ne. Já už nechci.
0: Ty jsi zmínil jméno Jana Kačera. Byl to právě Jan Kačer, který stál, řekněme, u zrodu nebo na počátku tvé kariéry?
1: Ne.
0: Kdy jste se potkali?
1: No, my jsme se potkali v Činoherním klubu, ale vlastně já bych řekl, že u zrodu stál Pavel Landovský. Mm-hmm. Pavel Landák, s kterým jsme točili film Každý mladý muž a to byl takový můj guru, no. Ten mě hodně zasvětil do divadelního umění a taky do... On byl hodně na ženský a velmi jsme si rozuměli.
0: Vy jste si tomu rozuměli, nebo on ti třeba předal nějaké své zkušenosti, nebo nebylo potřeba vzájemně?
1: Ne, bylo potřeba, já jsem byl ještě takový mladěch a on už měl všechno za sebou a všechno uměl a všechno mi vyradil a prostě no, jako i...
0: Takže v profesním i v osobním životě jste si sedli.
1: Ano, jsme si sedli a já musím říct, že jsem byl hrozně rád, že jednou na jednom zájezdě mě přišel pán, který tam vždycky stojí a chce podpisy a on měl takový papír od pytlík, jako od pytlík od toho a říkal, já vám mám něco předat od pana Landovského. A on mě, Pavel vždycky říkal, jak ze Švejka, Pepek vyskoč, že jo. Vždycky Pepku. A na tom papíru bylo napsáno Pepku, ještě mě navštiv, už zatahuju. Tak jsem za ním jel a myslím, že to byla poslední návštěva, kdy jsme se viděli. Hmm. Ale byl jsem rád, že jsem tam za ním byl. A on byl taky rád. Hmm.
0: Tak já se musím dnes, ale jenom pro dnešek, rozloučit s tebou a budu se někdy opět těšit v Alex a host. Ivan Vyskočil.
1: Já se taky s tebou loučím. Doufám, že to nebude, až přijde 90.
0: Určitě ne. Ještě tam je 85.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Stovky zaměstnanců Českého rozhlasu i České televize budou v pondělí stávkovat. Insolvenční správce žaluje bývalé představenstvo Liberty Ostrava o 19 miliard korun. A počasí v Česku zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 29 stupňů, na východě kolem 25. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Zaměstnanci veřejnoprávních médií budou v pondělí 22. června stávkovat. Protest potrvá celý den. Do stávky se přihlásili stovky lidí v České televizi a více než 1000 lidí z Českého rozhlasu.
3: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
4: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
3: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odpoledne řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
5: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
3: Podle návrhu má ČT přijít o miliardu a rozhlas o 400 milionů ročně. Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Téměř o 19 miliard korun žaluje insolvenční správce bývalé představenstvo zkrachovalé huti Liberty Ostrava. Žaloba se týká 4 členů představenstva, včetně bývalého majitele Sanjiva Gupty. Podle mluvčího insolvenčního správce Michala Štefla jde o zásadní milník ve vymáhání odpovědnosti za úpadek firmy.
6: Právě pro tyto situace, kdy členové představenstva způsobili úpadek, slouží žaloba na doplnění pasiv. Jejím účelem je, aby členové představenstva zaplatili částku, která chybí v majetkové podstatě pro uspokojení věřitelů.
2: Pod názvem Nová huť teď firma zaměstnává zhruba 2000 lidí. Společnost vyrábí trubky, svitky, plechy a další ocelové výrobky. Materiál a jeho zpracování pro huť nakupují jiné firmy. Vedení Libereckého kraje stále nevidí důvod k odvolání ředitelky gymnázia U Balvanu v Jablonci nad Nisou Michály Mutl. Po setkání se studenty a pedagogy školy to uvedla krajská radní pro oblast školství Jitka Skalická z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Atmosféra ve škole je podle ní vyhrocená, snahou kraje je situaci sklidnit.
7: Zásadní pochybení zatím nevidíme, protože kdybychom viděli, tak bychom měli důvod odvolat tak, jak nám školský zákon umožňuje, ale paní ředitelku jsme požádali, aby nám do čtvrtka tohoto týdne poslala konkrétní opatření, které povedou ke stabilizaci té situace ve škole.
2: A návrh řešení posoudí mimořádná rada Libereckého kraje na začátku příštího týdne.
0: Počasí.
2: Noci čekáme oblačno, zpočátku ještě ujediněle s přeháňkami, postupně od západu polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně i jinde v republice oblačno, nejvyšší denní teploty mezi 26 a 31 stupni, na severovýchodě a východě kolem 24, k tomu slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně před sjezdem na Rudnou stojí osobní vozidlo, je to na 4. kilometru. A pozor také na dálnici D49 z Frištáku do Hulína u sjezdu na Halešov leží na vozovce velký předmět. Pozor na 9. kilometru, tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Dobrý večer a příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Tentokrát jsem naložil country dostavník výhradně písničkami opírajícími se o závěr čehokoliv a téměř celou hodinu budou za vámi tedy přijíždět texty na téma poslední. Jejich defile otevřel Rostia Fischer s posledním kovbojem Zdeňka Rytíře a hned za ním se dostane ke slovu Pavel Bobek s přáním Dej mi šanci poslední.

Michal Tučný s hostujícím Tomášem Linkou a to je ten poslední song z alba Medicine Man, které v roce 1990 definitivně uzavřelo Michalovou cestu s Tučňáky. Tak Zdeňka Rytíře je přímo s kostnou adaptací originálu The Last Cowboy Song, který o 10 let dříve přivedl do hitparády jeho autor Ed Bruce.

0: Čeká nás poslední ráno. Opět v dokonalé transformaci Dylanovi Too Many Mornings z dílny Roberta Křesťana a jeho druhé trávy. Jednou z prvních countryovek, které přinesly do našeho gramofonového světa slovo poslední, byla balada Toma T. Halla The Last Public Hanging in West Virginia, které si už koncem 60. let všiml Jindra Šťáhlavský.
1: Smutný příběh chci vám říct. Je to o chlapci, který měl svůj život rád a přesto jim pohrdal. Čtyři stěny, věznice jen má. V jednom rohu, pryč na dřevěná. Na ní leží Johnny Keppel terváč, co se rval a

až se bude slunce splánět za tu velkou holou skálu. A v té staré kamenné kapli začnou zvony zvonit. Tak já vím, Johnny, že to bude naposled, co ti přijdou všichni muži.

Alan Mikušek se svým AM bandem a jeho poslední Mohikán. V polovině 70. let, kdy v sestavě solistů nahradil Ladislava Vodičku Karel Kohovec, s ním zpívala Naďa Urbánková Slečnu Sen. V hitparádovém originálu z roku 67 to bylo To poslední, na co myslím, The Last Thing on My Mind, a nejúspěšnější duet Portera Wagonera s Dolly Partonovou.

Báci je to poslední, tvrdila v téhle dávno zapomenuté nahrávce z roku 91 Věra Martinová se skupinou Gram, zatímco perspektivní trio Midland z texaského Dripping Springs suverénní tvrdí, že Texas je ta poslední zastávka. Texas is the last stop.

Klasická hobousárna poslední míle s dílny Mickeyho Rivoli. Tomu se vlastně od prvních setkání zalíbila hitparádová jednička Eddieho Arnolda Anytime z roku 1948 a o 43 let později z ní udělal poslední píseň.

Tak trochu tulácká a trochu nádražácká balada Jimmyho Rodgersa Hobo Bill's Last Ride, která se poprvé objevila na deskách v autorském podání v srpnu 1930. Dnes vám ji připomněl člen Nešvilské dvorany slávy Hank Snow a uzavřel tak naše setkání s písničkami, které jejich textaři protkali slovem poslední. Doufám, že vás potěšili a příjemně provonili váš dnešní večer, v něm se ještě vypravíme s legendárními Mustangy na poslední vandr. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Senát podpořil vznik nového významného dne. Fotbalisté Portugalska na úvod mistrovství světa pouze remizovali. A počasí v České republice zítra polojasno až oblačno, bez deště, maxima kolem 29, na východě republiky kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by v České republice měla být od začátku příštího roku přísnější. Navrhuje to vláda. Chce například zakázat prodej kratomu online nebo pro tuto látku chce zavést spotřební daň.
3: Kratom si nejspíš zároveň budou moci lidé kupovat až od 21 let. Kabinet chce taky od příštího roku zvednout na kratom DPH, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby.
3: Vláda s přísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním kratomu. Látka je podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
5: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
3: Návrh po schválení vládou zamíří do sněmovny. Tam ho podpoří třeba i opoziční piráti. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Ředitelství silnic a dálnic hledá firmu, která postaví obchvat Bučovic. Firmy se o zakázku zhruba za 3 miliardy korun mohou hlásit do druhé poloviny srpna. Letos v létě má v trase začít archeologický průzkum. Hlavní stavbu chtějí silničáři spustit na konci roku, říká šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
6: Ten zájem těch zhotovitelů o ty stavby v Jihomoravském kraji, které jsou určitě enormní, je tady obrovská, trochu si říct, skoro cenová válka. Ty nabídky, které se odevzdávají, jsou v řádech desítek procent pod předpokládanou hodnotou. Takže opět myslím si, že nás čeká velký zájem a z toho důvodu je obtížné predikovat, kdy to zadávací řízení skončí.
2: Jihočeský vodárenský svaz v loňském roce prodal více než 16 milionů krychlových metrů vody. Je to nejvíce od roku 2010. Nárůst proti loňskému roku je zhruba 2%. Loni se svazu podařilo zastavit trend postupného snižování výroby a dodávek pitné vody. Podle zástupců svazu jde ale stále o hodnoty blízké minimálním technologickým a provozním potřebám.
7: Svaz proto nadále jedná s městy a obcemi, aby kvůli bezpečnému provozu soustavy přistoupili na vyšší minimální odběry. Současně plánuje letos začít s další etapou napojení severního Písecka, konkrétně Mirovic a okolí. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Česká republika by mohla mít nový významný den orla, schválil to dnes Senát. Zavedení významného dne, který by připomínal tuto tělovýchovnou organizaci, požadovali lidovci. Den orla by měl být 28. srpna. Šlo o senátní návrh předlohu, proto teď dostane k projednání sněmovna. Sport. Fotbalisté Portugalska na úvod mistrovství světa remizovali překvapivě s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Před několika málo minutami začalo atraktivní utkání Anglie-Chorvatsko. Pak budou následovat v noci souboje Ghana-Panama a Uzbekistán-Kolumbie. Počasí. Bude se oteplovat, nejdříve ale předpověď na noc. Čekáme oblačno, zpočátku ještě doznívající ojedinělé přehánky, postupně od západu polojasno až skoro jasno. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně také jinde v České republice i oblačno. Pršet by ale nemělo. Maxima zítra mezi 26 a 31 stupni. Na severovýchodě a východě republiky kolem 24 povane slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové jsou hned dvě omezení. U sjezdu na Sadskou na 25. kilometru údržba uzavřela pravý pruh a také část odbočovacího. A pozor také u sjezdu z dálnice na Poděbrady ve směru z Prahy do Hradce Králové policie vyšetřuje nehodu. Nejen tam jeďte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Tak dobrý večer vám všem milovníkům trochu nebo notně zaprášených rozhlasových pásků. Divadlo pro vaše uši dnes opět po čase, jak se říká, dostojí svému názvu, protože vás pozvu na rozhlasové jeviště, tak jak si ho ve svých scénářích podmanil jeden z klasiků rozhlasové hry, pan Oldřich Daněk. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidíte, až jako 40-letý si dramatik a filmový scenárista Oldřich Daněk vyzkoušel žánr rozhlasové hry, kde se stal později vítaným autorem. V roce 1966 obeslal autorskou soutěž Československého rozhlasu textem Dialog v předvečer soudu a hned za něj získal hlavní cenu. Základním stavebním kamenem je, jak už název napovídá, rozhovor a taky docela vyhrocené téma. Lékař, který je obžalován z neúmyslného zabití na jedné straně a na té druhé prokurátor. Příležitost pro dva velké herce, pánové Felix Lubre a Vladimír Šmeral, a dialog, který se točí kolem sporného případu transplantace ledviny a vlastně i kolem samotné etiky lékařského povolání.
2: Mám rozsvítit, co říkáte?
3: Jak chcete.
2: Tak já teda nerozsvítím. Černá hodinka. Budeme se bát. Já se budu připravovat na zítřek.
3: Bojíte se toho zítřka? Prosím vás, řekněte mi to upřímně, pane profesore. Záleží mi na tom. Jste si vůbec vědom, jak vážné je zítřejší přelíčení?
2: Na ten paragraf je sazba od 1 do 5 let. Myslíte si, že to vůbec můžu nebrat vážně?
3: Zdálo se mi to.
2: No tak já to teda vážně beru. Na to jste se přišel zeptat?
3: Nejenom na to.
2: A cokoliv řeknu, může být použito proti mně, vidíte. Poslyšte, je to vůbec dovoleno, aby prokurátor navštívil v předvečer procesu obžalovaného?
3: Zákon nepamatoval na takové případy. To jest, pokud mě nepodezíráte, že jsem se přišel nechat ovlivnit.
2: Například podplatit.
3: Například.
2: To vás tedy opravdu nepodezírám. Žena se mě ptala po tom výslechu ve vaší kanceláři, jaký jste. Říkal jsem mi velký inkvizitor. Neměl jsem to říkat, poděsilo jí to. Ten titul nemáte moc rád, že?
3: Inquirere znamená vyhledávat, hledat i důkazy. To slovo za to nemohlo, že bylo zneužito. Všechno na světě jde zneužít.
2: Teď myslíte na transplantaci ledviny, že? No. Vidíte, pomalučku se dostáváme k věci. Nedáte si nejdřív kafe?
3: Rád, pane profesore.
2: Ano. Čekal jste dlouho?
3: Nepříliš. Prohlížel jsem si zatím vaše obrazy.
2: Nejsou moje, patří špitálu, nebo bůh sám komu, snad jsou půjčené z Národní galerie. Sestři, dejte nám sem 2 kafe. Radši silnější. Děkuji. Zajímáte se o obrazy?
3: Nerozumím malířství. Všeho všudy jsem jednou vyšetřoval jakési padělky. Ale tohle jsou dobré obrazy, víte?
2: Ano, jsou to dobré obrazy. Tohle je Vincenc Beneš. Mám ho moc rád. No dívejte se na obraz, nedívejte se na mě. Svítí v tom přítmí.
3: Už jsem říkal, že obrazům nerozumím. Přišel jsem se pokusit porozumět vám.
2: No to jsem rád. Už jsem se bál, že vaše teta má žlučové kamínky a vy jste se přišel ze známosti poradit, co s tetou, než mě dáte zítra zavřít.
3: Tetička je bohu díky zdravá.
2: Tak vy jste přišel porozumět svému obžalovanému. Hamlet dává, tuším, Guildensternovi píšťalu a nutí ho, aby na ně zahrál. Guildenstern na píšťalu neumí. A Hamlet mu říká, tak proč si k čertu myslíte, že hrát na mne je snažší, než hrát na píšťalu? Můžete mě rozladit, ale hrát na mě nedokážete. Konec citátu, překlad vlastní.
3: Jestli tomu citátu dobře rozumím, tak aby se radši klidil.
2: Ne, tak jsem to nemyslel. Za prvé jsme si sjednali kafe, za druhé si nemůžu dovolit vyhazovat prokurátora, který zítra povede proti mně žalobu. Ano, seďte, inkvizitore. Vlastně mě těší, že jste přišel k názoru, že... No, že případ ledviny vrchního číšníka Lisického není tak jednoduchý, jak se to jeví z vašeho obžalovacího spisu.
3: Nikdy jsem si nemyslel, že je jednoduchý.
2: Napsal jste to dost jednoduše.
3: Snažil jsem se vystihnout trestný čin. Ten není moc složitý, jenomže ten čin má taky jiné aspekty než trestní.
2: Když jsme tak seděli ve vaší kanceláři, tak jsem se začal bát, že na tohle vůbec nejste schopen přijít.
3: V mé kanceláři nevisí Vincenc Beneš a taky si nevzpomínám, že by se tam kdy citoval Hamlet.
2: Není to chyba?
3: Možná. Říkáte mi inkvizitore, dovolíte mi několik inkvizičních otázek?
2: Odpovědi bude zítra využito proti mně?
3: Vy o mě nemáte moc vysoké mínění, víte?
2: Nedělám si mínění o lidech ze dvou rozhovorů, lépe řečeno ze dvou výslechů.
3: Prosím vás, abyste tohle opravdu nepokládal za výslech. Konec konců moje otázky budou nejspíš dost divné, dokonce bych nerad, aby to byly otázky a odpovědi. Chtěl jsem si jenom pohovořit, pokládal jsem to za nutné.
2: Za nutné? Pro koho?
3: Pro sebe. A byl bych rád, kdybyste i vy pochopil.
2: Začíná to být ohromně dojemné. Žalobce a obžalovaný se v předvečer procesu mají vzájemně pochopit. Tomu říkám socialistické právo. No prosím, vaše otázky.
3: Například, proč máte rád obrazy a z Hamleta znáte dokonce citáty?
2: A proč vy se češete na pěšinku?
3: Tak dobře, zeptám se tady jinak. Myslíte si, že lékařství má blízko k umění?
2: No to není tak hloupá otázka, inkvizitore. Není tak hloupá, jak by se zdálo.
3: Nejsem tak hloupý, jako je můj obžalovací spis.
2: Váš obžalovací spis vůbec není hloupý, bohužel.
3: Dobře, tak tedy nejsem tak suchý, jako je moje obžaloba.
2: To je zajímavá otázka. Proč právě felčary vydáte na koncertech a v divadlech? Proč každý druhý fušuje do literatury nebo vyrábí doma nikomu nepotřebné mazanice? Nebo když už nic, tak aspoň chodí s herečkou.
3: Našel jste odpověď?
2: Nevím. Možná, že jsme příliš ve styku s životní prózou. Takový kámen v ledvinách nebo rakovina hrtanu vás brzo přiměje, abyste si v životě hledal nějaké hezčí stránky. Prostě k té próze kus poezie. A možná, že nemám pravdu. Vy jste důkaz, že nemám.
3: Proč já?
2: Taky se celý život babráte s prózou. Zločiny, vraždy, násilí. A přitom dost pochybuju, že by advokátní komora byla masově členem klubu přátel poezie. Nechci vám křivdit.
3: Ne, nekřivdíte. Ale možná, že právě proto má ta vaše teorie pravdu. My se totiž většinou podle vašeho rozdělení nezabýváme prózou. Měl byste vidět, kolika smyšlenkami se musíme prodrat u takového vykradače chat, než přijdete k té próze, k tomu zrnku pravdy. Možná, že proto, nechci svým kolegům křivdit, hledají si koníčky jinde, než v umění, spíš ve vědě, řekl bych. Má to blíž k tomu zrnku pravdy.
2: To nezní špatně. Zdá se, že se doplňujem. To je konec konců přirozené. Žalobce a obžalovaný by měly být opačné strany jedné mince.
3: To přirovnání nejspíš trochu kulhá.
2: Říkám vám, že do poezie spíš fušujem. Přišlo kafe. Dál.
4: Promiňte, prosím vás. Dala jsem do obou dvě kostky cukru, jsem na to zvyklá u pana profesora.
3: Nevadí, sladím taky tak.
4: Uvařila bych novou, bude to hned.
3: Ne, opravdu není třeba.
2: Sestří, ani nevíte, jak jste mě nadchla, že jste tak jednou udělala chybu.
4: Nezlobte se, nevím, jak se to.
2: A co bych se zlobil, říkám, že jsem nadšen. Co ten Ileus?
4: Je tam doktor Charvát.
2: Tak to je v pořádku, děkuju vám.
4: Naschledanou.
3: Máte nějaký případ?
2: Případu 40, ale žádná transplantace ledviny. Slyšte, to mě zajímá. Sladíte opravdu dvěma kostkami, nebo jste to říkal ze slušnosti?
3: Nesladím vůbec. Piju kávu hořkou, ale to opravdu nevadí.
2: Společensky slušný prokurátor. Vy to daleko nepřivedete, inkvizitore. Dobře vám tak. Když jste tak vychovaný, pijte sladké kafe.
3: To není tak důležité. Radši mi řekněte, jak to děláte, že je celé vaše okolí do vás, jak bych to řekl, prostě celé pryč.
2: Koho myslíte tím okolí?
3: No vlastně všechny. Například tuhle sestru. Nedělává chyby, víte. Ale je den před procesem, do ústavu přišel prokurátor, pan profesor je v nebezpečí. Víte, že to děvče je do vás zamilované?
2: Poslyšte, my jsme se přece dohodli, že poezie je obor felčarů. Copak, že vy se taky pouštíte do básnění? Zrnko pravdy jste přece říkal.
3: Tohle je pravda.
2: Nový nadějný směr právní vědy, prokurátor jasnovidec.
3: Mluvil jsem se sestrou Volkovou 1:30. Mluvili jsme prakticky jenom o vás.
2: Chcete tím říct, že jste si volal k výslechu i sestry?
3: Volal jsem si všechny, kdo byli u té operace.
2: Proč? Já jsem rozhodl o té operaci. Já jsem ji prováděl. Nebyla tam žádná diskuze a nemohla být. Operační sál není parlament. Nikdo ze špitálu mi v tom nemohl zabránit, i kdyby chtěl.
3: Nehledal jsem spoluviníky.
2: Tak proč je do toho vůbec táháte?
3: Pane profesore, budete zítra obžalován z úmyslně způsobené těžké újmy na zdraví, jež měla za následek smrt. Zákon to charakterizuje jako zločin. A tím spíš, že tu jsou velice zvláštní okolnosti, měl jsem povinnost vyslechnout všechny, vůbec všechny, o nich jsem si myslel, že by k tomu mohli něco říct. Sestra Volková vám neřekla, že byla u mě?
2: Ne.
3: Promiňte mi, pozvedli jsme trochu hlasy, to jsem nechtěl. Vlastně jsem se původně ptal, jak to děláte, že lidé kolem vás jsou do vás zamilováni.
2: Nesmysl.
3: Mohu to dokázat.
2: Sestry jsou často trochu zamilované do doktorů. Pokud jim nepadají z rukou tampony, ničemu to neškodí. Nemám s ní poměr, jestli jste si přišel vyšetřit tohle.
3: Nejsem fízl, pane doktore.
2: Doufám.
3: Měl jste dobrou náladu, je mi líto, jestli jsem se vás nějak dotkl.
2: Zatahujete do toho příliš mnoho lidí, příliš mnoho na můj vkus.
3: Nikoho jsem do toho nezatáhl. Budete zítra sedět na lavici obžalovaných, jak se říká v soudničkách, docela sám.
2: Tak je to taky v pořádku.
3: Ano, jistě. Ale přece víte sám dobře, že soud nad člověkem vašeho jména a vašeho postavení nemůže proběhnout jen tak, tichonce a bez povšimnutí. Vyčítáte mi, že do toho zatahují mnoho lidí, ale lidé se do toho zatahují sami.
2: Například?
3: Například vaši asistenti přišli dřív, než jsem je předvolal. Nebo vaše žena.
2: Chcete tím říct?
3: Vaše paní byla dnes u mne.
2: Vy jste ji předvolal?
3: Ne, přišla sama.
2: Nechápu. Nic mi neřekla.
3: Spíš jste vy neřekl nic jí. Dovedu si to dobře představit. Trochu jste ten soud zlehčoval. Nechtěl jste o něm mluvit. Nechtěl jste ji prostě do toho zatahovat.
2: No dobře. Mohla se přece nejdřív zeptat.
3: Promiňte, pane profesore, ale s vámi je asi dost těžké mluvit o něčem, o čem nechcete mluvit.
2: No to je asi pravda. Jenomže jsem si nemyslel, že je to těžší než jít k vám.
3: Vaše paní nešla ke mně. Zašla na normální advokátní poradnu. Padla tam, musím asi říci, bohužel, na kolegu, kterého zaujala právní stránka případu. Zdá se, že se cítil spíš v roli prokurátora, než v roli obhájce. Vyprávěl jí z kondolenční tváři, že by tu prokurátor mohl uplatnit dokonce obvinění z vraždy.
2: Talent! Jako kdybych já neměl nic lepšího na práci, než vykládat příbuzným všechny možné a nemožné komplikace, které můžou pacienta potkat.
3: Vaše paní chtěla znát všechny možnosti.
2: A právní věda je bohatě poskytla. Všichni chtějí znát všechny možnosti, pane prokurátore. To je vlastně jedno. Zkrátka polekala se a přiběhla za vámi.
3: Ano.
2: Co jste jí řekl?
3: Co jsem jí mohla říct? Že obvinění z vraždy nepadá v úvahu. Že i já, zlý prokurátor, plně chápu vaše čestné pohnutky činu.
2: Zdá se, že vám musím poděkovat. Jenom pořád nechápu, že se nezeptala.
3: Myslí si o vás, že ten proces podceňujete. Má vás za nemoc praktického člověka.
2: Ano, myslí si už 35 let, že jsem cvok. Dovolíte, já ji zavolám.
3: Ovšem, samozřejmě.
2: Cvok je samozřejmě spíš ona, nebo aspoň o nic menší než já. Ahoj, to jsem já. Tak slyším, že si dnes pucovala kliky po soudech. No, sedí tady proti mě velký inkvizitor a pije sladké kafe, které nemůže ani vystát. Přišel jednoduše na kus řeči, tak jsme mu tady osladili život. Ne, nic se neděje. Sedíme tu pod mě a děláme si takovou malou zkoušku na zítřek. Já ti to všechno potom povím. Jestli ten Ileus bude v pořádku, tak vyjedu za půl hodiny. Co? No tak si vezmu něco z ledničky, to je fuk. Ahoj, Anči. Moc jste ji neuklidnil, se mi zdá.
3: Měl jste při tom telefonu... Hezky jste se usmíval. Zamilovaně, pane profesore.
2: Poslyšte, vy jste úplný erotoman. Co sem pořád taháte nějaké city, to si nechte, až budete vyšetřovat vraždu ze žárlivosti. Já jsem tomu vrchnímu číšníkovi nebral tu ledvinu z lásky.
3: Potřeboval jste ji pro doktora Hávu a doktor Háva byl váš dobrý přítel.
2: Aha, přihořívá. Tomu se říká vypálit bez přípravy.
3: Poslyšte, to opravdu není výslech.
2: Ano. Mirka Hávu jsem měl rád. A jestli mě něco na celé té historii mrzí, tak je to... No, že Mirek už prostě není. Ale že to byl můj přítel, to jsem vám řekl už při výslechu u vás. Řekl jsem taky, že bych to udělal pro každého jiného pacienta. Vy ovšem máte právo tomu nevěřit.
3: Myslíte si, pane profesore, kdyby se ta operace povedla?
2: To neříkáte přesně, operace se povedla.
3: No dobře, nechtěl jsem se dotknout vaší profesionální cti.
2: Nejde o čest, jde o to pojmenovat věci pravými jmény. Máte příležitost uplatnit klasický vtip. Operace se povedla, pacient zemřel.
3: Kdyby tedy nezačala působit imunologická bariéra, říkám to dobře.
2: Skoro vidím, že jste se vzdělával.
3: Mám na zítřek připraveny dva odborné posudky. Kdyby se tady transplantace ledviny povedla bez zbytku a kdyby doktor Háva žil a kdyby z Lisického žila ještě aspoň jeho ledvina, myslíte si, že by nedošlo k procesu?
2: Nevím. Při nejmenším by tu byl živý důkaz, že to všecko mělo smysl.
3: A vítězové nebývají souzení, že?
2: Nemám to heslo rád.
3: Proč?
2: Co vy všechno nechcete vědět?
3: Nemusíte přece odpovídat, ale o případu už vím skoro všechno. Přišel jsem poznat trochu víc vás.
2: Pokouším se poznat svou ženu už 35 let. Vždycky, když už si myslím, že ji znám, udělá něco takového, jako že běží k prokurátorovi.
3: Proč nemáte rád heslo vítězové nebývají souzení?
2: Protože jsem byl na operačním stole příliš často poražen. A někdy to bývaly zrovna moje nejlepší výkony.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Další rozhlasovou hrou na podobném principu dialogu nebo rozhovoru je i Daňkova hra Dialog s doprovodem děl. Příběh z válečné fronty první světové války. Bakteriolog Alexander Fleming marně bojuje za jeden ze svých prvních objevů, který by zmírnil válečná utrpení vojáků. Jednu skutečnou epizodu ze života pozdějšího vynálezce penicilinu využil Oldřich Daněk ve scénáři a taky pro další brilantní herecký koncert v postavách generálova pobočníka Josefa Vinkláře, Flemingem byl tehdy Jiří Adamíra a generálem Zdeněk Štěpánek.
2: Pane generále, slíbil jste mi,
3: Já vím. Slíbil jsem vám, že budu spát. I své nebožce jsem kdysi sliboval, že ji budu milovat až do smrti. A taky jsem to tenkrát myslel vážně, ale ta na mě nešla s laskavcem. Když to vás, Clifforde, podezírám, že v té brindě, co jste mi poslal k posteli, byly nějaké práčky.
2: Já jsem myslel, že vám spánek prospěje.
3: No já si to taky myslím. Vidíte, jsme jedna duše. To mě moc netěší, protože vy ani nevíte, kolik stehů má tenhle goblen. Poslyšte vy! Co to jste? Kapitán, víte?
4: Kapitán Royal Army Medical Corps, Alexander Fleming z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta v Boulogne-sur-Mer.
3: Tak tedy, kapitáne z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta z Boulogne-sur-Mer, kolik stehů musela udělat vyšívačka na tomhle goblénu?
4: Nevím, pane.
3: Taky nevím. No tak aspoň řekněte libovolné číslo. No zkuste to odhadnout.
4: Pro mne nepředstavitelně mnoho.
3: Dobrá odpověď. Slyšíte, Clifforde? Na to jste se nezmohl. Pro mne nepředstavitelně mnoho.
2: Pane generále.
3: Pane generále, měl byste zkusit usnout, to nic jiného neumíte. Děláte ze sebe anglickou vychovatelku a nejste vychovatelka. Ta moje aspoň uměla zpívat. Umíte vy zpívat, Clifforde? Třeba tohle.
2: Ne, neumím zpívat, pane.
3: No tak vidíte, jak chcete dělat vychovatelku. A strajte se někam. Tady kapitán jistě hledá nějaký vlak něčeho a nebo si jde stěžovat, že ho nadřízený je blbec nebo podobnou důležitou věc, nevhodnou pro uši nižších důstojníků. Mám pravdu, kapitáne?
4: Je to opravdu důležitá věc, pane.
3: Slyšíte, Clifforde? Nezdá se vám zvláštní, že za námi nikdy nikdo nepřijde z hloupostí? Vždycky jenom s veledůležitou věcí. To je zajímavý úkaz.
4: Jde o životy britských vojáků, pane.
3: Ovšem, o jiného by šlo. Je válka. A my jsme ARAMC. Vždycky jde o životy. Vy jste ještě tady, Clifforde?
2: Počkám vedle, pane.
3: Buďte tak laskav. A učte se zpívat, zní to líp než. Měli byste usnout, pane generále.
2: Ano, pane.
3: Spůrná povaha. Nebude se učit zpívat, uvidíte.
4: Pane generále, plukovník Wright podal před 4 týdny šéfu zdravotní služby v Londýně návrh na zásadní změnu v léčení hlubokých poranění.
3: Nemohl byste aspoň chvíli mluvit o něčem jiném, než o hlubokých poraněních.
4: Promiňte, pane, nechci zneužívat vašeho času. Plukovník Wright a my všichni z výzkumného střediska pokládáme tento návrh za neobyčejný...
3: Neobyčejně závažný. Pubek světa, střed všeho míra. Umím si to představit, já znám plukovníka Wrighta. Pokládá občas za pubek světa sám sebe. A tím spíš své návrhy šéfu zdravotní služby.
4: Promiňte.
3: Neprominu. Znal jste krásnou odpověď na stej v goblénu. To vám musím přiznat. A teď přijdete s neobyčejně důležitým návrhem plukovníka Wrighta, který před 10 lety pokládal za neobyčejně důležité, že ženy jsou méně cenná stvoření a nepatří do medicíny.
4: Plukovník Wright je možná podivín, ale určitě je skvělý vědec, pane.
3: To nevíte, kapitáne, že generálům se nemá odporovat? Neodporovat generálům, to je první příkaz téhle války. Daleko vyšší příkaz, než neodporovat plukovníkům.
4: Já si velmi vážím plukovníka Wrighta, pane.
3: Vy nejste voják z povolání, víte, kapitáne?
4: Ne.
3: Jinak by vás prostý pohled na výložky přesvědčil, koho si máte vážit víc.
4: Jsem bakteriolog, pane.
3: Chápu. Jste omluven. Plukovník Wright je pro lovce

0: bez talentu. Podceňovat přehlídky.
1: Plukovník si vás velmi váží. A doufal, že mu pomůžete, pane generále. Prý jste mu pomohl už jednou, když v burské válce prosazoval očkování proti neštovicím.
0: Burské válce. Víte vy, kapitáne, co to byla burská válka?
1: Ne, pane. Přihlásil jsem se jako dobrovolník, ale na bojiště jsem nebyl poslán.
0: Kolik vám bylo?
1: 20 let.
0: Burská válka. A tenhle goblén, kapitáne, je ze 17. století.
1: Smím pokračovat, pane?
0: Pastýřská idylka ze 17. století. To vás ovšem nezajímá, no tak pokračujte. Co navrhuje vrchní zabíječ bakterií?
1: Mám to tady, v tomto fascikluje všechno.
0: Je to jasné. Šéf zdravotní služby ten Rajtův návrh odmítl, že?
1: Ano, pane.
0: Ovšem, nic nenávidí tolik jako tlusté fascikly.
1: Návrh plukovníka Rajta vypadá podivně. Bylo třeba jej doložit řadou důkazů.
0: Tak jste to přijeli doložit mě?
1: Ano, pane.
0: A Clifford vám neřekl, že jsem se zbláznil? No řekněte, řekl nebo neřekl?
1: Poručík měl o vás obavy, pane generále.
0: Krásně řečeno. Jste zdvořilý důstojník a nemusíte se mě bát. Já jsem zase zdvořilý blázen. Slyšíte?
1: Co, pane?
0: Už jste tomu taky přivěkl? No, Boulogne-sur-Mer to nejspíš nedoléhá. Vidíte? Ještě neslyšíte?
1: Řekli mi, že je to Verden, pane.
0: Ano, Verden. My dva jsme týlové krysy, vidíte? Hodně hluboko v týlu. Hodně veliké krysy. Tlusté fascikly. Gobleny na zdech. Co říkáte, kapitáne?
1: Jsem bakteriolog, pane. Hodně jsme pracovali, myslíme, že máme výsledky. Necítím se týlovou krysou, pane.
0: Já ano. Jsem starý. Nejsem bakteriolog. A nemám rád příliš mnoho práce. Anglie je lepší země pro týlové krysy. Líp tam dolehají okna. V Anglii by stačilo zavřít okno. Myslíte, že by Verden pronikl i poctivým anglickým oknem?
1: Myslím, že ano. Tohle dunění.
0: Já jsem tam byl, kapitáne. Byl jsem na návštěvě u Francouzů, chtěl jsem vidět bitvu o Verdun. A viděl jsem ji. Aspoň to, co z ní bylo možné vidět. A vy ke mně přijdete s fasciklem.
1: Pane generále, naše laboratoř je v kasínu proměněném v nemocnici. Vidíme denně výsledky těch bitev, i když ne zrovna bitvy o Verdun. Ale vojákům je jedno, v jak veliké bitvě to chytili. Právě proto vznikl ten fascikl. Smím vám aspoň stručně vysvětlit, co...
0: Vy jste Scott. Máte skotské jméno.
1: Ano, jsem Scott.
0: Skotové bývají tvrdošíjní. Mám v Anglii skotského teriéra. To je velice tvrdošíjné zvíře, kapitáne.
1: Promiňte.

0: ale v britských dějinách se jistě najde dost lepších příkladů skotské houževnatosti, nežli váš teriér, pane.
1: Vy to daleko nedotáhnete, kapitáne. Alespoň na vojně ne. Nechcete se napít na smíření Skotska s Anglií?
0: Je to rozkaz, pane generále?
1: Ne, není to rozkaz. Ale z blázny se má jednat mírně. Z blázny a z generály. Dobrá, nepíte. Vaše škoda. Clifford má pravdu. Asi jsem se zbláznil. Nechápu, proč vás nedám zavřít.
0: Mohu pokračovat, pane?
1: Není to zbytečné?
0: Smím pokračovat? Vždycky jsme se učili, a taky se to tak ve všech nemocnicích dělá, že ránu je nutno nejdříve desinfikovat. Zjistili jsme v naší laboratoři, že u hlubokých, válečných ran a průstřelů antiseptikum nejen nepomáhá, ale přímo škodí. V tomto fascikulu jsou desítky důkazů. Na některých z nich jsem pracoval já sám.
1: 17. století. Řekl byste to, kapitáne? 250 a možná 300 let tu visí ten goblen.
0: Většina válečných ran jsou hluboká poranění s nerovnými okraji, prostě roztrhaná tkáň. Například udělal jsem si model takové rány. Zatavil jsem skleněnou trubici s mnoha nerovnostmi povrchu a naplnil kulturou bakterií. Několik dní po sobě jsem tu trubici proplachoval antiseptickým roztokem. Roztok se vždycky znovu zakalil. V nerovnostech vždycky zbyly nějaké virulentní kultury, chci říci velmi dravé bakterie.
1: Neříkejte klidně virulentní. Jsem přece jenom od zdravotní služby a všechno z lékařství jsem ještě nezapomněl.
0: Jsem rád, že mě posloucháte, pane.
1: Já vás poslouchám.
0: Antiseptikum nestačí v takové hluboké ráně zničit bakterie. Ale ničí buňky tkáně, rozumíte? Zdravé buňky, které by měly na místo poranění přivést bílé krvinky. Antiseptikum brání přirozeným obranným vlastnostem organismu, aby mohl zasáhnout. Říkám to samozřejmě strašně zjednodušeně.
1: Aby to bylo pochopitelné i generálům. Takže rozumím-li dobře, plukovník Wright navrhuje zakázat desinfekci.
0: V podstatě ano. Antiseptikum má smysl jedině u povrchových oděrků a ještě musí být použito bezprostředně, jenomže někdy trvá hodiny a dokonce dny, nežli se voják s průstřelem dostane na ošetřovnu. Tady v tom fascikulu jsou desítky průkazných.
1: Nemávejte zas těmi papíry. A na to na všechno jste přišli v šermírně kasína? Pokud se pamatuju, dali jsme vás nejdřív kam si do sklepa, já jsem vám musel pomáhat na světlo. Přidělili vám šermírnu, pamatuju se dobře?
0: Ano, pane.
1: A je z ní dobrá laboratoř?
0: Ano, pane, ve válečných podmínkách opravdu dobrá.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pro poslední dnešní rozhovor na ploše rozhlasové hry si Oldřich Daněk vybral spor nebo svár trojice antických bohů, ke kterému dochází těsně po pádu slavné Tróje. Trojici bohů, kteří se potkají v Delfách, tvoří Apollon, Dionýzos a bohyně sváru Eris. A pro Oldřicha Daňka, byť dnes opět jenom v krátké ukázce, velká příležitost mluvit o politice, o válce i nečekaných paradoxech v lidském životě. Tak tedy všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Zpravodajství Kréta se vám dnes naposled hlásí z přímého přenosu dobytí města Tróje. To, co slyšíte, jakkoliv to zajisté zní hrůzně, to všecko už je jenom dozvuk té veliké chvíle, toho oslnivého okamžiku, kdy nedlouho před svítáním z úkrytu v dřevěném koni vyskákalo 30 danajských hrdinů, kdy se plachtový řeckých lodí z nenadání objevilo znovu pod trojskými hradbami a kdy započal poslední rozhodující útok. 10 let obléhání je u konce. Tak zní ten hlavní a vůdčí výkřik při posledním západu slunce nad pyšnou Trójou. Zpravodajství Kréta se vám samozřejmě ozve znovu, ale možná už nikoli z trojských hradeb.
3: Ver ten boheň zaber, to je dobrý zvuk.

0: Aniž divínek, nechápu, Apolone, proč ji vlastně nechceš přijmout. Je to krásná ženská.
1: Je to bojně sváru. Netoužím tady po sváru.
0: Krásná ženská, ať už je bohyně čehokoliv, nikdy ještě večírku neublížila.
1: Tady se Dionýze nekoná žádný večírek.
0: Ale no tak, Apolone, nebuď podrážděný. Radši mi řekni, jak to ty bestie děláš, že máš vždycky nejlepší víno.
1: Dobrá réva, dobrá půda, dobří vinaři.
0: Mám bezpočet naprosto nedostižné révy, celé končiny, skvělé půdy a moře vinařů, co o sobě tvrdí nejenom, že na dně není, ale že se nikdy žádný lepší ani nenarodil. A takové červené nesvedou. A to jsem krom jiného taky bohem vinné révy, tak mi to vysvětli.
1: Třeba připočti prostředí.
0: Proč by zrovna věštírna v Delfách měla být zvláštní prostředí pro pití vína? Tady se má dobře věštit a ne dělat víno.
1: Je tu zvláštní prostředí pro všecko, nedotýkej se Delf. Čas tu nezačíná a nekončí.
0: Blbost, to je jenom taková tvoje reklamní průpovídka.
1: Delfské kněžky bys těmi slovy možná i urazil.
0: To si vytahuj na obyčejné smrtelníky, co si sem chodí koupit věštbu. Tichá hudba, čas nekončí, zahlédnete budoucnost, všecko se v dobré obrátí a velkého jmění nabudete. Takové triky, Apolone, nevytahuj na mě. S vínem nemají nic společného.
1: Tady prostě v klidu, tichu a míru piješ víno.
0: Piju víno skoro pořád.
1: Většinou obklopen hordou pochybných ženštin, ještě pochybnější mladíci vykřikují ať žije Dionýzos, pištci pískají.
0: Když se zrovna nemlátí píštelami po hlavách.
1: Když to tady jenom piješ víno.
0: A dívám se na Apolóna, boha krásy.
1: Možná i to se dá započíst.
0: Ty jsi ale ješitný.
1: Chceš se hádat. Zdá se, že bohyně sváru působí i na dálku, jenom se objeví u delfské brány. Už se hádá i Dionýzos.
0: Jsem hádavý stařík, zvlášť když někde mají lepší víno, než umí moji vinaři. Tak proč ji vlastně nechceš přijmout?
1: Eridu.
0: Eridu, dobře, chápu, není to žádné potěšení přijímat bohyni sváru, ale když už vážila tu cestu, třeba měla proč.
1: Tady jsou Delfy, Dionýze. Moje Delfy. Tady bývám, když chci být sám. Poslední dobou je to čím dál tím častěji. Taky ty se sem jenom vnutil. No dobrá, bývá s tebou veselo. I když asi dnes není zrovna ten den, ale s Eridou nebývá veselo nikdy.
0: Měl bys to vědět. Leco se o vás jednu dobu povídalo.
1: Jsi drbná, Dionýze.
0: Vlídná, chápající, soucitná, drbná, to je jeden z mých půvabů. Vždycky jsem podporoval mezi bohy a bohyněmi vztahy toho nejbližšího druhu. Říkal jsem si jenom houšť. Třeba i na mě něco zbude.
1: Máš v sobě dost vtipu, abys upoutal každou ženu.
0: Nechtěl bys to říct těm ženám?
1: Jenže jak se blíží večer, jsi už většinou tak pod obraz, že s tebou nic nesvede ani ta, co si na tebe umanula.
0: Teď si prokázal, že jsi věštec. Teď si vážně pojmenoval ten můj rozhodující ústřední problém. A nejvíc z toho těží ti otrapové pištci. Já prosím v ženě rozpoutám touhu, zanítím plamen a hřejí se potom u něj tupí, střízliví muzikanti. To odhaduješ přesně.
1: K tomu není potřeby být věštec.
0: Co tím chceš říct?
1: Nic. Napij se.
0: I to je myšlenka hodná věštce. Myšlenka krásná. Oblá a hebká, vláčně tekutá a jiskřivě pronikavá.
1: Nežvář.
0: Myšlenka hodná toho jména, což zdaleka nelze říci o většině myšlenek. Co se děje?
2: Je vám tu dobře?
0: A Eris, vypadáš pomuchlaně. Právě jsem tu přesvědčoval Apolona, že by tě měl přijmout, jestli je poctivec. A proč by nebyl, nic ho to nestojí, musí to potvrdit. Navrhoval jsem, aby tě přijal už proto, aby se pochlubil svým vínem.
2: Je vám dobře při tom popíjení?
3: Jak se sem dostala?
2: Těžce, ale jak vidíš, dostala.
3: Nařídil jsem všem strážným a kněžkám.
2: Jsem sice bohyně, i když jaksi druhého řádu. A oni jenom stráže a kněžky.
3: Nestrpím, aby tu neplatili moje příkazy a nechápu, jak si to dokázala.
2: Některé jsem obloudila, jiné obelhala, někteří mě litovali, některé jsem zabila.
3: To říkáš vážně?
2: Ne, mám zabíjení pokrk, ale jsem zoufalá, Apolone, a zoufalci zmohou skoro všecko.
3: Nechci s tebou mluvit, a když, tak ne v Delfách.
2: Je mi jedno, kde, přenes nás kam chceš.
0: Kam byste chodili, tady je útulno. Posaď se, Erido, opravdu nevypadáš dvakrát dobře. Potřebuješ doušek, jasně se potřebuješ napít. Apolona si nevšíme, je na svoje Delfy zbytečně pyšný. Jak myslíš?
2: 3:2. A napít opravdu potřebuju.
3: Dionýzos nemísí vůbec.
2: Ví se to o něm.
3: Neřekl jsem ti, aby si sedl.
2: No a já si sedla, když už jsem se dostala až sem, tak mě nevyhodíš.
0: Jenom seď, to se ví, že tě nevyhodí, on je lepší, nežli se občas tváří. A ty, Apolone, si zářivý bůh krásy a žádný hromovládný, abys tady metal blesky. Eris je na tom mizerně a kdo už si má pomáhat, když ne bohové mezi sebou. Tedy ale vážně, Eris, aspoň řízu si mohla vzít čistou. Tahle vypadá dokonce ohořele, takhle schátralá, žádný zvláštní dojem neuděláš.
3: Co může přivést k zoufalství bojní sváru? Je málo svárů? Já myslel, že těch je vždycky dost.
0: No vidíš, už se smířil, že tu sedíš a piješ jeho víno. Říkám ti, je to dobrý hocha. Pokud potřebuješ nějaký svár, opatřím, hračka.
3: Drž už hubu, Dionýze.
0: Od této chvíle hrob není mlčenlivější. Hledím si vína a snad vůbec ani neposlouchám. No tak to ne, nesmím to zase tolik přehánět, poslouchám. Ale hrob.
2: Nad ránem padla Troja.
3: Tak už padla. Nádherné město, Troja. To je špatná zpráva. Máš nějakou dobrou?
2: Myslela jsem, že už to víš. Tady prý víte všecko.
3: Vědělo se to předem. A že už se to stalo, nepokládali zřejmě mé kněžky za tak důležité, aby mě tím rušili. Taky věděli, že nebudu jásat. Nosit špatné zprávy se nikomu nechce. Tobě ano. Ze zlomyslnosti?
2: Byla jsem u toho.
0: To by vysvětlovalo, abych tak řekl, ohořelost tvého roucha, ale nijak to nevysvětlilo.
2: Slíbil jsi mlčet, Dionýze. Nemáš tušení, co je to pád města.
0: Já jsem náhodou byl nejmíň u 1000 oslav pádů velice různých měst.
3: Opravdu bys měl mlčet. Poražení neoslavují, víš?
0: No, co by taky oslavovali, většinou už jsou na cestě do otroctví. A to jenom, jestli měli štěstí pro vás kolem krku, jaká pak oslava. Poražení.

0: Ty jsi sem, Eris, nepřišla kvůli Kassandře.
1: Ne? A proč tedy?
0: Přišla jsi v efektně ohořelém kostýmku zjistit, jestli tvoje modré oči s příslušným náklonem hlavy ještě u Apollona něco zmohou.
2: Že by měl pravdu?
1: Je to pravda jenom z menší poloviny.
2: A která je ta větší?
1: Chtěla jsem se přesvědčit, jestli bych ještě někam házela jablka jenom pro pochybnou naději, že se mi možná vrátí láska.
2: A výsledek? Co mlčíš? Už nikdy nikam nehodíš jablko sváru?
1: Už nikdy kvůli tobě.
2: Škoda.
1: Taky si myslím. Kam si to odplynulo? Možná s trojskou krví.
0: A to je teprve to skutečné neštěstí. Ne, že Kassandra skončí, jak skončí. Do nenávratna se ztratí, co jsme cítili. To je teprve katastrofa. Mně můžete věřit.
1: Starej se o svoje lásky, ne o cizí.
0: To máte, jako když dopijete soudek. Ještě pořád je to soudek, ale poklep dutý, vnitřní obsah zanedbatelný. Dopito jest. A myslete si, co chcete, život má mít konec. Život, ten ano, možná i města, ale lásky.
1: Když loď není zakotvena ani na jediné kotvě, vznáší se volně na vlnách.
0: Ale je to trapná svoboda, je to sud bez vína.
2: A rozlobí-li se Poseidon, loď utone.
1: Ani přístavy nebývají bezpečné. Ostatně unést svůj osud, to svedou dokonce i lidé, říkal jsi.
2: Někteří, Eris. Jenom někteří.
0: Ti, co se nám chtějí podobat, já se jim teda divím, já se občas nechci podobat ani sám sobě, ale zase podobat se Apollonovi, to bych bral.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, středa 17. června 2026. Velmi teplý večer máme. Z horké noční Prahy vás z historické karlínské budovy Českého rozhlasu zdraví, vítá, příjemný poslech přeje všech regionálních stanic Českého rozhlasu a taky stanice Český rozhlas Pohoda Honza Macou. Mé srdce pláče, jsem tady sám, pač nikdo z techniků mých oblíbených mě paně Máju buď dovolená nebo odpočívají, co si to dovolují. Mimochodem a dneska takové zásadní téma, čeho máme v životě moc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Čeho máme v životě moc a možná až příliš. Já vím, je to docela dost široké téma. Na druhou stranu, zkuste zapátrat, třeba vás něco napadne, aspoň to bude bezstřejší. Telefon do studia za chvíli připomenu, veškeré další kontakty také, tak jen houšť, těším se.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Z Prahy a docela hlučné a vyhřáté Prahy ještě jednou zdravý a příjemný večer. Při poslechu Českého rozhlasu a pořadu Noční linka přeje Honza Macoun. Čeho máme v životě moc? Možná až příliš. Tak zkusíme to tak jako všeobecně, co mě napadá. Čeho už máte plné zuby? Máte moc věcí, moc povinností, moc lidí kolem sebe? Nebo naopak moc samoty? Máte doma krámy, které nikdy nepoužijete? Chodí vám moc zpráv, je kolem vás moc reklam, moc práce? Máte pocit, že dnes musí být všechno víc než dřív? Přeháníte to s nakupováním, s jídlem, s informacemi, s hlukem, s očekáváním? A co byste ze svého života nejraději vyškrtli úplně? Čeho máme v životě moc? A přitom je to tak snadné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Psát můžete také na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak se na vás moc těším. No otevíráme, nebojte se, v žádném případě i vy, milí pasivní posluchači, kteří třeba léta posloucháte a nevoláte, protože prostě nevoláte, posluchač má poslouchat, nemá nikam volat. Na druhou stranu, tady jsme v jedné velké rodině, několika desítek tisíc nočníčků. No, je to tak. Noční linka právě začíná, je z Prahy s Honzou a taky s vámi, tak budu moc rád, když se toho chopíte. Haló, Český rozhlas, tady je Honza.
3: Dobrý den, Richard.
1: Richard, zdravím vás, pojďme si jenom udělat pořádek. Odkud voláte?
3: Já volám z Ostrova nad Ohří, u Karlových Varů.
1: A povězte, čeho máte v životě moc, nebo čeho máme v životě moc, a možná až příliš?
3: Jako víte co, já mám pořád pocit, jako, že mám jakoby něčeho málo. Jako teď jsem nastoupil do práce, takže z toho jsem rád. Jo, pracuji ve zdravotnictví.
1: Tam máte ale hodně práce, tak já myslím, že tam málo práce mít nebudete, předpokládám.
3: To určitě ne. Jako já jsem tam teda první týden a mám z toho obrovskou radost. Ale čeho mám v životě moc?
1: Moc přátel, moc málo peněz, moc nevím.
3: No, spíš jako s tím penězi to bylo na štíru vždycky.
1: Ano.
3: Jo, teďka už je to snad lepší. No, ale přátelé, no...
1: No, kolik jich máte schválně, přátel?
3: Jako takových těch opravdových přátel mám třeba...
1: Takových přátel, kterým byste daroval ledvinu třeba.
3: René Slováčková určitě, Daberka Herečka, s tou se znám prostě už od jejich nějakých 25 let.
1: Takže jsme na jednotkách, ale v tom případě je to tak.
3: Ještě jednou.
1: Jsme na jednotkách, přátelé, ruku v ruce, krev na krev. To jich je jako šafránu většinou.
3: No, to bych řekl, že je tady, ne? Že byla její maminka, která bohužel odešla.
1: Ano.
3: Jinak...
1: Moc jich nemáte.
3: Já nemůžu říct, jsme na jednotkách, ano.
1: Děkuju vám za otevření dnešní noční linky, zdravím do Ostrova a zase příště naslyšenou.
3: Tak děkuju moc.
1: I já děkuju, ať se daří, naschledanou, čeho máme v životě moc, možná až příliš. A já to řeknu rovnou, já si myslím, že my v životě obecně máme v současné době, nebo s rozvojem technologií a internetu a vůbec, já si myslím, že máme moc informací, se kterými neumí naše hlava pracovat. Moc informací, je jich tolik, že ta hlava to kolikrát ani nepobere. To dřív, televizní noviny večer, dobře, o jakých kvalitách, to není tak podstatné, ale To byly jedny zprávy, potom možná noviny, ale dneska, když to člověk přežene a s proměnutím čučí neustále na televizní bednu a třeba zpravodajství, a ono to tam jde stále a stále, nedej bože ještě nějaký ten internet, máme moc informací a neumíme s nimi pracovat.

0: Máme, anebo máte vy konkrétně v životě, čeho máte moc? Možná příliš, to už dodávám navíc. Ono se určitě něco najde, něco, co vás nervuje, něco, co vás dokáže vykolejit. Třeba Jaroslava, která píše z Hradce Králové, čím jsem starší, tím víc mám pocit, že život je jeden velký formulář. Dopisy od pojišťoven, bank, úřadů, reklamní letáky ve schránce, e-maily, SMSky. Když něco konkrétně vyřídím, objeví se další papír a někdy si říkám, že polovinu důchodu strávím čtením věcí, které jsem ani nechtěla dostat. Nejvíc mi chybí obyčejný klid, kdy člověk nemusel pořád něco potvrzovat, přihlašovat, kontaktovat anebo vkládat. A máte pravdu, je to moc nějak. Mně se moc líbí ten systém v jedné z pobaltských zemí, Litva, Lotyšsko, Estonsko, jedna z těch zemí má uzákoněno, nejenom, že se snaží být moderní, takže všechno digitalizují. U nás, když se řekne digitalizovat, tak to znamená, že se digitalizuje jenom něco a od někdy, ale rozhodně ne od tenkrát. Pak rozhodně se to nebude dát propojit s jinými databázemi digitálními. A pak se přijde na to, že vlastně nemají ani vlastně svolení licenci, takže si ji musí neustále pronajímat. A v té pobaltské zemi to mají udělané tak, že když už státu poskytnete nějakou informaci jednou, kterou od vás chtěl, tak už se vás na podruhé ptát nesmí. No, mám takový pocit, že to by byl snad úplně lážo plážo klid, protože jenom informaci o tom, jestli jsem se narodil v Praze 2, anebo pozor, v Praze 2, anebo jestli mám auto červené barvy, myslím, že jsem to vyplňoval, říkal, anebo i ta váha, chápete to? Tu váhu taky jsem říkal v poslední době několikrát. A nikdo nevěří, že to je 130.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Čeho máte v životě moc? 731 800 900 zavolejte, máte tu možnost. Dneska jsem tady na to sám, takže mačkám všechno, co vidím. A mám tady 6 okének, to jenom pro vysvětlení, takže nikoho moc dvakrát nemůžu ani upřednostnit, jak si to někteří z vás třeba myslí, ale někomu došel hlas, má chrapot nebo má nějakou alergii, angínu, tak klidně napište, čeho máte v životě moc, nebo my obecně v republice, ve světě, a budu moc rád, když to odešlete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Další volající. Muž, žena, pěkný večer.
2: Dobrý večer, tady je Eva ze Sokolovska.
0: Ano, zdravím vás, Evo, moc vám vazbí rádio, tak zkuste ho stlumit, vypnout, bylo by to úplně nejlepší.
2: Ano, už ho vypínám.
0: Ale pak hned zase zapnout, jo, až se rozloučíme.
2: Ano.
0: Povězte, čeho máte na Sokolovsku moc?
2: Na Sokolovsku? Já myslela, čeho mám já moc.
0: No to můžete klidně i vy, to je váš prostor, pětiminutový nebo plus minus.
2: Ano, já jsem si, nejdříve jsem si myslela, že je to téma, o které nemohu odpovědět, ale teď jsem přišla na to, čeho mám moc. Mám moc práce. Měla jsem moc práce za mladá, a mám moc práce teď. A to je hrozně důležité.
0: Počkejte. Mohu-li se zeptat, jste v tom věku vyzrálém až seniorském?
2: Ano, už mi bude letos 80.
0: Tak to mi vysvětlete, jak je možné, že důchodci nemají věčně čas.
2: No, protože jsou už nemocní, pomalí.
0: Pomalí, jo. No. Jo. Ty věci takže taky nemám, se neustále také objevují někde jinde, než jste si je dala, že? Ale to není jenom doména seniorského věku, to zažívám i já. Jak to, že nemáte čas? Proč si ho lépe nezorganizujete?
2: Nemohu, protože poslouchám linku noční a ta je do jedné hodiny a než se dostanu do postele, jsou 2 a potřebuji aspoň 8 hodin spánku. No a pak mám co dělat.
0: 8 hodin spánku, prosím vás.
2: Určitě.
0: Já vím, mělo by se dodržovat 8, 8, 8.
2: 8 hodin spánku potřebuji.
0: Jo, tak to asi, myslím, u mě neklapne, obzvlášť ne dneska, takže budu se inspirovat u vás. Samozřejmě, mimochodem před spánkem počítáte moc oveček?
2: Ne, ne, když chodím spát pravidelně v ty 2 hodiny, tak je to perfektní. Ale včera jsem šla spát o 1.5 hodiny dříve, tak jsem 2 hodiny v té posteli nemohla usnout.
0: Vy jste se převalovala ze špičku na špiček a bylo vám fajn? Stalo se něco?
2: No, stalo, protože jsem byla z toho neusnutí hrozně unavená.
0: Já vám něco řeknu, já když lehnu do postele a nemůžu usnout, a je jedno z jakéhokoliv důvodu, úplněk, nejčastěji úplněk, nebo když se něco čeká důležitého, já se vám v té posteli dokážu tak strašně vytočit, že nemůžu usnout, že pak se vytočím natolik, že se zvednu a jdu mejt okna třeba, nebo uklízet, nebo zase něco, protože vím, že už neusnu.
2: No jo, ale když mejt okna ve 3 hodiny ráno.
0: No a? No
2: já jsem včera šla jíst.
0: No jo, no to si mám stát. Lepší mít okna, neuvidím ty fleky, ty šmouhy, to za A. A za B to nebudí, neruší nikoho z baráku, to určitě ne. A jak se říká, člověk není líný se v noci nažrat. Tak já myslím, že tohle to je dietnější.
2: No, takže to je hrozně, hrozně důležitá věc, která mě celý život provází. Když jsem byla mladá, tak jsem nic nestíhala, no a teď je to ještě horší.
0: Ať máte čas, já vám to přeju z celého svého stučněného srdce. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuji, zdravím vás všechny.

0: Žádné zastavení se nestůj a pojď ve vysílání Českého rozhlasu. Posloucháte roční linku z Prahy dnes na téma, čeho máte v životě moc. Moc práce, paní posluchačka, jako poslední měla moc práce. I v tom vyzrálejším věku, tady se to potvrzuje ještě z textové podoby, od Karla. A přesně z druhé strany republiky, z Ostravy. Těšil jsem se do důchodu, že budu mít konečně čas, jenže od té doby pomáhám dětem, hlídám vnoučata, starám se o zahradu, vozím tchyni k lékaři a pořád... Tchyni? No jo, kolik jí je? No, to je vedlejší, nepodstatné, to se jen člověk zarazí, když si uvědomí, jaká je vlastně průměrná taková ta typická duše noční linky. Kolik je jí let a vůbec. Zkrátka, vozí tchyni k lékaři, pořád něco řeší. Někdy si říkám, že jsem měl mít víc volna, když jsem chodil do práce. Nestěžuji si, rodinu mám rád, ale občas bych chtěl týden, kdy po mně nebude nikdo nic chtít. A teď si představte, že to takhle Karle jednou nastane a vám bude něco chybět. Vy z toho budete nesvůj, budete špatně spát, taky převalovat se ze strany na stranu. Vy si tu práci nějakou určitě najdete, protože jinak byste se zbláznil. Pojďme ještě dál. Pardubice, píší Pardubice a Alena, čeho mám opravdu plné zuby? Lidí, kteří mají názor na všechno. Otevřu internet a každý ví, jak vychovávat děti a jak léčit nemoci, koho volit, jak správně žít. Člověk se pomalu bojí říct vlastní názor, přitom většina z nás by si vystačila s obyčejnou lidskou slušností a trochou pokory. No. No tak na ty internety nalezte, já jiné řešení tady nevidím. Čeho máte v životě moc? Ptám se hned dalšího z vás, anebo další. Halo, halo, kdo to je?
1: Dobrý večer, Honzičku, já vás zdravím z Olomouce, tady Eliška z Olomouce.
0: Ano, zdravím do Olomouce, zrovna jsem v neděli jel přes vás, teda kolem vás. Aha. Tak jsem mávnul, tak aspoň tak pomyslně. No
1: škoda, že jsem to nevěděl, abych vám přišla odmávat.
0: Tak... Je, tak bychom si mávali, všichni lidi by si mysleli, že jsme blázni, ale oni se milují, oni se mají rádi. Povězte, v Olomouci, Eliško, čeho máte v životě moc a nevíte, co s tím?
1: Já vám to řeknu, v první řadě mám moc roku.
0: Ano.
1: Mám přes příliš. A v druhé řadě mám strašně moc volna, moc pohody, protože jsem to dřív neměla tam rada. Takže dneska se na to dívám tak, že mám hodně volna, nevím kolikrát to s tím, chodím po turistických cestách, když mám takový ten můj vozík.
0: Ano.
1: No, ale dělám kilometry.
0: Počkej, fakt?
1: Někdy teda hodně. A takže... To jako dělám v tom, že mám teda hodně moc volna. Mm-hmm. A nikdy nevím ani co s tím.
0: A jako nechce se vám plánovat, nejde vám to z té hlavy, nebo zkrátka to tak jako je a snažíte se přizpůsobit, protože já bych se asi zbláznil, ještě že můžete chodit. Já při představě, že bych byl třeba upoutaný na lůžko, no tak to vůbec.
1: Jo, já mám 93 roku a teda jako chodím a dělám aj kilometry, ale někdy se mě to zdá málo. Takže ten volný čas, někdy nevím, co s tím.
0: 93 let, ještě mi řekněte, že jezdíte na běžky a že jezdíte dvakrát do roka na dovolenou do Chorvatska letecky.
1: Ne,
0: to jste
1: ne,
0: taková čipera.
1: Ale jezdila jsem do 70 let na běžkách, v jeseníkách, tak to jo. A to ještě, to už byla doba, kdy jsem měla volno, ale já jsem měla 3 děti, 2 zaměstnání pořád, a takže jsem toho měla přes příliš.
0: Ano.
1: No a dneska prakticky v Olomouci všichni se odstěhovali z Olomouce a já jsem tu zůstala sama. Takže jsem ráda, když někdo udělá volno a přijede mě navštívit. No a tak snažím se to, vždycky poslouchám noční linku a snažím se přemýšlet, co budu dělat druhý den.
0: Tak,
1: no, tak ráno stanu,
0: ano,
1: jak... jdu spát o půl třetí.
0: Ano,
1: o půl třetí chystám už spát, to poslouchám pořád rádio.
0: Ano.
1: A ráno stávám tak kolem půl osmé hodiny.
0: Ježiš, to bych si psal.
1: Vyrážím.
0: To bych si psal taky, ale to já ještě jsem v práci, ano.
1: No tak vyrážím tady k Rybníku, to je tak 4 kilometry, že? Tak si tam se protáhnu, a nebo jedu tam, vystoupím v Nemilanech na autobus a jedu do města. Třeba dneskom jsem jela na Tržnici.
0: Ano.
1: A z Tržnice jedu přes náměstí, přes celé město, a pak se vrátím okruhem zpátky domů a přijdu domů, je tak kolem 11.
0: Prosím vás, doufám, že o víkendu tyhle ty bláznivé nápady z nudy nebudete mít a že zůstanete doma, protože má být až 35.
1: Ne, nezůstanu doma, já se doma strašně nudím. I když mám na balkóně záhon, já mám zahradu
0: ale
1: na balkóně.
0: Bude horko, tady bude moc horko. A 93 let je moc, musíte chviličku odpočinout. To, že jste čipěra, víme, ale zase máme zdraví jenom jedno.
1: No právě, ale já se toho velkého horka trošku bojím.
0: No, tak.
1: Já se toho trošku bojím, ale zase a jdu mezi lidi. Já potřebuji být pořád mezi lidma. Já se v tom bytě tady nudím.
0: No, chápu, ale jakmile je velké vedro, tak mám jisté řešení. Nepůjdete spát, ale v 2:30 vyrazíte na procházku Olomoucí.
1: Zachladna
0: se vrátíte a budete doma.
1: Nebo v noci, to ne. Ale sedím třeba na balkoně, protože tam mám jahody, mám tam kedluby, mám tam květák, no všecko možný mám na zahrádce.
0: Já bych to tam měl taky, ale obávám se, že by to všechno stejně seschlo, nebo by to chytilo plíseň, pak bych jednou to zapnul. No, protože na to máte čas, víte? Máte na to čas.
1: No to si hlídám a když tak, já tam mám ten deštník, tak trošku odevřu ten deštník, aby to sluníčko tak nepražilo. No a tak se mám strach a když byla třeba na nějaký kladno, tak jsem ty moje záhony zakrývala, takže já se tomu věděl trošku, protože aby ten čas nějak.
0: Tak jsme zase u toho času. No tak zdravím vás, Eliško do Olomouce, ať máte zase příště čas na noční linku, zavolejte, budu na vás zase myslet v neděli, až pojedu kolem, jo?
1: Určitě. Děkuji a mějte se moc a moc pěkně.
0: Vy taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Přišel mi e-mail z Hané, posluchačka Zdeňka píše, budu stručná, mám na vás 3 věci. Stručné to teda v žádném případě není, ale abych se vyjádřil k vašemu e-mailu, pokud tedy Zdeňko posloucháte, děkuju v bodě číslo 1. V bod číslo 2 děkuju a bod číslo 3, já to vím,

0: vámi Český rozhlas, Noční linka, Honza, taky téma, čeho máte v životě moc a nevíte si s tím třeba rady, pojďte se pochlubit, jsme tady jedna velká rodina Noční linky, tak jen houšť, zkuste to uchopit tak, aby se to hezky poslouchalo, protože vaše příběhy jsou nejdůležitější, bez vás by Noční linka nebyla. A one man show jsou zase jiné typy pořadů, i když se to třeba může někomu zdát, že se tady člověk producíruje. Ne, je to hlavně o vás, vždycky vám dám přednost. Ať už psaným příspěvkům, anebo těm telefonickým. Je na ně prostor samozřejmě, tak klidně volejte 731 800 900 právě teď. A já ještě, než se někdo dovolá, kouknu hned tady do našeho příspěvkovníku, jestli to smím tak říct. Co to tady máme? Ano, jej, pane, tady je příspěvků. Děkuju za ně. Jdu se v tom zorientovat, jako třeba s tím přebytkem bych si dovolil nesouhlasit. Jak jinak si vysvětlit, že ve školách se potřebným rozdávají dámské vložky nebo školní obědy dětem z rozpočtu hradí krajské úřady? O potravinových bankách nemluvě. Nicméně toto není téma tohoto pořadu. Já jsem polovinu života strávil za socialismu, druhou polovinu v kapitalismu. A ačkoliv uznávám a respektuji drtivou porážku socialismu, kapitalismus u mě nezvítězí, protože těch negativ je o mnoho víc. Zastavím se u jedné vlastnosti kapitalismu, kterou nenávidím, a to jsou reklamy. Pravděpodobně vynález ze Spojených států amerických, protože z toho ráje za velkou louží nikdy nic dobrého pro lidstvo nevzešlo. A tak máme plné schránky reklam a letáků, obchodních řetězců, valí se na nás z billboardů, z internetu, z televize. Já naštěstí televizní přijímač nevlastním, tak jsem působení tohoto masově nejrozšířenějšího debilizačního média ušetřen. Reklamy se snažím ignorovat, bohužel mnohé z nich jsou natolik agresivní, že ignorovat nelze, a tak reaguji po svém, protože vím, že se bez reklam neobejdou firmy, zboží a služby extrémně předražené, neprofesionální, nekvalitní nebo přímo podvodného charakteru. Tudíž jim ve svém mozku promptně a neodvratně vystavují stopku, jsou pro mě důkazem neseriózního přístupu. Zakončil bych svou úvahu citátem: a pokud vás někdo musí přesvědčovat, napomínat, tlačit, lhát, lákat na pobídky a tak dále, tedy pokud je toto vše považováno za nezbytné ke změně vašeho chování nebo k získání vašeho souhlasu, můžete si být naprosto jisti, že to, co se propaguje, není v žádném případě pro vaše blaho a dobro. No já k tomu nemám co dodat. Vyčerpávající, jako vždy, Michale, děkuji moc. No a co vy? Jste připraveni přijmout do naší rodiny Noční linky někoho dalšího, kdo volá právě teď? A budu moc rád, že jste to třeba právě vy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Honza u telefonu, kdo je na druhé straně, odkud nám voláte, voláte pokolikáte, anebo poprvé?
2: Dobrý večer.
0: To nebude poprvé.
2: Děkuji za přivítání.
0: Dobrý večer.
2: Nora z Frenštátu pod Radhoštěm.
0: Zdravím pěkně. Noro, máte se fajn?
2: Jakž takž obstojně, vzhledem k povětrnostním podmínkám. Dneska jsem čekala, že už začnou ta předvídaná horka, a můžu vám říct, že tady ve Frenštátě bylo tak trošinku příjemně tepleji, ale myslím, že byla dvakrát, bylo to dneska nebo včera dvakrát za odpoledne bouřka, už se mě to skoro plete, pršelo taky, ale na večer se zase ochladilo, takže uvidíme, jak ty horka budou.
0: No, Noro, ono to spadá i vlastně taky do toho našeho tématu. Moc horko.
2: No to je právě to. Já si vždycky říkám, kdyby bylo takových průměrných

0: půl roku 23, 24 24 stupňů, to by bylo úplné dobrodění, ale ty vedra skutečně ještě, když jsem byla v zaměstnání a když to už v některých předcházejících letech během prázdnin trvalo 3 týdny, jednou to bylo skoro celý srpen, 4 týdny, to už bylo příliš únavné. To je stejné, jako třeba když začala taková chřipková epidemie, třeba v listopadu, a to se zdálo, že to skončí po novém roce, a potom se to táhlo, druhá vlna takových těch dýchacích různých potíží a nachlazení, víroz, až do Velikonoc. To bylo skoro až otravné, to jsem si říkala, to je tak dobře, když přijde něco jiného, když je nějaký žlučník, když je nějaké srdeční selhání, když jsou nějaké úrazy, když prostě bude něco jiného, aby to bylo zpestřené a ne takové jednotvárné. No, člověk je věčně nespokojený. Někdy má něčeho málo a z toho je toho zase hodně.
1: No to je fakt, taky na to dokáže pořádně nadávat. To jsem si taky všiml a potom, když to má, tak zase nadává přesně na to druhé. To tak bývá vlastně v životě, ne?
0: A tak já nejsem ani tak zvyklá příliš na to nadávat. To jsem zase na to tolerantní, protože to nadávání ani nic nepomůže. To spíš chce zarazit tok těch svých myšlenek nebo nepouštět si to všechno do mozku, neposlouchat z okolí, nezapínat televizi, neposlouchat rádio. Naštěstí, že nemám nic jiného. Noviny nečtu už několik desetiletí, tak to jsem toho osvobozena. Ale z chutí si čtu knížky. Ale když jsem měl předvčerem, myslím, tu noční linku ohledně zákazu mobilu ve školách, tak mě tak napadlo, no jo, teďka zase je na přetřes mobily. Přitom ve školách, když to jenom vezmu, protože člověk pořád na to vzpomíná, jak chodil taky do školy řadu let, je tolik problémů. Ale to je proto, že ten problém vždycky se vyskytne, on se nadhodí, on se rozplízne do éteru, všichni o tom vědí, všichni do toho mluví, spíš bych řekla, kecají, obkecávají to, ale ten problém se neřeší, on nezmizí a on ještě je v letu, v běhu, tak jako kdyby to člověk jel na kole nebo na běžkách a už je tady další. A ten se ještě nevyřeší a už je tu zase další. Já si vzpomínám, když bylo před volbama, už to nepočítám teďka ta vláda, jestli je rok nebo 2 roky, to je jedno, to je prašťák uhoď, ale když říkali, že bude pan ministr Plaga, tak vím, to si vzpomínám, že akorát řekl v nějaké té předvolební, že se musí udělat pořádek s inkluzí. Já si říkám, bože, že to tež někoho napadlo, jak ta ministrině Valachová to tehdy zavedla. To je hrůza, to je zkáza pro naše školství do teďka. Hej, hele, ono se o inkluzi už zase několik měsíců nebo rok nemluví. Teďka začí s těmi zase asistenty do prvních tříd. Teď já nevím, co to teď nemají vyřešené peníze na nepedagogické pracovníky.
1: No, tohle to bylo včera. To bylo včera, já vám rozumím, jste toho, máte toho moc v hlavě.
0: Víte, že hodíšku, to je hodně problémů a člověk už si to nemůže ani připouštět, protože všechny, každý z nás, každý jednotlivec nemůže řešit, ale někdy mě to skutečně štve, protože když já to vezmu třeba ze svého oboru, tak mě dochází pravidelně časopis Lékařské komory a nebo sborník se Sdružení praktických lékařů. A v tom si všímám, a to je jednou měsíčně, a lituju ty své kolegy, kteří za ní pracují ve zdravotnictví, já jsem pár roku teda z toho už teď vypadla, kolik je každý měsíc nových nařízení, vyhlášek, přihlášek, poučení a tohle, a musíte dodržovat tohle, a pojišťovny zase dávají za úkol. A teď v časopise komory bylo právě o tom, jak se rozvíjí na tom našem ministerstvu zdravotnictví. Pan minister to má pod palcem, digitalizaci.
1: To je zajímavé, že jako se přece vždycky říká, že v jednoduchosti je síla, tak proč další formuláře?
0: No právě. Právě kdyby to, a šlo by to tak jednoduše, ale já si říkám, bože, to jsem ještě žila v dobrém období, že možná toho tolik nebylo. A stejně vždycky to vím, i starší kolegové říkali, ale prosím tě, z toho si nedělej těžkou hlavu, a tím odpovíš tak nebo tak, oni to stejně nečtou, takže nemusíš mít nějaké mindráky. A já jenom zpětně si říkám, bože, co za život jsem spáchala hříchu, ještě že už je to všecko za mnou. Ale já to jako hříchy neberu, já se v duchu směju. Já jsem to dělala s chutí a s radostí, i když to nebylo třeba podle předpisů, protože jsem to dělala proto, abych pomohla svým pacientům a ne abych poskakovala podle nějakých pánů z vrchu. A tak je to rozumnější a doufám, že si tenhle ten zdravý rozum snad ještě zachovám a že mě to nikdy nebude vyčítat, tak mě to taky ani vy nevyčítejte, já to nebudu říkat dopodrobna. Ale těch podnětů máte pravdu, je moc a nemáme si jich všech všímat.
1: Já mám rád, když si můžu někdy jako tak jako třeba rýpnout. On to nemyslím teď zrovna jako na posluchače, ale všeobecně, tak jako když si jako rýpnu a mě to tak zahřeje u srdce, tak já si teďka dovolím jedno rýpnutí, ale to už se musíme rozloučit. Bude to hned po vás, ano?
0: Ano.
1: Dobrou noc, ať se daří. A děkuju vám za zavolání, Noro.
0: Já taky. Dobrou noc.
1: Malé rýpnutí, já teda na to upozorňuji, že máte kolem sebe moc reklam, to je jedno, televizních, rozhlasových, hodně reklam. Znám vám jednu televizi, tam máte pocit, že spíš dávají jenom ty reklamy a ty filmy jsou taková okrajová věc, Bčková. Helejte se, já si myslím, že i na tom zlém se dá lehčím popíchnutím najít i přece něco milého, hezkého a známe to všichni. Nebo ne?

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, máme tu noční linku. Dnes na téma, čeho máme v životě moc. Zkuste to vzít třeba i fakt filozoficky se zájmem, třeba i možným nějakým řešením, anebo je to neřešitelné v současné době, protože rok 2026. Hledajte se, jestli vy něčemu nerozumíte, protože na to vám hlava nestačí a já třeba nechápu, jak se neustále říká, jako já to vím, co to je, vím, jak to jako vypadá, ten proces znám, ale prostě, zkrátka, pardon, jakmile mi někdo řekne něco, že se vytisklo na 3D tiskárně, no tak to bych jako nejradši praštil tou 3D tiskárně. Co to jako je 3D tiskárna, nebo... No, já chápu, vytisknout si dům, jako, no co to je za blábol, nebo tak kosmickou loď, já bych, to je tiskárna prostě, to je tiskárna, tam se dává papír a ne to či ono, aby to dělalo, ne. Proč proto někdo nevymyslel nějaký jiný název? No bylo by to lepší, příjemnější. Pojďme dál. Mám tady třeba Milan, který píše, v prvé řadě bombardování nevyžádanými reklamami. Pavel, kdyby jsme v životě měli tolik peněz a štěstí, jako máme nemocí, pak by to byla paráda. Dobrou noc, Pavel, to bych byl teda poměrně, Pavle, hodně chudý, teda nechci se vychloubat, ale no, tak až v poslední době se to tak nějak jako rozmohlo, ale jinak zdraví jako řípa. Dokonce i soudružky vychovatelky v mateřské škole mi nedávali kamaše jenom proto, abych nastydl v zimě. Nezadařilo se, zocelili mě. Bedřich, dobrý večer. Já plné zuby mám, když nám říkali, že se musíme očkovat proti COVID-19. Já nemusím nic, taky jsem nebyl proti COVID-19. No ale tady bych se možná zastavil, nechci říkat nic na téma účinky a vůbec výzkumy, průzkumy, to není podstatné, ale... To lezlo vážně na hlavu. COVID v rámci rozhlasového televizního vysílání opravdu to lezlo na hlavu. A já už jsem, z toho jsem byl opravdu, to bylo jediné mé období snad v životě, které jsem fakt neměl rád v rámci vysílání, kdy člověk neustále říkal COVID, pandemie, COVID. Teď ještě navíc, jako někdo neuměl vyslovit, že epidemická, no to bych se zbláznil. Jaká epidemiologická, asi to epidemická, ne? Nebo epidemiologická. Nejdřív si v tom, kolegové, udělejte pořádek a pak něco říkejte. Ale je fakt, to jsme tady neměli, zasáhlo to každého z nás, ale myslím si, že toho bylo moc. A co vy, co si myslíte? Budu rád, když ještě někdo do půlnoci zavolám. Máme tady připravenou i písničku, ale nebude nutná teď, ale až za chvíli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, nebojte se, vytáhněte zaprášenou pevnou telefonní linku, zkuste vytočit nebo vyťukat číslo sem k nám, případně mobilní telefon, tam doufám, že nás máte v předvolbě číslo 1, je to vyřešené. Kdo nám volá? Haló, kdo nás potěší? Tady Honza. No, úsměv slyším.
2: Já vypnu rádio,
0: ano. Ale ten úsměv jsme slyšeli 600 tisíckrát a bylo to poměrně sympatické, mimořádně.
2: 600 tisíckrát.
0: Už je to dobré.
2: Iveta.
0: Iveto.
2: Olmout Radíkov, jo.
0: Zdravím vás, zdravím.
2: A já vás taky zdravím strašně moc. A všechny lidičky, co poslouchaj, já taky jsem taková sova, co nespím, já ožívám o půlnoci. Tak, to téma teda je, co je to za téma? Ještě jednou.
0: Čeho máme v životě moc? Čeho aha, až příliš, aha, jako co nás může, to můžou být hmotné statky, taky nemusí.
2: Čeho máme v životě moc, tak jako něco vám povím. Spíš moje téma by bylo, čeho vám mám málo, jo? Já nemám ničeho moc.
0: To máte ale, tak akorát, jo, všechno.
2: Ale ne, já nemám ničeho moc. Ale žiju z mála. Žiju u lesa, mám pejsky tady, nemám peníze, žiju z ruky do pusy, jak se říká, nechtěla bych říkat do huby.
0: A nebo z misky do tlamy.
2: Ano. Ano. Takže já nemám ničeho moc.
0: V tom
2: případě,
0: ale
2: a jsem šťastná.
0: To stačí,
2: jako.
0: To člověku stačí, přece nemusí mít moc.
2: Ano, protože já uznávám takový to reiki, jo, takový to, ten šrimanší, jo.
0: To jako by se stalo, nebudeme říkat, ať neděláme reklamu.
2: Ano. A já se tím řídím a prostě já prostě žiju z mála.
0: Mně to stačí.
2: A jsem šťastná.
0: No to je dobře. Takže sova pálená. Mám jí tady, mimochodem na našem sídlišti.
2: Ježíš, fakt, vy to máte?
0: Ne, to je archivní sova tady z našeho počítače, ale je fakt, že jednou, já jsem si je ty holky...
2: Normálně.
0: Já si je musel natočit, řeknu vám, kvůli čemu jsem já nemohl spát jednou v noci. Vytáhl jsem nahrávací zařízení, takže jestliže se vycítíte jako ta sova, která ponocuje, tak teda jsme tam měli dvě teda obtěžovatelky, nebo dva kousky. To, když slyšíte v pravidelném intervalu, tak si říkáte, ježiš, tak už na to skočte. Děkuju, dobrou noc.
2: Na to mám skočit.
0: Ne vy, ale sovy, nebo ti, kteří nás v noci budí.
2: Já jsem rozesmála několik tisíc lidí na země kouli.
0: No, tak úsměv léčí, to taky byste měla vědět.
2: Jo, já už mála prostě, já nic nemám. A já jsem šťastná.
0: No v tom případě nic nemám, nic nedám. Já taky nic moc nemám, ale dám vám písničku. Já vím. Dokonce bych vyjmenoval i jejich jména. Říkáte to pravidelně.
2: To je Fliček, Kristinka a Ori.
0: Děkuju. Děkuju, že drbu na čumáku. Posílám písničku a granulky na dobrou noc a vám taky úsměv a pohlazení a písničku do konce vysílacího dne, kterým je středa 17. Tak zdravím k lesu a dobrou noc.

0: děkuji za e-maily, za dopisy, ať už ty elektronické, ty, které jste donesli na recepci Českého rozhlasu Střední Čechy, tady v Praze, v Karlíně, anebo i ty ručně psané poštou odesílané. Ano, došly. Nevím teda, jak dlouho putovali, jestli byli v depu třeba ještě několik týdnů, ale došly, děkuju, vážím si toho. Píšete hodně témat, která byste rádi probrali v rámci nočního vysílání. Tak především děkuji taky posluchačce, o které jsem mluvil hned v úvodu hodiny. Ano. Já už si to tady otvírám, abych to řekl zcela přesně. Mnohokrát děkuji konkrétně Marii, která se poptávala po informacích o noční lince, o vysílání a jak nejlépe poslouchat vysílání rozhlasu a té své oblíbené regionální stanice, tak jsem podal informaci, že digitální rádio to jistí a je to vyřešené. Taky jsem dal nějaký tip. Ostatně v Humoriádě na regionálních stanicích Českého rozhlasu můžete v rámci každého tohoto týdne v tomto měsíci jedno DAP rádio vyhrát. A ještě taky mnohokrát děkuji opravdu za témata, která jste poslali. A dokonce tady se posluchačka Zdenka, která mi psala, o které jsem mluvil úplně v úvodu, napsala několik možných témat. A řeknu vám, že polovinu z toho, co píšete, to bude, a to už mám i dlouhodobě plánované, jako třeba moje 13. komnata nebo vychytávky v domácnosti. Eutanázii už jsme ji měli společně, ale rád ji proberu ještě jednou, protože to vás zaujalo velmi, ale téma poezie v našem životě nechybí vám. Myslím, že to bude prázdninové terno červencové noci. Tak to vidím.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den, čtvrtek 18. června 2026. Tady je Honza Macon, vysíláme z Prahy. Noční linka má ještě před sebou skoro 60 minut na téma, čeho máme v životě moc. A než se někdo dovolá, než se někdo proboxuje do vysílání, tak blahopřeji těm dnešním oslavencům. Milan, Milana a taky v příjmenáři někoho máme, vidíte, já jsem prvně zapomněl otevřít příjmenář, už ho mám. Tedy dnes ve čtvrtek 18. dolistovávám slaví Bočkovi, takže i vás pozdravuji, štěstí, spokojenost, klid, pohodu a hodně nás, hodně Českého rozhlasu.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
0: Tady mi někdo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání reagoval na mou poznámku, kdy jsem mluvil o tom, že vás v rámci nočního vysílání poslouchá několik desítek tisíc. Tak tady posluchač, to jste se mohl představit klidně, jak jde zjistit, kolik má noční linka posluchačů? Opravdu několik desítek tisíc, jak jste říkal? Já vám řeknu zcela upřímně, nepídil jsem se po datech všech regionálních stanic a součtů v poslední době určitě ne, tak bych se mohl i splést, kdybych řekl nějaký údaj, který si myslím, ale ten, který mám podložený a ona ta poslechovost stanic se zas tak razantně moc nezměnila, je z roku 2023 a snad neřeknu něco špatně, bylo to pro jednu diplomovou práci, zapotřebí zjistit takového čísla a náš dramaturg Zdeněk Novák, který vede noční linku, tak píše, kdyby náhodou poslechovost na regionech v čase vysílání 23.00 až 1.00 od pondělí do neděle je průměrně 26 tisíc posluchačů denně. Každý den noční linku ladí přibližně 25 tisíc lidí a to je dost. A propo, uvedl jsem, že to je z roku 2023. Nevadí, popojedeme dál, je tu ráno, Marcela Holanová mi teď bude pět, jaké budu mít já ráno.

0: Teda já, když mám špatné ráno, tak myslím, posluchači to nepoznají. V rámci mé mateřské stanice Český rozhlas Střední Čechy, kde vysílám od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou, takže i dneska po noční lince procházka po Karlíně, jsem tady s Bárou, takže půjdeme si za teplé noci udělat pár kroků, tak jako vy, někteří posluchači, ale v noci, ne přes den. No a pak s úsměvem do nového dne, kterým je čtvrtek 18. června. No je fakt, že kdybych uměl zpívat, tak to by byl balzám, teda řeknu vám. Já vím, že bych zpíval skvěle, ale na to nemáme teď čas, protože zase moc ho nemáme. Ale něco v životě máte, něco, o čem se dá říct, že toho máte moc. Může to být věc hmotná, ale i nehmotná, nebo můžete to vzít všeobecně, co vás na celém světě štve. Řekněme si zcela upřímně, že to, co člověka tíží, řekne-li svému kamarádovi nebo někomu, tak to je potom sdělená starost, poloviční starost. Nebo to neplatí už, nebo nevím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, telefonní číslo znáte, kdo jste náhodnými posluchači, náhodnými kolemjdoucími, jak říkám, tak neoštíchejte se klidně, zvedněte telefon, máme na každé povídání přibližně 5 minut k tomu písničku a nebo také další vzkazy, které odesíláte a to docela čperně, tak vám za to děkuji. Třeba Milan, ahoj Honze, milí posluchači a lidi, co pořád dnešní nás denně svými aktivitami vytváří tedy. Já moc mám Van Falše, nebo mě píše One Falše, tak Van Falše u lidí, kteří se denně účastní pořadu. Osobně mám moc lidí a jejich falše. Stalo se tak i u kamarádů, že ti to mají v pohledech, na jejich charaktery nic moc. Na druhou stranu mám lidi moc rád. Teda Milane, než jsem se teda překousal tím vaším vzkazem a než jsem ho pochopil, ale ono to dává určitě to dává kompaktní pohled na věc. Ale řeknu vám, jestli jsem se něco v životě tak nějak jako nenaučil, ale k čemu jsem jako dospěl a už je to teda nějaký pátek zpátky. Já vám řeknu, já jsem tak rád, když někdo o někom řekne, že je kráva nebo vůl, dobytek, no prostě něco hanlivého. Ježíš, to je tak krásné, sympatické, že to není, že nejsme stejní přece. To by bylo tak nudný, o ničem, ten život by byl takový prázdný, stejný, nic neříkající. A takhle, ta pestrost, no, panebože, to se ani nezasloužíme. A ještě když si uvědomíte, že ten člověk se tou bů nestal, ale narodil a ještě se rozmnožil, no, tak potom není vůbec co řešit. Telefon do studia 731 800 900, volejte, kouknu, jak to vypadá, jestli někdo vůbec. Ježiš, mě se to tady celé kouslo. To je z toho, že tady na mě Petr Kubala nemyslí. Já jdu restartovat telefonní aparáty a mezi tím písnička. Snad to všechno stihnu od Ranger Splavci.
1: Noční linka.

0: 14 a Český rozhlas Amacík. Dnešní doba jako by byla postavená na neustálém přebytku. Více věcí, více možností, více kontaktu, více informací, jenže člověk často zjišťuje, že právě toho víc je vlastně možná i někdy až příliš. Přeplněné byty, hlava plná upozornění z mobilu, kalendář bez volného místa a pocit, že člověk nestíhá ani odpočívat. Někdo má moc práce, jiný moc hluku, další zase moc lidí, kteří mu mluví do života a možná právě proto dnes tolik lidí sní o obyčejném klidu, tichu a chvíli bez neustálého vyrušování. Řeknu vám, měl jsem dnešním tedy míněno středečním ranním vysílání. Říká se tomu palma, tak jako hovorově. To zní vlastně sympaticky, jo, ale to znamená ticho. Já jsem ticho ve vysílání, nějak jsem si to tady blbě všechno spospojoval, ty písničky, znělky a podobně. A když máte ticho, tak samozřejmě co vteřina, to máte pocit jako 100 let. Ale když u toho nejste, u těch strojů a jdete na malou, na větší, nebo jdete na kouřovou, tak nevnímáte, že? No a ono vám to tady začne houkat najednou, což je znamení pro všechny, kteří tady jsou v celé budově, houká to, takže ta stanice má ticho. Tak se to řeší, křičí, no a já než doběhnu těch, nevím kolik, 40 kroků z místa, kde se smí, tak nějak na čerstvý vzduch, no tak to ticho tam nějaké bylo, že? Já si pamatuju úplně první ticho v životě, které jsem měl v rámci vysílání. Bylo to asi minutu a půl a nějak jsem to úplně neprožíval. A první, co mě napadlo, jsem si pustil mikrofon. Když abych to přešel, nic neříkal, já jsem řekl, ticho léčí. Řeknu vám, že šéf se teda smál poměrně dost, jo, ale stálo mě to 2000. Nevím, jestli dnešní ranní ticho bude mít nějakou ještě šéfovskou dohru, ale to nebylo schválně. A zase na druhou stranu buďme rádi za naše nedokonalosti, protože umělou inteligenci, tu si tady můžete nainstalovat, může si s vámi povídat, ale to není ono. Ta vám takové ticho neudělá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A co vaše příběhy? Konečně budu moc rád, když to budete třeba právě vy. Nevím, kdo to je. Kdo tam? Odkud?
2: Ale tady je Marie Dobříš, Vlakla Dobříš.
0: Dobříš, ano, zdravím vás do toho města, krásného, takového ano. Opraveného. Teď jsem tam nedávno nejen projížděl, ale i zastavil se, teda vám řeknu.
2: A kde pak? Co jste tam dělal? Někde jste jedl v hospodě?
0: No vůbec, šel jsem do bankomatu si vyzvednout peníze.
2: Aha, no tak já jenom bych vás chtěla pozdravit. Já a taky nejen vás, ale i pana Kubalu. A hlavně podrbejte Barunku za ušima.
0: No, musí drbu, ale má, no, nemá z toho rozum úplně. Chce spát a chce jíst, ne, chce jíst. Aha, v jejich očích.
2: Tak já bych vám chtěla říct, čeho mám strašně moc.
0: Řekněte mi.
2: Já vám to řeknu, ale vy mi to budete závidět.
0: Nebudu.
2: Já mám strašně moc dobrých předsevřetí.
0: Fakt? No tak no. Ven s nimi, pojďme, já si to budu
2: to
0: znamenat.
2: To vám to budu říct, já když právě takhle večer si uléhám, mm-hmm. tak já taky usnu brzo, ale než usnu, tak si ty předsevzetí říkám. Zítra uvařím, mm-hmm. vyžehlím, mm-hmm. vyluxuju, umeju koupelnu. No a takovej předsevzetí mám.
0: Jo.
2: A ráno, ne že bych na to zapomněla, jo, ale ráno najednou mám strašně málo času, jako ta první paní, to říkala.
0: No jasně, a dá takže se to odložit. Dá se to odložit, že?
2: Ano, v důchodu se to dá odložit. A protože nic nestíhá, já bych to tý paní řekla. Řeknete si, zítra je taky den.
0: No jistě.
2: Tak takhle, no, vidíte, tak proto mají důchodci málo času.
0: No, už jsme to taky probírali, ale prý to není jako úplně pravda. Jenom tím, jak je člověk prý starší, a ono to vlastně zaznělo i dneska v rámci vysílání, že přece jenom ty lidi jsou takový zpomalenější, tím pádem vlastně na všechno potřebují moc času. Máte s tím problém jako duševní, jako že nestíháte všechno, co byste chtěla?
2: Já ne, já určitě ne. Já si řeknu, to počká do zítřka, no, ale třeba některý lidi by s tím problém měli, ale já mám takovou nejlepší kamarádku, tak si vždycky večer řekneme, co jsme udělali, ne, nejdřív, co jsme chtěli udělat. a to jsme nestihli.
0: A pak jste si dali lahvičku vína a pak jste nestihli ani to.
2: To jsme si nedali, my si telefonujeme, ale kdyby bydlela naproti, tak aby jsme si ji dali, no.
0: A prosím vás, a to ale... je nějaká překážka dát si víno během telefonu?
2: No, já si ho můžu dát, ale ne, sníže.
0: A můžete na dálku. Máma to taky tak dělá.
2: Já to taky tak dělám. Když má někdo narozeniny, tak se tady na něj napiju. Ale ještě jsem vám chtěla říct,
0: povídejte.
2: Že mám ještě hodně, hodně, hodně kolem sebe dobrých lidí.
0: Určitě.
2: Ale jsou to sousedi, ano. A vůbec takový zlatíčka jsou to.
0: No, ale víte co, ty vyzrálejší osoby staršího věku, jako už potom jako třeba mívají i špatné odhady a jak to říkal Zdeněk Izer, nějaká, můžu to říct upřímně?
2: Můžete.
0: Víte co, že se tváří jako kamarádi, slušní lidi, mému srdci blíž, a přitom je to svině převlečená za kamaráda třeba. Máte v tomhletom jasno? Máte opravdu cit?
2: To jsou cizí lidi hodní. Jdu do krámu, já špatně chodím a zhrnutím teda na zádech baťoch. Jdu pro chleba a mám baťoch plnej a těžkej. Tak jsem potkala pána, říkám, prosím vás, mohl byste mi ten baťoch pomoct dát na záda? On samozřejmě, mladý člověk, tak
0: no,
2: 40.
0: Vidíte to? A já...
2: Ale teď to není celý a ano. Já než jsem šla těch 10 schodů z holí a ze zábradlím. Tak on ušel z krámu a říká, a můžu vás někam svíst?
0: Ježišmarja, určitě.
2: Já povídám podle toho, kam jedete. Jestli jedete do toho kopce, anebo jestli jedete do města.
0: Jo, a zrovna vám... říkám, že žádný peníze vám nedám. Já mám kartičku tady s seniorskou. Jízdní zadarmo mám s vámi, když už pojedu.
2: No a počkejte, ale on mě opravdu teda vzal nahoru do toho kopce, ale to já jsem ho stihla vyspovídat. On dělá sanitního... jako toho bratra, ne úplně, že by měl zdrávku, ale toho pomocníka v nemocnici. A takový lidi, takže vozí třeba ty, co nemůžou chodit, takový lidi jsou tam asi hodně platní.
0: V tom případě udělal dobrou
2: věc. Strašně, strašně empatický člověk. A na takový já mám nějaký štěstí, ale víte, co zase, já to taky řeknu, jak mi zobák narost. Líná huba, horí neštěstí.
0: Přesně tak. Já si to myslím taky.
2: Kdybych si o to napůl neřekla, tak jsem to táhla pěšky, že?
0: A já vám ještě...
2: Ale proto...
0: Ano, omlouvám se.
2: To zlatý člověk.
0: Jenom jsem chtěl říct, že já jsem se svým věkem pozdějším, nebo tím, jak jako člověk zraje, tak vám něco řeknu. Líná huba holí neštěstí, to je jedna věc, to je pravda, já jsem se to naučil. No tak se zeptej, když za to nic nedáš, přece ne, no tak řekne ne, když tak, když to nejde.
2: Ano.
0: Ale zase na druhou stranu, já... jako, já se klidně zeptám, ale já už bez té vaty. Já teď už jako jsem ve věku, kdy neříkám vatu a předem to říkám. Já vynechám veškerou vatu, která by k tomu mohla být přivařena, ale řeknu to rovno. Já prostě potřebuji někam odvést, nebo já prostě něco potřebuju, vysvětlovat, že mi umřelo auto, tamhle zaspal jsem něco a pámu by učit. Taky chtěl, ne, rovnou jdu na věc.
2: No vidíte, a tady u nás máme taxíky pro starý babky a pro starý dědečky za malou peněz, tak já můžu jezdit taxíkem. A je mi to jedno, jestli se to podělá nebo ne. A volá se jinej. Takže to mám další výhodu.
0: Jo, v dobří si se oplatí žít.
2: Těšte se, až budete hodně starý. Nemá to chybu.
0: Já doufám, že budu mohoucí. A to bych si přál a vám to taky přeju, to, že, aby vás to, nic nebylo mohoucí, abych nepotřeboval pomoc od druhých,
2: no
0: abych...
2: Tak. Tak hele, tak se mějte
0: taky.
2: Strašně moc hezky a moc ráda vás poslouchám.
0: Já vás taky, dobro.
2: A musím se vám omluvit, že telefony jsem se nemohla zúčastnit, protože jsem ráno vstávala v 6 a to zase, abych šel spát v jednu, to nešlo, ale půlku jsem slyšela. Tak se mějte, dobrou noc a ve všem hodně štěstí.

0: Netrpezlivý. Ano, kapela Elán taky v našem vysílání. Zdravím do celé republiky, kde nás posloucháte, ať už jste v práci, doma, na cestách, na chalupě pod pergolou taky. Myslím, že posledně někdo říkal, už se těším, až pojedeme na chalupu nebo na chatu. Pergola. Taky zdravím mámu mojí, asi pravděpodobně poslouchá, syna neviděla už pár dnů, tak jestli se jí stýská, tak poslouchá digitální vysílání v jižních Čechách, ve Veselý nad Lužnicí, nebo kousek od Veselý nad Lužnicí. Maminko Sinátor nepřijede, jede na Moravu o víkendu, potřebuje tam něco rozhlasového, pracovního, k natáčení a navíc noční linka tedy tento víkend, do konce týdne určitě ne, no a dál uvidíme. Ono se to nějak vyvrbí, neboj, případně mé telefonní číslo znáš. A co vy, čeho máte v životě moc? Ptám se vás, voláte, děkuju za to a koho vybrat, teď mi to tady bliká úplně všechno. Halo, halo, Český rozhlas, pěknou noc vám přeji.
1: Dobrý večer, Honzíku, zdraví vás Mirka z Brna a taky všechny milé posluchače.
0: Taky zdravím.
1: Ještě než začnu k tématu, tak bych vám chtěla říct, že poslouchám a čekám vždycky na tu noční linku, až tam budete vy a potom můj zlatý Borek Kapitánčík. Akorát bych vás chtěla poprosit,
0: ano,
1: kdybyste tak měl možnost mluvit s generálním vaším, kdyby ta noční linka mohla být aspoň o hodinu dříve. Protože problémy se spánkem potom, no, takže to je takové moje přání, už to tam někdo říkal vám, někdy, myslím,
0: ono je
1: jednou,
0: to,
1: dvakrát.
0: Ono je to ono, tak to čas vím, od času, to někdo zmíní, ale fakt, že kdybych vám měl říct sám jako za sebe, jak to vnímám, jakoby co do počtu volajících posluchačů, tak úplně vím, že statisticky vzato se posluchačům moc před půlnocí úplně volat nechce. Teda mám to tak jako vypozorované, takže proto těch příspěvků čtených mám víc v té první hodině než v té druhé. Ale to je tak jako obecně, samozřejmě některé téma je nosnější, některé méně, některé, které si poklepete na čelo a dáte si dobrou noc a pak si budete nervit, že nespíte. A ten čas, řeknu vám, bylo by to možná fajn pro tělo a mysl, na druhou stranu, jestli jsem zavnímal víc takových jakoby tesků, tak že spíš delší by chtěli tu linku, delší, tak nějak jsem já nabil
1: domů,
0: delší ještě o hodinu, ale to už by někteří posluchači nepřežili třeba.
1: No, ale já bych ještě, no tak nic se neděje nakonec, že jo, ale ještě bych vám chtěla říct, to kdybyste tak přijel do Brna, když bude den otevřených dveří v rozhlase, abychom vás taky poznali.
0: Já vždycky, když jedu, já se přiznávám, já se tak snažím vyhnout Brnu, ale ne protože bych ho neměl rád, ale ty kolony. Já jezdím pravidelně na Moravu, na Hanou, jezdím do Holešova, teď pojedu o víkendu do Holešova, na Holešovskou regatu. A když si představím tu cestu, tak to je 20, v tom většinou strávím v koloně 20-kilometrové a umírám. Tak jsem to právě potom v neděli jednou zkusil přes Olomouc a zjistil jsem, že to je úplně na stejno časově, ale bez kolon. Tak uvidíme, no. V pátek pojedu, mávnu vám, když tak, jo?
1: Jo. No a teďka teda k tomu tématu. No, jsem už starší v důchodu a víte, když nad tím přemýšlím, tak víte, čeho já mám moc? Moc akcí. Já se prostě nezastavím, už to tady zaznělo. Ale já mám tolik kamarádů, kamarádek a nestíhám naprosto, už se nad tím sama zamýšlím, že to budu muset nějak řešit. Já vám jenom tak rychle řeknu můj týden. Tak pondělí hřbitov, to je vždycky na půl dne. V úterý s kamarádkama, s turistkama výlet do Lednice, moc doporučuju, je tam krásně. Ve středu jsem dneska zavařovala, zítra jedeme na hrad Perštejn, i když bude horko, tak jsme se rozhodli s mýma milovanýma turistama. Pátek budu uklízet a sobotu mám moje kamarádky, každý týden se scházíme na párty a na kartách a zasmějeme se a vínečko. Takže mám
0: vínečko,
1: život moc ráda, mám ráda lidi, ale prostě už si říkám, že to budu muset nějak omezit.
0: A proč?
1: Že to není možné.
0: A proč? Řekněte mi proč.
1: Protože jsou potom ulítaná.
0: No a,
1: taková...
0: a kdy jindy máte ten život prožít pořádně než teď?
1: Než teď, to je pravda. To jsem si nikdy nemyslela, že já budu takhle v tom důchodu, nakonec pěkně žiju, mě to i vyhovuje, ale prostě já tam musím být, to je moje vlastnost, že já všude musím být.
0: Když vás vyhodí dveřmi, vrátíte se oknem, vy tam prostě musíte být. Když si to naplánujete,
1: být,
0: tak to...
1: A já jim taky prý, ale chybím, oni mě to tak říkají.
0: Jo, jenom jestli náhodou teda.
1: No a turisté, že jo, to jsou tak báječní lidé, to mám štěstí opravdu, tak každý týden nebo 14 dnů prostě máme vycházky. Je to báječné, ale už z toho celá někdy taková, no...
0: No, helejte se, já vám rozumím. Já vám rozumím na druhou stranu. Já tohle to říkám, když nejsem nějaký alkoholik, ale dám si čas od času stopičku, dobře, tak někdy to taky umím přehnat. Ale ne špatně, vím, kdy mám dost. Ale proč to zmiňuju? Ono v tom věku, ve kterém jsem, už jako nechcete se zničit, protože když se zničíte... Po alkoholu, tak to už není jako, že můžete jít druhý den do práce, nebo nedej bože, rovnou do práce.
1: No jo,
0: to už je to, co s váma táhne týden.
1: Takže tak, to je hrůza. Takže já jsem z Moravy, takže tam od Břeclavy, takže u nás bylo vždycky vína dost, taky nedělal víno, ale ne, to já nepřeháním.
0: No
1: to,
0: právě, že člověk ví tu míru.
1: Ne, ale když máme sraz takový, tak tomu ta sklenička patří, ne?
0: Jo, no, to je, já vůbec
1: tak
0: vám...
1: to berem.
0: Já to beru, respekt.
1: Takže...

0: věci prostě, ale jinak si říkám, jak jsme tady hodnotili prostě různě třeba i tu televizi, rádio, tak ono štve mě, že se hádají, dohadují se, zvolili jsme si někoho a oni se pořád dohadují. Tak to mě teda moc nebaví.
1: No a koho by to bavilo? Koho by to bavilo?
0: Že jo.
1: Já naprosto rozumím Zuzaně Bubílkové, která říká, že prostě ty debaty, které vedla, že vlastně byla tak ráda, že je mohla opustit, protože už věděla, co ten politik řekne. Věděla, že vlastně je to stejné, je to... A víte, může mít člověk jakýkoliv škraloup. A teď nemluvím jenom o politickém dění, myslím všeobecně. Můžete mít životní škraloup, který se s vámi táhne. Na druhou stranu je to váš život, jste si za něj zodpovědný. A zase, budu to brát tou lepší cestou, díky za tu pestrost. Aspoň to máme zajímavé v tom životě. No, ale no, lahát se nemá.
0: Ale ano. Měli by se domluvit, aby to prostě nešlo do ET. Už nějak je to takové, zhrublo to všechno. No a pak mě ještě štve ta čeština, protože my jsme v Česku a samé cizí názvy, samé shopy a já nevím co. No, takže s tím ale nic nenaděláme. Takže to jsem se vám svěřila a posluchačům. Mám ráda lidi a vždycky si ale říkám, i přes všechny trable je ten život hezký,
1: no,
0: že jo?
1: Tak, že já s tím naprosto souhlasím, absolutně. A hlavně mít pochopení, cit a je pravda,
0: jo,
1: že...
0: A kamarády.
1: Přesně. A neustále nové kamarády. Pěstovat si ty své staré, nebo ty, co už máte léta, protože pěstování i takových vztahů je naprosto skvělá věc. Bez těch lidí
0: ano,
1: si člověk neumí představit.
0: Ano, musíte taky něco odpustit, že jo, a jede a se dál.
1: Zakončíme prostě. Naše velmi... Ježiš, my povídáme dlouho. Kdyby tady byl kolega Kubala, už křičí, už nonverbálně komunikuje a už mi to podřezává krk. Takhle on to dělá a já potom rychle končím. Ale chtěl jsem vám jenom říct poslední věc. Tu skupinku s těma holkama, se kterýma chodíte, jsou to jenom holky? Jsou to jenom holky, nebo je tam i nějaký chlap?
0: No, Honzíku, je nás 5 a z toho 4 vdovy.
1: Jo, tak. No, já jsem to chtěl zakončit mile, jako víte, co se říká takovej vtip, jak se sešly ty holky na to kafíčko, na to latéčko. No, tak
0: no
1: přišli,
0: domů,
1: sešli
0: tak
1: se a neměli si...
0: Doma u jedné.
1: No jasně, ale takhle, jeden vtip je o tom, že se takhle sešly ty kamarádky, dali si to latéčko nebo vínečko a neměli si co říct, protože přišly všechny. Rozumíte?
0: Jo, tak to nehrozí. No a potom turisti, tam jsou taky chlapi, kteří to oživí, sranda. Takže prostě mám to tak, ale mám toho moc.
1: A děkuju vám tak. A dobrou noc.
0: Zdravím
1: do Brna.
0: Zdravím vás moc a někdy naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou, ať se daří, pěkné sny a hlavně žádné rozčilování před spánkem. Do Brna pozdravení, v pátek projedu kolem, možná...

0: To jsem si taky zpíval, není to tak dávno. Studánko stříbrná, kde tě mám, ona vyschla. Ona, moje oblíbená studánka, vyschla, Bára neměla co pít, až mě to překvapilo, jaké bylo sucho. Ale už snad nějaké ty zásoby vody v lesích už jsou po těch deštích, tak snad se to zase nevysuší velmi rychle. Čeho máme v životě moc, nebo tak obecně vy, na čem troskotají třeba plány u vás, protože něčeho máte moc. Povězte mi to. Do jedné hodiny ještě čas. Píše Helena, tady mimochodem, Honzo, děkuju moc za rozesmání, jak jste povídal o té tiskárně, nemohla jsem se udržet smích, protože si už dlouho říkám a myslím to samé, prosím vás, to jsme se bavili o té 3D tiskárně tady, já tomu nerozumím, proč 3D tiskárna, to je prostě, to je stroj, to je krám, který prostě umí všechno. Jak může 3D tiskárna tisknout barák? Ne, nemá proto víru, to mě tak rozčiluje a přitom já nejsem zas takové technické nemehlo, já jako vím, co to je, mě jenom rozčiluje ten název. A když si uvědomím, že vlastně jsem ve věku, když jsem nastoupil do rády před opravdu dávnými lety, v počátku 90. let, tak mohu říct, a vlastně nerad se k tomu i vracím, ale ten zvuk byl tak charakteristický. My, co pamatujeme, ještě funkční dálnopis. Z toho přicházely pravodejské informace ze zahraničí. Pane, jo, dáme to pryč, stejně jako telegramy, o kterých jste si mimochodem taky žádali, že byste rádi slyšeli v rámci témat nočního povídání. Co píšete dál? Třeba Jenda, a tady budu s Jendou souhlasit hodně, mám dost spamu a nejen toho e-mailového. Mimochodem, krásná čeština, píšete správně e-mailového, tak, jak by se mělo, protože ta pomlčka je důležitá, ta pomlčka je velmi důležitá, protože jinak bychom mohli vlastně malovat, když se to tak vezme. Jenda, mám dost spamu nejen toho e-mailového, nakupuji hodně na internetu už dlouhá léta, proto se jen těžko zbavuji nevyžádaných zpráv i nevyžádaných telefonátů. Všude chtějí zadat e-mail, taky skvělá práce, i hned vám začnou posílat nabídky, i když si ani nic neobjednáte a tu stránku bez dokončení objednávky zavřete. Takže jsem si na boj proti tomuto nešvaru vymyslel vlastní systém, do žádných internetových formulářů nezadávám e-mail, který opravdu používám, a už ani telefon, který opravdu používám. Další informace na téma nespamovat.cz. No, Jendo, když tady skončím, ten máš příspěvek trošku delší, ale když to tady zarazím, já to dělám taky. Jo, já to dělám taky. Rozhodně nepíšu svůj funkční e-mail, když je něco podmíněné právě e-mailem a když je nutné telefonní číslo. Je mi líto, kdo má telefonní číslo 777-111-111.
1: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: 043 zvolníme, pěkná, pěkná, pěkná, a během ní někdo z vás u telefonu. Tak snad to bude fajn, milé rozloučení a uzavření, nebo budou dva, uvidíme, uslyšíme. Hezkou noc přeji.
2: Pro tvůj dech

0: No pěkná, ale třeba nevěrná právě Jankovi, jo? Bude volat Honzovi do studia Českého rozhlasu. Studio, které je připravené přijmout další hlasy z České republiky, kdo nás posloucháte v síti regionálních stanic anebo na stanici Český rozhlas Pohoda. 731 800 900, čtvrtek 18. června. Jak trávíte noc? Máte něčeho moc? Ne noc, moc. Zavolejte, ať to můžeme taky uzavřít, to dnešní povídání, budu moc rád. Halo, halo, Český rozhlas. Kdo pak je tam? Kdo je na druhé straně?
1: Dobrý den, tady Iveta z Teplic.
0: A zdravím do Teplic.
1: Tak, já bych nejdříve chtěla pozdravit paní Noru do Frenštátu, že dlouho jsem ji neslyšela a hezky vždycky vypráví, že ji ráda poslouchám. Pak bych chtěla vzkázat paní Elišce do Olomouce. Když má tolik volného času, tak může třeba číst knihy.
0: Neorganizujte jí život, ačkovat, neorganizovat život. Ona, když bude nebo... chtít, tak si ten život zařídí.
1: No a teď teda k tématu, jo?
0: Ano.
1: Takže si myslím, že máme strašně moc potravin, jo, vyrobíme. Když si třeba vezmete, kolik druhů salámu, sýrů, lahůdek, chlebu a pečiva. A není možné to všechno spotřebovat, že to vždycky končí potom někde prostě, že se to znehodnotí, tyto potraviny. A pak taky máme, hodně toho textilu se vyrobí. Čína, že jo, ta chrlí do celého světa.
0: Jo, jo.
1: Takže taky se to neunosí a také se to potom musí znehodnocovat. Takže to jsme prostě zavalení vším. A třeba i když přijdou děti do hračkářství, tak tam mají takový množství hraček, že ani nevědějí potom, co si mají vybrat.
0: To už,
1: jo.
0: To už nedostávají ani záchvaty toho, že nemůžou mít to, co chtějí.
1: To úplně, jo, já bych si teda taky nevybrala, jo, že když tam přijdete a teď to se obložení regálama, jo, s těma hračkama. Ale minule jsem se byla jen tak ze zvědavosti podívat. A třeba tak hezký panenky, jak jsme měli my, jako děti, že když jsme byli, tak takový dneska už nejsou.
0: Jako jaký? Já si pamatuju, že jsme měli nějakou kubánku, teda sestra měla nějakou kubánskou panenku.
1: Ne, tak já jsem měla už taky hezký, jo, že byl opravdu jako podobný, že měli hezký obličeje, jo, a teď to je takový prostě ten výraz v tom obličeji je takový nějaký, jo.
0: Jaký? No, je tam lifting.
1: A ty plišáci taky jsou některý takový spíš. No já nevím, že by se toho mohli i bát ty děti.
0: Proto zůstávám věrný klasice, myslím si, že krteček, ten zachrání vždycky všechno.
1: Autováno, že jo, automobil, to je prostě chrlí auta, to je hrozný, že v rodinách některých jsou třeba i tři auta a ráno, že jo, do práce, když jezdí, tak je tam jeden člověk, no, takže to jako dřív jsme byli skromnější, stačilo nám méně věcí, a dneska prostě ty kapitalisti, že ho chtějí na všem vydělávat, tak jenom chrlí, vyrábějí všechno a...
0: Iveto, ne, ale víte, že zatím to, co všechno povídáte, se dá shrnout do jednoho slova. Blahobyt. No. Moc blahobyt.
1: No právě, ale to kazí i lidi prostě, tak to blahobyt. No.
0: Ne, prachy kazí lidi. No, prachy a majetky.
1: Tak právě má, že ty kapitalisti nahodějí takový ceny, tak to nemáme podporovat, nakupovali drahý věci, že jo? Máme ty levnější koupit a no je to hrůza, no, co teďkom prostě v tom světě se všecko děje a
0: mám takový pocit, že to ale úplně nezměníme, ale jestli se vám ulevilo, tak je to fajn.
1: Změnili bychom to, kdyby prostě, říkám, jsme nekupovali tolik věcí, jo, když si vemte, co nabízejí třeba do kuchyně, všechny roboty, že jo, kávovary, a kdybyste to měl na všechno mít, tak byste potřeboval velkou almaru na tyhle pomůcky.
0: No. No, nemáme si kupovat zbytečné kraviny do domácnosti typu kráječ na chleba. Jo, to bylo mimochodem zvoleno jako nejzbytečnější přístroj kuchyně.
1: Myšlej, no. Na těsto, že jo, pak tady kávovary, fritézy a kde co.
0: Jo, káva. Já jsem si nedal kávu, já stále mám pocit, že mi něco chybí. Jdu si pro kávu, ale končíme. Děkuju za zavolání, Iveto, ať se vám daří. Zdravím do Teplic.
1: Taky a všem posluchačům dobrou noc. No.
0: Ano,
1: ano.
0: A posíláme smích, tedy zatím ten imaginární. Petra Černocká o tom zaspívá. Doufám, že se jí zadaří, aby jí ten smích on vrátil.
2: Noční linka. Poslední a první hodina. každé

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu, je tady noční linka, ano, s vámi Honza Macoun. Poslední minuty našeho povídání, no tak teď je to takové buď a nebo, dáme ještě posluchače, máme tady ještě příspěvky, nebo případně někoho z vás u telefonu, tak zkusíme telefon. Bude to stručné, doufám, Honza u telefonu, kdo má to štěstí a dovolal se jako poslední?
1: Staňka, já vás srdečně zdravím.
0: Trošku víc nahlas, neslyším vás.
1: Že vás srdečně zdravím.
0: Ano, děkuji,
1: zdravím.
0: Děkuji.
1: Honzičku. No, tak nebudu moc rozšiřovat tady pocity, které mám, poněvadž závis dělá z lidí duševně mrzáky.
0: Ano.
1: Ale domnívám se, když mám říct, čeho máme moc. Moc máme politických stran, stačila by levice, pravice a ať se mezi sebou poperou, ať tam jednou vládnou jedni po druhé druzí.
0: Já do toho musím máme vstoupit, moc... politiku ne, a když, tak jenom ať se dohodnou. Ať...
1: Ale stačily by ty dvě na ty šaškárny, nemusíme jich mít moc. Tak máme moc i církví, těch máme jako těch politických stran.
0: Jako myslíte, jako, že je hodně pánu bohu?
1: No právě, že je jenom jeden, ale těch církví tady u nás, to vás zastavuje na ulici, jednou takový, po druhé makový, no řeknu vám tolik, to je, je to legrace aspoň, jo, ale pán Bůh je jeden, jo.
0: Já, by ne, tak jako, já mám za pána Boha, teda paní Bohovou a to je moje máma.
1: Jo, tak gratuluju, to je rozumné, ale já v Boha věřím, ale ano. Beru ho jako nejsilnější energii světa, který ten svět stvořil a řídí. Jo, ale není to fousatej dědeček.
0: Jak myslíte, jo, děda Mráz?
1: Ano, taky ne.
0: Taky
1: ani
0: tak
1: děda
0: nějak.
1: Mráz. No jo, říkám, každý máme něco, ale opravdu je jeden Bůh, ale církvi máme hromadu.
0: Děkuju.
1: No, tak to je druhá věc a jinak si myslím, že skutečně se máme dobře a žijeme v krásné zemi.
0: Ano.
1: A važme si toho. Jo, takže chce to trošku toho selského rozumu, je těžké hospodařit v rodině, stejně tak jako ve státě, ale nadávka mám moc nesvedem. Tou skromností a šetřením možná ušetříme i energii, ušetříme vodu, víte, a važme si toho, že můžeme v takovém státě žít, který je opravdu krásný, máme krásnou přírodu. Tak jo, dobré zdravotnictví máme, ale neumíme si toho vážit.
0: Děkuju. Je to všechno, musíme končit. Ať se daří,
1: naschledanou. Děkuji.
0: Dobrou noc. To bylo milé. Děkuju vám za to, že jste volali, psali. Jako jas. Pište dál, klidně klasickou poštou, noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, nebo Český rozhlas, ono to dojde. Nebo kdo si s těma internetama nějak rozumí, tak samozřejmě nabízí se i jan.macoun@rozhlas.cz. Mimochodem jsem se zrovna přednedávnem dozvěděl, že doručovatelka Karlínského okrsku doručuje už jenom jednou týdně. Takhle, ne, že by na tom nějak dvakrát záleželo, ale ten, kdo tu bydlí, tak není to nějaké hloupé, když má přijít nějaký dopis s pruhem třeba, že týden na poště, co? Po dvou dnech se vrací. Nic, o poště bych se taky rád někdy s vámi promluvil. Další noční linku uslyšíte už dneska, hodinu před půlnocí, čtvrtek 18. bude s vámi kdo? Tuším z Pardubic, Miroslav Hruban, pohlednice, dopisy a korespondenční lístky. Vidíte, jako bych to přivolal. No a potom dál se spolu uslyšíme, jak v pátek hodinu před půlnocí na téma o lidskosti, anebo v sobotu hodinu před půlnocí na téma půda plná příběhu. Těším se už teď, dobrou noc, pěkné sny a moc se neuvařte, neupoďte a poslouchejte svoji regionální stanici. Já se těším ráno v 5 na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: To já vás jenom zkouším, to se nelekejte, to už je jenom takový dovětek. Není tady Petr Kubala, tak Honzík to tady všechno odmačkal a koukám, že nějak mu to časově úplně do té jedné přesně na vteřinu nevyšlo. No tak víte co, dáme si ještě jednou jako výplň do času jedné hodiny, na vteřinu přesně, na chlup ptačího pera, přesně to, co nás na sídlišti může provokovat v rámci nočního času. A teď je to všechno. Pěkné sny.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak možná bych vás měl teď přivítat spíš trochu s brněnským přízvukem Karla Hügera. Kdybych to ale uměl, protože právě on, pan Karel Heger, bude dnes naším hlavním hostem v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Karel Heger a rozhlas, většina starších posluchačů okamžitě, ale okamžitě doplní Rudolf Těsnohlídek a Liška Bystrouška. Ano, je to tak. A možná právě v Lišce Bystroušce zůstal Karel Heger dodnes takovým, jak to říct, nadčasovým interpretem Těsnohlídkova textu, protože ono vám to čtení nebo vyprávění zní bez ohledu na technické podmínky záznamu velmi moderně i dnes.
2: Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou oháňkou a právem, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesními žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal, smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

0: Drva hladionky, bílonky a takový kruci lunti mě je u nosa zeberou, vrčel revírník Bartoš, když vyšel z četnického stanoviště. Vztek už ho pomalu přecházel, jako přechází bouře, ale hromobití se dosud ozývalo z nejzamračenějšího kouta jeho duše. Hladionky, bílonky jako ženský kolena. Hřmělo v duši revírníkovi dále a všecko to zebrali, ani třísečky nenechali, ale kdybych já nekryho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých soudů. Bez tak včel krom slušného člověka nikého nezavřelo. Sed sakra pes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník uchlácholen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovi hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl z to chuti zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval. Ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil. Ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli. Rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomyslili, že jsou špína chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebníčku, to tak, sed sakra pes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pišně hlásil sedmica na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. A tu vzcházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako skopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo, a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčeji nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad, vstoupil-li tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temeni báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme bořku, vzdychl revírník. Posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koňa by to porazilo. Spolehnu se na chviličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberti. Však je dobrá k ženská a uvěří. V několika minutách ležel na trávě hebké jako aksamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrdlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku Vida Vexl, o kterém jsi nevěděl, řekl si spokojeně. Jaká pak zvěř tudyma chodí, alo po něm. Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná lihčí rodina po snídaní. Matka podřímovala, ještě maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkými vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní.
1: Jeda, mane, tutni se, mami, co to je?
0: Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peřiderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed odkud si z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl míli utíkal. Bystrouška k němu přičichla.
1: Je, ten je studený,
0: vykřikla.
1: A holý jako kameň,
0: prohodila překvapeně peřiderka.
1: Oháňku zapomněl doma,
0: divil se oháněček.
1: Mami, prosím vás, a jí se to?
0: Zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará Liška neodpovídala, líbovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež seskupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka Lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mrází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru Lišči rodiny, potom odsunul haluzy, jež mu překáželi, a jako šelma vrhl se po nejbližší Lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška vzpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa a vítězoslavně si ji prohlížel a uščuřoval se. Tož tak, ty kujony, v čem se vymluvíme doma na tebe? Řekneme, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleché nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká nedělej. My je máme taky, chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe majou dětská radost. Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně, nesa Lišku pod paží jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena navrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami. Bylo li to kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovou lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale začalo jí srdce být, když se blížila k myslivně.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Taky jste si mysleli, že při čtení Lišky Bystroušky Karel Heger hodně čerpal ze svého dětství v Brně, Králově Poli? No, nejste sami. A přitom je to vlastně trochu jinak. Ostatně, jak dokazuje i starší rozhovor Antonína Přidala s Karlem Hegerem, natočený v brněnském rozhlasovém studiu.
2: Vy znáte dobře dialekt Lišky Bystroušky. Liší se hodně od toho zvláštního jazyka, kterým jste v Brně mluvíval jako kluk?
3: Liší. Počkejte, to dialekt Lišky Bystroušky. Jak to teď tady právě u vás natáčím, tak se mi zdá, že Rudolf Těsnohlídek není Moravák a tím méně Brňák.
2: Narodil se v Čelaslavě.
3: No, tak tím je to vysvětleno, protože on tam opravdu neužívá toho čistého nářeči horáckého, na které já se pamatuju ještě jako kluk, které je mou tedy rodnou řečí, ale proplítá tam do toho, nacházím tam výrazy třeba ze Slovácka, nacházím tam i takovou nepěknou řeč pražskou. Takže když tedy Rudolf Těsnohlídek dovolí, tak při tomto čtení já si to musím upravovat do té původní nářečové podoby, kterou velmi dobře znám a na kterou jsem zvyklý a která právě tím, že jsem přišel sem do Brna, se mě zase obnovila a zase mě vyprovokovala k tomu, že Liška Bystrouška mě nesmírně zachutnala.
2: Já myslím, že Rudolf Těsnohlídek by jako novinář citem pro tyto věci s malými opravami aktuální místě souhlasil. Vy jste v rozhlase, myslím, začínal pracovat stejně v brněnském studiu. Kdy to bylo poprvé?
3: Počkejte, kdy to bylo? No, to bylo tehdy, kdy jsem vlastně přišel k divadlu a to bylo v roce 1932.
2: Začínalo to rozhlasovou hrou?
3: A to vám řeknu, že nevím. To už je tak tuze dávno. Já si jenom pamatuju jenom na takové nějaké výrazné věci, které se tehdy v brněnském rozhlase dávaly. Například to bylo první dramatické zpracování Šrámkova Stříbrného větru, který udělal František Kožík, který režiroval Bestíček a kde já jsem tenkrát hrál Jana Radkina a Aničku hrála Jiřina Čermáková. Víte, ta brněnská stanice, ta byla malá a ona to byla taková rodina. Tady se všichni znali a v té době kulturní Brno opravdu vedlo, ať to bylo v muzice, anebo ať to bylo v literatuře. To se projevovalo třeba na symfonických abonentních koncertech v Zemském divadle. To se projevovalo třeba v operní dramaturgii, operní ansambl a vedení bylo tak opravdu výtečné a můžeme říct tedy hudebně pokrokové, že hudební skladatelé naši zadávali své premiéry do Brna. A teprve potom, až jak to tam dopadlo, tak pak se to hrálo v Praze. To byla činohra, to byla opereta. V operetě to byl náš známý a nestárnoucí Oldřich Nový, který dělal výtečnou operetu jako šéf i jako přední představitel operetních milovníků.
4: Ale když už jsme se přece k dnešnímu večeru sešli a už se nám pomalu stmívá, vidíte, no. A posloucháte-li mladí, kteří dnes pracujete v nádherných a komfortních studiích našeho rozhlasu, musím vám říci, že zrození brněnského rádiožurnálu v té jedné budce na Zemském domě, když se i říkal pavilon, tak to byla budka, tedy bylo sice slavné, ale neskonale stísněné. A myslím si, že i když je tak vysoko, že by měla být povýšena na pomník, protože tam pracovali mnozí umělci, na které se časem zapomnělo, s nesmírným nadšením pro věc. A pod tímto studiem se vinula Veveří ulice, kde jsem hrál divadlo, kde jsem bydlel, kde byla herecká hospůdka u Kálů, kam jsem chodíval s herci Jaroslavem Auerswaldem, Karlem Urbánkem a dramaturgem Vilémem Skochem na Deci.

0: jej znáš a té pravé srdce dáš.
1: Věř, že jedno je, když ta tvoje snad manekínkou či znešenou velkou dámou je.
0: Láska se nedá splést
1: a jde za cílem svým.

0: Já vím, že máte velice málo volného času, ale když se někdy stane, že zjistíte, že máte tento volný čas, co v něm nejraději děláte?
1: No, chtěl bych spát. Třeba. Když mě ten volný čas chytne na ulici, tak si skočím na nějakou výstavu. Teď jsem zrovna se koukal na Jiřího Trnky a kdyby tam nebylo tolik lidí, tak by byl opravdu pokleknul a hluboce se mu poklonil. Ne, on tam sám přítomnem nebyl, ale tomu jeho dílu, tomu, co jsem tam viděl, to byl překrásný zážitek. No a když mám víc času, tak jsem si opatřil magnetofon a tak si nahrávám. No a nahrávám si všechno možné. Nahrávám si jazz, nahrávám si klasickou hudbu, tu si nahrávám ze svých desek, ze své diskotéky. Jazzovou hudbu si chytám, tu si nahrávám přímo z éteru a pak si dělám takový, jednak svůj archiv si přetáčím, kterým si dělám už od 35. roku. To si zachycuju teda jednak sebe, ne snad z nějaké samolibosti, ale samozřejmě z toho, abych viděl, jak to jde a kde mám všelijaké chyby, byť technické jenom. A pak si nechávám přetáčet z rozhlasu různé zajímavosti, třeba celé hry. A když si tak člověk najednou pustí třeba z roku 1942 nějaké zachycené vysílání, nějakou činohru a teď najednou je tam přerušení a ozve se Achtung, Achtung, wir geben die Luftlage Meldung. Tak je to taky zajímavý dokument. A teď hlavně sbírám ony chvilky v zákulisí, které se dělaly v Praze a v nich jsou zachyceni i členové zdejšího brněnského divadla. Já myslím, že se také stane v Praze, že se to smaže a pak budu nakonec jediný já, který bude mít nějaký takový dokumentární záznam.
0: Takže ve vás má rozhlas svou zlatou železnou rezervu.
1: Já zatím to neví, aby se nestalo, že by měl tuto jistotu a ty pásky smazal.
0: Nebudeme to prozrazovat.
2: Tak, ale vy už to teď víte. Lecos ze zvukového archivu Karla Hegera se po letech vrátilo po jeho smrti zpátky do rozhlasu. Respektive velkou část pozůstalosti získalo i divadelní oddělení Národního muzea v Praze. A mimochodem, když tu byla řeč o chvilkách v zákulisí, to vám byl, jistě si pamatujete, oblíbený publicistický seriál. No a mezi jeho hosty nemohl svého času chybět ani Ladislav Pešek.
3: Dámy a pánové, ještě jednou a naposledy Archie Rice, Milánek paní Riceově, to jsem já. Má poklona, pane řediteli, tak dneska naposled, to se nedá nic dělat. Dámy a pánové, tak jsme vás tady dneska bavili 2,5 hodiny, chudáci, museli jste to vydržet. Já se totiž pojistil, dal jsem zavřít všechny dveře, tamhle. Co? Nic, no proto. Děkuji za ten výbuch smíchu. Karlíku, my tu máme dneska intelektuály. Naštěstí nemám brejle, abych viděl, jak trpíte. No to nic. Jistě si myslíte, že mám báječné časy tady nahoře se všemi těmi slečnami, víte? Mám. To jsou holky, co? Klasa. Ale to víte, já už tak radši sklenici piva dnes a denně. No ale co abych spustil, ne? Abych spustil. Karlíku, S! Je vám jeden domeček. V domečku stoleček, na tom stolku láhev vína, pane, to bude hlína. Muzika spustí estata, přisednou si k nám děvčata, a pak už budeš náš, s námi si zaspíváš. Kdo na světě se baví, je Archie Rice, a kdo si be nedává, je Archie Rice.
4: Přece Archie Rice, titulní postava komedie anglického dramatika Johna Osborna, komik z prostředí kabaretních umělců, že?
3: Ano. Studovali jsme Osbornova komika s režisérem Radokem. Věděl jsem, že v Anglii má v této hře velký úspěch Laurence Olivier, pro kterého byla psána, ale netušil jsem, že se stane skoro událostí i u nás. Jistě k tomu dopomohla vynikající společná práce režiséra Radoka, výtvarníka Svobody, baletního mistra Borise Milce a hudebního skladatele Zdeňka Petra. A nejkrásnější vzpomínku mám na komika v Bratislavě, kdy jsem tuto namahavou roli hrál dvakrát po sobě jeden den a zapomněl jsem na všecku únavu dík vynikajícímu bratislavskému publiku.
4: Stejně namahavou rolí je přece i Chlestakov v Revizoru.
3: Ano. Prvního mě chtěl dát šéf činohry doktor Hilar už v roce 1934, ale zemřel dřív, než se mohl dát do Revizora. Hilar měl tuto představu Chlestakova. Prosím, pane, víte, to je takový pekařský učedník s drábkem, víte? On škrabe. No a tak první můj Chlestakov byl u přítele Jiřího Frejky v roce 1936. Frejka mě zase postavil před fakt. Víš, to jsou jedny dveře, 10 dveří, 100 000 000 000 dveří, zkrátka je to sen. A minulého Chlestakova jsem pak dělal v roce 1948 s režisérem Honzlem a ten chtěl na scénu postavit člověka, jevištního člověka, kde hrál hlavní roli Gogolův smích. Pleskot mě dal ne konkrétního Chlestakova, nýbrž pojem chlestakovštiny. Jako je oblomovština, tak chlestakovština. Gogol sám říká, každý aspoň na okamžik, ne-li na okamžiku několik, Chlestakovem byl nebo se jim stal. A měl by si vyhledat svůj podílek z této role. S Peterburkem se to ovšem srovnat nedá. Oh, Peterburg, tam je život, opravdu v skutku. Vy si snad myslíte, že já tam jen opisuju nějaká akta? Ne. Náš přednosta úřadu je se mnou jedna ruka. Poklepá mi každou chvíli na rameno a povídá, přijď k nám dnes, kamaráde, na oběd. Přijď k nám. No já jdu. Do departmentu zaskočím každý den jen tak na pár minut, jenom abych rozdělil práci. Tohle tak a onohle zas takhle. Šup. A už písař. Taková kancelářská myš se pustí do psaní perem. Tr. Ale co stojíte, pánové? Prosím, račte se posadit. Ne, posaďte se bez ohledu na šarže. Já nemám velké ceremonie rád. Naopak, já vždycky hledím proklouznout co nejnepozorovaní. Ale to nejde, to nejde, to vůbec nejde. Víte, já jen tak vyjdu a už si lidé šeptají. Tamhle jde, Ivan Aleksandrovič. A jednou mě dokonce pokládali za vrchního velitele. Vojáci se vyřítili ze strážnice k postě, zbraň trubež spustil, generál marš, to je vám úžasné. Víte, já už jsem tak všude známý, znám taky.

0: Už jste řekl, že vašeho prvního Chlestakova režíroval Jiří Frejka. S tím jste hodně pracoval?
1: S tím jsem pracoval snad nejvíc. A také nejraději. Víte, to byla slavná éra činohry Národního divadla. Frejkova představení byla vždycky sváteční divadelní událostí. Neznám jeho prohry. V jeho režích byla velká poezie. My dva jsme se doplňovali a rozuměli jsme si dokonale. On už mě ani nerežíroval slovy. Jiří jenom třeba vyhrkl ze sebe zvuk nebo zamňoukal určitým tónem a já jsem přesně věděl, co v tom okamžiku chce.
0: Za druhé světové války režíroval Frejka také vašeho Plautova lišáka Pseudola, o kterém sám Eduard Bass napsal, že to byl váš veliký den.
1: Ano, to bylo v roce 1942. Bylo to velké představení Jiřího Frejky a Jiřího Trnky, který dělal výpravu. Pseudola se miloval. Zoufalá doba protektorátu nedovolovala svobodný projev a tak jsme sáhli 2000 let zpátky po Plautovi, aby mluvil za nás.
0: A tak vznikl váš paťatý, spocený otrok se splihlým břichem a upracovanýma rukama, který se musí rvát o vlastní sousto přes nepřízeň doby.
2: Jisto je, že třeba užít vždycky příležitostí, pak ti řeknou moudrý člověk. A zatím jsme hloupí všichni. A náš cíl je vždycky sázka. Toužíme a pachtíme se a nevíme vlastně po čem, ani co by nejlíp mohlo touhu naši podepřít. A tak zahazuje člověk často jisté pro nejisté. Štvem se marně, až nás doštve v jalovém tom zhonu smrt. Ale dost už průpovídek, dost už filozofie. Protože ten, kdo má za ušima, se nemusí už ptát. Pustíme z klece tygra, zemání Jona štvát.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
4: Karel Heger a děti. No, to je velké téma. Karel Heger sám říkával, že možná právě ten fakt, že děti nikdy neměl, způsobil to, že o to víc a taky častěji se k mikrofonu, do rádia nebo do televize kvůli dětem a jejich rodičům tak rád vracel. Nakonec, jak si dnes jinak růmcaj se takové to růmcajsí, nebo pejska a kočičku, jak si jinak představit než s těmi hegrovskými brněnskými koncovkami. Tak a na závěr dnes ještě dvě malé pohádky. U té první si pozor všimněte, jak se Karlu Hegerovi náramně hodil hlas jeho kolegy Jaroslava Vojty. To máte ode mě ty pohádky jako pozdrav na dobrou noc. A dobré dny a brzy naslyšenou.
5: Když se zas jednou sešla kapela, aby si zahrála, řekl fagot. Dámy a pánové, mám pro vás překvapení. Přivedl jsem vám nový hudební nástroj. Bude hrát s námi. Je to veliký umělec. Tady je. Všichni hleděli zaraženě na malinkou černou krabičku.
6: To je nástroj? Divil se kontrabas. Kde má struny? Nebo klapky?
5: On jich nemá zapotřebí, řekl fagot. On hraje bez strun i bez klapek.
6: A jak se jmenuje?
5: Ptal se pozoun. Tranzistor, řekl tajemně fagot.
6: Divné jméno, dumal kontrabas. On tak mu řekni, ať zahraje.
5: Fagot otočil jedním kolečkem a z krabičky se ozvalo.
6: Ten hraje jako já, vydechla harfa. Jenže neví, jak dál. Dál to asi neumí.
5: Začal znovu a neví, jak dál. Zůstal zase tak.

0: čet. Nijak mu neslouží paměť.
1: Za okamžik uslyšíte časové znamení, bude 7 hodin.
0: Co to říká? Šeptal pozoun. Prý za okamžik něco uslyšíme. Asi nějakou skladbu. Nějakou bude 7 hodin. Bručel pozoun. A proč až za okamžik? Ten si dává na čas. A to je všechno, divil se klarinet. To je divná skladba. Pip, pip, pip. To bych uměl taky. Náhodou umí ohromné věci, bránil se fagot. To stačí takhle, že ono takhle zakroutit tím kolečkem.
2: To je krása, vydechla harfa. To je jako v kostele.
0: No, že jo. Potěšil se fagot a zase zatočil kolečkem.
2: Tak to přece jen bude umělec,
0: minila kytara.
2: No ne, no tomu to jde, no výborně, výborně je přijat,
3: zvolal kontrabas. A teď mu řekni fagote, že si smí zahrát s náma. My spustíme předehru a až řeknu teď, ať začne solo.
4: Vážení přátelé, nijak se nám to nechce líbit. Hráči jsou asi unaveni, já nevím. Hra je pomalá, úplně bez vtipu, bez vervy.
2: Co to tam křičí?
0: Diví se kytara. No, do toho, vysvětluje fagot. Nějak se mu to nelíbí, prý hrajeme bez vervy.
2: Oho, zatroubí pozoun. Dobrá tedy, ještě s vervou.
0: A teď.
4: Ale, zase chyba. Tak takhle nám boží moc radosti neuděláte, to ne. Plno nepřesností, souhra žádná, ajaj.
3: Ale sofraporte, ten tomu nějak rozumí. Durdí se kontrabas. Ty jsi nám sem fagote přivedl pěkného štourala.
0: Fagot už byl tak nešťastný a začal honem kroutit kolečkem.
5: Dobrý den, milí přátelé, jste jistě všichni připravení, můžeme začít. Tak a teď budeme zhluboka dýchat. Vdech, výdech, vdech, výdech, hodně...
3: Co? Vykřikl pozoun. Ten mě bude učit dýchat? Já mám plíce jako měchy.
5: A teď na špičky výpon a natáhnout krk.

0: Co? Zahučel kontrabas. Já že mám natáhnout krk? Já ho mám dost dlouhý. Ať si natahuji svůj. Mně to není zapotřebí. O takový instrument my tu nestojíme. Fagote, vrať ho, odkud ho vzal. Ale já to myslel dobře, breptal Fagot. No to my víme a nikdo se na tebe nezlobí. Jen když bude pryč ten. No, jak se jmenuje?
1: Transistor.
0: Jo, ten. No, ten srandistor. No, tak teď si zahraješ s námi ty, Fagote. Prosím, tak, pozor, předehra.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. Věřte nebo ne, jednou se to stalo. Když zafoukal první říjnový severák, všechny malostranské děti se někam ztratili a nikdo nevěděl kam. Ani bílá kočka s červeným obojkem nevěděla, kde je hledat. Potom ji napadlo, že by mohli být v cukrárně na zmrzlině. Kočka vyšla na ulici a tu zafoukal tak chladný vítr, že se honem přikrčila do kouta průjezdu. Sotva odletěl jinam, šla dál, až přišla ke vchodu do malostranského kina. Stál tam biletář a zeptal se jí, jestli má lístek. Kočka se zarazila, protože žádný neměla, ale tu letěl kolem jeden zažloutlý list platanu, který roste nad čertovkou. Kočka po něm hned chňapla a podávala ho biletáři. Ten si lístek prohlédl, utrhl půlku a hodil ji do koše. Ach jo, povzdychl si, nastává nám smutný čas, vidíte, bude pršet a můj nos dostane takovou rýmu, že celý zčervená. Kočka pohlédla na smutný bilitářův nos a musela uznat, že až dostane rýmu a zčervená, bude na něj opravdu neradostný pohled. No, každý máme něco. Mně se zase ztratili všechny malostranské děti. Nejsou u vás v kině? O, nevím, odpověděl biletář, protože mi slzí oči. A když mi slzí oči, nevidím vůbec nic, natož nějaké děti, které se vám ztratili. Bílá kočka s červeným obojkem se tedy běžela přesvědčit sama. Vyšla do kina a rozhlédla se po sále. Nespatřila však nikoho, jenom v první řadě někdo seděl a byl tak malý, že mu nad opěradlem sedadla vykukovala sotva na zezlá čupřina vlasů. Hej ty, zašeptala bílá kočka s červeným obojkem tiše a sedla si vedle čupřiny, co tu děláš? Čupřina se ohlédla a řekla, jsem tady v kině, protože se mi ztratili všichni malostranští kluci a holky. No, nejsou ani na kampě, ani neběhají po Petříně, ani nelížou zmrzlinu na malostranském náměstí, no zkrátka zmizelí. Povzdychla si čupřina. No, však to byl Péťa Všetečka, co bydlí v Mostecké ulici a je nejvšetečnější ze všech dětí, které kdy běhali po malostranském břehu. Kdo ví, jestli je neodnesl ten sichravý podzimní vítr, zamyslel se Všetečka. Malostranské děti se nedají nikam odnést, zavrtěla kočka hlavou. V tom bude jistě něco jiného. No ale co? No nejspíš budou zalezlé někde v koutku a budou celé smutné, že už se neprodává zmrzlina a že se ulicemi prohání klikatý severák, který pronikne do každé skuliny. A tak přijdou večer o celou slávu, vzdychl si Péťa Všetečka. Je mi ne, spráskla kočka přední tlapky. No s tím se musí něco udělat. Vždyť oni určitě zmeškají lampionový průvod. To znamená, povídá Péťa Všetečka, že to musíme napravit my dva. Musíme vyrobit ten nejkrásnější lampion na světě. Lehonký jako vánek a tak veselý, aby se musel každý, kdo ho uvidí, ať chce nebo nechce smát. Pojď, řekla kočka a seskočila se sedadla. Vyběhli z kina a běželi honem napravit to, co zavinil klikatý severák, který dnes letěl ulicí. Nakoupili špejle a papír a barevné tušky s lepidlem, stříhali, lepili a přivazovali a nakonec měli tak krásný lampion, jak ještě nikdy nikdo neviděl. Sami se divili, že se jim tak povedl. Ale bylo to tím, že v něm bylo zalepeno přání, aby se líbil všem lidem, kteří ho spatří. Kočka i Péťa Všetečka na něj byli náramně pyšní. Když se setmělo, vyšli s ním na ulici. Bylo tu mnoho lidí, vlajky vlály a hudba hrála. A jak tak jdou a jdou, vidí pojednou, že proti ním jde jiný lampion a že je stejně hezký jako ten jejich. A ten lampion nesli dva kluci, kteří chodili do školy s Péťou Šetečkou. Potom se objevili další a další lampiony a všechny byly stejně krásné a pod všemi byly malostranští klukové a holčičky. Tady jsou, volala kočka se Všetečkou dvojhlasně. Už se našli. Kdo se našel? Zeptal se jeden chlapec. No přece vy, dneska odpoledne jste se ztratili a my vás nemohli najít. Nikam jsme se neztratili, volali kluci a děvčata. Chystali jsme přece své lampiony na dnešní průvod. Chtěli jsme, aby byly co nejkrásnější a do každého jsme zalepili své přání. Zrovna jako my, řekla kočka. My jsme také zalepili do svého lampionu své přání, aby byl co nejhezčí. A jaké přání máte? Zeptal se Péťa Všetečka ostatních dětí a natáhl ruku, aby se podíval. V tu chvíli se však všechny ty nádherné lampiony zvedly jako motýly a vznesly se k promodralé zimní obloze. Letěly pěkně pohromadě vzhůru, protože v nich byla ta nejkrásnější přání, jaká jen člověk může mít. A když doletěli až tam, co jsou hvězdy, spojili se všechny lampiony a utvořili jedno veliké společné přání, plné krásy a štěstí, přání, které mají všechny děti na celém světě stejné. A malostranští kluci a děvčata se radovali, a klikatý severák přestal foukat. Dobrou noc.